V minulém čtení na pokračování z knihy Jak život šel jsme sledovali, jak se 15-letý Miloš Scholz dostal do Rakouska a stal se osobním trenérem princezny. Ocitl se v blahobytu, o kterém se mu ani nesnilo. Vnímal boží milost za milostí, z úplného dna a bahna vynesen do jiného světa. Setkal se se svou novou paní, princeznou Eleonorou Gabrielou. Spřátelil se služebnictvem, jedl vybrané lahůdky. V Rakousku strávil Miloš asi 3 měsíce a do Brna se vrátil jako zázračné dítě s pěknou částkou peněz, které pomohly rodině. Přitom všem Miloš stále vnímal laskavou boží ruku. Často přemýšlel nad boží spravedlností, nad tím, proč jsou na zemi chudí a bohatí. Rostl sám, nikdo ho nevedl ani nevyučoval, staral se sám o sebe a sloužil lidem. Měl plno otázek a mnoho proč. Volal k Bohu a prosil ho, jestli je, že ho chce poznat. Neuměl se modlit svými slovy, začal tedy říkat Otčenáš a čekal, co se stane. Další část čte Pavel Hromádka a Michal Bumbálek.

Bylo mi 14 nebo 15 let. Jednoho slunečného dne, kde se vzal, tu se vzal, přišel na riviéru možná 20-letý žid, krásný mladý muž, přivedl asi 13-letou sestru, která ženským půvabem převyšovala nejen bratra, ale všechny venuše, které se kdy života na riviéře zúčastnili, hledali mě. Mladý muž se mi představil, vzájemně jsme se poklonili a řekl, máme o vás zprávy, že umíte dobře vyučovat tenis a že ještě lépe hrajete. Jeho řeč a hlas to byla hudba pro mé uši. A ještě mě s vybranou mladistvou srdečností do očí chválil. Byl to pro mne zážitek ho poslouchat. Přejeme si tedy, abyste moji sestru učil hrát tenis. Přitom pohleděl na sestru, jejíž krásu jsem předtím zhodnotil jen tak nesměle, ale nyní jsem byl jakoby vyzván, abych jí věnoval pozornost. Když jsem zalapal po dechu, tak jsem ze sebe vypravil alespoň moc rád. Smluvili jsme se na učení dvakrát týdně a hosté odešli. Nemohl jsem se dočkat. Pak přišel domluvený den. Byl jsem moc zvědavý na to, jaký je u ní poměr mezi krásou a šikovností. Často je to u bohatých a elegantních žen přímo katastrofální, čím hezčí, tím pohodlnější a nešikovnější. Toto dítě bylo ale vzácnou výjimkou. Alespoň se mi to tak jevilo. Vše jsem pečlivě vysvětloval. Poslouchala velice zaujatě a začaly první lekce. Nevycházel jsem z údivu. Velice chápavá, velice šikovná a voněla. Nejen čistotou, ale i nejjemnějšími, jak jsem se později dozvěděl, francouzskými parfémy. Byla to hodina, kdy zrovna nikde nikdo nehrál a já jsem mohl po každém zdařilém míči nadšeně volat výborně. Zakrátko jsme se tak spřátelili, že hrála 4x týdně a dělala očividně pokroky. Na tenis chodila dokonce každý den, když zrovna nikam nejeli. To byla první z tenistek, při které se hodiny divně opožďovaly a my jsme hráli tak dlouho, dokud nepřišel nový žák nebo žačka. První tenisová láska. Dětská, čistá, krásná. Ale přešlo jaro, přešlo i léto a podzim učinil všemu konec. Tehdy se v zimě tenis ještě nehrál a my jsme se museli loučit. Loučili jsme se jednou ráno. A přišla ještě odpoledne. Když jsme klubovnu pozdě večer definitivně zavírali, zavírala ji s námi a to bylo naposledy, co jsem jí toho roku stiskl ruku. Rád bych jí ruku políbil, ale byl jsem tvrdý jako poleno. Dávala mi najevo, že se chce rozloučit políbením, ale já jsem myslel, že bych asi umřel. A rád bych býval umřel, ale síla otevírajícího se života dala povel ne. Tak jsem odvrávoral a šli jsme každý svou cestou.

během zimy jsem se přinutil zapomenout. Ale přišla nová sezóna a s otevřením prvního dne, kdy jarní slunce zaplavilo kraj, první, kdo byl na kurtech Riviéry v pisárkách, byla ona. A jaká byla? Oba jsme trochu povyrostli, jenomže ona byla ve 14 letech kouzelná žena. No, to byla slečna. A to by nebyl muž, kdo by se do ní na první pohled nezamiloval. K tomu nádhera a vkus jejího oblečení, půvab bohatých vlasů, do nichž byl zarámován pěstěný obličej a ten účes. Vše v duchu posledního výkřiku Paříže. To vše říkalo, jsem tu kvůli tobě. Tenis mám ráda, ale budu chodit na hodiny kvůli tobě. Tímto vším ona vítězně přímo provokovala. Nepopsatelně silně jsem to vše prožíval. Ale co jsem já? Já nikdo. Já se nemohu blamovat, já nesmím podlehnout beznadějné lásce. Já musím mít dost na tom, že nejsem lhostejný té nejhezčí dívce z Brna. Jistě ani královna Ester, ani židovka Stoleda a vůbec žádná žena nemůže být hezčí. Sezóna začala. Hráli jsme téměř každý den. Přijížděla na kole nebo jí přiváželo auto. Bydlela na Pisárecké ulici přes Říčku, ani ne kilometr od tenisových hřišť. Přicházela i večer, i když nehrála. Stála za drátěnou sítí a dívala se. A když se ona dívala, naučil jsem se brát míče, i když brnkli o síť a jen se překouleli na druhou stranu. Bral jsem míče i na plotě. Běhal jsem z rohu do rohu, bylo-li potřeba. A necítil žádnou únavu. Jen jsem litoval, že je den tak krátký, že se setmělo a musel jsem jít domů. Krásná židovka se stala inventářem klubu. Když se hrálo, byla tam. Když pršelo a na chvíli přestalo, už tam byla. Mezi námi vyrostla láska silná jako smrt. Ale přišla pohroma. Byl zase jeden krásný den. Tehdy však pro mne byl opravdu krásný jen ten den, když tam byla ona. A to byl právě takto krásný den. Náhle se však přihnala bouřka. Všichni tenisté a tenistky i hosté jsme se natlačili do klubovny, posedali dokola a začala nádherná, poutavá a zábavná debata. Společný rozhovor se nakonec začal točit kolem ní. Jenomže ona, čím více se o ní mluvilo, tím jistěji ovládala svou pozici a nebyla k překonání. A když bylo vše v nejlepším, dáma, která byla vlastnicí kurtů, jak už to bývá, že starší dámy rády vidí rozpaky na tvářích mladých úspěšných dívek, povolila úzdu své zvědavosti a položila jí přímou otázku. No, a teď nám pověz, když se ty líbíš všem, kdo se nejvíce líbí tobě? Vůbec jí tato otázka nevyvedla z rovnováhy a s naprostým klidem řekla, až se já budu vdávat, tak to bude výhradně za muže, který bude mít tvář plnou slunečnic. Nikdo z klubu nepochyboval o tom, že se přiznává k lásce ke mně. Jediný já jsem byl samá pyha po celém obličeji. Toto byl druhý můj největší tenisový triumf. Tohoto prohlášení jsem si tolik vážil, že bych pro ně a jeho autorku oželel i výhru nad mistrem světa Karlem Koželuhem. Ale běda, toto prohlášení se dostalo k sluchu rodiny a židovská rodina radikálně a drasticky zasáhla. Krásná židovka z Brna z Pisárecké ulice byla do 3 neděl poslána do švýcarského penzionátu a tvář plnou slunečnic už nikdy v životě neuviděla. Dostal jsem pak od ní dopis, první psaní od ženy, která mě milovala, ale pro tak různý původ milovat nesměla. V dopise si stěžovala, že kvůli mně musela z Brna. A já jsem se od té doby už o ní nikdy nic nedozvěděl. Myslím, že se celá rodina odstěhovala před německou okupací z Československa. Tak skončila jedna z mých lásek. Bylo jich více, které ztroskotaly na nevzdělanosti a původu z azylu. Je významné a slavné, že pravý, živý, všemohoucí pán a Bůh nečiní mezi lidmi rozdíl. Vidí je jako hříšníky, kteří všichni potřebují spasitele. On jim pro Pána Ježíše Krista chce odpustit jejich hříchy a učinit z nich královské kněžstvo, lid svatý. Haleluja.

Bylo mi 15 nebo 16 let. Moji bratři Karel a Josef už žili společenským životem mladých mužů. O úspěchy nebylo nouze. Byli oba urostlí, pěkní, zdravým i pružností hýřící hoši, vlastně už muži. Když se už jedné soboty začalo šeřit, chystali se na taneční zábavu. Nějak spytavě si mě prohlíželi a nakonec navrhli, abych šel na zábavu s nimi. Nenechal jsem se dlouho pobízet a tři mušketýři se vydali na zábavu. Byla to zábava brněnské chudiny, která téměř vždy končila rvačkou statečných jelenů, kteří zápasili o sympatie krásných laní. Někdy tekla i krev, někdy zasáhla do rvačky policie. Vždycky se slibovalo, že to už bylo naposled, ale udržte mladé bíky, když jsou plní bujnosti a mají prázdné hlavy. Šolcovi hoši měli od strachu uděláno. Největší silák se vyklubal z toho nejmladšího, ale jemu byla vždy přítomna milost Boží, kterou poznal, až mu Pán Ježíš otevřel oči. Do té doby mu bylo vše zahaleno. Zábava začala a pokračovala. Tančilo se jako o posvícení. Bratři byli v jednom kole, utančení, udýchaní, spocení. Seděl jsem fascinován, jako k židli přikován. Dělalo mi dobře dívat se na to tření lidských rybiček. Viděl jsem radost v očích a na tvářích hochů i děvčat. Jim zřejmě stačilo, že se k sobě mohou pevně tisknout. Šťastné, bezstarostné mládí. A brněnská mládež neměla o čem jiném hovořit celý týden. Děvčata a hoši slabších nervů si až do čtvrtka říkali, že tam už nepůjdou. V pátek se neříkalo nic a v sobotu se šlo znovu. Vždyť to bylo jediné povyražení, co jim život skýtal. Bylo toho opravdu málo, ale mělo to tím hlubší kořeny. A když to někoho chytlo, málo kdo toho nechal. Byl to někdejší druh narkotika, rozhodně lepšího než dnešní omamné prostředky. Bratři přišli a byli dojatí mou sedací trpělivostí. Tak pojď, přece nebudeš sedět jen u limonády. Podívej se, to je přece pěkné děvče, dělej, ať tě někdo nepředběhne. Děvče nesmí odmítnout, když je slušně požádáno. Prošel jsem několika teoretickými lekcemi. Chytili mě a jako by mne hodili do vody. Stál jsem před pěknou holčinou, poklonil se, smím prosit. Slečna se na mě a můj doprovod podívala. A než bys řekl švec, byla pryč s chechotem, ztratila se v sále. Podívali jsme se s bratry na sebe. No jedno zklamání, žádné zklamání. Sál byl přeplněn tančícími a vše šlo dál. Čekali jsme na novou příležitost. Krátká přestávka. Hudba začala zakrátko znovu vyhrávat k tanci. Dechovka řádila, až v uších zaléhalo. Karel a Josef se znovu chopili svého úřadu. Dělali, co mohli. Vydali jsme se druhým směrem a další dějství bylo věrnou kopií prvního. Zase neumělá poklona, stydlivý pohled, tváře červené až za uši, vyděšený úsměv, rychlý útěk a tanečnice pryč. Taneční řád opět porušen. Bratři se tvářili jako někdo, kdo se nutí do smíchu před svým generálem, když mu kůň stojí na noze. Posadili mě za náš stůl. Na chvíli se vytratili a pojednou se ukázali rozjařeni s veselým ve tvářích. Karel, který byl pravý lev společnosti, se nevzdal, vymyslel malou lest a slíbil jedné dívce o málo mladší než já, že dostane 10 korun, když mne uvede do tanečního umění. 10 korun byl v naší společenské třídě nezanedbatelný obnos. Ráda slíbila. Karel vítězoslavně prohlásil, tak do třetice všeho dobrého, teď to zkusíš naposledy a už tě nebudeme trápit, potom si dělej, co chceš. Hudba začala. Bratři mě vedli sebejistě, jako by mě prodávali nebo obětovali bohyni tance. Hned jsem vytušil ze směru, kam mě vedou, že se jedná o nejhezčí ženský potěr z naší ulice. Dívčina jako květ. Před její ženskou křepkostí jsem se vždycky začervenal, kdykoliv jsem ji potkal. Na pozdrav, i když jsem měl 1000 chutí, jsem se nikdy nezmohl. Ano, byla to ona. Jdi, požádej ji. Moc chutí jsem už po dvojím zklamání neměl, ale jistota z bratří se přenesla na mě, dal jsem si říci, a už jako rutinér jsem se postavil a smím prosit, proklouzlo přes mérty. Chyba lávky, dívka, která si byla jistá obdivem a přízní mužského pohlaví, vyskočila ze svého místa a než jsem zvedl hlavu, byla pryč. Jen v mlze zakouřené místnosti jsem zahlédl kučeravou hlavičku. Tělíčko, jako by se ani země nedotýkalo. Ztratila se v zástupu, v záplavě lidí.
Co jsem v těch okamžicích prožíval, to se nedá popsat. Teprve dnes, po 55 letech, děkuji Pánu Bohu za jeho prozřetelnou boží režii. Do 18 let jsem byl na svůj věk mimořádně malý. Byl jsem jen kulatá hromádka svalů, tvář samá pyha, malý, nevzhledný, snad i ošklivý zjev. Chvála Pánu Bohu, že na mém vzezření nebylo nic žádostivého pro ženy. Božím dopuštěním jsem vypadal tak, že jsem v sebekritice uznal, že jsem byl třikrát zaslouženě odmítnut. Byly to však otřesné následky pro mé srdce i povahu. Bratrům jsem se už nemohl podívat do očí. Prožíval jsem jejich strnulé pohledy. A jak zmizela ona, tak jsem se s největším kvapem vytratil i já. Vyšel jsem ven. Byla tma. Byla chladná noc. Sevřela mne samota. Nevím, na jak dlouho, jen vím, že jsem byl přepaden légií démonů. Tisíce slov jsem slyšel ve svém nitru. Stál jsem nad propastí nesmyslnosti, prázdnoty a zbytečnosti lidského života. Proč tady vůbec jsem? Co jsem měl z dosavadního života? A co na mne vlastně čeká? Proč se mám jen trápit? Kde to všechno skončí? Proč právě já mám být smetím života, do kterého každý kolem jdoucí kopne? Kdy to skončí? Už nemůžu dál. Proč se nechat jen urážet, ponižovat? Proč? Proč? Když domluvili démoni a uražená pýcha, začalo se rozednívat. Do mého srdce začalo pronikat světlo a teplo. Duše byla smutná k smrti. Z toho nejhoršího jsem se však začal dostávat. Plakal jsem, nevěděl jsem proč. Smál jsem se, nevěděl jsem čemu. A pokoj, jako mořský příval, zaplavil mé potřené srdce. Všecka tři zamítnutí jsem prožíval znovu a znovu, až jsem si na ně zvykl a najednou mi to připadalo jako větrem setřesené zralé ovoce, které dává člověku životadárnou sladkost. Najednou jsem duchovně prohlédl. Zklamání se mi najednou začala jevit jako náramně užitečná a pro můj život největším přínosem. Najednou mě bylo jasné, žádné tančení, žádné kamarádství, žádné přátelení se světem. Svět kopal do mě, já nakopnu svět. A jestli se Pán Bůh dá najít, jestli vůbec existuje, tak ho budu hledat, až ho najdu. A když Pána Boha nenajdu, pak kopnu do všeho, i do sebe a udělám všemu konec. Plakal jsem, zuřil jsem a v plameni sevřeného nitra se kalila chlapská ocel. Dobře, ať jsem celému světu k smíchu, ať se mnou pohrdá svět a veškeré ženské pohlaví. Buď to dokážu všem, že i z ničeho se může vytrvalým přičiněním něco stát, anebo zajdu. A lidé ať na mě už nikdy nevzpomenou. Ale já se musím. Musím něčím stát a něco dokázat. Musím se stát něčím, co moudří lidé respektují a mají rádi. Ale dám si dobrý pozor, abych se nikdy nedoprošoval ničí lásky. Když jsem přišel domů, bratři byli ještě v hlubokém spánku. Lehl jsem si, usnul a když jsem vstal, byl jsem nějakým jiným člověkem než včera. Včera jsem šel do taneční zábavy a dnes byla neděle. Možná, že to bylo poprvé, co jsem šel z vlastní vůle, z vlastního rozhodnutí ke slovu Božímu. Matince to bylo divné, ale vyrozuměl jsem, že je jí to milé. Rozhodl jsem se hledat Pána Boha. Věřil jsem, že jestli Pán Bůh je, že ho najdu. Tehdy jsem ještě nevěděl, že mě především hledala a našla ruka Pána Ježíše Krista.

0: Tenis pro mě přestal být jen zaměstnáním, zábavou, ale stal se pánem Bohem určenou cestou k pánu Ježíši Kristu jako osobnímu spasiteli. A já jsem potřeboval velikého spasitele, protože jsem byl svým prostředím stržen do hlubin pekelného odboje, vzpoury proti pánu Bohu. Pohár špíny, lupičství a neřesti jsem stále zvedal ke svým rtům. Prostřednictvím shromáždění ve Smetanově ulici jsem byl ve styku s věřícími, dokonce jsem se s některými i spřátelil, ale do té doby jsem se jim smál pro jejich slabožství. Žádné svinstvo, bahno, skaženost a neřest mě nebyly neznámé. I když jsem mnohé dění často pozoroval jen zpovzdálí jako dětský divák, přece jen to na mě nezůstalo bez účinků. Člověk od stvoření, od počátku svého zrodu inklinuje ke vzpouře proti pánu Bohu. A pán Bůh upozorňuje, a jeho slovo je neměné, že cožkoliv člověk bude rozsévat, zákonitě bude sklízet. Každá nepravost musí být odčiněna. A já, pravý pán, navštěvuji nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, a činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázáních mých, jak je psáno v Exodu ve 20. kapitole v 5. a 6. verši. Určitě jsem byl to třetí či čtvrté pokolení, kterému pán Bůh dal novou šanci. Azyl, to lidské peklo, měl mi podle Božího úsudku sloužit jako prorocká škola k výchově pro službu evangeliu pána Ježíše Krista. V azylu se samozřejmě nejednalo o duchovní závětří. Boží slovo však říká, častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh k lidem. Jednalo se však o Boží způsob mluvy. A když pán Bůh mluví, dělá tak proto, aby vychovával. Čím déle, tím důsledněji jsem v Boží režii pokračoval v hledání šlépějí pána Ježíše Krista. Každé ráno jsem opouštěl to lidské peklo, odkud muži vycházeli především proto, aby hledali práci. Když je však nikdo nenajal, hledali, co by ukradli. Často byli hotovi jít i přes mrtvoly, aby domů nepřišli s prázdnou. Doma čekali manželky a děti a oni museli jíst. Bez jídla se nedá žít. Bez peněz se nedá nakupovat. Když se nedá nakupovat, musí se krást. To je přece logické. Dostávali sice podporu v nezaměstnanosti, ale ta činila na týden 10 korun. Rodina však potřebovala na týden nezbytně 70 korun. Toto vláda věděla a tak si samozřejmě mohla domyslet, že těch zbývajících 60 korun si museli chudáci nějak opatřit a že tedy lidé, nemající zaměstnání, budou nuceni krást. Tak se kradlo, protože jíst se muselo.
1: Jaká Boží milost, že Miloš věděl, kam jde, s kým bude ten den hrát a že bude mezi lidmi. Když přibývalo týdnů, měsíců a let, život mu otvíral oči. Neubránil se otázkám, aby se neptal, kdo jsou větší zloději? Ti, co zaměstnávají a myslí jenom na sebe, nebo ti, co jsou nezaměstnaní a kradou jen, aby se nasytili a oblékli? Hlava se mu točila z toho, že nemohl do důsledků pochopit skutečnosti života, kterého byl každodenně svědkem a který neúprosně jedny zvedal a druhé drtil. Kdo je vinen? Kdo může za všechny nespravedlnosti pod sluncem? Dokud neměl pána Ježíše Krista v srdci, všechno v něm revoltovalo. Čím více však poznával slovo Boží, tím méně se vypínal. Porozumíval, že původ všeho zla je na světě od počátku až do konce pro lidskou neposlušnost pána Boha. On přikazuje, aby lidé milovali svého bližního jako sami sebe. A lidé to nekonají. Pán Bůh řekl, nezabiješ. A lidé stále myslí na zabijácké zbraně, aby co nejúčinněji zabíjeli a získali větší moc.
0: Smířil jsem se těžce s pohrdáním děvčat. Bráškové, to už byli páni, bratři, se mě trochu vzdálili, protože jim bylo nepochopitelné, že jsem je v tenise porážel. Potřebovali to strávit a čekali, až čas ukáže, je-li to pravda, či jen dočasná náhoda. Dvě nádherné sestry mě milovaly tak, že to pro mě bylo až přítěží. Těžce jsem snášel jejich protěžování, které bylo docela přirozené, protože jsem byl z bratrů nejmladší a nejvíce jsem vydělával. A na tomto světě, jak mezi milionáři, tak mezi chudými, se všecko přece točí kolem peněz. Ovšem láska mé matinky To byla hvězda mého života. A její úsměv z mých vítězství, pro ten bych si šel bosý a nahý až na kraj světa. Tak jsem v tomto vnitřním vyzrávání za pravidelného navštěvování výkladů slova Božího a nedělních kázání přezimoval z roku 1926 do roku 1927. A přišlo opět nádherné jaro. V tomto roce jsem se měl dožít 16 let. Nastávala nová sezóna a brněnští trenéři vyrazili za prvními slunečními paprsky. Upravili jsme hřiště, kde byly výborné podmínky pro sportovní vyžití a pilně jsme se připravovali na novou sezónu po zimním finančním vyčerpání. Kamarádi i moji bratři mne sice ještě několikrát vzali na taneční zábavy, ale tam jsem se setkával s naprostým nezdarem. Tato skutečnost mi byla nápomocná k tomu, že jsem šel ještě více do sebe a na vše a na všechny jsem ještě více zanevřel. Pán Bůh ke mně však byl milostiv. Byl jsem mlád, zdrav a posedlý ideály o posvěceném lidství. Usiloval jsem o sebevzdělání, abych mohl pomoci člověku, aby se stal člověkem s velkým Č. Když Pilát ukázal na pána Ježíše, poplivaného, zbičovaného, skrvaveného, odkorunovat se trnitou korunou, s hlubokým pohnutím volal: ejhle člověk! Jednalo se o věčný symbol skutečnosti, dokud člověk není ubit, potřen, blízko smrti, není člověkem s velkým Č. Bydlel jsem sám, samotářsky žil, byl samotářskou výjimkou na tenisových kurtech. Byl sám a přece ne zcela sám v prostředí špíny a nečistoty, uprostřed lidského pekla a hnusu ducha i těla. Zatím si to neuvědomoval, nevěděl, ale ten Pán a Bůh, který je láska, ten byl s ním. Boží děti vyznávají: já miluji jej, nebo on prvé miloval mě. Dnes znám tajemství života, Boží milost, Boží milosrdenství, Boží láska. To jsou veličiny sladší než ten nejkrásnější život sám. Žalmista David říká v 63. žalmu: neboť jest lepší milosrdenství tvé, nežli život. Tehdy jsem neměl o tom ani tušení. Ale dnes vím, že to byla Boží cesta k poznání Pána Boha a že to, co Pán Bůh činil, bylo dobré. Hrubá nátura potřebovala hrubou záplatu.

0: Nezdá se vám, že dnešní doba tlačí na to, aby člověk byl stoprocentní, aby byl dokonalý? Písničkář Ota Faldina se rozhodl z tohoto kolotoče vystoupit a vyhlásil dokonalosti boj. O tom více v Rozmaríně v rozhovoru s Lídou Pohankovou se 3. hodinou.
1: Povstanáte, je nový den.

Pondělní noci 17. srpna je s vámi na Rádiu 7 Broňa Procházková. Minula třetí hodina, která je pozváním k poslechu pořadu Rozmarína.

0: Dobré dopoledne. Pro Zmaríně v Rádiu 7 vás dnes vítá Lída Pohanková. A hostem mého pořadu je dnes člověk, který se rád vyjadřuje k dění okolo sebe a především si vytýčil jako svůj cíl boj proti dokonalosti. A vyjadřujete ho nejenom svým běžným životem, nejenom slovy mluvenými, ale taky slovy zpívanými, takže vlastně by se dalo říct, že je to písničkář. Vítám tady dnes Otu Faldinu.
1: Dobrý den.
0: Jsem ráda, že jsme se mohli sejít právě nad tímhletím tématem, protože věřím tomu, že takový ten tlak na dokonalost je něco, co trápí mnohé lidi a bere jim to klid a radost a pokoj. Zároveň vnímám, že ty se rád vyjadřuješ nějak k věcem kolem sebe. Co tě k tomu vedlo, že by ses chtěl tak jakoby vyjádřit a co tě vedlo vůbec k tomu, že ses začal vyjadřovat právě těmi písněmi?
1: No tak v zásadě jakoby já sám bojuju s tou svojí dokonalostí, protože rád píšu písničky a tvořím a zároveň mám spoustu bloků, nebo jak já říkám, to moje písničkářství je taková nekončící terapie, kdy si neustále ujasňuju vlastně, že mě to baví, že na to lidi dobře reagujou a myslím si, že prostě opravdu nejsem sám v tomhletom tématu toho boje proti dokonalosti, že spoustu lidí je pod tlakem, protože se musí neustále zlepšovat, jo, spousta firm to má v cílích, že se chtějí neustále zlepšovat a člověk prostě riskuje to, že se jednou dostane nakonec, že třeba zjistí, že to dál nejde a potom jako co bude dělat, jakoby, jo, a nějak se s tím chce vyrovnat, takže.
0: Ano, každý se s tím vyrovnává nějak jinak a dalo by se říct, že i v začátku toho, kdy se začal vyjadřovat jako písněmi, bylo právě to, že se vyrovnával s nějakými tlaky nebo s nějakými věcmi kolem sebe.
1: Tak jakoby za mě ta píseň proti dokonalosti začíná prostě tím tématem nějaké nerozhodnosti, kdy člověk vlastně se musí neustále rozhodovat. Jo? A já jsem člověk, který chce dělat všecko správně, takže je to vtipný, jakoby, jak Google napovídá, když si dáte do Google vyhledávače, jak správně, co všecko lidi řeší, jak správně udělat, napsat životopis, jo? Nebo mladší samozřejmě jim tam vyjede, jak správně oslovit dívku, jo? A tak dál. A to jsou všecko téma, takže lidi řeší, jak správně dělat věci a já jsem to řešil úplně stejně a tak jsem prostě začal psát pár písniček, protože se potřebuji s tím tématem taky sám nějak srovnat, jakoby třeba jak se správně rozhodnout, protože ve výsledku jsem zjistil, že se jako stoprocentně správně rozhodnout člověk nemůže, protože to nejde, nemůže všechno spočítat a pak jsou prostě situace, kdy musí jenom jako žít ten život tak, jak jako přichází, že život je čistá empírie, která se prostě jednou žije a tam se s tím nedá nic dělat a hold, prostě člověk podstupuje to riziko, že třeba jako se nerozhodne správně, nebude to dokonalé, ale vlastně o tom ten život tak nějak jako je, jo.
0: No tak to si mi trošku tak jako se dotkl něčeho, protože já taky ráda sleduju, jak se dělají věci správně a ráda je dělám správně. Na druhou stranu právě možná i mně je blízké tady tohleto téma boje proti dokonalosti, protože neustále narážím na to, že se nedají dělat věci úplně správně a tím pádem se právě člověk někdy asi dostává i do stavu, kdy je z toho nějakým způsobem smutný, někdy znechucený a někdy mu to asi i bere jakoby chuť k životu nebo chuť vůbec něco dělat, když to nemůžu udělat úplně správně. Dostal ses někdy do takové situace, kdy jsi měl pocit, že právě ta tvoje snaha dělat věci správně ti začala jakoby naopak bránit v tom vůbec dobře žít?
1: Tak určitě taky o tom mám jednu písničku, jsem měl projekt v práci, projekt, kdy jsem byl v červených číslech a já jsem ho chtěl dělat správně, nicméně celkově tím systémovým nastavením já jsem si neuvědomil v první řadě, že to vlastně není moje chyba, jo, já jsem jako všecko udělal správně, ale tím, že ta společnost, v které pracuji, nějak funguje, tak jsem nemůžu ji přetlačit, protože ty procesy jsou nějak nastavený a ono se to prostě ocitlo v červených číslech, protože třeba ty premisy na úplném začátku byly úplně špatný. Takže mě to celkem hodně jako vystresovalo v té době a měl jsem s ním docela velký problémy. Jsem šel do práce na autobus, tak jsem měl tak stažený žaludek, že se mi udělalo nevolno a potom jako samozřejmě to nedopadlo dobře. V té práci jsem přišel a navštívil jsem tu jednu malou komůrku a pak jsem si vlastně uvědomil, kde jsem se musel ulevit. A uvědomil jsem si jednu věc, že když jsem potom se z toho probral, tak jsem zjistil, že vlastně jsem jedinej, komu to vadí, jo? Že vlastně ten projekt, že je v červených číslech, já jsem to všem řekl, a vlastně ty mý nadřízení jako, no a co jako, jo? Takže já jsem potom zjistil vlastně, že člověk musí uvažovat do určitý míry do výše platu, musí udělat na svý operativní úrovni všechno na maximum, všem to říct a vysvětlit, a potom ti, co jsou za to zodpovědní a rozhodují, tak ty potom samozřejmě můžou se k tomu vyjádřit a můžou nějakým způsobem jako buď říct, že je to v pořádku a ty už se s tím nestresuj, a nebo ne, uděláme tohle a tohle a ještě tady to, jakoby, jo.
0: Přemýšlel jsi někdy nad tím právě, kde se to třeba v tobě, ale věřím i v mnoha dalších lidech, bere ta jako až příliš urputná touha, aby to bylo správně, a na zároveň ta jakoby příliš velká zodpovědnost, že asi za to můžu já?
1: Já myslím, že jednak je to trošku daný jakoby systémově, jakoby tou společností kolem nás, i jako tím vnějším okolím, jednak na sociálních sítích neustále tam mám sadu filtrů, já se vyfotím a můžu ze sebe udělat úplně jiný obličej třeba, jo, nebo když opravdu se sebou nejsem spokojený, tak si přesto dám obličej kočičky, ono to přemaluje na kočičku. A jo, když lidi hrajou jako spoustu třeba zpěváků, nebo lidi hrají na playback, nebo mají autotune, a vlastně nějakým způsobem jako ta celá společnost touží po nějaký dokonalosti, říkám, že touží po dokonalosti nebe, i když třeba ty lidi tomu tak neříkají. A co se týče třeba průmyslu, v kterém pracuju, tak jakoby nikdo nechce akceptovat výsledky jiný než naprosto zelený, protože vlastně na sebe bere nějaké riziko, jo, a tím samozřejmě, když to dřív dělali lidi, vyrobili díly, změřili je, zjistili, že něco nevychází, tak si prostě sedli, promluvili si a řekli, jestli to vadí nebo ne, jo. A dneska prostě už se tak nedělá, dneska všichni chtějí všechno zelený, všecko musí být super svatý. A víceméně já mám ten pocit z toho, že potom prostě člověk je opravdu nucený jako lhát, aby si nepřidělával problémy, a nevím, jestli je to vždycky jako správně, jako. No, vlastně ten svět dokonalej není, dokonalej nebude, a my prostě jsme tlačený do toho se tvářit, jako že to tak není, jako jo, že to nevím, to je taková moje zkušenost, myslím si, že to je takhle daný, no.
0: On ten dnešní pořád bude mít trošku takové specifikum, že tak, jak vlastně Ota hovoří, tak rád hovoří skrze písně. A on nám bude dnes sdělovat něco i skrze písně. Tak já myslím, že teď je i ten vhodný čas, aby si nám zkusil říct trošku, jak právě ten svět vidíš skrze svoji první písničku. Můžeš říct ještě, o čem bude, nebo proč si ji složil?
1: Tak tahle píseň se jmenuje Oranžová, je to takové úvodní téma do toho písně Proti dokonalosti, a je vlastně o tom, že jsem se vyskytnul v určitém období po vysoké škole, kdy jsem dokončil univerzitu a mohl jsem se rozhodnout naprosto jakkoliv, tak jo, jako s univerzitním diplomem technickým můžu se přestěhovat do Ameriky, můžu skončit v Praze, v Budějovicích, kdekoliv, a já jsem se nedovedl správně rozhodnout. Jo, to byl, já tomu říkám, oranžové období, kdy vlastně jsem se snažil nějak si to exaktně vyčíslit, a prostě to bylo tak široký téma, že to jakoby nešlo, takže já jsem si musel nějaký okrajový podmínky zvolit, jak si to téma omezím, a cítil jsem se jako na semaforu, takže ta píseň se jmenuje Oranžová, a vlastně mojí jedinou touhou je se vrátit do takzvané první zahrádky, jak je se píše v biblickém eposu úplně na začátku, do Edenu, protože tam měli jenom jednu možnost udělat se rozhodnou špatně, a to, že si vzali to jabko, bohužel tím na sebe vzali tu možnost jako se neustále rozhodovat a znát zlé a dobré, a s tím se vlastně my potýkáme neustále, jo? To je další věc, která je, řekl bych, systémově daná v tom našem světě. My jsme se rozhodli znát zlé a dobré, a tak si musíme rozhodovat, a tak vzniklo riziko, že se rozhodneme špatně. Takže píseň o

konec nejistot. Milost zastih náš věk. Brány nebe jsou zas na dohled. Tiše věřím, že mi z toho něco zbyde. V světě, co pomíjí a klamnou touhou hyne. Jen toužím nepoužít golu, než si jedu křižovatkou dolů. A cesta je plná výmolů. Musíme jet.

co člověk užije si se sebou, jeli od přírody poserou. A všechno spočítaný chce. Život je čistá empírie, která se prostě jednou žije. Když neskusíš, tak nic z ní nezískáš. A tak běžím dál, i když směr neznám. Do první zahrádky poslouchám.

0: zemětřásaj. Oh yeah, yeah. Jim nechybí už nic, ani jedna věc navíc, zvídavost lidská a špatná.
1: Tak jsme se dostali k té, možná k tomu základu té naší nerozhodnosti a k tomu rozhodování, jak to není jednoduché rozhodnout se správně. A jedna z takových oblastí, ve kterých asi lidé hodně přemýšlejí o tom, jak se rozhodnout správně, je právě třeba i rodina a manželství. Znovu tedy ještě řeknu, že tady jste slyšeli písničku od Oty Faldiny. Přijel jsi z Českých Budějovic.
0: Ano, prosím.
1: A teď už tam nežiješ sám.
0: Ne.
1: Takže mohl bys mi říct něco o tom, jak právě tady ta snaha udělat věci správně nebo touha po dokonalosti ovlivňovala tvoje rozhodování o tom, s kým budeš sdílet život?
0: Tak to zcela náhodou skvěle navazuje, protože vlastně konec oranžového období bylo naše setkání s mojí manželkou Mini, jo? Protože to byla taky jedna z věcí, kterou jsem chtěl udělat správně, a tak jsem různě špekuloval, co s tím, a ona vlastně, když jsme se potkali v Kolíně na misijní teologické škole, tak v té době nosila zelenou bundu, to znamená, že ten semafor z té oranžový se přepnul na zelenou a prostě to zapadlo do sebe. Já jsem do té doby tak nějak jako narážel a otloukal se různě, jo, snažil jsem se prostě, ucházel jsem se na vysoké škole na spolužečku. Asi 2 nebo 3 roky jsem jí dobýval, až jsem jí úplně dobil, jo, takže to...
1: Dobil s měkkým i?
0: Nedoporučuju to, jo, ano, prosím vás, buďte rozumný, kluci. A pak když už jsem byl jako takovej jako váhavej, protože jsem zjistil, že ne všecko se úplně hodí a ne všecko je správně a dobře, tak jsem měl jako vlastně velkou obavu, když jsem potkal Mini, vlastně jak to dopadne, jako jo, všechno. A, ale dopadlo to skvěle a já musím říct, že prostě vlastně moje rodina je jeden z těch léků jako v boji proti dokonalosti, kdy vlastně ona je tou mojí největší oporou a ona mě pošťouchne vždycky tím správným způsobem, když se nemůžu rozhoupat sám, protože jsem opět

0: na nějaké pomyslné oranžové.
1: To si myslím, že je právě ta otázka, jak vlastně může ten manželský partner toho druhého právě buď to pošoupnout, nebo naopak možná někdy i nechat ve slepé uličce. Asi máme nějaký vliv na sebe a je docela dobré přemýšlet, jak ten vliv v té rodině uplatňovat. Jak se to projevuje právě u vás?
0: Taková nejkrásnější příhoda, kterou jsme jako si spolu zažili, je, když já jsem chtěl vždycky mít jakoby domácí nahrávací studio už od 15, prostě píšu do šuplíku a chtěl bych být nějak tak, nebo chtěl jsem být tak nějak jako label free, jako natočit si to doma, sám si to vydat a sám jako z toho mít ten užitek a tak dál. No a když prostě jsme se vzali, nějakých těch 26 mi bylo, tak jsem zase špekuloval, jestli to má jako smysl si to jako pořídit. No a prostě manželka řekla, hele, podívej se, teďka nemáme děti, tak ještě prostě máme se dobře, kup si to teď, protože až budeme mít děti, tak třeba už nebudu jako k tomu tak nakloněná. Budeme třeba ty peníze potřebovat zase na jiné věci, jo, které budou v té době prioritou. Takže vlastně díky ní já jsem začal prostě v obýváku, jsem si koupil zvukovku, mikrofon a sluchátka. Neměl jsem k tomu žádný stoleček ani žádný jiný zázemí, takže jsem prostě seděl uprostřed obýváku a hrál na kytaru a seděl jsem na stojanu na květináč, ještě někde mám tu fotku. Já jsem myslel, že to je židlička, ale on to byl asi opravdu jako stojan na květník, jo. A takhle jsem začal a vlastně to je díky ní, jakoby, jo. Tam, kde jsem teď, jsem díky ní, jako. Takže to je... Můžou se asi lidi podporovat, taky nemusí, ale v našem případě to funguje skvěle a zase, když mi někde tápe nebo neví, co jakoby, jestli do něčeho šlápnou, tak se snažíme se podporovat navzájem.
1: Určitě byla i podobná situace, zase naopak. Dokážeš si vzpomenout na nějakou situaci, kdy zase právě naopak třeba ona váhala a nevěděla, jestli teď je vhodný čas, jestli je dobrá doba, jestli by to nezatížilo vaši rodinu a podobně a ty si jí řekl, jo, ty běž do toho?
0: My spíš jako se teďka pohybujeme zase možná trošku v jejím oranžovém období. Takže to je taková jako delikátnější situace, kdy vlastně ona je teďka po mateřské a začíná nový, jakoby chtěla by přednášet primární prevenci a spíš jako naráží do dveří, takže spíš to je tou oporou, jakoby je to dobré, nemá smysl chtít po sobě něco, co jakoby tam, kde ještě nejsme, to je taky problém, jo? Že člověk chce být někde, kde ještě není. Takže když prostě začala teďka se snažit dělat primární prevenci, tak to bude trvat třeba rok, dva, tři, než se vůbec opravdu jakoby zorientuje. A tak jsem jí v tom oporou, protože si myslím, že jako chtěla to dělat vždycky, stejně jako já jsem vždycky chtěl mít studio, ale teďka v tuhle chvíli spíš naráží do dveří a spíš potřebuje jenom jakoby prakticky, jakoby vedle ní někdo stál a tak se snažím jí podporovat v tom, já si myslím, že to je přínosný a že to tak má být.
1: No. Jo, o tom něco vím. Primární prevenci jsem dělala taky a vím, že to opravdu nebylo jednoduché a tam je asi hodně důležité, aby stál vedle mě někdo, kdo mi věří. Kdo mi věří a kdo to nějakým způsobem posunuje dál. Nezmínil jsi ještě o tom, že máte děti tedy, ale vzhledem k tomu, že Mini je po mateřské, tak předpokládám, že ano, můžeš říct trošičku něco o svých dětech.
0: Tak máme dvě krásné děti, Edouška a Emičku. Edoušek 4, Emička 6, máme teďka předškoláky už. A je krásně sledovat, jo, protože třeba chlapec ještě byl, nám přišlo jako takový jako skoro batolecí a pak jednou ráno vstal a začal sčítat čísla a my jsme si uvědomili, že se mu v hlavičce něco přeplo, že už je předškolák, jakoby normálně jako pořád tomu nerozumíme, čekali jsme, že to bude jako pozvolnější, ale on normálně jedu autem a on mi čte čísla z SPZky před náma. Takže jsou šikovný, no.
1: Já si uvědomuji, že když jsme měli děti malé, tak myslím, že jedna z velkých výzev našeho rodičovství byla právě tady o tom, jak jim předat to, že svět není dokonalý, všechno není spravedlivé a že se oni musí k tomu nějak postavit a nějak se s tím vyrovnat. Narážíte na to, nebo snažíš se nějakým způsobem jakoby ten boj proti dokonalosti předat i těm dětem?
0: Jako určitě v první řadě mám schovaný své žákovské knížky, jo, až budou někde tápat. To se musí vždycky vyvážit, aby ten člověk nebyl deprivovaný z toho školského systému a zároveň, aby nelalkoval, protože tatínek měl taky čtyřky, jo. Tak já jsem to dopracoval na střední, že mi hrozila čtyřka z tělocviku, protože já prostě neuznávám běhání po oválu jako 1500 metrů, mě to přišlo vždycky zbytečný. Radši bych třeba běžel na pivo třeba, nebo utíkal před revizorem, nebo nějakou jakoukoliv smysluplnou činnost, ale tohle to teda ne, tak to je jedna věc. A potom, když se něco spolu učíme, třeba jsem učil děti na kole, tak jsme vypozorovali, že je docela dobrý, tak jako to děláme my dospělí, dělat to třeba 10 minut a pak to nechat na druhý den, protože když chytám kluka na kole 10 minut, tak už mě potom relativně jsem unavený, bolí mě záda, on je taky už unavený a potom samozřejmě z toho kola upadne, řekne, že je blbý a zahodí ho, jako jo. A takže každý den trošku a vysvětlovat jako neustále, že vlastně ty věci, co děláme, nám nepůjdou na poprvý, protože to tak prostě nefunguje, jako to tak není, no.
1: Máte ty děti dvě a nevím, jestli už u nich se projevuje takové to nějaké srovnávání a takové to typu, on to má lepší a já to mám horší.
0: Jo, kdo bude první u dveří, kdo se první obleče, tak máme dvě kategorie, protože my máme chlapce a dívky, máme dvě kategorie, takže vždycky, když se kluk oblíkne, tak on je v kategorii muži první a holka je v kategorii ženy první, protože zatím můžeme takhle to dělat, no.
1: Tak to je hezké, možná ještě až budou starší, budou se muset vyrovnávat i s náročnějšími požadavky a s náročnějšími věcmi toho, kdy se budou srovnávat i s dalšími lidmi a kdy nebudou vždycky první. Určitě každý z nás takovýmhle obdobím prošel. A my bychom možná mohli teď dát jednu písničku, kterou, aspoň jak jsem ji zaslechla, tak zpíváš se svojí ženou, kterou tu sice nemáme, ale týká se právě vašeho vztahu a vlastně nějakého vašeho poznání.
0: No, takže ta písnička se jmenuje Zahrádky a je vlastně o našem setkání, protože jak jsem už předestřel, tak já jsem byl takový už jako poněkud rozbitý a váhavější, protože jsem viděl, co všecko dovede člověk jako napáchat, když se snaží opravdu hodně dělat správně ty věci. A potkali jsme se v Kolíně, takže kdo to tam znáte, tak tam je rybníček peklo, kolem mě je zahrádkářská kolonie, tam je věčně bláto, tak si to představte, takový pošmourný den, trošku jako mraky a tak, a tam se procházím a přemýšlím o životě a tam vznikla tato píseň.

často jsem chodila jen dívat se a snít do té země za plotem. Čím jsem však přišla blíž, silnější byla mříž do té země za plotem. A pak

0: Ty jsi tak perfektní, ty jsi tak nádherná a já šťastný víc než dřív. Nikdy bych neřekl dřív, co věcí společných nám Bůh daroval, daroval.
1: Takže to byla píseň Zahrádky?
0: Ano.
1: Zahrádky a Ota Faldina, můj dnešní host v Rozmaríně. U mikrofonu je Lída Pohanková. A my se dál pouštíme do toho boje proti dokonalosti. A dostáváme se trošku k tématu sociálních sítí, protože já věřím, že sociální sítě jsou právě tím místem, kde vlastně to na nás tou dokonalostí tlačí. Každá fotka, kterou tam uvidíme, je prostě dokonalá a o tom, jak jsem teď zrovna perfektně šťastný. Měli právě ty sociální sítě nějaký vliv na to, že si začal mít potřebu bojovat proti dokonalosti a nějak se k tomu vyjadřovat?
0: Je to jakoby jedna z věcí určitě. No. Je to taky prostě součástí naší společnosti, která, ať chceme nebo ne, tak nás jako ovlivňuje hodně. Takže určitě to je taky o tom. No. A já si myslím, že člověk si musí ze všeho nejvíc uvědomit, že vlastně na něj působí nějaký PR toho druhého člověka. Někdo chce nějak vypadat a potom je otázka, jestli to je pravda, jestli tak opravdu vypadá, anebo jestli se chce tak prezentovat, a pak se člověk musí jako rozhodnout na tom, co vlastně si o tom chce myslet. No.
1: Jak na tebe působí sociální sítě? Jsi na sociálních sítích?
0: Já jsem bohužel, no, bohužel jsem, ale jako já asi jako člověk musí být, jo, ale jak jsme se bavili už před tímto rozhovorem, já jsem něco jako, když hraju, nebo když jsem na sociálních sítích, tak jsem něco jako v Hospodě na mítince u Cimrmana. Jak dát se vysvětlím ten příběh, to je vlastně, člověk si chtěl pořídit restauraci, jo, on si chtěl pořídit hospodu, a koupil si hospodu u silnice na Písek, ale chodili mu tam lidi, jako jo, a to je právě to blbý, že vlastně tím, jak já nechci obtěžovat lidi svojí existencí, tak já jsem vždycky rozpačitej i na těch sítích, jako jestli nezdílím toho moc, málo nebo tak. Ale zase, když se chci dostat k lidem, tak si myslím, že to je vlastně médium, který je na to užitečný, a co tam člověk vloží, to tam dá, jakoby na CDčko si taky můžu vypálit hezký písničky a nebo něco ošklivýho, jako jo. Takže je to médium, který využívám, ale vždycky musím mít na paměti, že všichni se chtějí nějak prezentovat a filtrovat si to, no.
1: Myslím, že sociální sítě opravdu zasahují skoro každého z nás. Ale jak říkáš, filtrovat si to znamená co? Odfiltrovat si některé lidi nebo odfiltrovat si některé prožitky, co tam dát, co tam nedávat?
0: Jakoby třeba někdy vypínáme sociální sítě v době dovolených, protože vlastně my jedeme do kempu s dětma a jestli někdo jede na Bahamy a nebo někam dál ještě, tak my to vlastně nechceme vědět, takže nějaká jako mentální hygiena určitě taky funguje. Potom jeden youtuber, takový hodně speciální, říká, že na sociálních sítích je nejdůležitější jedna věc zvládnout, a to je najít a zablokovat uživatele. Tak tuhle myšlenku nepraktikuju často, ale myslím si, že část pravdy v ní je, protože zase lidi bojou taky s tou svojí výjimečností, jo? Jestli jsou dostatečně výjimečný, anebo nejsou, a když nejsou a cítějí se ohrožený, tak útočej na druhý. Jo? No a tak potom, jako pokud někdo to takhle má a nesrovnal si vlastně sám se sebou ještě, tak potom asi já ho tam nechci, jako já to nechci poslouchat, jako jo.
1: Protože určitě vlastně i z těch sociálních sítí na nás jdou nějaké vlivy a ne všechny vlivy pro náš život jsou zdravé. Ty jsi vlastně taky zmínil, že jsi měl i období, kdy jsi vyhledal psychoterapeuta, aby se s některými věcmi srovnal nebo s některými otázkami nějak popasoval, možná i o tom, jak jsi mluvil prostě v tom úvodu, že prostě si člověk některé věci bere příliš na sebe. Co jsi spotřeboval vyřešit právě i s tím psychoterapeutem?
0: Já jsem nám přišel s papírem se čtyřma otázkama a jedna z nich určitě byla ta, to jsem nechápal, člověk má v hlavě vlastně nějakého autopilota. Dostane se do situace a bezmyšlenkovitě jedná nějak, a jedna věc, která mi opravdu nedávala smysl, je ta, že i když jsem měl třeba člověka, který je řádově zkušenější vedle mě, dělal přede mnou roky tu práci, co dělám já, tak když on dělal něco jinak, než já bych si myslel, že by bylo nejlepší, tak jsem si říkal, tak je hloupej, nebo jako proč to takhle dělá, jo? Ale přitom jakoby logicky vzato nemělo to vůbec žádný smysl, protože on opravdu byl roky přede mnou a zkušenější a já jsem to nechápal. Tak jsem právě zjistil jednu věc, že terapeutka vlastně na prvním sezení po 15 minutách říká, pane Falda, vy jste citlivý na chybu, to má spoustu lidí, jo. A s tím se nemá smysl zabývat, jakoby, jo, takže člověk si to uvědomil a najednou prostě ono to jako neodezní, ale když si to uvědomuje, tak člověk to jakoby nepřeceňuje, tuhle věc. A vlastně, jak jsem řekl, tak když člověk se cítí ohrožený, že on je ten nejlepší hero, tak se chce prezentovat a najednou zjistí, že někdo jiný by mohl to jeho PR ohrozit, tak vlastně začne útočit, jakoby, jo. A
1: to, je... to možná taky nejsi jediný, kdo tedy, jak říkala sama psychoterapeutka, to má asi hodně lidí. A co se s tím dá udělat? Prostě se tomu tolik nevěnovat, nebo...
0: Já myslím, že to já považuji za řešení už jakoby... Polovina řešení je za mě vždycky pojmenování toho problému. To znamená, když to pojmenuju, tak už jsem jakoby z půlky z toho venku a pak se prostě naučím to nedělat, nebo si uvědomovat vlastně, odfiltrovat, nenechat se zatáhnout do těch věcí a nepřeceňovat tu svoji důležitost, jo? Protože to je jiná rada z nějakého webináře. Když člověk má trému nebo je blokovaný, tak prostě by neměl přeceňovat svoji důležitost, protože jo, třeba mě hrozně pomohlo v boji proti dokonalosti, jsem se bál tvořit, protože když člověk něco vytvoří a teď se to někomu nebude líbit, bude mít z toho mít pocit chyby, selhání, tak co mě opravdu nejvíc pomohlo je zjištění, že já dělám půl roku písničku a nakonec si ji poslechne moje žena, její máma a moje máma a třeba ještě nějaký dva náhodný kolem jdoucí, jako na tom YouTube, jo. A člověk vlastně zjistí, že vůbec není jako tak podstatný pro ten chod světa. A toho vlastně hrozně uvolní, jo, protože když si tohle člověk uvědomí, že vlastně to na něm nestojí, tak může normálně svobodně tvořit a může normálně fungovat a to je prostě strašně skvělý pocit. Dneska třeba, když vypustím písničku, tak si ji pustí 50 lidí, jo, a furt je to jako... Mm-hmm. A nikdo to nereklamuje hlavně, jo, takže...
1: Jo, vlastně, jak to říkáš, to, že něco tvoříme, a nebo děláme, nejenom jakoby tvořit písničky, že to asi nemá každý k tomu vlohy, ale že něco děláme, tak by asi mělo mít jiný význam, než to, že tím oslníme celý svět, nebo že tím ovlivníme celý svět, nebo když naopak něco pokazíme, takže bychom tím ovlivnili celý svět. Takže co by měla být spíš ta motivace, nebo ta prvotní, ten impuls k tomu, že chceme něco vytvořit?
0: Já myslím, že by to mělo být radost v základu.
1: Jo.
0: A pokud prostě jakoby tvořím něco, co mě vlastně stresuje, nebo kdy v pozadí jsou nějaký podtexty, který si třeba ani neuvědomuju, ale ve výsledku je to, že mám obavu, že dám fotku na sítě a lidi budou, že mám vlastně z toho strach, jo? A nebo ji prostě filtruju tak dlouho, až tam dám někoho úplně jinýho, tak si myslím, že to není dobrý, jako, jo? Prostě, jo, podporujeme vlastně lež a nějakou přetvářku, do který se nás jako snaží nacpat to okolí naše. Protože všichni chtějí být krásný, jo?
1: Ano. A všichni chtějí být pořád jenom šťastní a aby to celý svět věděl, že my jsme teď krásní a šťastní.
0: Ale co je důležitý? Někdo řekl jednak, že pokud je někdo v něčem hodně dobrý, tak to většinou znamená, že v tom se lhal víckrát než já. Jo? Protože jinými slovy, my to známe chybami, se člověk učí, jo? Ale tohle co je takový, jako si myslím, přesnější vyjádření. A druhá věc, co z řešení problémů vlastně, když řešíme problémy, které jsme si vytyčili na své cestě řešit, nějakou oblast, jakože já chci hrát písničky, chci líp skládat, chci hrát na kytaru, tak vlastně z řešení těch problémů vzniká ta radost. Vyřešil jsem to, jsem zase o maličko dál. Ale pokud ty problémy člověk popírá, tak se připravuje o tu radost toho vyřešení.
1: Mm. Ano, to znamená, že vlastně není chybou, že se něco nepodaří nebo že něco není dokonalé, když o tom hovoříme, ale chybou je od toho odejít právě kvůli tomu, že se bojíme, že to nebude dokonalé.
0: No, protože vlastně jako každý den člověk udělá malý kruček vpřed, každý den se někam posouvá a pokud prostě chce být dokonalý hned, jako můj kluk se nenaučí za 10 minut jezdit na kole, prostě musí si na to sednout i 10 minut druhý den, jakoby, jo. Tak potom se nenaučí jezdit na kole a nikdy nebude na tom kole jezdit, jo, protože se to nenaučil za 10 minut. Není tam, kde by chtěl být, jo.
1: No takže ten tlak na dokonalost ale budeme asi muset řešit neustále. to nebude asi jenom, že se to jako v dětství vyřeší nebo v některém okamžiku našeho života třeba s psychoterapeutkou, tak možná bychom si mohli dát zase nějakou písničku, která nám v tom pomůže.
0: Tak další píseň se jmenuje Cizí životy a to je právě o sociálních sítích a o tom, že člověk by měl mít, měl by žít a nekoukat jako úplně tolik na socky. A

a žijem cizí životy. Já i ty, posty story ve feedu a reels. A nevypadá barevný, zajímavý život náš, jako fotky lidí.

rád. Napít se ze studánky v lese, ryť jsou věci, který můžem prožít, přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve storíčku. Jít si zaběhat, napít se ze studánky v lese, ryť jsou věci, věci, který můžem prožít, přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve storíčku.

dělat věci pro radost. Bez focení na Instač, tak to je staromodní a to snad znáš. Ale jsem v tom světě hodně sám. Ale co bych si fakt přál, je mezilidský spojení.

0: můžem prožít, přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve stolíčku. Jít si zaběhat, napít se ze studánky, vlastně teď jsou věci, který můžem prožít, přece růži přivonět, nebo si přečíst knížku, napsat příběh, nemyslím ve stolíčku.
1: Tak to byla píseň, která věřím, že nás chytila za srdce, protože všichni chceme žít svoje vlastní životy, ale možná mnoha lidem se to opravdu nedaří právě tou soustředěností na životy cizích lidí právě v těch storíčkách a podobně. A já bych se teď nejdřív ráda zeptala právě na ten tvůj život. Co jsou pro tebe důležité věci a důležité hodnoty, které ti právě pomáhají žít ten skutečný život, nežít jenom v tom storíčku nebo na tom někde, na tom internetu, na těch sociálních sítích. Co vlastně je to, co jsou ty tvoje dobré hodnoty, které rád žiješ?
2: Tak já bych asi začal rodinou samozřejmě, protože to je to nejreálnější, co máme. To je něco, v čím jsme v kontaktu dnes a denně. A myslím si, že tam je největší přidaná hodnota. Samozřejmě s rodinou, abych ji uživil, souvisí práce. Měl jsem to štěstí, nebo mám to štěstí, že vlastně se živím prací, která mě velmi baví a kde můj názor je ceněný. Jo? Nečekám tam na chybu, abych potom ji vysvětloval někomu, ale dostal jsem se do pozice nějakého konzultanta, kdy vlastně spíš jako se mě ptají na názor, než abych jako musel vysvětlovat, co bylo zase špatně. A potom v neposlední řadě si myslím, že církev je důležitá hodnota pro mě, protože tam mám dobré přátelé a v dlouhodobém měřítku člověk zase nesmí být jako... Měl by se podle mě zabývat věcma, které mají nějaký přesah do věčnosti bez ohledu na to, jestli tenhle ten rozměr uvažuje nebo neuvažuje, protože to nám jakoby, to nás chrání před tím, aby dělal bezmyšlenkovitý rozhodnutí, jako dneska se opiju, zítra vystřízlivým a pak se uvidí, jakoby, jo. Tak myslím si, že církev je pro mě, můj domovský sbor v Budějovicích je pro mě místem, který mi pomáhá vlastně žít ten život vyrovnaně a vracet mě na tyhle ty kole, abych řešil věci, které jsou důležité a které mají jako přesah i jako pro další život a věčnost, řekněme.
1: Já si právě uvědomuju, že křesťané, kteří nějakým způsobem usilují o to zůstat v kontaktu s Bohem a žít právě ten reálný život i s Bohem, jsou někdy právě ohroženi tím tlakem na dokonalost ještě víc, protože ten pocit, že teď vlastně jde o vyšší věci, než jenom o to, jestli se budu mít chvilkově dobře, může právě vyvolávat taky ten velký tlak na dokonalost. Co si o tom myslíš?
2: Já jsem jako dlouhodobě nespokojený s tím, že já jsem relativně jakoby peprné mluvy, zejména v té práci, a je to něco, s čím se jako vyrovnávám tak nějak a nejsem s tím spokojený a nevím, jestli jsem schopný jakoby to změnit anebo předělat. Přijde mi, že člověk má v hlavě, jo, to, že člověk funguje jinak v neděli a jinak v pondělí, je jakoby daný i tím vnějším prostředím, že se naladí na tu kulturu. A nevím, jestli je to nutně jakoby špatně, ale nevím, co jsou ty spouštěče. Nejsem s tím tak nějak jako spokojený, ale na druhou stranu, když jsem si i dělal průzkum, tak jakoby můj život to nějak jako nedevalvuje a lidi mě berou vážně i přesto, že mě vcelku dobře znají, jako jo. Takže pořád jakoby nějaká ta autenticita a jakoby to, že člověk se prezentuje reálně a ne takový, jaký není, tak furt si myslím, že mezi třeba těma kolegy to má dobrý ohlasy, řekněme. Jo. Mm-hmm. Než kdybych se sebe dělal něco, co nejsem a potom jako sebe tlačil někam, kde nejsem, je tlačil někam, kde... Nevím, no, je to takové jako... Já ten tlak nemám rád, na druhou stranu, jako Bible nás volá ke svatosti, jo, a to je jako něco, co je jako výzva vždycky, jo.
1: Je to nějaká meta, ale dokážu si představit, že když se člověk snaží tu metu naplňovat nějak jako vlastním úsilím a vlastními silami, tak se právě asi dostane přesně do toho, o čem hovoříme, do té nějaké přetvářky a do nějakého tlaku, kdy se, jak jsi říkal, snaží být někým, kým ještě není. A ono to asi nemusí být špatně, že ještě nejsme úplně svatí.
2: No, já myslím, že jo, protože nakonec jako ta milost Boží je daná z nějakého důvodu, protože Pán Bůh si uvědomil, že to asi nezvládneme a A tak nám prostě pomohl nebo poslal nám pomoc v Ježíši Kristu a my se na ně můžeme spolehnout, no. A nemusíme jako... Zase můj strejček používá úsloví, nevím, odkud ho máte, hříšné spoléhání na milost Boží, jo. A to bychom taky neměli provozovat. A pořád já si myslím, že... Já to řeknu teďka, jako, tak jak to říkám vždycky, že jakoby křesťanci je trošku schizofrení, jo. Protože my vlastně chceme dosáhnout něčeho, čeho dosáhnout nemůžeme. A když to vzdáme, tak je to špatně. A když to tlačíme, tak je to špatně. A člověk neustále balancuje, jde přímo po tom ostří nože a snaží se ten život žít nejlíp, jak dovede, s Boží pomocí a zároveň jako, jako zároveň dokonalý není. Jakoby. Je to trošku jako takový pro mě, pořád je to pro mě výzva, jako, jo? Si to jak, jako srovnat. Jo? Protože ono to vlastně nejde, jo? Protože balancuju neustále, protože na tom ostří nože se nikdo neudrží dlouho. Musí pořád balancovat, jako pořád.
1: Nevím, nakolik vyjadřuješ právě třeba tady tohleto, i ten svůj vztah k Bohu v těch písních a jestli ho chceš nějakým způsobem lidem přiblížit, jak se k tomu stavíš?
2: Já mám takovou průřezovou píseň, která je částečně z průmyslu a částečně jako křesťané, když v ní budou hledat to svoje, tak ho tam taky najdou. To je vadná série, všichni jsme z vadný série, všichni jsme trošku vadný. A vyrobit něco přesně podle vzoru, podle výkresu je poměrně komplikovaný a jak jsem řekl, dneska lidi všechno zelený a vlastně nutěj druhý lhát, protože ne vždycky to je možný. A neustále se jako zužijou nějaký tolerance mezi lidma, lidi se netolerujou navzájem, netolerujou si svý názory, kdo koho volí za prezidenta a tak. A čím užší tolerance jsou, tím snáze se člověk dostane mimo tu toleranci do toho pásma takzvaně not okay, jakoby to, co už je špatně. A to můžu klidně zahrát, jestli chcete, tak to je
1: myslím,
2: jedna z písní.
1: Myslím, že to je dobrý prostor na to, aby tu zazněla i ta vadná série.
2: A křesťané si v tom můžou najít to. Já říkám, že jsme z vadný série, křesťané říkají, že máme hříšnou přirozenost. Jo? My jsme prostě všichni trošku divní. Ne každý si to připustí a ne každý je ochotný s tím pracovat dál, takže tam zahraju vadnou sérii. Jak říkám, tolerance se zužují a člověk se dostane velmi rychle mimo pásmo, kde by si ho druzí představovali. Jsem z vadný série a z toho zlem je. Dnes sedím s výkresem, já nepovedcem se. Jsem z vadný série, z eBayek dostání a z toho zlem je, nikdo mě neskání, procesně neschopný, není mi podobný, budou mě šrotovat, že na světě dělám jen vola. Co když to každý takhle má, že ze vzorem si nezadá, odchylku v toleranci skrýt a dál v poklidu si žít, v poklidu si žít, tak to bych chtěl. Příručky pro matky, články o výživě, diáře na zmatky, to nic neříká mě, knihy o rozvoji, skončily na hnoji, lepší to nebude.

Dokonalost sama, jsou lidi kolem mě, ti totiž všechno ví, co Google napoví, ti snadno vysvětlí druhým, co je špatně, když nikdo na názor neptá se v zásadě, co v magazínu čet, na to je expert hned, dokument na dvojce, z blbce na vzdělance, ueo. Co když to každej takhle má?

žít. Tak to bych chtěl, tak to bych chtěl. Chtěl bych tě požádat, abys žil a nechal žít a neprudil. Hoď taky do klidu celou svou rodinu, všem nám tu bude líp, když budem k sobě toleranci mít. Jsi totiž stejný jako já, proč víc?

0: být. Vždyť o tom sám stejný prd víš, prd o tom víš. Bych vědět chtěl, to bych vědět chtěl. Bych vědět chtěl, bych vědět chtěl. Bych vědět chtěl, to bych vědět chtěl. Bych chtěl po světě moc.
1: Tak dozněla další písnička od Tifaldiny, ve které opravdu jsme se každý mohli trošku najít a ten tlak na to, co všechno si můžeme přečíst na Google a v těch časopisech, jak se všechno správně dělá, tak skutečně nám zabírá někdy strašně moc času. Přijde mi, že opravdu co udělat, abychom tomu nevěnovali toho času tolik, protože jak už jednou člověk se dostane tak nějak do té sítě, možná se tomu správně říká síť, že nás to do sítě lapí, tak si myslím, že jako i pevné povahy mají někdy problém. Najednou zjistí, že uběhla hodina a vlastně jim to nebylo vůbec k ničemu. A je to přesně ta hodina, jak tady zpíváš vlastně, ve které jsme mohli žít, že? A co to znamená žít?
0: No, je to přesně tak. No, já nevím, jestli ta písnička Ty cizí životy, jestli se to týká jako ještě jakoby generace třeba ode mě starší. Já si myslím, že jsem na tom pomezí, kdy člověk je ochotnej, schopnej rolovat. Mě tam třeba vyskakujou na YouTube různý návody, jak řezat a spojovat dřevo, jo. A člověk jako, jak to tam prostě takhle narafičí, jo. Přitom zase, když to vidím, tak on má třeba mašinu za 500 000, kterou já nikdy do paneláku nedostanu, jo. To je úplně zbytečný se na to dívat, jo. Ale jo, jsou to různý chytlavý věci a já myslím, že nejdůležitější je vědět a nejtěžší je vlastně mít to svoje pole těch problémů, který jsem se rozhodl řešit a těch s tím se věnovat a ostatní jako nechat být, jako no.
1: U těch problémů, které, jak říkáš, jsme se rozhodli řešit, tak tam asi není chybou si k tomu najít klidně návod i prostě na YouTube, že?
0: Přesně tak, jak nahrát akustickou kytaru a jak jí správně smíchat a takže toho je tam spousta. Já myslím, že jo, no, že tam může potom mít radost člověk z toho řešení těch problémů a tím, že se posouvá dál. Já jsem před časem našel nějaký svoje nahrávky 10 let starý a myslím, že tam je velký rozdíl jako celkově, takže jo, člověk taky by si měl možná udělat nějakou tu složku své osobní hrdosti, to se doporučuje, kdy si zakládá vlastně ty svoje úspěchy z práce i z osobního života, aby jako na to nezapomněl, jo? Protože zase tam budou nový barevný obrázky, zase zítra, zase pozejtří a on potom se ztrácí a vlastně možná jako si připadá příliš černobílý na ten celý barevný svět. No.
1: Vlastně, když hovoříme o té dokonalosti, tak je to hodně právě o tom srovnávání se a s těmi dokonalými lidmi a teď si to hezky zmínil, že vlastně asi to, co je důležité je spíš se srovnávat, kam já sám jsem se posunul, co nového jsem se naučil a v čem už se cítím mnohem třeba lépe, než jsem se cítil před, jak říkáš, těmi 10 lety. To je možná lepší srovnání.
0: Určitě, no. A potom samozřejmě si myslím, že je taky důležitý být tolerantní vůči těm druhým lidem, který to třeba tak nemají, protože vlastně mimo toleranci se člověk dostane tím, že tu toleranci neustále zužuje, jo, a ten svět se zpřesňuje, jeho informace se zpřesňují a my se neustále mýlíme, když třeba se to nechceme jako připustit. Jo, to je vždycky jako, jo, kde se minulej rok v únoru vzalo tolik válečných strategů třeba, jo, na internetu. Já jsem si vždycky myslel, že to jsou experti na pandemie, jo. Jo, ano. Přečtu si 2 články a vím všecku moudrost světa a teďka prostě to všem řeknu a vysvětlím a myslím si, že i ty vojenští strategové, kteří opravdu to dělají jako svoji práci, mají velkou hlavu z toho a člověk by měl jako být trošku pokorný a uvědomit si, že třeba to nemůže jako komentovat nebo dělat závěry, no, jako a to je jenom jako nějaký globál a potom jsou ty mezilidský vztahy, kdy zase jak zúžujeme ty tolerance a jsme stále méně tolerantní vůči sobě, vůči druhým, tak potom tím víc konfliktů vzniká, no, jakoby, jo, takže já myslím, že žít a nechat žít, zabývat se tím svým a snažit se radovat se z toho svého vlastního pokroku je to podle mě to nejlepší, co člověk může udělat. No.
1: A co bys tak považoval za dobrý výsledek u lidí, kteří tvoje písničky třeba poslouchají? K čemu bys chtěl, aby došli nebo a v čem bys chtěl, aby je to posunulo?
0: Mně by se líbilo, kdyby žili svůj život, jako, jo? Protože, aby, jo, když se zbavíš toho balastu, jo, že se srovnáváš s někým a blokuje tě to, protože ty tam nikdy nebudeš, já nikdy nebudu dělat reels jako tamhle někdo jiný. A tak prostě nikdy nezačnu a ne, tak jakoby, pokud mám něco, co chci někomu předat, tak můžu to dělat i sám, jakoby, jo. A pak si opravdu člověk může prožít něco tady a teď, to je druhá věc, co učíme ještě dceru. Ona je neustále napřed, jo. A ona, jedeme autem domů a bude večeře, jo. Tak ona už se ptá, co bude večer za pohádku a jestli půjdeme spinkat a jestli bude maminka číst. A to se snažím teďka jí jako vštěpovat z té. To je taky jakoby fancy slovo je mindfulness, jo, to je žít v přítomnosti. Tak říkám, Emi, teďka jdeme autem a pak bude večeře. A co bude potom, tak o tom se potom pobavíme, jak to na nás přijde. Jako.
1: Ano, ta výzva žít v přítomnosti si myslím, že je velmi důležitá věc a je to přesně to, co nám, když v ní nežijeme, tak nám to krade vlastně ten náš život a to, co nám možná i Bůh chce dát, abychom prožili teď. Já myslím, že by ještě mohl být prostor na jednu písničku, jestli máš něco připravené.
0: Mám ještě úplně jednu poslední, jestli chcete, tak samozřejmě můžu.
1: Jo, takže dejme ještě jednu písničku takhle na závěr a pak už bude jenom rozloučení.
0: Takže já to uvedu, píseň se jmenuje Audit, je to zase z mého průmyslového prostředí, ale jak jsem řekl už několikrát, tak i v tom našem okolí se prostě snažíme dělat věci na zeleno a je někdy těžký vysvětlit i něco, co nevychází, byť na tom vůbec nezáleží. Jakmile prostě se něco vyskytne, tak je z toho velký halo a slajdy prezentací, desítky slajdů, aby se to vysvětlilo, přitom vlastně se nic nestalo. Jo. Takže poslední píseň se jmenuje Audit. A zase pro ty křesťanské posluchače a věřící, tak jak se dozvíte v referému audit jako poslední soud, jo? To je tak, jak já si představuji poslední soud, že přijde někdo a začne mě kontrolovat podle směrnic, jak jsem žil a v takových případech je úplně nejlepší, aby tam byl někdo jiný, aby se zpovídal někdo jiný a to je vlastně Pán Ježíš, který je tou naší zástupnou obětí za ty naše poklesky. Tak si užijte audit a doufám, že se vám to vyhlo a že se vám to bude vyhýbat i dál a že nebudete mít žádné takové podobné zážitky jako já. Já jsem byl auditovaný 6 let po sobě, takže se to na mě trošku podepsalo. Jsem tu na auditu, vylezte z toho krytu, pokažte anály, prolezem kanály, já vám to zkontroluju, dostanete sodu, já ty směrnice znám jak svý střevice. A co na to pracovník? Jo, pane vážený, budete zklamaný, zde je vše v pořádku, kontrola namátkou, nic se tu nestalo, co by za řeč stálo, uvidíte sám, že já vám nekecám. Já hochu, hochu, hochu, tohle je tvůj poslední sod.

znovu pan auditor. Já chlapče odmala jsem chtěl být kontrolor, já ti to vysvětlím, nebude čas na for. Já mám mě počítal konzervy ve špajzu, co se mi nevešlo, hodil jsem do hajzlu. Co na to pracovník? Litera zabíjí, do života dává, ono v těch směrnicích se vyzná jen kráva. Dělám vždy na 100%, abych mohl v noci spát, na všechny papíry ti můžu nakašlat. Já hochu, hochu, tohle je tvůj poslední soud, budu chtít jen trochu, nezbyde z tebe ani

Ono dost záleží, s jakou se přichází, zda člověk vůbec má šanci se vyjádřit. Nebýt je nejlepší, nechat to jinému, co se nezakecá, vyseká z problému. Jo, hochu, hochu, tohle je můj poslední soud, budou chtít jen trochu, trochu, nezbyde ze mě ani out. Hej, hochu, hochu, hochu!

Tak a tohle už je konec dnešní Rozmaríny. S přáním, abyste žili své reálné životy, se loučí Lída Pohanková a Ota Faldina.

Posloucháte Rádio 7. Minula čtvrtá hodina, máme pondělí 17. srpna. U mikrofonu je Broňa Procházková v nočním vysílání. Máte nějaké osobní rituály a symboly? Rituály a symboly mají své místo v našem životě. Mohou podpořit význam události, mohou stmelit skupinu a mohou vytvořit nezapomenutelné zážitky. Na jejich přínos, rizika i konkrétní příklady z oddílového života se zaměří Sára Zunčová a Helen Mrázková v pořadu Štafeta za čtvrt hodiny.

Proč používat symboly a rituály v dětském klubu nebo oddílu? To je základní téma štafety, která začíná za pár minut.

0: Symboly a rituály jsou přítomné všude kolem nás. V historii, náboženství i v každodenním životě je najdeme. Mají sílu stmelovat skupiny, předávat hodnoty a zanechávat vzpomínky na celý život. Dnes se podíváme na to, jak je můžeme používat jako nástroj v našich křesťanských klubech a oddílech. Své zkušenosti s prací s rituály a symboly s námi dnes bude sdílet Helen Mrázková. Helen je vedoucí ve skautském oddílu Osma v Ostravě, ve kterém jsem se stala nejdříve rádcem a teďka vedoucím i já. Vznik našeho oddílu byl takový jeden velký magický rituál, kterého jsem mohla být součástí. A celou tu atmosféru měl právě díky Helen, která celému tomu okamžiku dala takovou vážnost a měli jsme dramatické kulisy pod skálou. Nejdřív pracovala jako sociální pracovnice a teď ji plně zaměstnává Dorostová unie. Ahoj Helen.
1: Ahoj Sáro.
0: Než se pojáme na rituály v našich klubech a oddílech, tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš nějaký oblíbený rituál během dne, který je pro tebe důležitý nebo který ti nějak zpříjemňuje den.
1: Poslední dobou je to takový rituál, kdy si ráno musím zacvičit, abych si protáhla záda. A zjistila jsem, že to je nejenom nezbytné,

0: bytná nutnost, ale že se tak příjemně rozhýbu a někdy se mi dokonce daří jít na chvilku ráno ještě předtím, než zasednu k počítači do lesa, proběhnout se, tak to mám hodně ráda. Mám potom pocit, že ten den tak hezky aktivně začal.
1: No a jak takovéhle rituály a symboly můžeme použít v našich oddílech nebo klubech? Čím je to přínosné pro náš klub nebo oddíl?
0: Tak o tom moc ráda vyprávím, protože si opravdu myslím, že rituály můžou dodat naší činnosti v oddíle šťávu. Že to je něco, co tu činnost může udělat atraktivní a zábavnou. A když jsme zakládali skautský oddíl, tak jsme si říkali, že to můžeme udělat dvěma způsoby. Můžeme se domluvit prostě na poradě, že od dnešního data oddíl existuje, anebo kolem toho můžeme udělat velký wow efekt a můžeme to udělat dramaticky takovým způsobem, že všichni účastníci si to budou do smrti pamatovat. A úplně mě potěšilo, že si ten rituál zmínila, protože to splnilo ten efekt, který jsme tím zamýšleli. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč rituály využívat a symboliku, protože je to něco, co umožní zapamatovatelnost. Vryje se do paměti ten samotný zážitek, pocítíme všemi smysly, když se to udělá dobře, to, co zažíváme, ale lépe si zapamatujeme nejenom ty kulisy a to, jak to probíhalo, ale snad i proč to probíhalo a proč to bylo důležité. Takže rituál má ten potenciál, že dodá mimořádný význam té události, prostě ji zdůrazní, něco jako bychom ji podtrhli centrofixem. Vede k dobrému zapamatování a má potenciál se stát i legendou, tak stejně se tomu stalo s tím zmiňovaným založením našeho oddílu. Symbolika a společně sdílené rituály jsou také něco, co podporuje naši oddílovou sounáležitost a co nám dodává společnou identitu. Nejsme jen tak nějaká skupina dětí, která se schází tam někde v úterý v 16:30, ale jsme oddíl 8. Je to jednoduše pojmenovatelné, zapamatovatelné. A můžu potvrdit, že když jsem byla nedávno na setkání mého skautského oddílu z dětství po 35 letech, tak v té klubovně plné vlastně dospělých žen jsme okamžitě sehrnuli do různých koutů té klubovny a volali jsme jedna přes druhou. My jsme poštolky jsou tady, lišky jdou sem a volavky tam a přesně jsme věděli, kdo byl v které družině a kdo ke komu patří a ty nejlepší kamarádky, to bylo jasné, prostě ta družinová identita byla velmi silná i po těch letech. Takže dodává nám to prostě pocitu, ke komu patříme a kdo jsme to my v tom našem oddíle nebo klubu. Rituály sebou taky mohou nést hodnoty a dá se s nimi pedagogickým způsobem pracovat. A to tak, že pomocí rituálu, který se opakuje, tak přinášíme opakovaně něco, co považujeme jako vedoucí za důležité do té schůzky nebo do té oddílové činnosti. Typicky tak může být třeba modlitba. Považujeme za důležité se modlit za děti, modlit se za tu naši práci, za to, jak s dětmi pracujeme, modlit se i za sebe, abychom v tom měli moudrost a dělali to dobře. A pomáhá, když modlitbu zařadíme jako nějaký rituál, třeba automaticky na začátek každé pracovní schůzky, při které připravujeme program. A nebo na začátek samotné schůzky oddílu nebo klubu, když se z toho prostě stane nějaká tradice. To dobře známe třeba jako modlitbu před jídlem, tak stejným způsobem můžeme zautomatizovat a přenést do nějakého pravidelného rituálu modlitbu i v tom oddílovém koloběhu.
1: A napadá tě teda nějaký konkrétní symbol nebo rituál, který děti v našem oddíle milují?
0: Tady ta otázka mě trochu zaskočila a musela jsem se nad ní poctivě zamyslet, který symbol nebo rituál děti v našem oddílu 8 opravdu milují. A vzpomněla jsem si na jeden, který jsme vůbec nevymysleli my jako vedoucí nebo rádci, ale který vznikl naprosto spontánně. Já si myslím, že rituálem v našem oddíle je písnička Kapr od Nohavici. Myslím si, že to je naprosto obyčejná písnička, která nezasvěcenému vůbec nedává žádný smysl, proč by měla být významná pro nějaký skautský oddíl. Ale v našem oddíle je to opředeno legendou, souvislostmi, které rozumí jenom ti, kteří byli u toho nebo kteří jsou zasvěceni. A to je taky takový typický prvek, charakteristický pro rituál, že je srozumitelný jenom těm, kteří vědí. A to nám dodává ten pocit jisté sounáležitosti. To jsme my, kteří víme, proč milujeme písničku Kapr a proč vždycky, když se zpívá, tak to znamená, že je extrémně dobrá nálada a všichni jsme rádi, že jsme spolu.
1: To, že děcka milují Kapra, to opravdu potvrzují. Vždycky se chytají za ramena a všichni se houpají té písničky. Mým favoritem to teda není, poté co to půl roku poslouchám v kuse každou schůzku. Ale napadá tě nějaké riziko, které se s tím pojí? Já si právě pamatuju, jak ta tradice nebo rituál kolem Kapra vznikl. Vím, že tam taky vzniklo k nějakým konfliktům. Tak napadají tě nějaké další úskalí, na které musíme myslet, který může dojít, když zavádíme nějaké symboly nebo rituály?
0: Jedním z rizik je právě ta otázka srozumitelnosti. To, že ten rituál je jasný a víme proč, jenom my, kteří jsme součástí naší party, tak to je to, co dává ten pocit výlučnosti a sounáležitosti. Ale může to být vysoký práh nebo vlastně nepříjemné pro někoho, kdo přijde zvenku a kdo by se třeba chtěl k naší partě připojit, v případě oddílu nebo klubu typicky nějaký nováček, a který není součástí tady těch tradic a legend a teďka neví, proč a jak se ty věci dějí. Tak pak je důležité to novému člověku vysvětlit, vzít ho do toho, aby byl s námi na palubě, prostě jeden z nás. Myslím si, že takové riziko nehrozí jenom kolem písničky Kapr, což je taková legrace, ale třeba i při některých našich křesťanských rituálech, které, pokud už se pohybujeme v církvi dlouho, děláme automaticky a s tím, že jim rozumíme, proč je děláme, ale pro člověka, který přijde zvenku a je pozorovatel, mohou působit úplně nesrozumitelně, zvláštně. Třeba i obyčejná modlitba, která je pro nás křesťany naprosto běžná, může být pro dítě, které přijde poprvé na schůzku a nikdy se s ničím takovým nesetkalo, zvláštní. A nemusí tomu rozumět, může se podivovat, co se to děje a vlastně neví, proč najednou se třeba mluví vážnějším hlasem, lidi mají sepnuté ruce, zavřené oči, proč se používají některá jiná slova než obvykle. Snažili jsme se v našem oddíle, kam přišlo velké množství dětí z necírkevního prostředí, poctivě vysvětlovat, co teďka budeme dělat, když se budeme modlit, že to je rozhovor s Bohem, proč máme sepnuté ruce, proč zavřené oči a jakým způsobem se oni můžou připojit. Takže jako riziko u rituálu bych viděla to, že mohou být nesrozumitelné a pokud chceme být otevření pro nově příchozí, tak musíme naše rituály vysvětlovat.
1: Setkala se někdy s tím, že rituál nebo symbol začal zastírat jeho původní význam? Jak se to dá řešit?
0: Myslím, že to hrozí každému rituálu, který se pravidelně opakuje. A prevence je jednoduchá, že se čas od času připomene nějakým vhodným způsobem význam toho rituálu, proč se vlastně dělá. Typicky se to, myslím, může stát při zpěvu písniček, které zpíváme, prostě protože na konci každé schůzky rádi zpíváme a konkrétní písničky máme rádi, protože jsme si oblíbili jejich melodii, ale naprosto přestaneme vnímat jejich slova a jejich význam. Na konci každé schůzky našeho oddílu zpíváme písničku apoštolskou Prosíme tě, dej nám Pane sílu. A po nějaké době jsme si uvědomili, že pravděpodobně děcka zpívají nevědomky, že už si ani neuvědomují ta slova. A proto jsme zařadili celou jednu schůzku, která tematicky byla k tomu, abychom různými způsoby jednotlivé sloky té písničky zvědomili, připomněli, vysvětlili. A taky si neodpustím ještě zmínit příhodu z výpravy našeho oddílu, víkendové výpravy, kdy jsme šli po tmě večer na chatu, kde jsme byli ubytovaní s těžkými baťohy několik kilometrů do kopce a bylo to moc krásné, protože byl všude bílý sníh a všeru výhled na hory a svítily hvězdy a byli jsme fakt unavení, šli jsme záměrně bez baterek, takže víceméně ve tmě, procházeli jsme i úseky v lese, kde byla úplná tma a uprostřed té cesty jsme se zastavili a zpívali jsme písničku bez doprovodu nástrojů Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou, ať se hory třeba zřítí do moře, nebo ať padají hvězdy, i když cestu nevidím, důvěřuji tomu, že mě Bože vedeš. A myslím, že jsem nebyla jediná, kdo měl skoro husí kůži, protože ta symbolika byla v tu chvíli velice silná. Vnímali jsme ji opravdu všemi smysly. A myslím, že slova té písničky jsme si uvědomovali mnohem silněji, než když ji zpíváme ve veselé náladě někde v klubovně.
1: A stalo se ti někdy, že byl nějaký rituál příliš složitý na přípravu a teda měl nějaký opačný efekt, než jste chtěli? Jak moc pracné bývá rituály připravovat?
0: No to je další výzva. Když připravujeme například tábor, tak chceme, aby byl nějakým způsobem tematicky zaměřený. Říká se tomu odborně pedagogicky, že chceme využít symbolický rámec, to znamená nějaký příběh, nějaké téma, nějakou symboliku k tomu, abychom ten tábor udělali zajímavý. A myslím, že v tomhle případě se snadno stává, že se zamění prostředek a cíl. To znamená, že cílem se mohou stát ty kulisy, kostýmy, scénky, takové ty viditelné věci a vytratí se nám z toho vlastně význam, který jsme za to chtěli vložit. Nějaká myšlenka, třeba i duchovní myšlenka toho tábora. Je pravda, že z některých táborů, které jsem zažila, si pamatuju kostýmy, pamatuju si úžasné fotky, na kterých jsou děti s indiánskými čelenkami, z husího peří. Bylo to vizuálně velmi efektní, ale ten příběh, natož pak nějakou nosnou myšlenku, už si nepamatuju a myslím, že ani děti třeba ne. A myslím si, že to je škoda.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: Dnes se s Helen Mrázkovou, vedoucí skautského oddílu v Ostravě, bavíme o významu rituálů v našich klubech a oddílech. Doteď jsme se bavili o jejich významu a rizicích. Pojďme se teď podívat na konkrétní příklady rituálů, které můžeme do našich programů zabudovat. Ty už si začala mluvit o těch táborech a zmiňovala si právě ten symbolický rámec, který se vždycky snažíme mít takový ucelený. Tak napadá tě nějaká konkrétní táborová legenda, kde se nám to fakt vydařilo spojit i tu duchovní rovinu i s těma hrama a tak?
0: Teď mám zrovna v paměti nedávný tábor, který jsme připravili na téma osobnosti Alberta Schweitzera, což byl lékař křesťan, který v Africe v polovině 20. století založil a provozoval nemocnici. Celý tábor jsme si v podstatě hráli na to, že stavíme a provozujeme nemocnici. Hlavní vedoucí si nechal narůst knír a celou dobu tábora vystupoval jako Albert Schweitzer. A když jsme se vrátili z dvoudenní výpravy do tábora a zjistili jsme, že nemocnice, kterou jsme celou první polovinu tábora pracně stavěli a pracovali na ní, je zbouraná, bylo to opravdu těžké. A téma, o kterém jsme ten den mluvili, bylo, jak si uchovat naději a v co doufat, když okolnosti jsou velmi těžké. Navázali jsme veršem z prvního listu Korinským 13. Láska všechno snáší, vždycky doufá a všechno vydrží. Albert Schweitzer neustál ve svém úsilí, pokračoval i přesto, že mu nemocnice jednou byla úplně zbořena. My jsme se v táboře také rozhodli pokračovat a byl to silný moment, který si děti budou pamatovat, doufám, i díky tomu, co si předtím prožili, na vlastní kůži a všemi smysly. A to je význam té legendy, toho symbolického rámce, aby podpořila myšlenku, kterou dětem chceme předat, kterou chceme, aby si zapamatovali. Není to jenom zábava, není to jenom atraktivní obal, který ten tábor dělá lákavým, ale myslím si, že to je velmi užitečný pomocník, jak děti naučit to, co chceme.
1: Dobrý prvek pro takovéhle symbolické rámce bývají i například táborová trička, které dětem můžou dát pocit takové velké skupiny a vlastně je nějakým způsobem i uvádí do té doby, o čem se vlastně bavíme. Stojí to ale práci a peníze. Myslíš, že to stojí za to, jak to konkrétně posiluje tu identitu a jak můžeme přijít na ten design.
0: Děkuju tady za to připomenutí. Táborová trička jsou něco, co je velmi spjato s našimi tábory už po mnoho let a neumím si bez nich tábor skoro představit. Nakonec to není zas tak velká částka v rozpočtu. Nedávno se jeden vedoucí divil, že nechat vyrobit táborová trička vyjde třeba na 100-150 korun jedno tričko a grafiku nebo to, jak to tričko bude vypadat, tak o to vždycky poprosíme externě nějakou šikovnou maminku nebo někoho prostě z našeho okolí. Volíme tam nějaký obrázek nebo design toho trička tak, aby bylo lákavý k nošení i po většinu roku pro děti a třeba pro moje vlastní děti jsou táborová trička nedílnou součástí šatníku, jsou velmi oblíbená a vždycky jsou smutné, když už vyrostou po letech z trička ohledně tábora, na kterém byli třeba před 5-6 lety.
1: Neodmyslitelnou součástí tábora jsou i večery s táboráky. My máme na táboře i vždycky nějaké slavnostní ohně, tak co to obnáší a kdy je dobré tyto ohně zapojovat?
0: No není oheň jako oheň. Oheň táborák může být takzvaný buřťák. To je oheň, u kterého se může dělat úplně cokoliv. Je to běžný oheň, který máme na táboře klidně každý den a zpívá se u něj a opékají se na něm buřty. Prostě takový obyčejný táboráček. Ale slavnostní oheň, to je úplně něco jiného. Ten má svá pevně daná pravidla a je to rituál. A vždycky, když je v programu slavnostní oheň, tak už všichni vědí, že se bude dít něco významného. Bude to u příležitosti zahájení tábora nebo ukončení tábora, nebo je to třeba táborák nebo slavnostní oheň, u kterého jsou jmenováni táboroví rádci nebo probíhá u něho skautský slib. Tento slavnostní oheň má své specifické vzezření, je krásně upravený, je kolem něho dvojitý kruh z kamenů s otevřeným vstupem pro ohnivce. Nikdo nemůže do ohně házet jen tak nějaké klacky, natož pak papírové kapesníky. Stará se o něj předem speciálně upravenou tyčí člověk, pro kterého je to čest a je to pro něj taková významná funkce, většinou někdo ze starších dětí. Je to přesně ten moment, kdy tím, že z obyčejné věci uděláme věc nějakým způsobem slavnostnější, významnější, tak všichni vědí, že se děje něco, co má velký význam. Možná bych to přirovnala k běžné večeři a k večeři v rodině, když má někdo narozeniny. Prostě ty kulisy a ty věci kolem jsou nějakým způsobem jiné, dodává to na významu.
1: Čím může být slavnostní tohle zahájení tábora s tím ohněm?
0: Slavnostní oheň se nezapaluje jen tak obyčejně škrtnutím sirky. Má to taky svůj jasně daný rituál. Slavnostní oheň u nás v oddíle zapalujeme speciálně připravenou pochodní, která je zapálená někdy bokem, takže přichází s ní vybraný člověk. Zase je to za zásluhy, takže někdo z rádců nebo z vedoucích nebo starších dětí. Ten zapálí oheň v případě našeho oddílu ve jménu 3P, protože to jsou tři hodnoty našeho oddílu, které jsme si při jeho založení stanovili. Ten oheň zapálí buď jeden člověk, anebo tři různí a předávají si tu pochodeň mezi sebou ve jménu pravdy, proměny a přátelství. To jsou ta naše 3P. Slavnostní oheň taky by se neměl hasit jen tak obyčejně, že ho zalijeme vodou, ale v té úplně správné tradici by se měl nechat přirozeně vyhasnout.
1: Takhle zahajujeme naše tábory a každý den na táboře nám zahajuje nástup. Tak jak může takový nástup probíhat?
0: Nástup na táboře má taky svá pravidla a je to rituál, který se může oddíl od dílu nebo klub od klubu lišit. U nás to děláme tak a velmi to pomáhá, že 5 minut před nástupem se zapíská na píšťalku takzvaná příprava na nástup. To je velký pomocník ve chvíli, kdy chceme dosáhnout toho, aby všichni byli na nástupu včas, protože každý má čas ještě dokončit to, co potřebuje a na nástup se připravit. Potom, když už se pískne na píšťalku samotný nástup, tak buď už jsou všichni připraveni na svých místech, anebo přicházejí, přibíhají a odpadá nám nutnost nějakým způsobem trestat opozdilce. Takové to oblíbené klikování, dřepování za pozdní příchody vlastně vůbec nemusíme dělat a pomohlo v tom, že jsme zavedli přípravu na nástup. Při nástupu jsou předem dané formulace, které ten, kdo nástup vede, pronáší jako tábore pozor, všichni se seřadí nebo stojí vedle sebe vlastně podle družin a je to taky dobrý přehled na začátku dne, jestli všichni jsou tady, jestli nikdo nechybí. Podíváme se, kdo ke komu patří v těch družinách, zase si to tak nějak zopakujeme, tu identitu a tu přináležitost prostě k táborovým družinkám, mohou se zopakovat pokřiky. Na táboře vyvěšujeme slavnostním způsobem státní vlajku. To je takový bod, ke kterému jsme si museli i v našem oddíle hledat cestu. Mívali jsme dřív na táborech stožár buď prázdný, anebo s vlajkou nějakou táborovou. A když jsme potom začali se skautským oddílem, tak nás inspirovalo, že ve skautu je zvykem vyvěšovat státní vlajku. Říkali jsme si, jestli to je rituál, který chceme převzít. A když jsme se nad tím zamysleli, bylo to zrovna v době, kdy byla napadena Ukrajina, tak nám najednou přišlo úplně jasné, že tu naši českou vlajku tam chceme mít uprostřed našeho tábora jako symbol. Takže na začátku tábora ji vždycky vytahujeme na stožár slavnostním způsobem a večer ji zase pečlivě schováváme, stahujeme, zase kolem toho ten rituál. Vlajku přináší a potom odnáší vlajková četa, která je zase za odměnu pro děti, které to berou jako čest, že tu vlajku mohou nést. Nástup je velmi praktická věc, protože je to příležitost říct, co se ten den bude dít. Zdravotník tam může sdělit to, co potřebuje, na co si děti mají dát pozor, zkontrolovat, jestli někomu v noci nebyla zima. Jde totiž o to, že během nástupu, když tam všichni stojí vyrovnaní v těch řadách, tak máme jejich maximální pozornost. Jsou všichni koncentrovaní a je jednoduché prostě předat informace, které by se jinak předávaly těžko.
1: Nástupy nám nezahajují jenom táborové dny, ale také naše pravidelné schůzky, které míváme každý týden. Tak jak se takový nástup u nás na schůzce liší od toho táborového?
0: Nástup na schůzce je mnohem jednodušší, trvá jenom chviličku. Je to takový bezpečný, srozumitelný a všem jasný rámec, do kterého je schůzka zasazena. Je to prostě jasný začátek, že teď už schůzka začíná. Začínáme zase písknutím píšťalky, všichni se seřadí do klubovny vedle sebe. Je to moc pěkné vidět, kolik nás je. Je to takový pěkný společný moment a taky si společně zakřičíme náš pokřik. To je další z rituálů, který velmi podporuje tu společnou identitu, to, kdo jsme my. Své pokřiky mají i fotbalové fanouškovské kluby, tak proč by nemohl mít pokřik i náš oddíl. U toho pokřiku bych se možná trochu zastavila. Pokřik může být úplně ledajaký, jaký si vymyslí děti, třeba to jsme my, jsme nejlepší, ale chtěla bych vám vedoucím a rádcům, kteří možná posloucháte, podsunout takovou myšlenku, že pokřikem můžete nenápadně pedagogicky působit na své děti. Když jsem chodila do skautu, bylo mi 11 let, tak naše družina Poštolky, kterou už jsem jednou zmiňovala, měla pokřik, který si pamatuju i teďka po několika desítkách let. A v tom pokřiku bylo jakési poselství, které mě provází celým životem. Ten pokřik zněl Poštolko, Poštolko, vzhůru leď, s dobrým skutkem, obleď svět. Je to něco, co si pamatuju a co si budou i děti pamatovat a dáme jim do života jako nějakou dobrou myšlenku. Nástup vlastně rámuje tu schůzku na začátku a máme takové zarámování nebo i zakončení schůzky takovým drobným rituálem. Už jsem zmínila, že zpíváme pokaždé tu stejnou písničku, což je v podstatě modlitba Prosíme tě, dej nám pane sílu, písnička apoštolská. V tu chvíli se vlastně loučíme s dětmi a odchází domů, ale máme ještě jeden drobný rituál, na který bych nerada zapomněla. Hned po schůzce se sejdeme jako vedoucí a rádci, kteří na té schůzce byli a velmi krátce v 5 minutách tu schůzku zhodnotíme. Co se nepovedlo, co se povedlo, povzbudíme se, oceníme se navzájem, vezmeme si nějaké poučení do příště. To je, myslím, taky takový užitečný rituál, který je dobré dělat pravidelně abychom prostě na zpětnou vazbu nezapomínali.
1: Mimo program tvoří náš klub nebo oddíl i prostředí, ve kterém se nacházíme. Jak se dá osvojit taková klubovna vkusně a tak, aby se děti cítily, že jsou součástí?
0: Když jsme pro náš nově vznikající oddíl hledali klubovnu, tak nás velmi inspirovala slova z knihy Evangelium podle Jaroslava Foglara, kterou napsal Pavel Hošek. Já si dovolím jednu větu z té knihy přečíst. Všechno v klubovně by mělo zpřítomňovat nebo připomínat dějiny kolektivu. Podobně jako kronika, tedy vtělená paměť společenství, je klubovna stělesněním toho, co činí kolektiv tím, čím je. Hledali jsme nejenom místnost, kterou můžeme využívat, ale prostor, který si budeme moci přetvořit k obrazu svému, aby vyjadřoval tu naši identitu. Byl to trošku oříšek, protože prostor, který jsme chtěli využívat, byl krásně designově zařízený a moc nám nechtěli dovolit tam udělat nějaké kejkle a nějak to velice přetvářet. Ale nakonec přijatelným win-win řešením bylo to, že jsme s dětmi sami vyrobili krásnou velkou nástěnku. Šli jsme opravdu do lesa, porazili kmínky břízek, rozřízli je, vyrobili vlastníma rukama tu velkou nástěnku, která potom byla v té klubovně a tvořila srdce té klubovny. A opravdu jsme to tam vnímali, jakože je to ten náš prostor, kde na té nástěnce máme fotky a památky na schůzky. Teďka už jsme jinde, kde se můžeme trochu více rozšoupnout s naším oddílem a snažíme se, aby po zdech byly artefakty z táborů a z výprav, všechno, co je možné připnout na zeď, tak připneme, aby to prostě dýchalo tím, že tady to je naše a tady to jsme my.
1: Různé vzpomínky na akce a taky sůzky si můžeme pověsit do klubovny na zdi, ale můžeme je nalepit i třeba do kroniky, že jo? Jaký formát kroniky se ti osvědčil? Nějaká papírová, elektronická nebo nějaká kombinace?
0: S velkým nadšením jsme v našem oddíle zavedli krásnou velkou papírovou kroniku. A první zápis, který si napsala ty, Sáro, o tom legendárním založení skautského oddílu, je opravdu jak z nějaké ilustrované knížky. A dodnes máme tradici, že při výročí našeho oddílu ten zápis čteme, aby všechny děti byly seznámeny s tou krásnou legendou. Musím ale říct, že po čase se vyčerpalo nadšení dětí tu kroniku plnit zápisy a po čase jsme došli k tomu, že budeme spíše lepit fotky, které sundáme z nástěnky. Mohu potvrdit, že když jsem po 10 letech viděla kroniky svého dětského oddílu, do kterého jsem chodila tehdy v tom dětství, tak jsme moc ani nečetli ty dětským písmem psané kostrbaté řádky textu, ale spíše jsme šli po těch fotkách, že ty fotky jsou to, co všechny zpětně zajímá. Asi nabývá na významu elektronická kronika a je fajn, že je vlastně viditelná hned pro všechny, pro rodiče, pro všechny, se kterými to chceme sdílet. Takže to je velká výhoda oproti kronice papírové.
1: Teď, když jsme už slyšeli, jaké různé rituály můžeme do našeho oddílu přivést, tak co bys právě poradila těm vedoucím, kteří chtějí nějaké nové rituály nebo symboly zavést ve svém oddíle?
0: Pokud ještě nemáte název, tak určitě si spolu s dětmi vyberte nějaký název vašeho klubu nebo oddílu, který vás bude spojovat, ze kterého budete všichni nadšení. Zkuste vymyslet pokřik nebo nějakou vaši klubovou oddílovou písničku, hymnu. Pak si myslím, že může být fajn se i zamyslet nad věcmi, které už vlastně děláte, jenom si neuvědomujete, že to opakování už vytváří z té věci rituál a zkuste popřemýšlet, jestli není možné to pozvednout na vyšší level tím, že přidáte nějaký drobný prvek, který tu danou věc ozvláštní. Třeba při závěrečné modlitbě se chytnout v kruhu za ruce nebo zapálit svíčku. Něco drobného, co dodá tu šťávu.
1: Dnes jsme si ukázali, že symboly a rituály mají hluboký význam a mohou být mocným nástrojem nejen v oddílové praxi. Na závěr jsem se tě, Helen, chtěla zeptat, jestli máš nějaký oblíbený symbol nebo rituál, který podle tebe v oddílové práci nesmí chybět.
0: Já myslím, že jsou velmi dobré všechny rituály, které podporují tu vzájemnou sounáležitost. A konkrétně můj oblíbený rituál je modlitba, protože je to způsob, jak do své činnosti zveme Boha, nebo ještě lépe, jak mu naše oddílové společenství odevzdáváme, aby nás vedl a byl uprostřed nás. A myslím, že modlitba může být taková ta klasická, že se třeba vedoucí nebo někdo z rádců nebo i někdo z dětí pomodlí tím, že osloví Pána Boha, na konci řekne amen, ale může to být třeba právě i písnička.
1: Děkuji za všechny tvoje zkušenosti, které jsi dneska s námi sdílela. A od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. V příštím vydání, v premiéře ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut dopoledne, se štafeta zaměří na skautské rituály.

0: Každé ze čtyř novozákonních evangelií nese ve svém závěru nějakou výzvu pro Ježíšovy učedníky. Na poselství Lukášova evangelia se zaměří kazatel Jaroslav Pokorný v pořadu Nejen chlebem po 5. hodině.
1: My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. I will sing and make music. I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

Minula 5. hodina z pondělí 17. srpna. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Hodina vysílání před námi nabídne k poslechu nejprve pořad Nejen chlebem, který v tomto roce připravuje Jaroslav Pokorný, a o 17:30 je tu pak Séla manželů Šanderových.

Jsme stvořeni jako bytosti, které se navzájem ovlivňují. Míra tohoto vlivu se může u různých lidí velmi lišit. Někteří ovlivní jen několik jednotlivců ve svém nejbližším okolí, jiní mají dosah větší a jsou takoví, jejichž působení se výrazně otiskne do celých národů a třeba i na mnohé generace. Když takový člověk výrazného vlivu vnímá, že čas jeho působení se chýlí k závěru, většinou se snaží nějak předat určité shrnutí svého poslání, svůj odkaz, který například popisuje, co by měli jeho následovníci dělat. My jsme se už minulý týden začali zabývat Ježíšovým odkazem. Asi nejlépe ho v Bibli zachycují závěrečné části všech čtyř evangelií. Když je spolu srovnáme, tak v některých nacházíme Ježíšova konstatování o jeho moci či pokárání učedníků za jejich nevěru a tvrdost srdcí, ale vždy v závěru každého ze čtyř evangelií je obsažena určitá výzva, poslání, vlastně Ježíšův odkaz v této podobě. Matoušovo evangelium končí takzvaným velkým posláním, jak jsme o tom minule mluvili, a onou výzvou je tam činit učedníky. Dnes se podíváme na závěr Lukášova evangelia a zkusíme i v něm Ježíšův odkaz nalézt. Poslední 24. kapitola Lukášova evangelia nejdříve líčí, jak ženy objevily prázdný Ježíšův hrob, pak pokračuje podivuhodným příběhem setkání vzkříšeného Ježíše s dvěma učedníky utíkajícími z Jeruzaléma a potom se Ježíš ukáže uprostřed svých nejbližších učedníků jako někdo, kdo má skutečné, i když trochu zvláštní tělo. Na to navazuje Ježíšova řeč k apoštolům. Čteme verše 44 až 49. Řekl jim, to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu a řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých a na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí. A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce. Vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. Ježíš konstatuje a učedníkům potvrzuje to, co se stalo, že Ježíš jako zaslíbený Kristus zemřel a vstal z mrtvých. To byla minulost a přítomnost. A pak přichází k tomu, co je ještě před nimi, co se má dít v budoucnosti, kvůli čemu se vlastně to vše s Ježíšem stalo. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů. Tím jádrem, co se má dít, je odpuštění hříchů na základě Kristova díla a to má být vyhlášeno, zvěstováno. Parafrázující překlad Bible slovo na cestu to formuluje takto. A nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy. Že právě toto je klíčové v Ježíšově službě a poslání, vidíme třeba i ve vysvětlení významu Ježíšova jména, když anděl přikazuje Josefovi, aby očekávané dítě nazvali Ježíš, tedy Hospodin je záchrana, protože on vysvobodí svůj lid z jejich hříchů. Tak to nacházíme v Matoušově evangeliu, 1. kapitole, 23. verši. Podobně Jan Křtitel svědčí o Ježíši v 1. kapitole Janova evangelia, že je beránek Boží, který snímá hříchy světa. V Ježíši Kristu je skutečně hřích neutralizován. A když jsem dnes na začátku říkal, že každé ze čtyř evangelií nese ve svém závěru nějakou výzvu a poslání pro Ježíšovy učedníky, tak pozoruhodné je, že v Janově evangeliu nacházíme víceméně stejné poslání jako v Lukášově, tedy odpuštění hříchů. Ježíš tam posílá
ve 20. kapitole 23. verši apoštoli se slovy: komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Má toto odpuštění hříchu nějaké podmínky, za kterých je možné, aby nastalo? Přímo v dnešním textu Lukáše tam jednu podmínku nalézáme, a tou je pokání. Jeden parafrázující překlad toto místo vysvětluje těmito slovy: odpuštění hříchu dostane každý, kdo se obrátí k Bohu. K pokání vybízeli apoštol Petr, když se ho v den letnic jeho slovem zasažení posluchači ptali, co mají dělat. Mnohým z nás už trochu vzdálené české slovo pokání můžeme přiblížit těmito výrazy: vyznání hříchů, lítost, touha po změně, rozhodnutí pro změnu. Druhou podmínkou odpuštění hříchů je víra v Krista. Ve Skutcích apoštolů v 10. kapitole 43. verši končí Petrovo kázání ke skupině pohanů slovy: jemu, Ježíši z Nazaretu, vydávají svědectví všichni proroci. Skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Tedy k odpuštění hříchů nestačí jen uznat je, odvrátit se od nich a obrátit se k Bohu, ale i uvěřit, že Ježíš Boží syn za ně zaplatil plnou cenu, a přijmout jeho jedinečné prostřednictví v celé záležitosti. V odpuštění hříchu je skrytý nesmírný potenciál, a to potenciál zásadní změny. Právě proto onen už dnes citovaný verš v překladu Slovo na cestu: a nyní se lidé všech národů musí dovědět, že on má právo odpouštět hříchy, ještě přidává: on má právo odpouštět hříchy a moc změnit jejich život. Odpuštění hříchů můžeme považovat ne za cíl, ale za prostředek ke změně. Ježíš posílá své učedníky, aby ohlašovali a přinášeli změnu pro tento svět, která přichází skrze odpuštění hříchů. To, co mají apoštolové ohlašovat, samozřejmě přesahuje jejich možnosti a schopnosti. Jejich úkol není to plně realizovat, ale být svědky Ježíše a jeho díla, jeho smrti, zmrtvých stání a cesty k obrácení a odpuštění hříchů. Duch svatý je to zaslíbení Otce a moc z výsosti, o kterých Ježíš mluví hned v následujícím verši. Duch svatý je tím, kdo zmocňuje učedníky k účinnému svědectví, jako to mluví Janovo evangelium i Skutky apoštolů. Duch svatý usvědčuje lidi z hříchu, probouzí v nich touhu po změně, obrací je k Bohu, ukazuje jim na Ježíše jako jediného zachránce, uskutečňuje odpuštění hříchů v srdci člověka a mění jeho život. Podobně jako závěr Lukášova evangelia, i v Janově evangeliu je dar Ducha svatého propojen s odpuštěním hříchů. V jeho 20. kapitole verších 22 a 23 říká Ježíš apoštolům: přijměte Ducha svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. Myslím, že v porozumění tomuto textu je třeba se vyvarovat dvou extrémů. Jedním je myslet si, že jako lidé, minimálně někteří z nás, můžeme Boží moc odpuštění hříchů přímo vykonávat, téměř nezávisle na Bohu, v určité soudcovské roli. Opačným extrémem je snížit naši úlohu jen na jakési mluvení o Boží moci. I v souvislosti se závěrem Lukášova evangelia jsem přesvědčen, že máme přinášet do světa Boží moc odpuštění hříchů. Jako Ježíšovi učedníci a vyslanci jsme dostali autoritu přenášet lidi ze smrti do života, ze starého do nového, a to skrze jejich pokání, víru v Ježíše a dar odpuštění hříchů. Milí přátelé, Ježíš Kristus přinesl do našeho světa radikální změnu, která se děje skrze odpuštění hříchů. Toto dílo neskončilo Ježíšovým návratem k Bohu Otci, nýbrž pokračuje dál. Boží duch vnáší onu Ježíšovu radikální změnu do života lidí v každém století. I dnes jsme povoláni
v první řadě být příjemci této změny, ale potom také jejími nositeli skrze pokání, víru v Ježíše a odpuštění hříchů, a to vše v moci Ducha Svatého.

Přicházej k nám i dnes skrze Ducha Svatého. Možná může zavřít oči a představit si, že stojíš uprostřed tohoto proudu. Nyní záleží jen na tobě, jestli se tomuto něžnému a zároveň mocnému proudu Boží lásky a milosti otevřeš a dovolíš mu vstupovat do tvého nitra, uzdravovat tvé rány, vynášet vše temné a zahanbující ven a naplňovat tě nadpřirozeným pokojem a radostí. A pak může nastat čas, kdy proudy této životodárné řeky budou plynout z tebe a občerstvovat lidi kolem. Amen. Nechť se tak děje.

Další vydání pořadu Nejen chlebem, který připravuje Jaroslav Pokorný, zachytíte ve vysílání ve čtvrtek o 8:30 ráno. Teď tu máme krátce po 5:45 a je s vámi Rádio 7.

anoints the air. Co člověka opravdu znečišťuje? Nejen nad touto otázkou se od půl šesté budou zamýšlet protagonisté pořadu Séla.

přicházejí z krajů blízkých i dalekých. Co na tom člověku s úsměvem na tváři, co vidí a proč naslouchá?

0: O posvátném i profáním bude řeč v aktuálním vydání Pořadu Séla.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Posloucháte další sálu bohoslužbu slova z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Dobrý den, pokoj vám.
1: Ahoj Markéto.
0: Ahoj Petře. To jsem zvědavá, co pak si pro dnešek připravila?
1: Nevím, co na to říct. Nic moc mě nenapadlo, je to celkem bída. Jedinou nadějí této sély je...
0: Teď jsem ještě zvědavější. Ty si fakt myslíš, že má tato séla ještě nějakou naději?
1: Budeš se divit, ale má. Totiž když ty do ní vneseš své otázky, svou nápaditost, humor, tak uděláš z nudného, monotónního pořadu něco záživného a možná dokonce i zábavného.
0: Pan monsignor poněkud vtipkuje.
1: Jenom takhle malinko. Znám totiž Míru a ostatní paní monsignorka taky.
0: No, než zazní biblická čtení 20. neděle během roku, stišíme se na malou chvíli.
1: Ještě bych doplnil, že cyklu A, 20. neděle během roku, cyklu A.
0: Dobře, a teď už tiše.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Bože, ty jsi připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit. Naplň naše srdce svou láskou, abychom tě dokázali milovat nade všechno a uskutečnila se na nás tvá zaslíbení, převyšující všechny naše tužby. Skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista.
1: Amen. První čtení dnes bude opět z knihy Genesis, tentokrát ze 45. kapitoly.
0: Připomene nám moment setkání Jákobových synů.
1: Tedy Josefa a těch ostatních.
0: Josef se už nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli kolem něho a křikl: jděte všichni pryč. Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. To řekl bratrům: já jsem Josef, můj otec v skutku ještě žije. Bratři mu však nemohli odpovědět, tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim: já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Putujte rychle k otci a řekněte mu: toto praví tvůj syn Josef. Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně. Budeš bydlit v zemi Gošenu a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skotem i se vším, co je tvé. Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě 5 let hladu, abys neměl nouzi ani ty, ani tvůj dům, ani nic z toho, co je tvé. Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamin to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví. Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem. Padl svému bratru Benjaminovi kolem krku a rozplakal se a Benjamin plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry, sklonil se k ním a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili.
1: Amen.
0: Druhé první čtení, komplementární, dnes bude z Izajáše z 56. kapitoly. Uslyšíme vlídné slovo všem cizincům, kteří uctívají a poslouchají Hospodina, Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. A aby byla nějaká změna, přečte nám ho Petr.
1: Toto praví Hospodin: dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili, a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky praví. Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hudy dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Je výrok panovníka Hospodina, který zhromažďuje zahnané z Izraele. Zhromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli zhromážděni. Amen. Následuje modlitba žalmu 133. Jaké dobro, jaké blaho. Chvála bratrské svornosti.
0: A sesterské taky.
1: Ovšemže.
0: Poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně.
1: Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.
0: Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky.
1: Amen. Následuje čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům, kapitola 11. Bůh rozhodně nezavrhl starozákonní lid. Uvěření původně pohanských národů má úplně jiný význam.
0: Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Vždyť boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám. Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Slova Evangelia podle Matouše z 15. kapitoly od 10. do 28. verše. Co člověka opravdu znesvěcuje a pak víra jakési Kanaánky, pohanky jak poleno.
0: Svolal zástup a řekl, slyšte a rozumějte. Ne, co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Tu přišli učedníci a řekli mu, víš, že se farizové urazili, když slyšeli to slovo? Ale on jim odpověděl, každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je. Slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy. Petr mu na to řekl, vysvětli nám to podobenství.
1: On odpověděl, i vy jste ještě nechápaví. Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují, ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.
0: Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zle posedlá, ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho, zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla, ovšem, pane. Jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Co člověka opravdu znečišťuje?
0: Tady to asi bude chtít uvést do myšlení starověkého člověka, že?
1: Jak si to uhodla?
0: No, nebylo to zase tak těžké. Nesu přece, však víš co?
1: Vím a nejseš. Ono to není jenom myšlení starověkého člověka. Něco z něho si neseme dodnes. Někdo víc, někdo míň, ale to tak asi bylo vždy cínky. Možná je to spíš náboženské myšlení nebo jeho určitý druh, ve kterém jsou věci, prostor, časy, situace posvátné a profání. Je potřeba se v tom orientovat a řádně rozlišovat. Pěkně o tom píše třeba významný religionista 20. století Mirča Eliade ve svém díle Posvátné a profání. Profání věci bychom neměli nikdy tahat do náboženských úkonů a také bychom neměli konat náboženské úkony poskvrnění profánem. To dá přece rozum.
0: To myslíš jako vážně?
1: Ne já, ale snažím se nějak přiblížit to náboženské uvažování. Ale ještě jsem to nedokončil, poněvadž si do toho vstoupila ty.
0: Teda sorry jako.
1: Ne, raději ne. Připomíná mi to totiž něco nepěkného, víš to sorry jako. Radši pojďme na tu religionistiku. Mezi posvátným a profáním je jasná hranice. A člověk, který ji překračuje, musí se očistit od profáního. Prostě nemůžeš do posvátného vlítnout jako, jak říkal páter Reinsberg, mastný papír do průjezdu.
0: A jak se očistíš?
1: Jinou různými očistnými rituály. Jinak bys totiž to ty nečisté profání věci vnesla do svatyně a to by se božstvu věru nelíbilo.
0: A tohleto myšlení je přítomno i ve starém zákoně.
1: Jistě, že, ale v určité úpravě. Ale je tam. Tam to má podobu čisté, nečisté. Což s naší představou hygienické čistoty má pramálo společného. Prostě nečisté je to, co člověka činí neschopným účastnit se kultu. A to můžou být různé věci. Nemoc, nějaká vyrážka, dotyk něčeho nečistého, určité oblasti života, vlastně všechno, co souvisí s počátkem a koncem života je nečisté, konzumace toho, co se konzumovat nesmí, a to pak máš celé pasáže Tóry.
0: K tomu patří i oddíly, jak se od té nečistoty očistit.
1: Ovšemže, tak někdy je to nějaká oběť, pak musíš taky čekat nějaký předepsaný čas, no a taky se musíš umýt vodou. K očišťování vždycky patří voda. No a to všechno jde dál v myšlení a praxi starozákonního lidu a rozvine se to do podoby různých očišťování, obmývání při různých příležitostech.
0: Třeba když přijdeš zvenku domů, třeba z tržiště.
1: Ovšemže, protože kdo ví, koho se jeden dotkl, nebo kdo se třeba dotkl jednoho.
0: Tak se obmí ruce po zápěstí.
1: Ano, a někdy je třeba omýt se dočistat celá i s vlasama, pokud možno tedy v rituální lázni.
0: Tomu se říká mikve.
1: Té lázni?
0: Ano.
1: Ano, mikve. Myslím, že taková mikve je vlastně určitým předobrazem křtu. To by byl, řekněme, takový nástín.
0: Ovšem, jen velmi v hrubých rysech, že?
1: No ano, ale to myslím, bude stačit.
0: Ale ještě jen tak ze zvědavosti bych se chtěla zeptat, jak se mikve skloňuje?
1: Báječná otázka. V jednotném čísle se zpravidla neskloňuje, i když tak jednoduché to není.
0: No, tak to vezměme pěkně po pádech.
1: Fajn. Kdo co mikve?
0: Koho čeho mikve?
1: Komu čemu mikve nebo mikvi?
0: Koho co mikve?
1: Pátým pádem voláme mikve.
0: O kom o čem? O mikvi.
1: S kým čím s mikví? To by asi stačilo. Je to prostě podstatné jméno ženského rodu, zároveň slovo cizího původu.
0: A co to vlastně znamená jako to slovo?
1: Tak to se odvozuje od slova sebrat, zhromáždit, myslím se tu vodu, a je to vlastně taková vodní nádrž, s kamennými schody, po kterých sestupuješ dovnitř a vystupuješ ven z té vody, což je dosti důležité. Může to být někde ve sklepě nějakého domu, nějaké synagogy a podobně. Ovšem voda musí být z přírodního zdroje, tedy buď to z pramene nebo z deště, ale rozhodně ne z vodovodu. Mimochodem, nejstarší pokyny ke křtu, Didache, učení 12 apoštolů, třeba mluví o tom, že křest má být konán nejlépe ve vodě tekoucí, a když není, tak teprve pak lze křtít jakoukoliv jinou vodou. A to je jenom tak pro zajímavost, jak se říká.
0: A ještě něco k té mikvi?
1: Ano, aby se mohl do ní ponořit celý dospělý, děti se teda vůbec tam nepotápí, musí ta mikve obsahovat aspoň, to je, tak je to v Talmudu, 40 mír vody, což přepočteno obnáší, a tady začíná ten problém, buď to 575 litrů, ovšem jiné zdroje uvádějí 762 litrů a další ještě víc, 900. Prostě celý je problém, kolik obnáší ta jedna míra.
0: Inu. Je to taková záhada, kterou musíme nechat nerozluštěnou zatím.
1: A víš, jak nerad nechávám něco nedokončeného, ale tentokrát s tebou musím souhlasit, protože jsme se zasekli na mikvi a ještě jsme se nedostali k hlavnímu bodu.
0: Teď to můžeme napravit, aspoň trochu.
1: Tak toto myšlení navozuje představu, že znečištění přichází zvenku.
0: Od nečistých věcí, lidí.
1: Třeba pohanů, hříšníků a tak. No a Ježíš tady šokuje.
0: Myslíš, že šokuje?
1: Zdá se ti to moc silné? Ale já bych to tam asi nechal. Snad šokovat není až tak nevhodné. No prostě říká, bratři, sestry, ono je to obráceně. Zdroj špíny máme v sobě. Tam si musíme udělat pořádek. Ten problém je v nás. To, co člověka diskvalifikuje před Bohem, není venku, ale uvnitř.
0: Ono je asi jednodušší hlídat si to zvenku, že?
1: Asi jo, prostě si nastavíš pravidla, někomu se pro jistotu budeš vyhýbat, omezíš s ním kontakt na nezbytné minimum, ale...
0: Ale toto není cesta Kristova.
1: Tak, Ježíš naopak přináší posvátno do toho profána. Tím, že se Boží syn stal součástí světa, tak to staré dělení sakrálno-profáno pozbývá absolutní platnosti. Je vlastně relativizováno. A naším úkolem se pak stává...
0: Posvěcovat všechno?
1: Přesně tak. Ale nemáš i tak pocit něčeho nepatřičného, když to člověk pomyslí troufalého? Já teda jo, myšlení... To myšlení posvátné profání je v nás tak hluboko vepsané, že i více jak 20 století po Kristu nám to připadá stále nepatřičné.
0: A je to opravdu tak?
1: Jako jak?
0: No, že to pozbývá to dělení absolutní platnosti, jak jsi před chvilkou řekl.
1: A ne? No, tak dobře. Tak třeba tady konkrétně v tom případu v Evangeliu se to týkalo jídla. Může nějaké jídlo nebo jezení se rituálně neomytýma rukama člověka diskvalifikovat? A Ježíš na to odpovídá nikoli. Potažmo, tedy mohu jíst cokoliv? Ano, ale pochopitelně jsou různá pravidla zvyklosti, což patří ke kultuře. Proč bychom je třeba nedodržovali, když mají své důvody?
0: Tak. Proč to všechno?
1: No hlavně, abychom si nemysleli, že to hraje tu hlavní roli v našem vztahu před Bohem. O tom totiž tato pravidla, o tom čistém a nečistém, prostě nejsou. Před Bohem je hlavní srdce, tedy to, co máme v sobě. Kdyby ses xkrát denně omývala a praktikovala všechny možné očistné rituály a měla v sobě nenávist, závist a podobné věci, tak by ti to bylo houby platné. Očistit tě tady může jen Bůh sám. A proto přichází Ježíš a proto k tobě a k nám přichází evangelium.
0: Nebo k tobě, že?
1: Správně. Nebo ke mně, nebo ke komukoli z vás. A to je ta dobrá zpráva.
0: A teď pojďme za tou Kanánkou. Proč si o ní řekl, že to byla pohanka jako poleno?
1: No, to bylo jen tak expresivně řečeno. Chtěl jsem tím jenom říct, že to prostě rozhodně nebyla žádná židovka. Kanaánka, no to je celkem jasné, že jo. Patřila k té komunitě vzývající nějakého toho Baala, možná Dia. Už tam byl takový zmatek, ono to je stejně celkem jedno.
0: A víc o ní nevíme?
1: Moc víc se toho o ní neříká. Ještě, že měla dcérku a ta byla nějak nemocná. A zatím nic nepomáhalo. A když přišel ten židovský učitel z žáky, tak třeba by mohl pomoci on. A ona se k němu upnula, což tak v nouzi bývá.
0: A dá se to pochopit.
1: Určitě.
0: Ale Ježíš nereaguje. Nechá ji prosit. Jako netečný, neoblomný tvrďák. Je to vůbec ten pán Ježíš?
1: Nějak to k němu nesedne, že? Ono to nikomu nesedne. Vykladači s tím mývali a mají problém, a tak někdo řekne, že jí jen tak zkoušel tu nešťastnou maminku, že? Šlo o to?
0: A propo, ta zkouška.
1: Povídej, stejně už toho dneska moc nestínem.
0: Dík. Myšlenka na zkoušku bývá vždycky nepříjemná. Teda myslím jako, když nás Bůh zkouší.
1: Pravda. Potřebujeme asi poopravit svůj přístup ke zkoušce.
0: Myslíš takový ten Hellerův semantický úklid?
1: Ano, myslím. Jde mi o to, že zkouška není jenom způsob, jak někoho potupit, ale naopak uvést ho spíš někam dál a výš. Ale taky myslím si, že bychom s tím pojmem měli být hodně opatrní. Když něčemu nerozumím, když se mi něco nezdá, tak tam jen tak prásknout zkoušku.
0: No, a co bys tam teda prásknul ty, když jsi tak chytrý?
1: No, třeba, že jsou chvíle, kdy Bohu a Pánu Ježíšovi najednou nerozumíme. Ani ho nemusíme vysvětlovat. Můžeme říct, no prostě tady tomu nerozumíme. To je pro nás záhada.
0: Dobře. A?
1: No a tedy to potřebujeme vydržet, prožít, konfrontovat se s tím, zápasit s tím, protože to se nevyřeší formulací, ale tím, že zůstanu s Pánem i za těchto okolností, a to mě snad, doufám, přivede k hlubší moudrosti.
0: No, ale o to přece jde i ve zkoušce. Neprošla si tím nakonec i ona, pohanská žena?
1: Přesně, ale nejspíš si asi neřekla, aha, tak to je zkouška. Ale spíš si řekla, nenechám se odbít. Nerozumím tomu, ale tuhle tu šanci prostě nepustím. Někdy nejde jenom o cíl, ale taky o to, kudy a jak k němu dojdeš. Někoho prostě myšlenka zkoušky irituje a stává se překážkou.
0: No a pak tomu Ježíš nasadí korunu s těmi pejsky, viď?
1: Přesně. Tedy zde máme kulturu odlišnou od té naší. V tom evangeliu, myslím. My přece pejsky milujeme, že mluvíme o nich, fotíme si je, natáčíme a sdílíme obrázky roztomilých štěňátek na sociálních sítích, kdežto tam je to vlastně nadávka, nečistý pes, ti pohanští psi, jak říkáš, Vejk, o Turcích.
0: Takže, víš, milá Kanánko, rád bych ti pomohl, ale jak by to vypadalo? Nic ve zlém, ale jste pro nás jako nečistí psi. Nejprve děti a ostatní členové rodiny a vy až potom, pokud něco zbyde.
1: No a ona se ani nenaštve, ani není smutná, ale chytne Ježíše za to slovo a řekne něco jako, máš úplně pravdu, ze tvého stolu ale stačí mé dcerce pár drobečků, co pár, jeden drobeček a já si na něj klidně počkám.
0: A na to Ježíš řekne, ženo, veliká je tvá víra, staň se ti tak, jak chceš. A stalo se.
1: Amen. Kdybychom tak podobně uměli čekat na těch pár drobečků, co na pár, na jeden drobeček, to by bylo. Kéž nám to Bůh dá. Amen.
0: A co dnešní komplementární Izajáš?
1: No, to je vlastně proroctví téhož. A taky bych řekl, že je to v návaznosti na Pavlova slova Římanům. Bůh je Bohem Izraele, hlásí se k praotcům a k Davidovi a k Jeruzalému, ale také otevírá tyto poklady komukoli odkudkoli. Je tam tedy naznačeno jakési rozšíření mimo národ spíš k duchovnímu společenství a možná k témuž ukazuje i ten Matouš. A adresáty Ježíšovy lekce by tam pak byly spíš křesťané z Židů. Důležitější než národnost je víra a úcta k biblickému Bohu.
0: A úplně nejvíc je jeho odpuštění a slitování. Nikoli, co jsme dobrého udělali a děláme my, ale co dobrého Bůh udělal a dělá nám.
1: Tak to si řekla náramně dobře.
0: Možná i tuze dobře, ne?
1: I tuze dobře. To chce jedno pořádné, tučné amen.
0: Amen.
1: No a teď ještě jeden pořádný otčenáš.
0: Otčenáš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Nic se nedá dělat, 260. séla končí. Tak snad vám, milé posluchačky, milí posluchači, přinesla nějaký ten užitek.
1: Loučíme se s vámi a přejeme všechno dobré. Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
0: Přejeme pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden snad zase naslyšenou.

S Markétou a Petrem Šanderovými se potkáme ve vysílání opět v premiéře v neděli od 16. hodiny. V závěru pořadu Séla se od mikrofonu loučí i Broňa Procházková. Přeji vám úspěšný vstup do nového dne.

Znělka nás přivedla k 6. hodině raní. Je pondělí 17. srpna 2026. Klidné, dobré ráno vám ze studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek, který vás provede ranním vysíláním. Je naším přáním, aby zpráva o naději v Ježíši Kristu prozařovala i začátek nového týdne. Kterými pořady se o to budeme snažit, to prozradí následující přehled.

Tichý čas za necelou čtvrt hodinu nabízí dobrý start do nového dne, totiž nahlédnutí světa a života boží perspektivou. Nemoci do našich životů přicházejí, ale jejich příčiny a důvody jsou různé. Za jedním slepým od narození nás zavede v biblickém zamyšlení Jaroslav Voda v 6:45. V ranním telefonátu bude řeč o zakládání sboru. Připojte se v 7:30. V relaci Bible Guide jsme se dostali do části Bible, která může být pro mnohé méně pochopitelná a přináší řadu otázek. Poslouchejte od 8 hodiny. Duchovní život rodičů se příliš neotiskl do osobního života Jana Knížka. O Bohu věděl, dokonce věřil, že ho několikrát v kritických situacích ochránil, ale tam to končilo. Jak se tedy přihodilo, že Jan v milníku svého života dovolil Bohu, aby vstoupil do osobního vztahu? Doslechnete se v pořadu Stopy od 8:30. Život se často přirovnává k cestě. Všichni ale víme, že ta málo kdy bývá jen pohodová procházka. Občas nás totiž potká pořádná vichřice. A právě v tom se jako lidé lišíme. Někteří se nás kvůli strachu raději vůbec nevyrazí, jiní jsou zase v naprostém klidu, protože spoléhají na to, že když dobře začali, tak to dobře i dopadne. Jak z toho ven a jak na tom našem životním putování vlastně obstát? O tom bude mluvit Lukáš Targoš v druhé části archivní série pořadu Překročit hranice. Naladíte od 9:30. Někdo prožije svůj život v pohodě, zatímco někomu se pořád něco děje. Petr Němec spadá do druhé kategorie. Prožíval různé těžkosti, úrazy a problémy, ale zároveň také boží ochranu a pomoc. A to už od malička. Vyprávět o tom, že zázraky se dějí, bude ve fortepiánu v 10 hodin. Tolik přiblížení programu ranního vysílání. Mějte dobré ráno a dobré poslouchání.

Včera, tedy 16. srpna, to bylo přesně 130 let ode dne, kdy na řece Klondike v kanadském teritoriu Yukon bylo nalezeno zlato. Tím započala zlatá horečka na Klondajku, v rámci které se přesídlilo více než 90 tisíc lidí do pusté oblasti na severozápadě Kanady v letech 1896 až 1899. Příběh to není pouze veselý, pozitivní. Většina z lidí musela cestovat pěšky necelých 800 kilometrů z aljašských přístavů přes horské průsmyky. A zbohatla jen malá část z nich. Zlatá horečka skončila poté, co bylo nález zlato objeveno u aljašského města Nome, kam se zlatokopové přesunuli. Také Bible hovoří o zlatu na různých místech a Pán Ježíš mluvil v konkrétní situaci také o pokladu a vzácné perle. K těmto vzácným, hodnotným věcem Pán Ježíš přirovnává nebeské království. Budu číst z Evangelia podle Matouše, 13. kapitoly od verše 44. Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli.

znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má a koupí to pole. Nebeské království je jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Ať už jde o poklad nebo vzácnou perlu, daným lidem se vyplatilo prodat vše, co měli, aby koupili a tak získali něco nesrovnatelně dražšího a vzácnějšího. Být součástí nebeského království je nad všechny poklady světa. A ta pozvánka do Boží královské rodiny, nabídka záchrany Ježíše Kristu, čas milosti stále trvají. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, za obrazy, přirovnání, podobenství, která si používal, když si mluvil k lidem, kteří ti byli ochotní naslouchat. Děkuji ti za to připomenutí toho, že být součástí nebeského království je nad všechny poklady světa. A děkuji za to, že ta možnost být součástí Boží rodiny, že ta nabídka záchrany a čas milosti stále trvají. Děkuji, že ty dáváš lidem i dnes tu možnost a příležitost přijít k tobě, pokořit se před tebou, otevřít ti své srdce a vydat ti svůj život. A děkuji za to, že v nebi je radost nad každým jedním hříšníkem, který v pokání přijde k tobě a který se stává tím novým stvořením, který se stává součástí té velké Boží rodiny. Děkuji za poklad, který v tobě je.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Píseň Dno kapely Spotlight je o bolesti, bezmoci, ale i o naději, že ani na úplném dně nemusí člověk zůstat navždy.

6.45 nás čeká další biblická úvaha Jaroslava Vody ze seriálu Poslechnu. Ještě předtím stihneme dvě písničky. Tou první bude skladba Worthy of Being Loved kapely We Are Messengers. Připadá ti někdy těžké být OK, když otevřeš oči? Přemýšlíš někdy, proč jsou ostatní v pohodě, ale ty to tak necítíš? Potřebuji, abys to slyšel. Jsi hoden toho být milován.

doufat, že se vzájemně unesou, když vrazí do sebe jako dva cizí světy s neuchopitelnou adresou. Přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije, když vítr spouště povážlivě sílí a z postela zní

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu.

věřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi, pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

poslechnu, co mě Bůh říká uprostřed nemoci nebo postižení. Z Evangelia Janova 9. kapitoly 1. až 3. verš. Když Ježíš šel kolem, spatřil člověka slepého od narození. Jeho učedníci se tehdy zeptali, mistře, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají na něm být zjeveny Boží skutky. Ježíš přišel i s učedníky k člověku, který byl od narození slepý. Ten člověk měl těžší úděl než ostatní lidé. A to vidíme napořád, že někteří lidé mají přetěžký úděl. Není tu rovnosti. Štěstí a zdraví nejsou rozděleny mezi všechny rovným dílem. Takže to mnohým připadalo nespravedlivé a ptali se, proč tomu tak je? Proč je na tom někdo hůř než druzí? Proč byl ten slepý člověk hned od svého narození takhle postižen? Zřešili snad jeho rodiče a trpí za to jejich syn? Teď spolu s učedníky přicházíme k Ježíšovi s touto otázkou i my. Pověz nám, kdo za to může, že ten člověk je tak postižen? Je to snad Boží trest? A za co? To bývají velmi bolestivé otázky, když musí trpět dobří a obětaví lidé, kteří by si podle nás zasloužili jen to nejlepší. Proč přicházejí zlé věci na dobré lidi? Na to se někteří už dávno ptávali samého Hospodina. A teď se ptají samého Ježíše. Ten však neříká, že Bůh trestá toho ubohého člověka za hříchy rodičů. Ani o jiných postižených lidech neřekl, že si své trápení sami zavinili. Spíš se v evangeliu o některých nemocech říká, že je působí zlé síly, démoni nebo zlí duchové. Počítá se s tím, že mnozí jsou postiženi zlými silami, takže je tu spousta trápení. Jsou tu ochrnutí, slepí a hluší, malomocní a umírající. Takže k lidskému životu patří i nemoc a úzkost a smrt a nevyslovný žal. Ale jak se s tím máme ve své víře vyrovnat? Co nám k tomu řekne Ježíš? Ježíš nad tím postiženým člověkem říká, on je tu se svým postižením k tomu, aby na něm byly zjeveny Boží skutky. A to přece víme, jaké jsou ty Boží skutky. To jsou skutky, jimiž Bůh od pradávna vysvobozoval svůj lid z velikého trápení a od nepřátel a také od všech hříchů a vin. Boží skutky působí záchranu tam, kde je člověk bezmocný a síly zla ho chtějí zničit a vzít mu veškerou naději. Rozleptávají odvahu, důvěru i radost a oslepují oči pro to, co je dobré a krásné a uzavírají život do temnoty a zkázy, v níž není žádného smyslu. Síly zla a trápení však nejvyšší platnost ani věčnou moc nemají. Svrchovaný a věčný je jedině Bůh a jeho milost a vůle nemůže být zrušena žádným zlem ani trápením. Právě v tom těžkém a smutném se má nejsilněji osvědčit Boží blízkost a smilování. Tam, kde Bůh osvědčuje svou milost a moc, tam už pro nás to zlé není tím nejvyšším a rozhodujícím. S takovou jistotou Ježíš přichází k lidem strápeným na těle i na duchu, aby je vysvobodil a prokázal při nich Boží smilování. Každé utrpení, s ním se setkává, je mu příležitostí a výzvou, aby v něm prokázal moc Boží milosti a spásy. Nejen při onom nevidomém člověku z Janova evangelia, ale při každém z nás, když se ocitáme v zajetí něčeho neblahého. Každý zásah zla, trápení a smrti je zároveň voláním po tom, aby se nad ním prosadila vítězná Boží moc. Nad každým trpícím platí to Ježíšovo slovo, mají na něm být zjeveny Boží skutky.
V tomto duchu Ježíš posílá i nás, abychom do všech smutných a těžkých věcí přinášeli Boží spásu a smilování. My ovšem nedokážeme činit takové divy, jaké konal Ježíš. Neodstraníme těžké postižení nebo smrt jen svým příkazem, ale přinášíme to, co je nám dáno a k čemu nás Bůh zmocnil. To, co mluvíme a děláme, ať je vždy neseno Boží láskou, která se nevzdává bezmocného a trpícího a projeví se už v dobrém slovu a v upřímné účasti. Každé utrpení je pro nás příležitostí a výzvou k účinné pomoci a ke svědectví o tom, že Bůh je větší než jakékoliv trápení a zlo a nevzdává se nás, ani když na nás dopadají těžké věci. Boží skutky mají při nás uzdravit a proměnit to, co je v nás neradostné, pokřivené, beznadějné a hořké. Mají být zjeveny, nemají nám být odepřeny ani lidmi, ani žádnou nemocí a starostí. A když oni mají být zjeveny, pak oni se nedějí na náš příkaz. Nemáme je předem ve své moci, ale přicházejí k nám jako něco nečekaného a vzácného, co nám Bůh zjevuje. Jde přece o Boží skutky a ty přicházejí tam, kde my býváme v koncích se svými možnostmi. Tu očekáváme na Boha a necháváme na sebe sestoupit Boží smilování a pomoc, která nám otevře oči i duši pro budoucnost a věčnost. Všichni jsme teď zváni. Pojďte a vstupte do Boží lásky a moci, která je silnější než to zlé, které nás trápí a podlamuje náš život. Bůh nás ani v tom nejtěžším neopouští. On má pro nás naději i ve smrti a v hrobě. Tam, kde my už nevidíme vůbec nic, on nás zve do svého obecenství, v němž není pláče, ani bolesti, ani smrti. Taková je jeho vůle, abychom si tu nezoufali, ale byli ze všeho těžkého vysvobozeni a našli smíření a pokoj. Ty skutky při nás Bůh zjevuje, kdy on chce. On sám pro ně určuje a zná ten pravý čas. My sami si neurčíme, v čem a jak se při nás mají zjevit ty Boží skutky. Právě tam, kde se nám všecko zdá ztracené a marné, Bůh dává pocítit svou blízkost a moc. Právě tam, kde lidé byli smutní, bezmocní a trápení, zjevoval Ježíš Boží skutky. I při nás mají být zjeveny a my je neodmítneme, neuzavřeme se před nimi, ale řekneme, ano, pane, smiluj se nad námi a prokaž při nás svou moc a své milosrdenství. Pane, smiluj se nad námi, neboť my býváme sevřeni tím utrpením, které denně postihuje tolik lidí po celém světě. Kolik nevýslovného zármutku a trápení vstupuje do života našich blízkých a přátel a všech lidí. Prokaž i uprostřed toho nejhoršího a temného svou božskou lásku a moc. Smiluj se nad námi všemi. Amen.

Biblickou úvahu Jaroslava Vody odvysíláme ještě odpoledne v 15 hodin a 15 minut. Zítra v 6.45 bude pokračovat ve svém seriálu Poslechnu pod tématem Tíseň a zoufalství.

Společně se Znělkou jsme v 17. srpnovém dni překročili práh 7. hodiny. Posloucháte pondělní ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát zaměřený na projekt M4 Ready. V úvodu nové 60-minutovky posílám kapelu KSP Music.

týmu naší země. Potřebujeme tvoji moc, pane. Vylej se na naší zemi, duše.

Ve spolupráci s Josefem Kohoutkem vznikla aplikace Rádia 7, která umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web mradio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. Aplikace můžete stahovat na Google Play i App Store. Pokud byste chtěli jednodušší cestu, tak QR kódy těchto aplikací ke stažení najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz. No a pokud aplikaci už máte, tak budeme rádi za nějaký ohlas, komentář, případně radu pro zlepšení.

7:30 to bude čas pro ranní telefonát. Ještě předtím stihneme dvě písně. Teď Christian Stanfill a jeho verze skladby In Christ Alone. Pouze v Kristu je má naděje. On je mé světlo, má síla, má píseň, úhelný kámen, pevná půda. Pevná i přes nejdivočejší sucho a bouři. Můj utěšitel, moje vše ve všem, zde v lásce Kristově stojím.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Může člověk poznat, jestli je jeho cestou zakládání nového sboru? A co všechno k tomu potřebuje? Právě na tyto otázky se zaměřuje M4 Ready, kurz pro mladé vedoucí, který blíže představí národní vedoucí Jiří Unger. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
4: Přeji krásné dobré ráno.
3: Pojďme nejprve představit samotný M4 Ready. Něco málo už v úvodu zaznělo, ale prosím o nějaké hlubší představení, co to je, pro koho je kurz určený.
4: Tak tenhle ten kurz je určený především pro lidi, kteří se chtěli něco dozvědět o zakládání sboru, ale asi nejen. Je to i velmi praktický kurz, který jako může dát spoustu dovedností v oblasti jako vedení týmu, sdílení evangelia, komunikace, vedení sebe sama. Prostě takový si je dovedností, který člověk potřebuje úplně v každé službě, ale v zakládání sboru jsou docela nezbytné, protože to je náročná disciplína. Ale ten kurz vznikl někde asi před 7 lety, dokonce vznikl tady v České republice, ať už jak se točil, nebo jak se vymýšlel, z takové potřeby dát možná více mladým lidem vědět o tom, že se to zakládání sboru nemusí bát, že to je něco, co je vlastně v mnoha zemích úplně normální i velmi, mezi velmi mladými lidmi, že o tom uvažují, a seznámit je s takovými základy zakládání sboru a trošku vybavit nějakými dovednostmi během toho kurzu. Takže ten kurz je asi 10měsíční takový hybridní kurz, kdy je tam nějaký obsah v nějakém online e-learningové platformě, který je doprovázen mentoringem osobním a pak nějakým inspiračním výjezdem, většinou do zahraničí nebo i v České republice, kde se potkají s dalšími zakladateli sborů nebo se zakladateli sboru, ať už tady v České republice nebo i v zahraničí v Evropě.
3: Jedním z těch témat nebo modulů je právě zakládání sborů. Jak kurz člověku může pomoci zjistit, jestli je to jeho cesta nebo není?
4: Tak ono většinou, na ta moje zkušenost je, že lidé, kteří to povolání mají, tak si úplně nemůžou pomoct, nějak jako přemýšlí o tom, že by třeba chtěli vidět nějaký trošku jiný typ sboru, nebo přemýšlí o nějakém místě, kde by rádi něco založili, nebo o nějaké jako skupině lidí, pro kterou by chtěli vytvořit nějaký nový prostředí, nebo jsou součástí samozřejmě nějakých mateřských sborů, který mají zkušenost a to povolání jakoby rozvíjí, ale tady ten kurz, kromě toho, že trošku ukáže tu realitu a ty dovednosti, tak jsou tam i řada jako nějakých praktických úkolů typu, že se musí třeba s nějakým zakladatelem sboru i potkat a napovídat si o nějakou jejich cestě, jak oni začínali, jak Pán Bůh je oslovil. A vlastně můžou i trošku si osahat jakoby i to svoje vlastní povolání. Jo. Jsou většinou jsou to lidé, kteří jsou schopni představit druhým lidem nějakou představu, nějakou vizi, za kterou jdou. Jsou to jako lidé, kteří úplně nejsou spokojeni s tím statem kvo, jsou tam i nějaké jako takové dotazníčky, jako které jim mohou pomoct jako přemýšlet o tom, kdo jsou. Ale ta naše zkušenost je, že jako pro řadu mladých lidí je třeba zakládání sboru ještě jako hrozně velký krok, jakože ta představa, že já půjdu do nějakého založení sboru, je hrozně veliká, takže je to jenom ochutnávka, není to to, že když absolvují, tak musí hned zakládat sbor, ale zároveň to není asi jenom pro mladé lidi, je to i pro lidi třeba prostě starší, kteří přemýšlí o tom, že se stanou součástí nějakého týmu, který zakládá sbor, chtějí se na to nějak připravit, získat nějaké praktické zkušenosti, takže to uplatnění je docela široké, ale určitě ten jeden z těch výstupů toho kurzu je, že mají možnost mít více rozhovorů s mentorem, se zakladateli v České republice i mimo a vidět, o čem to je a jestli Pán Bůh k ním nějak promlouvá v této oblasti.
3: Přemýšlel jsem právě nad tím, co je hlavním cílem projektu, jestli to je ten založený sbor, ale zmínil jste to slovo ochutnávka, tak přemýšlím, kam by měl účastníky během těch několika měsíců kurz posunout, jestli je to o tom získání toho širšího obrázku, toho nadhledu.
4: Tak ten kurz je postaven tak, že seznámí samozřejmě s těmi základy zakládání sborů a co to znamená i v Evropě, co to znamená v České republice, ale pak je tam asi šest modulů, jeden se týká jakoby seberozvoje, nějakého budování, nějaké odolnosti, která je docela nezbytná v téhle službě, ale myslím, že i jinde na to, aby člověk, když už třeba zakládá sbor, vlastně začínal co jako nejsilnější, s nejlepším zázemím kolem sebe i v sobě. A celý ten kurz je postaven tak, že to nejsou jenom nějaké jako přednášky, které si vyslechnu, odškrtnu, ale jsou tam jako velmi praktické jakoby úkoly nebo věci, které je potřeba si vyzkoušet v praxi. A to je vlastně asi největší přínos i toho kurzu, že lidé se můžou posunout i ve velmi konkrétních oblastech. Jo. Je to, jakým způsobem třeba budovat a pracovat s týmem, jakým způsobem se třeba postavit kázání velmi dobře a komunikovat skrz kázání velmi dobře. Dave Petita má velmi zajímavou sérii videí, která se týká toho, jakým způsobem Ježíš komunikoval, jakým způsobem stavět i svoji komunikaci třeba, nebo i pracovat na fundraisingu, třeba jak oslovit lidi, kteří by vás podpořili ve službě, jak budovat nějakou kulturu učednickou, i kde lidé rostou v Pánu Bohu a jak to třeba budovat i kolem sebe. Takže jsou to dovednosti, které si můžou potom odnést téměř do jakékoliv služby v církvi.
3: Ještě mě napadla otázka, do jaké míry je v kurzu lidem představeno nebo možná napovězeno takovéto nejen kulturní, ale to prostředí, ve kterém žijeme, možná historie České republiky, historie nějakého zakládání sborů v rámci nějakých různých společenství, denominací, vnímání toho kontextu, kde žijeme a jakým způsobem je třeba vhodné předávat evangelium v dnešní době.
4: Jo, je tam určitě jeden model, který se týká sdílení evangelia a kde tím, že je to kurz, který běží asi v 17 zemích Evropy, tak to není úplně dělané na české prostředí, ale je tam část videí, která se týká toho spíš jako chápat a rozumět tomu prostředí, ve kterém jsem a ve kterém třeba i chci zakládat sbor, abych jako rozuměl tomu, že některé formy jsou příhodnější ve velkých městech, některé jsou v menších nebo na vesnicích. Jo, to zakládání není úplně disciplína, která prostě je všude stejná. Každé místo je trochu jiné, ale zároveň jsou nějaké věci, které jsou jako společné a člověk minimálně musí vědět a znát to svoje prostředí a trochu s tím pracovat a hledat nějaké odpovědi s Bohem, jak se lidem přiblížit a jaké formy třeba mohou kde fungovat. Takže to tam určitě je, ale zároveň potom je to ta část mentoringová v tom kurzu, kdy máme mentory, kteří jsou sami zakladatelé nebo s tím mají dlouhodobější zkušenost a potom ať už individuální mentoring nebo v nějaké skupině vlastně jsou schopni reflektovat třeba ty jejich otázky a říct, jakým způsobem to třeba vypadá v České republice. Takže my většinou zveme i účastníky toho kurzu na setkání nebo na trénink týmu, které zakládají přímo jsou v procesu zakládání tady v České republice. Můžou se s nimi potkat, můžou vidět, co řeší, co plánují, jako ptát se jejich otázky a zároveň nějak reflektovat i, co je třeba pro ně nějaký další krok. Jo, je to, chtějí se v tom dál vzdělávat nebo chtějí se přidat k nějakému týmu nebo vloženě chtějí postavit sami tým a potřebují jenom nějaký sbor, který to zaštítí, nebo mají ten sbor, ale třeba ten sbor neví, jakoby, jak je podpořit. Třeba to, tam těch scénářů je tam hodně, ale určitě je tam mnoho možností, jak zjistit, jak to funguje v té české kultuře. Ale i ta je velmi rozlišná, jestli jako zakládáte mezi Ukrajinci, mezi Romy, ve velkých městech, malých městech, ve Slezsku, je to velmi rozmanité.
3: Z této poslední odpovědi mě i vyvstala otázka, jestli se to teda týká jednotlivců nebo týmu, jestli vás můžou kontaktovat obě tyto skupiny a jak případně s nimi pracujete. Pokud vás osloví jednotlivec, tak se stane součástí jenom nějaké skupiny nebo se s ním pracuje jako s jednotlivcem?
4: Hodně to záleží na tom, jak je to geograficky. Většinou se snažíme vytvořit nějakou skupinu s jedním mentorem, kde potom je to pro účastníky trochu lepší, že nejsou úplně sami jeden na jednoho s mentorem, ale že nějak ve skupině trochu sdílí, co jim to dalo, co se naučili, co pro ně bylo nějak důležitý. Takže to nějak nabízíme. Pak samozřejmě jsou i příležitosti, kde třeba tým opravdu zvažuje o tom, že by založil sbor, ale ještě nejsou v tom procesu zakládání, proto máme my samostatný jakoby kurz, který se jmenuje M4, který je pro týmy, které už zakládají a jsou v tom procesu, ale jsou lidé, kteří se chtějí na to připravit a jako celý tým, taky máme takovéhle zkušenosti, takže pokud je třeba tým, který o to má zájem, přihlásí se, bude mít mentora, budou to třeba dělat společně a i reflektovat společně, tak i to se dá použít. Ale myslím, že to je docela užitečné pro lidi, třeba který nezajímá jenom zakládání sborů, ale jakoby širší, jak se chtějí připravit ve službě. Používali to i lidé pro vzdělávání uvnitř sboru, uvnitř sboru pro různé jako služby, protože vlastně jenom jeden model je vyloženě postavený na zakládání sboru, ty ostatní jsou na ty dovednosti, které k tomu člověk potřebuje, ale využije i v jiných oblastech. Takže a určitě ty informace je možné se na ně podívat na stránkách Evangelikální aliance ea.cz sekci aktuality a nebo na stránkách m4.europe.org ne, m4.europe.org v sekci České republiky, kde ten kurz je představen.
3: Když to ještě vezmeme z té praktické stránky, tak M4 Ready obsahuje nějaký online kurz, mentoring, regionální setkání, nějaký inspirativní víkend a study trip. Je možno k něčemu z těchto oblastí jít třeba více dopodrobna? Myslím, že ten mentoring jste zmínil, ale jak třeba probíhá ten samotný online kurz, co je jeho součástí?
4: Ten online kurz je postaven tak, aby byl celkem nízko energetický. Lidé jsou teď docela jako aspoň mentálně zaměstnání příliš, takže jsou to zhruba dvě videa 10 až 12 minutová týdně, která ti účetníci zhlédnou a pak jsou tam nějaké praktické úkoly. Ten mentor se s nimi setká na každé, nebo s nimi má jako interakci, buď to offline nebo online, podle toho, jak geograficky jsou k sobě blízko, vlastně 6x za tu dobu, vždycky po ukončení toho modulu a řada z nich právě vyjíždí na ten inspirativní víkend s nimi. Určitě stojí asi za zmínku i ten výjezd do zahraničí, většinou se snažíme nebo se snažíme najít nějaké jako místo, kde se zakládá do sborů a tentokrát to bude výjezd v březnu roku 2027 a myslím si, že někde 4. až 6. března 2027 do Madridu, kde se potkají jinak s dalšími účastníky toho kurzu a zároveň jakoby s místními zakladateli, s nějakými příběhy zakládání v Evropě, protože těch sborů nových vzniká po Evropě relativně hodně a je určitě zajímavé zjistit, jak to funguje nejen u nás, ale jak to funguje i jinde. Ale zároveň, jak jsem říkal, ten kurz je postaven na tom, že si něco vyzkouším nebo že musím něco předat z toho, co jsem si naučil, že to není jenom biflování nějakých jako údajů, ale jako velmi praktická věc, která mi pomůže ve službě.
3: Tak nezbývá, než říct tedy posluchačům, kdy startuje ten nejbližší běh toho kurzu pro školní rok 2026-27 a možná ještě jednou v závěru připomenout nějaké kontaktní údaje a místo, kde najdou lidé více informací.
4: Určitě. Tak kurz bude začínat v říjnu roku 26 a je možné se hlásit někde do konce září. Pokud by někdo to nestihal do toho konce září, tak je určitě možné se s náma ještě domluvit. Domluvit je přihláška a informace celé je našly na většinu sborů tady v České republice, takže určitě i kazatelé mají nějaké informace nebo lidé, kteří ve sborech ty informace dostávají, ale jinak na stránce www.ea.cz v sekci aktuálně je odkaz na veškeré informace a potom je taková globální stránka i celoevropská m4europe.org, kde v sekci Česká republika najdou také všechny informace k tomu kurzu.
3: Hostem ranního telefonátu byl Jiří Unger, vedoucí projektu M4 Rady v České republice. Děkuji za to, že jsme mohli kurz představit, že mohli zaznít i, věřím, důležité podrobnosti a detaily k tomu, pro koho kurz je, koho může oslovit a přizvat, pokud jeho srdce hoří a pokud si nedá pokoj v hlavě a je tam ta myšlenka třeba pro zakládání sboru. Díky za společný čas.
4: Přeji krásné, zkazí zbytek prázdnin.

Ať mé kosti, které byly kdysi zlomené, tančí. Ať se mé srdce, které bylo kdysi rozbité, raduje. Ať mé světlo, které bylo kdysi pohaslé, září. Tvá láska mění všechno, jsi pramen radosti, zpívá Chris Renzima v písni Fountain.

0: Je krátce po 8. hodině. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné pondělní ráno s datem 17. srpna Kuba Lofítek. Zaposlouchejme se nyní do poselství Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 38. kapitola. Touto kapitolou vstupujeme do snad nejméně pochopitelné části Bible. Zbývající kapitoly knihy Ezechiel přinášejí víc otázek než odpovědí. První verše jsou: Dostal jsem slovo Hospodinovo. A celkem pětkrát se v této kapitole objevuje známý proroků výraz: Tak praví panovník Hospodin. Ezechiel jasně píše, že tato slova nejsou jeho, ale slova samotného Boha. Je důležité mít toto na paměti vzhledem ke zvláštnímu poselství, které prorok předává. Jsou pouze dvě možnosti. Buď Ezechiel lže a je pouhým zpěvákem milostných písní, jak se mu vysmívali jeho současníci ze 33. kapitoly této knihy. A nebo Ezechiel nelže a to, co čteme, jsou Boží slova, která jsou nám poslána. Je to podobná logika jako u božství Ježíše Krista. Ten o sobě tvrdil, že je Bůh. Jsou pouze dvě možnosti. Buď lhal, anebo byl opravdu vtělený Bůh. Žádná střední cesta neexistuje. Nemůžeme říct, že trochu byl Bůh a trochu lhal. Podobné je to s předpověďmi proroků. Buď lhali, nebo skrze ně mluvil Bůh. Nemůžeme říct, že trochu skrze ně mluvil Bůh a trochu lhali. Pokud by to tak bylo, pak by byl lháři. A na jakém základě bychom poznali, kdy proroci lhali a kdy nelhali? Na základě našeho porozumění? Pavel před takovým lidským postupem varoval a učil, že skutečná boží moudrost musí být přijímaná vírou a nerozumem. V 1. Korinským čteme: Ani já jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. My mluvíme o tajemné moudrosti boží, o skryté moudrosti, jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. Boží záměry je tedy nesnadné posuzovat svým rozumem. Některé věci chápeme, ale jiné musíme přijmout jako něco, co přesahuje naše současné porozumění. Nemůžeme propadnout pokušení posuzovat předpovědi božích proroků svým tělesným pochopením. K tomu dál Pavel říká: Nám to, tedy boží plán spásy, však Bůh zjevil skrze ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme, nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje duch, když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci božího ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. I následující kapitoly proroka Ezechiele by bylo snadné označit za bláznovství. Čteme tu o věcech, které se zdají být těžko představitelné. Dejme si ale pozor, ať nejsme těmi neduchovními lidmi, kteří se snaží duchovní věci obsáhnout svým rozumem. Nevadí, že všemu zcela nerozumíme. Možná, že tyto kapitoly ani nejsou prioritně určeny pro nás. Tak jako 53. kapitola Izajáše, detailně popisující ukřižování Ježíše Krista, nebyla prioritně pro Izajášovi současníky. Ten žil 700 let před naším letopočtem. Tato kapitola byla určena Ježíšovým apoštolům a také nám, jeho následovníkům. Je možné, že přijde doba, kdy některé nám dnes špatně srozumitelné texty najdou své adresáty. Nemysleme si, že zrovna my jsme vrcholem a zakončením všeho, co Bůh naplánoval. Měli bychom pokojně přijmout své místo v Božím plánu a splnit své poslání. Po nás přijdou další a těm se snad otevřou další vrstvy Božích záměrů. Neměli bychom zbytečně hledat za každou cenu vysvětlení tam, kde ho nemáme. A stejně tak bychom neměli pohrdat slovy proroků jen proto, že se našemu intelektu zdají být příliš pohádkové. Není přece i představa spasitele, narozeného s Panny pohádkovou? A přece se ukázalo, že tato pohádková předpověď se naplnila. Připomeňme si varování z jiné prorocké knihy, knihy Zjevení. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuj. Kdokoliv k ním něco přidá, svůj zbytečný výklad, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoliv z prorockých slov této knihy něco odejme, pohrdne předpovědí proroků, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Naslouchejme slovům proroků, naslouchejme jejich slovům a nechme je, ať nás přesáhnou. Pak můžeme aspoň z části vnímat ještě neotevřené stránky Božího příběhu.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly nabízíme k poslechu na webu Rádia 7 v sekci Audioarchiv nebo si je můžete vyhledat na podcastových platformách.

Prostor aktuální 60-minutovky vyplní ve vysílání Rádia 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Jana Knížka. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a celé to dohromady bude spojovat hudba.

Dnešní datum udává, že svátek mají všechny Petry. Objevit význam tohoto jména není zas tak komplikované, jedná se o ženský protějšek jména Petr, které znamená skála či skálopevný. Starší formou tohoto jména je Petronila, Petruše a Petrana. Všem Petrám přeji krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: Pojďme si připomenout události a osobnosti spojené se 17. srpnovým dnem. Srpna 1869 začala v Brně jezdit první koňská tramvajová linka v českých zemích. Český spisovatel a filolog Josef Dobrovský se narodil 17. srpna 1753. Jedná se o významnou postavu českého národního obrození. Významné jsou jeho německy psané práce. Slovník německo-český a dějiny českého jazyka a literatury. William Carey, kazatel a misionář, se narodil 17. srpna 1761. Posaďte se, mladí muži. Bude-li chtít Bůh obrátit pohany, udělá to bez mé i vaší pomoci. Uslyšel William Carey z úst jednoho kazatele, když vznesl otázku, zda není úkolem křesťanů šířit evangelium po celém světě. Carey ovšem odmítl rezignovat na podíl křesťanovy zodpovědnosti za svět. Byl přesvědčen, že velké poslání nebylo pouze úkolem apoštolů, ale platí pro církev všech dob. Carey se vyučil ševcem, ale měl velké nadání pro jazyky. V roce 1787 byl ordinován baptistickým kazatelem. Jeho knížečka Zkoumání povinností křesťanů používat prostředky k obrácení pohanů se stala katalyzátorem založení misijní společnosti a jeho odchodu na misii do Indie. Prohlásil: očekávejte veliké věci od Boha. Usilujte o veliké věci pro Boha. I když počet konvertitů nedosáhl za jeho života závratných čísel, je Carey chápán jako otec světové misie. srpna 1887 se narodil Karel I., poslední císař rakouský, poslední král uherský, nekorunovaný poslední český král. Císař Karel I. byl prý velice laskavý člověk a hovořil velmi dobře česky. V Čechách také často a rád pobýval. Pokud se potřebujete zorientovat v rodinných vazbách, dědeček Karla I. byl bratrem císaře Františka Josefa. Po zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda a smrti Františka Josefa se stal Karel I. 30. prosince 1916 posledním císařem rakousko-uherské monarchie. Ludwig Mies van den Rohe, německý architekt, funkcionalista, autor Willy Tugendhat, umírá 17. srpna 1969. Kazatel Církve bratrské, emeritní ředitel České biblické společnosti Jiří Lukl, umírá 17. srpna roku 2018. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: S 8 hodinou 30 minutou přichází čas pro další z našich pořadů, který přináší svědectví o Božím jednání v životech lidí.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Pokračují prázdninové srpnové týdny, ve kterých si připomínáme některá svědectví z našeho archivu. To dnešní patří Janu Knížkovi, kterého se doptávala Karolína Vološinová. Ať se vám dobře poslouchá.
10: Dobrý den, jsem Jan Knížek a chtěl bych s vámi sdílet svůj příběh, jak jsem uvěřil, jak jsem našel Boha, respektive jak Bůh našel mě. Pocházím z rodiny, která svým způsobem ctila křesťanské hodnoty. Moji rodiče chodili do kostela, ještě než se jim narodili všechny děti, tak do kostela chodili, ale u nás doma se v podstatě o Bohu vůbec nemluvilo. Akorát, když jsme se třeba na něco zeptali, tak nám něco vysvětlili, ale vlastně úplně chyběl takový ten živý kontakt s Bohem. Takže já jsem se nějakým způsobem považoval jakoby za křesťana, věděl jsem, že Bůh existuje, ale víc jsem se o to nestaral. Měl jsem takový ten samospravedlivý přístup k životu. I jsem vnímal třeba v různých situacích, že mě Bůh ochránil a že mě vyvedl z nějaký těžký situace. Zvlášť třeba na vojně se staly dva takový hodně složitý příběhy, u kterých já jsem měl být a nakonec jsem nebyl. A přitom se to bylo natolik závažný, že ty zúčastnění nakonec zavřeli do vězení a já jsem se tomu vyhnul díky prostě Božímu vedení, že jsem u toho nebyl, že jsem se u toho nenachomítl. Velký obrat přišel ve chvíli, kdy uvěřila moje žena. Ta pochází z úplně nevěřící rodiny, ateistický, ale byla svědkem takového životního příběhu své kolegyně v práci, kdy Bůh zasáhl do toho manželství, které bylo už téměř úplně v troskách a ona celý to dění mohla sledovat. A pro ní to bylo natolik silný, že uvěřila a dala svůj život Pánu Bohu v tom smyslu, že ho pozvala do svého srdce a svěřila mu svůj život. To se stalo zhruba 3/4 roku před mým samotným obrácení. Takže já jsem pak v zápětí začal víc intenzivně hledat Boha nebo ptát se po něm, srovnávat si nějaké věci, které jsem věděl, ověřovat si, co a jak je. Potřeboval jsem si vyřešit trojedinost Boží v tom smyslu, že jsem to považoval tak jako, že když mám Boha, tak nepotřebuji Ježíše, protože mám kováře, nepotřebuji kovaříčka. Tak jako to byl takový můj osobitý přístup k víře, než jsem pochopil, že Ježíš je ten prostředník, skrze kterého já se k tomu Bohu můžu dostat. Že to Bůh tak vymyslel, aby každý, kdo přijme tu Ježíšovu oběť na kříži, měl pak přístup k Bohu a nechat se vést, nechat se proměňovat. Jeden ze základních kroků, který jsem si objasnil, bylo to, že jsem zjistil, že Bůh je živý. Opravdu, jakože to je živá bytost, která vnímá, která slyší, vyslýchá, odpouští, vyučuje a tak dál. A pak tam byly další věci, když jsem si uvědomil, že Bůh je láska, život, světlo, pravda a všechny tyhle atributy, které prostě u Boha jsou, když si přečtu, že moudrost sama se v něm rozhodla přebývat. A pak jsem si k tomu dal ten protiklad, co všechno v tom Božím království, tam, kde je Bůh a tam, kde bude Bůh, co tam nebude a co bude v pekle. Peklo to je takový konkrétní místo, o kterém nikdo moc nechce mluvit. Nicméně vím, že v tom pekle, odkud pak už nebude úniku, bude věčná smrt, věčná bolest, věčná tma, věčná nenávist. Jako tom píše Boží slovo, bude tam pláč a skřípění zubů. A to je místo, které já nechci. Já prostě volím Boha a tak jsem se rozhodl, že ho chci následovat a že ho pozvu do svého života, do svého srdce, aby tam byl pánem a spasitelem. A to se stalo právě toho 25. března 1993, kdy jsem jel na první lekci toho kurzu Základy křesťanského života. Tam jsem vlastně celou tu dobu čekal, kdy konečně přijde ta výzva. To bylo úplně nekonečný. Si říkal, to už snad ani ten kazatel nás nevyzve, nebo proč to tak natahuje. A pak to opravdu jako přišlo, taková ta výzva, kdo ještě nevydal svůj život Bohu a chtěl by to udělat, tak teď opakujte po mně. A já jsem byl za to vděčný, že tou první modlitbou mě provedl někdo další, protože jsem zjistil, že k tomu potřeba notná dávka odvahy promluvit k někomu, koho nevidím, ale komu chci důvěřovat. A někdo si myslí, že víra a náboženství, že je pro slabochy, ale ať si ten konkrétní člověk zkusí v tichu místnosti vyslovit svoji první modlitbu, vidí, co k tomu bude potřebovat sám. Takže to byla taková moje cesta k Bohu, jak se k němu dostat, a jsem za to rád. Teďko vlastně budu slavit 30. narozeniny, ty druhý narozeniny. Vychází to tak, že v 66 letech budu slavit 30. narozeniny. Bible o tom mluví jako nové narození a je to v podstatě o tom, že člověk, který přijme Ježíše do svého srdce, tak se podle Božího slova znovu narodí. To vychází z toho, co nám taky říká Bible, že člověk je trojjediná bytost. Málo kdo si to uvědomuje, ale v podstatě člověk je duše, která žije v těle a má ducha. Bohužel stalo se to, co se stalo, že se lidi rodí s dědičným hříchem Adamovým, takže mají přirozenou schopnost hřešit a každý člověk zhřeší. Nemusí to být denně, ale naprosto každý člověk, jak je psáno, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Tak vlastně ten duch je tam v tom člověku, dalo by se říct, mrtvej. Člověk není schopný Bohem komunikovat, dokud se znovu nenarodí, dokud se v něm znovu nenarodí ten duch, který tam je z dědičního hříchu mrtvej. Ale ta duše, ta v něm je a ta je stvořená věčná. Když Bůh tvořil člověka, tak ho stvořil k obrazu svému. A to nebylo proto, že by se potřeboval podívat na člověka, aby si uvědomil, aha, já takhle vypadám. Ne, já jsem přesvědčený o tom, že Bůh stvořil člověka jako trojjedinou bytost a jako věčnou bytost. Jako je on sám trojjediný, tak je člověk taky trojjediný. A ve chvíli, kdy pozvete Boha do svého života, tak se stane ten zázrak a ten duch, který tam byl mrtvej, ožije a člověk se stává kompletní osobností, která opravdu je duše, která žije v těle a má ducha. A v tu chvíli je ten člověk schopný komunikovat s Bohem, s Duchem svatým, reagovat na jeho vedení, výzvy a tak dál. Takže to jsou takové věci, které jsem si ujasňoval. Je to proces, kterým člověk prochází, ale jsem za to Bohu vděčný, že se mi dal poznat a že s ním můžu být, že s ním můžu žít.
11: Jak se buduje důvěra k Bohu, kterého není vidět?
10: Já se snažím nějakým způsobem eliminovat to, že není vidět. O tom je ta víra. Protože je spousta věcí, které nejsou vidět a přesto je máme všechny kolem sebe nebo i v sobě. Třeba strach. Ať mi někdo ukáže, jak vypadá strach, pak ať si ho vezme se zpátky. Jo?
11: Je to emoce,
10: třeba je to prostě něco, radost. To jsou všechno věci, které nejsou vidět a přesto existují. Takže já vírou přijímám, že Bůh je, za prvé s ním můžu mluvit a on mi odpovídá. Můžu s ním komunikovat a on mě vede. Takže pro mě není Tím, že je neviditelný, tak pro mě není neexistující nebo něco smyšlenýho. Takže s tou důvěrou je to pak tak, že tam, kde se dostávám do nějakých těžkých situací a spolehnu se na to, že to Bůh nějakým způsobem se mnou projde a vyřeší, nebo že mě povede k nějakému vyřešení, tak tam se ta důvěra podle mě buduje a posiluje. Náš syn onemocnil v 18 letech těsně před maturitou komplikovaným zánětem mozkových blan a zánětem mozku. Encefalitida a meningitida dohromady v podstatě. Ve chvíli, kdy on v těch 18 letech začal vyslovovat hrozný myšlenky, jakože musí vysypat z baťušku všechny hopíky a odníst je panu prezidentovi, tak jsem pochopil, že ten jeho mozek najednou začíná fungovat na úrovni tříletého dítěte. A já jsem dostal strašný strach. A Bůh nás tím provedl. A syn byl úplně totálně uzdravený, udělal maturitu a teď prostě úplně už nás obdařil dvouma vnoučkama a je to prostě radost s ním bejt. Takže tam se ta důvěra Bohu vložně posílila, takže člověk už jenom pokračuje a pokračuje dál.
11: Mně někdy připadá, že lidé, kteří nemají ten vztah s Bohem, takže to vnímají, že křesťané pro ně je Bůh berlička a možná trošku odchod od vlastních zodpovědností za své činy. A to, že když teda člověk něco chce, tak si má zatím jít, anebo když je nějaká těžkost, tak přece existuje věda, existuje třeba konkrétně v tom zdravotním stavu, jak jste zmiňoval u toho syna, tak jako proč můžu vyzkoušet všechno, co tady vlastně ten svět nabízí, aby ta léčba byla úspěšná, proč ještě se mám jako modlit, nebo...
10: Protože právě tam, kde končí ty lidské možnosti, tak Bůh má tu nadpřirozenou moc dotáhnout a uzdravit. Těch svědectví je celá řada, kdy lidi byli uzdravení, přestože už lékaři vůbec nedávali žádnou naději. A to se nemusí týkat jenom toho zdravotnictví, to může být ve vztazích, kdy se po nějakých neschodách udobří děti s rodičema nebo nějaký další jiný vztahy. Nemusí to být jenom rodina, ale myslím, že takhle nějak je to o tom, že to prostě berlička není. Je to něco, co potřebujeme nutně k životu.
11: Takže nemáte dojem, že byste o něco přišel, že vám není dopřáno třeba něco, protože to Bůh zakazuje podle Bible, nebo že vás to nějakým způsobem ta víra omezuje?
10: Všeho zkuste a dobrého se držte. Takže já to nevnímám tak, jako že bych to měl nějak zakázaný, ale vím, že mi to, když to je špatný a není to v souladu třeba s Boží vůlí, že mi to nepomůže a že mi to naopak může ublížit. Třeba v písmu nikdy nenajdete odkaz na to, že kouření škodí zdraví. A v té době, kdy jsem vlastně Boha poznal, tak jsem ještě kuřák byl. A dokonce to bylo takový, že jsem měl i dny, týdnu, kdy jsem dokázal vykouřit 5 krabiček za ten den. Nebylo to pravidelně, ale často se to i tomu blížilo. Já jsem pak po obrácení usiloval o to, abych se toho kouření zbavil. Věděl jsem, že to je prostě něco, co mě ovládá, co nedokážu sám, i když jsem to zkoušel zase. Stejně jako s tou hudbou, když jsem se pokoušel vymyslet sám hudbu na Boží slovo a nešlo mi to, tak mi nešlo ani z vlastní vůle zbavit se toho kouření. A potřeboval jsem z toho vysvobodit. Jo, to, je, jako, to není uzdravený, to není, pravý slovo je vysvobození. Vysvobození z téhle závislosti, kterou jsem nedokázal sám zvítězit, přestože jsem to 3x, 4x zkusil a přišly abstinentní příznaky, kdy jsem byl protivnej a nepříjemný na rodinu, na děti, tak jsem se pak jednoho dne probudil a věděl jsem, že už nikdy kouřit nebudu. A že mě z toho Bůh vysvobodil úplně totálně, rázem a bezbolestně. Jako to byl další důkaz toho, že Bůh existuje, že něco dělá, protože já bych si tohle nevymyslel. A od té doby jsem neměl žádný abstinenční příznak, žádný chutě jako znovu to zkusit. Prostě takhle to bylo rovnou, ráz na ráz.
11: Žádné pokušení nepřišlo?
10: Právě, že ne. Opravdu jako to bylo hotovo.
9: Dozněl příběh Jana Knížka, který přišel na to, že Bůh je živý, že je to bytost, která vnímá, slyší, vyslýchá, odpouští, vyučuje, že je láska, život, světlo, pravda, a rozhodl se ho pozvat do svého života a následovat ho, protože chtěl být tam, kde je Bůh, a nechtěl zůstat bez něj. Pokud byste se chtěli o Bohu dozvědět víc, rádi vám na dotazy odpovíme na e-mailové adrese radio7@radio7.cz, na našich sociálních sítích, nebo si pusťte pořad či podcast Základy, který se věnuje otázkám víry v 16 zastaveních. Zatím Rádia 7 se pro dnešek loučí a naslyšenou opět příště se těší Milan Remeš.
0: Na zmíněnou e-mailovou adresu se můžete dopsat také v případě, že byste vy sami chtěli předat svůj životní příběh o setkání s Bohem, o božím jednání ve vašem životě. Reprízu svědectví Jana Knížka nabídneme zítra v 19.45 a za týden nabídne pořad Stopy svědectví Heleny Jetmarové. Další příběhy o životě s Bohem přináší také relace Život víry. V pátek v 11.15 zařadíme do vysílání vyprávění Tomáše Mikuše. Slyšeli jsme příběh Jana Knížka a teď jeho píseň Chválu ti vzdám.

Píseň Jásocní pochází z dílny kapely Efod. Do 9. hodiny stihneme ještě jednu píseň a to bude skladba Tobě blíž kapely Adonai. Kapela Adonai natočila nové album autorských chval s názvem Vytrváme. K tomuto albu aktuálně vydávají videotutoriály k jednotlivým nástrojům, které lze najít na YouTube kanále kapely. Pokud hrajete na akustickou kytaru, elektrickou kytaru, baskytaru, bicí nebo klavír, můžete se jednotlivé skladby naučit pomocí videí. Ostatní materiály jako akordy a texty písní najdete na webu www.kapelaadonai.com.

Minula 9. hodina. Ladíte ranní vysílání Rádia 7 s datem 17. srpna. Jsme rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Toto rozšíření je jedinečnou příležitostí oslovit velkou část posluchačů, a to nejen v České republice. Jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky nebo modlitbami vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a další díl seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Cesta. Do té doby hudba a také několik pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek a posílám skladbu Matthew 6, na které spolupracovali Tekoa, Rory McKean a Mark Barlow. Text vychází z 6. kapitoly Matoušova evangelia, veršů 33 až 34. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si starosti o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti.

20. srpna 2026 startuje 16. ročník multižánrového křesťanského festivalu United. Potrvá až do 22. srpna. Letošní téma zní Uprostřed. Na programu budou koncerty, chvály, semináře, workshopy, divadlo, sport, street scéna, modlitby či prostor pro duchovní poradenství. Celou akci pořádá zapsaný spolek United 3P. Více informací a kontakt najdete na webových stránkách akce www.festivalunited.cz. Pod hymnou letošního ročníku festivalu je podepsána kapela Heart of Worship. Píseň s názvem Uprostřed nás nese poselství o hledání klidu uprostřed životních bouří, o boží přítomnosti v nejtěžších chvílích a o naději, kterou přináší vědomí, že náš milující Bůh, že stojí vždy uprostřed nás. Kapela bude píseň hrát na festivalu každý večer od 20. do 22. srpna. My si ji pustíme za pár okamžiků. Připomínám festival United, podrobnosti na webu www.festivalunited.cz 20. až 22. srpna v Setín.

Rádcovská je týdenní motivační a zážitkový kurz pro rádce od 15 do 18 let s ročním mentoringem po absolvování kurzu. Za tímto kurzem stojí Dorostová unie a Dorostový odbor Církve bratrské. Pokud máte ve svém okolí někoho mezi 15 a 18 lety, nebo jste to přímo vy sami a láká vás například puťák s přespáním venku, poznávání přírody, práce ve skupinách či prostor pro osobní stišení a mentoring, můžete se podívat na web www.dorostovaunie.cz a zjistit o rádcovské více. Proběhne od 22. do 29. srpna v Ostrově u Macochy.

0: Cheti ze Slavia i na Elaviotu.
1: Vedoucí zmocnění Duchem Svatým jsou klíčovým prvkem pro šíření evangelia. S tímto vědomím se před 25 lety sešli vedoucí světového formátu, zrodil se International Leadership Institute a jeho program History Makers. V průběhu následujících let se tréninku zúčastnilo více než 380 tisíc křesťanů ze 144 zemí světa. Česká konference History Makers je součástí tohoto hnutí. A další ročník této akce, zejména pro mladé vedoucí, proběhne od 5. do 11. září, a to v Milovicích. Na programu budou přednášky, workshopy, chvály, čas pro osobní stišení, sdílení i vlastní reflexy nebo diskuzi. Více informací hledejte na webu www.historymakers.cz.

Čtyřdílný seriál s názvem Cesta v rámci relace Překročit hranice pokračuje právě teď. Je 9 hodin 30 minut, posloucháte pondělní vysílání Rádia 7.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u pořadu Překročit hranice, kde pokračujeme se sérií Cesta, protože cesta je někdy stejně důležitá jako cíl. My všichni jsme na cestě životem a v těchto 4 týdnech si povídáme o tom, jak si tuto cestu můžeme užít. Dnešní část má název Kam vlastně? Doufám, že tento díl bude pro vás užitečný. Na cestování bývá nejkrásnější to, že nás dovede do zákoutí, které jsme neznali a k místům, o kterých jsme jen slyšeli. Ale cestování může být také někdy těžké, protože se můžeme ztratit. Pamatuji se, jak jsme před léty vyjeli s manželkou na výlet do Benátek a protože jsme tam měli jen 2 dny, rozhodli jsme se je pořádně projít. Měl jsem v ruce mapu a jakož jsem docela orientačně schopný, šli, koukali po památkách, až jsme se ztratili. Najednou koukáme do mapy a na domy okolo nás, víme zhruba ve které části města jsme, ale nemůžeme najít cestu ven. Trvalo nám to notnou chvíli, než jsme našli své místo na mapě a správný směr. Dnes na výlet vzpomínáme s radostí, ale pamatuji se, že když jsem bloudil, moc mi do smíchu nebylo. Měl jsem žízeň a byl jsem unavený a správný směr byl v nedohlednu. Už se vám to také někdy stalo? Šli jste třeba do lesa na procházku a protože jste tu trasu už v minulosti procházeli tolikrát, najednou jste zjistili, že stejně nevíte, kde jste? Nebo jste bloudili v cizím městě a vždycky jste vyjeli tam, kde už jste byli? Zabloudit je tak snadné, především když nedáme na chvíli pozor na věci, které se v našem životě dějí. Minulý týden jsme si řekli, že život není jedna velká událost, ale spíše je to cesta skládající se z různých okamžiků. Říkali jsme si, že z dlouhodobé perspektivy jsou právě obyčejnosti našeho života to, co nás nejvíce poznamenává a co v nás zanechává stopu, co nás definuje pro budoucnost. A proto se musíme naučit vážit si naší cesty. Také jsme si řekli, že vztah s Bohem je cesta. Někdy si Kristovi následovníci mylně myslí, že je to hlavně o destinaci ta naše víra, ale není to jenom o tom, jak se dostat do nebe. Křesťanství je mnohem více cesta než pouze destinace. Je to cesta, jak dosvědčuje i původní název církve, ta cesta. Každý z nás je někde na své cestě životem a vědomě nebo nevědomě se vymezuje vůči Bohu. Bůh je v centru a každý člověk je na cestě k němu nebo od něj, ať už vědomě nebo ne. A svým způsobem nezáleží na tom, kde se právě na své cestě nachází. Mnohem více záleží na tom, kam směřuje. Zda k Bohu nebo od něj. Na této cestě nejsme sami. Obklopuje nás zástup svědků, kteří tuto cestu prošlápávali před námi. V cíli nás čeká autor a dokonavatel naší víry Ježíš Kristus. To nám dává naději, to nám dává sílu. Sílu nevzdat se na své cestě, když čelíme překážkám nebo protivenství. A víte co? Cesta je snadná, když se nám na ní vede, ale cesta není vůbec legrace, když na ní zabloudíme. Jenže kolikrát se nám v životě stane, že v životě zabloudíme? Nemyslím teď nutně fyzicky. Možná jako někteří naši známí politici jsme šťastně v manželství 30 let, abychom se najednou zakoukali do mladší slečny a byli ochotní hodit celý dosavadní život za hlavu. Jsme křesťané a chceme mít celoživotní vztah s křesťanem, protože chceme být poslušní Bibli, ale najednou se zamilujeme do skvělého kuka, který ale Boha nenásleduje. Žili jsme vždy čestně, ale najednou se nám naskytla příležitost získat více peněz za cenu malého daňového podvůdku. Víme, že nás Bůh volá do své služby, ale jsme tak unaveni a potřebujeme si od těch všech duchovních věcí najednou odfrknout. Je to tak jednoduché zabloudit na naší cestě, když na chvíli přestaneme dávat pozor. A vůbec to nemusí být plánované, jako že bychom zanevřeli na správné věci. Možná jsme se jen nechali unést krásami života okolo nás, možná jsme se jen tak soustředili na přítomnost, že jsme zapomněli na budoucnost, možná jsme zkrátka udělali špatnou otočku a ani jsme si toho nevšimli. A najednou jsme uprostřed problému a nevíme si rady. Manželství se nám rozpadá, daňový úřad přišel na tu fintičku a teď od nás chce penále, náš skvělý kluk nám říká, vyber si buď já nebo Bůh a my máme pocit, že nám život protekl mezi prsty a nic jsme nedokázali. A tak tam stojíme a říkáme si, jak jsme se tady vůbec ocitli. Připadáme si jako hrdinové televizního seriálu Ztracení. Ocitli jsme se na ostrově, protože jsme tu ztroskotali, ale nevíme, kde jsme, zda o nás někdo ví a hlavně, jak se odsud dostaneme. Jsme dokonale ztraceni a říkáme si, kam vlastně jdeme. S autorem přísloví 14. kapitoly si povzdychneme, někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec ho přivede ke smrti. Možná dnes nejsi v této situaci a nejsi ztracen. To ovšem neznamená, že se ti to nemůže přihodit. Ve skutečnosti nikdo nevstupuje do života s cílem si ho jakkoliv pokazit. Nikdo nevstupuje do vztahu s druhým člověkem s cílem se s ním rozhádat. Nikdo nezačíná podnikat s cílem zkrachovat. Nikdo nevstupuje na školu s cílem ji nedodělat a nikdo nevstupuje do manželství s cílem se rozvést. Ale přesto každý z nás ví, že se všechny tyhle věci lidem okolo nás dějí neustále. Jak je to možné? Možná přestali dávat pozor. Na chvíli podlehli klamu, že cesta probíhá setrvačností a protože udělali moudrá rozhodnutí v minulosti, i nadále budou dělat rozhodnutí, která jsou správná, aniž by nad nimi museli přemýšlet. Moudrost k rozhodování je nesmírně důležitá věc a apoštol Pavel píše v Efeským 5. kapitole, dbejte pečlivě na to, jak žijete, nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Otázka moudrosti je tedy tou nejlepší otázkou, kterou se v našem životě můžeme ptát. Je to ale těžká otázka. Když se totiž rozhodujeme, máme tendenci se ptát na to, co je přijatelné, dovolené, co je možné, morální, legální, správné či duchovní. A apoštol Pavel nás ovšem ptá, je to moudré? Abychom mohli poznat, co je moudré, potřebujeme znát Boží vůli. Jak ale můžeme poznat, co vlastně Bůh chce? Pavel říká v Římanům 12. kapitole, nepřipodobňujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Abychom mohli pochopit, co po nás Bůh chce, musíme mít změněnou mysl. Proč? Protože jinak nás tlak okolního světa přinutí dělat věci, kterých později budeme litovat. Tak abychom mohli zkoumat Boží vůli, potřebujeme se zaměřit na to, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Potřebujeme se naučit klást si nejlepší otázku našeho života. Tuto otázku si můžeme položit v kontextu naší minulosti, současnosti i budoucnosti. Jinými slovy, můžeme se ptát, ve světle mých minulých zkušeností je moudré to udělat? Ve světle současné fáze mého života je moudré to udělat? Ve světle mých budoucích snů je moudré to udělat? Jak prozaické a jednoduché, ale jak mocné. Kdybychom se naučili se ptát tuto otázku, je moudré, abych odešel od manželky a začal žít s milenkou? Je moudré, abych spáchal podvod na daních? Je moudré, abych začala chodit s klukem, který o Boha nemá zájem, i když já chci zůstat křesťankou? Je moudré, abych se soustředil na svou přítomnost natolik, že nebudu budovat svou budoucnost? Je to zkrátka moudré? Na neštěstí se v určitých chvílích našeho života tolik soustředíme na věci okolo, že se od naší cesty necháme rozptýlit a uděláme nemoudré rozhodnutí. Prostě zabloudíme. Ale co dál? Pokud zabloudíme, jak se znovu dostaneme na tu správnou cestu? Někteří lidé ze strachu, aby nezabloudili, raději nevídou vůbec na žádnou cestu. Bojí se zabloudit z toho, co pro nás Bůh přichystal. Ale je tento strach oprávněný? V jádru se dá říci, že veškeré učení o Božím vedení se dá zhrnout do dvou možných myšlenkových škol. Ta první říká, nepohnu se, dokud mě Bůh nepovede. Ta druhá říká, nečekám Boží vedení, dokud se nepohnu. Ti, kteří se modlí za Boží vedení a čekají s rozhodnutím, dokud od něj neuslyší jasně, co mají dělat, jsou jako turisté, kteří potřebují na mapě vyznačenou trasu. Ale u většiny Božích lidí tomu tak nebylo. Ani v našem životě nemáme až tak často jasně vyznačenou cestu na mapě. Co tedy dál? Možná nám pomůže příklad jednoho ze svědků v oblaku, o kterém jsme se zmínili minulý týden. když izraelský národ odcházel z egyptského otroctví a zastavil se u Rudého moře s hordou pronásledovatelů za ním, vidíme, že Bůh neřekl Mojžíšovi, aby lidé jen tak stáli. On je pobídl, ať se hýbou kupředu. V Exodu 14. kapitole tam čteme, že Bůh řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš, pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Prostě je pozbuzuje, aby šli kupředu. Proč bys měl jít kupředu? Protože pro Boha je mnohem jednodušší tě vést, když se hýbeš, než když stojíš na místě. Je to stejné, jako kdyby se snažil otočit volantem stojícího auta. Je to mnohem hůř, než když otáčíš volantem jedoucího auta. Žalmista píše, svíce nohám mým jest slovo tvé a světlo stezce mé. Svíce osvětlují tak 2-3 kroky dopředu. Boží slovo je pro nás svící, která nám ukazuje cestu a zbavuje nás strachu z temnoty, ale abys viděl svou stezku, musíš se hýbat kupředu. Mnoho křesťanů ovšem namítá, co když se ovšem minu toho, co se mnou Bůh zamýšlí. Apoštol Pavel předpokládal, že všude na světě Bůh mu dává zelené světlo, říká mu ano, jdi do toho, až do okamžiku, než ho sám zastaví. Ve Skutcích 16. kapitole Lukáš vypráví příběh, jak Bůh zabraňoval Pavlovi kázat evangelium v různých provinciích a on přesto jednoduše šel dál. Nesvolával modlitební týmy, nevyhlašoval postní řetězy, byl aktivní. A ano, nakonec ho Bůh dostal tam, kam ho potřeboval, ale Pavel nebyl ve stresu a strachu, Pavel byl prostě aktivní. Boží vůle není jednosměrná ulice, je to spíše kopec s vrcholem. Naše cesta se někdy zamotá, někdy je delší, někdy bloudíme roštím, ale nakonec nás Bůh dovede na vrchol. Něco, co z naší strany ovšem chce. Chce to, abychom se rozhodli žít moudře a být aktivními lidmi. Když to uděláme, naši cestu dokončíme moudře a jako Pavel řekneme, že jsme doběhli náš závod a víru jsme u něj zachovali. Příští týden budeme v naší sérii Cesta pokračovat a povíme si o pěšinkách Bohu. Zatím vám přeji pěkný týden a naslyšenou zase příště u poslechu Překročit hranice.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice. Jeho reprízu nabídneme v úterý v 16 hodin. Třetí díl ze čtyřdílného seriálu O cestě nabídneme pak v pondělí v 9.30.

Vrátil si mě k životu. Už nikdy nebudu jako dřív. Naplňuješ mé srdce světlem v okamžiku, kdy vyslovím tvé jméno, všechny mé obavy mizí a naděje začíná růst. To je část textu písně Call Your Name kapely Rivers and Robots. Touto písní bych se s vámi rád rozloučil. Někdo prožije svůj život v pohodě, zatímco někomu se pořád něco děje. Petr Němec spadá do druhé kategorie, prožíval různé těžkosti, úrazy a problémy, ale zároveň také boží ochranu a pomoc. A to už od malička. Vyprávět o tom, že zázraky se dějí, bude ve fortepianu v 10 hodin. Z brněnského studia Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek. Moderátorskou štafetu pro další hodiny vysílání převezme Milan Remeš. Přeji vám boží přízeň a dobré letní dny.

scházíš, svatý. Dáváš a bereš a nikdo není jako ty. Před tvojí tváří neobstojím.

0: Vítejte při poslechu pořadu Fortepiano, posloucháte Rádio 7 a tak jako vždy v tomto čase se spolu setkáváme. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Věříte v zázraky? A už jste nějaký ve svém životě zažili? V dnešním pořadu o ně nebude nouze. U mikrofonu vítám Petra Němce. Vítám tě, Petře.
1: Dobrý den.
0: Odkud jsi přijel, Petře?
1: Přijel jsem z Vysočiny.
0: Z Vysočiny konkrétně řekneš?
1: Odežírce nad Doubravou, přímo konkrétně ze Studence. Nový Studenec.
0: Ano, ano, takže z Vysočiny. Cesta byla dneska pěkná.
1: No, tak pršelo, ale jinak dobré.
0: Co bys o sobě řekl? Jakou máš profesi? Co děláš?
1: No, tak momentálně jsem v invalidním důchodu, ale celý život jsem se zabýval stavebnictvím. Byl jsem vyučen zedník, později jsem měl svoji stavební firmu a tak nějak jsem ve stavebnictví působil spoustu let. A takže v tom se vyznám, ale také jsem později, když jsem poznal živého Boha, Pána Ježíše Krista, tak jsem začal sloužit Bohu. Začal jsem mu sloužit tím způsobem, že jsem byl nejprve misijní pracovník, potom jsem v Prostějově dělal pastora apoštolské církve, ale později jsme se přestěhovali na Vysočinu a mám jednoho bratra, který je nesvéprávný, a když mě zemřeli další tři sourozenci, tak jsme se přestěhovali na Vysočinu a o toho bratra jsme se šli starat. Takže se o něho staráme a při tom všem sloužíme Bohu.
0: Ano, já tě teď zastavím, protože nebudeme pokračovat dál, to zatím stačí, my se o tvém životě dozvíme víc během té hodinky, která je před námi. Ještě řekneme, že máš milou ženu Růženku.
1: Ano.
0: A že je opatroníš a modlí se za nás.
1: Ano.
0: Tak my se dnes budeme bavit o zázracích. Tvůj život provází od malička zvláštní situace, které se dají nazvat zázraky. Mnohdy ti šlo i o život a to si ještě ani zdaleka nebyl křesťan, že je to tak?
1: Je to tak, takže asi ten první zázrak, jako jsem zažil na svém těle, když mě byl rok a půl a u nás doma byla zabíjačka, sundal se velký hrnec z plotny vařící vody, jak odnesli rodiče pokličku, tak já jsem se tam batolil, couval, až jsem se do toho hrnce posadil. A já si na tuto záležitost nepamatuji, byl jsem určitě v nějakém šoku. Vytáhli mě z toho hrnce, zabalili mě do deky a když přijel lékař, rozbalili tu deku a na té dece zůstala kůže z mého těla. Takže jsem byl slouplý, jak se říká, jako to prasátko. Ale když přijela sanitka a odvážela mě do nemocnice, i lékař konstatoval, že ten chlapec nemá šanci to přežít. A byl jsem delší dobu v nemocnici, více jak měsíc, ale na jediný akt, který si pamatuju z té věci, bylo to, nepamatuju si žádnou bolest, nepamatuju si nic, ale pamatuju si, že jsem se tam setkal s anděli.
0: Jak to vypadalo?
1: Vypadalo to tak, někdo by mohl říct, byli to lékaři v bílém, ale oni, ty andělé, všichni vypadali stejně. Měli bílé roucho, všichni se usmívali a byli velmi příjemní. A bylo to, pro mě to bylo takové mocné setkání. Jediné setkání, které si z toho příběhu pamatuji. A hodně to pro mě znamenalo. A uchoval jsem si to až po dnešní den.
0: Tak ty jsi měl takových různých zastavení a prožitků hodně a my se k některým z nich určitě dostaneme během našeho dnešního povídání a budeme si povídat skutečně o zázracích. Co považuješ za zázrak? Co je to podle tebe zázrak?
1: Je to nadpřirozený zásah Boží do lidského života. To považuji za zázrak, já jsem jich měl mnoho, ale jeden takový zázrak jsem měl ještě v dětství, když se zakládaly družstva, když otec můj měl dobytek a tenkrát, když se zakládaly ty družstva, tak ty páni přišli a že nám seberou všechen dobytek. A můj táta řekl jedině přes moji mrtvolu. Ale když jeden z těch pánů vytáhl pistoli a namířil na mě, když jsem byl asi dvouletý a seděl jsem na klíně maminky, tak táta viděl, že prostě musí ustoupit, tak ty páni schovali pistoli, odešli, vzali všechen dobytek, sebrali nám louky, lesy, všechno, co bylo naše a šlo to všecko do družstva. A nebo tenkrát do státního statku. A takže to bylo takový zázrak, který já si osobně nepamatuji, ale na svým vlastním těle nebo ve svém životě jsem zažil zázrak, kdy jsem byl nadpřirozeným způsobem uzdravený. Že já jsem byl velmi nemocen, měl jsem silnou migrénu, plný žaludek vředu, obrovskou žárlivost, byl jsem po srdečním infarktu, po plicním infarktu a nějaký další závažné nemoci. A už tenkrát mě dávali lékaři do invalidního důchodu. Ale já jsem do invalidního důchodu ani nechtěl jít, protože jsem byl mladý člověk, 27 let. A takže potom jsem, zvláštní bylo, že jak jsem měl ten nemocný žaludek a plný žaludek vředu, tak já poté, co jsem poznal manželku, tak uvařila dobré jídlo a já i přesto, že jsem si na jídle pochutnal, tak jsem šel na záchod a vyzvrátil jsem to. Žaludek nebyl schopen přijímat žádnou potravinu. A tohle trvalo nejméně půl roku, možná delší čas, ale až jsem se setkal s živým Pánem Ježíšem, až jsem ho přijal do svého srdce a stal se mým pánem a spasitelem, tak ta situace se naraz změnila. Já jsem neočekával žádný zázrak, ale já považuji za největší zázrak, že jsem poznal živého Boha, že vešel do mého srdce a že mu můžu celé patřit a jemu celé sloužit. Ale poté, když já jsem se tenkrát vrátil z toho setkání, kde jsem byl uzdraven, tak já jsem najednou pozoroval, že můžu všechno jíst, že je mi dobře, že nemám žádný potíže, zvracení bylo pryč. A takže já jsem byl od hlavy až k patě uzdraven. Takže toto já považuji za jeden z největších zázraků, nejenom to uzdravení, ale hlavně to, že se mě Bůh dal poznat, že jsem mohl vyznat své hříchy a že jsem ho mohl přijmout jako svého pána a spasitele a že jsem mu odezdal svůj život a že mu můžu sloužit až po dnešní den.
0: Tobě se děly ty zázraky ještě předtím, než jsi uvěřil.
1: Ano.
0: Ale nepřestalo to tím, že jsi uvěřil. Měl jsi opravdu zajímavý život v tomto smyslu, jestli se to vůbec dá nazvat zajímavý. Jinak si žil obyčejný život, jako možná každý druhý člověk. Snažil se zpracovat, vydělávat, nebyl ten život snadný. Stavěl si domy jeden, druhý. Třetí. A třetí. A přemýšlel jsi někdy nad tím, proč se ti tyto věci děly a proč máš tolik zázračných okamžiků ve svém životě?
1: Víte, Bůh má s člověkem určitý plán. A věřím, že ho měl i se mnou. Bůh chce na nějaké místo toho člověka dovést. A když jsem byl ještě nevěřící, sice jsem byl věřící, měl jsem víru v Boha, pocházím z katolické rodiny, v dětství jsem dělal ministranta, později jsem dělal kostelníka asi 15 let, takže jsem měl...
0: Povědomí o Bohu si měl.
1: Povědomí o Bohu jsem měl, ano.
0: No a jak se stalo to, že z toho povědomí se stala živá víra?
1: Já jsem si musel uvědomit jednu věc. Lidé mi říkali, jo, Petříčku, ty na tom seš dobře, ty seš blízko kněžím, ty děláš kostelníka, ty natíráš kostely, ty opravuješ kostely, ty seš na tom velmi dobře. Ale to byl jenom takový lidský slogan. Já ve svém srdci jsem prožíval ztracenost. Já jsem prožíval, že nás náboženství nemůže zachránit. Nás může zachránit jenom Pán Ježíš Kristus. Takže mě to v katolickém kostele nějakým způsobem neproměňovalo. A já jsem žil ve svých hříších, nějak mě to neobvinovalo a neměl jsem problém jít z kostela rovnou třeba na pivo. Ale furt člověk má své svědomí a věděl jsem, že já potřebuju více. A měl jsem Bibli a tam jsem četl, že Bůh miluje člověka. A že má s každým člověkem svůj plán. A já jsem toužil, ať mi Bůh dá poznat svůj plán, ať mi dá milost. Já jsem se i modlil. I v tom katolickém kostele, já jsem se tam zamčel, šel jsem tam přes svatostánek, klekl jsem si a modlil jsem se. A vím, že ty modlitby byly vyslyšeny, protože byly z upřímného srdce. A já jsem se i tam modlil, v tom katolickém kostele, ať se mi Bůh dá poznat. Ať je mým živým pánem, o kterém jsem slyšel od bratrance, který uvěřil a žil s Bohem.
0: Kolik ti bylo let tehdy, když ses takhle modlil, když si to hledal?
1: No, to bylo někdy kolem 25-27 let. Jo, v té době, kdy už jsem se blížil k tomu rozhodnému okamžiku, kdy jsem poznal Pána, ale věděl jsem, když jsem si četl v Bibli, tak jsem viděl, že v Římanech 6. kapitole je napsáno, že mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. A mě toto slovo zasáhlo. A jako i jiné slova o Boží lásce, jak Bůh dal svého syna proto, aby my jsme mohli uvěřit, aby jsme mohli mít volný přístup k Bohu, aby jsme byli zachráněni. A to jsou strašně úžasné věci. A já jsem věděl, že když jsem se modlil, tak jsem věděl, že chci

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Lenka Malinová s Petrem Němcem sedí za mikrofonem. Povídáme si o tom, že zázraky se dějí. Už jsme o nějakých slyšeli, které se ti, Petře, děli, nebo které Pán Bůh způsobil ve tvém životě, a ještě o dalších uslyšíme. Před písničkou si tady mluvil o tom procesu, který si prožíval, o té touze poznat Boha, a dostali jsme se do bodu, kdy už jsi měl kousíček k tomu obrácení.
1: Ano. Nastal takový důležitý okamžik. Pracoval jsem u státního statku jako zedník a bylo jedno sichravé pondělní odpoledne a já jsem šel do dílny a tam bylo puštěné rádio a vysílal se pořad v té době Pozor zákruta.
0: Také jsme to poslouchali.
1: A tam řekli, že po písničce řeknou závažnou dopravní nehodu. Nějaký informace o té nehodě. No a my jsme byli napjati, co tam zase uslyšíme za tragédii, a tam bylo řečeno, že se stala dopravní nehoda u Senice na Hané a že tam řidič zemřel, žena se závažnými zraněními, zlomenými žebry, rameno a nějaké další poranění, zlomená noha na dvakrát, byla převezena do nemocnice a nikdy to neříkali,

0: ale tenkrát řekli, že po tom zemřelým muži zůstali 3 děti. A mě se to tak dotklo, že ještě v té posádce byli další 2 lidi, kteří seděli vzadu a měli otřes mozku, vyražený zuby a podobně. Takže nějaký závažný poranění hlavy. Ale mě se dotklo především, že ten muž zemřel a ta žena, že
1: bojovala o život.
0: Bojovala o život a byla převezena do nemocnice. A já jsem už v té době věděl, jak se má modlit. To znamená, že jsem šel do soukromí, tam do nějakého skladečku a tam jsem se modlil. Bože, jestli existuješ, jestli opravdu jsi, tak pomoz té ženě. Dej jí uzdravení. Postarej se o tu ženu. Dej jí i muže. Dej dětem tátu. A tak se mě to velice dotýkalo a dotýká se to mě i teď, i dnes. Když si na to vzpomínám, jak to byla těžká situace, zvláště pro tu ženu, když ztratila muže. A já jsem si ani neuvědomil, že se také modlím za sebe. Protože téměř o 3 roky později jsem se s tou ženou seznámil a když jsme přijeli na místo a když jsem viděl, když mě ukazovala, kde měli tu dopravní nehodu a když jsem viděl ceduly Senice na Hané, tak jsem si to dal dohromady a věděl jsem, že jsem se tenkrát za ní modlil a i za děti. No a netrvalo to dlouho, a my jsme se vzali po 2měsíčním nebo 3měsíčním seznámení. A takže jsme manželé dodnes. Ale ještě jsem v té době nebyl znovu zrozený. A jezdili jsme k babičce a k dědovi a děda byl slepý na obě 2 oči. A v té době proběhla upoutávka nebo nějaká reklama v novinách, že v Praze bude kanadský misionář, který léčí, který uzdravuje a že chromý chodí, slepý vidí, hluchý slyší. Také to bylo napsané v těch novinách a babička mě poprosila, jestli bych s tím dědou nejel do Prahy na tu Letenskou pláň. Já jsem samozřejmě to uvítal a protože mě vždycky prostě tu ty věci zajímaly, tak jsme nakonec tam jeli babička, děda, já a manželky bratr a byli jsme v té Praze na té Letenské pláni a tam, když ten misionář kázal, tak s dědou se nic moc nestalo, ale stalo se něco se mnou. Protože co věta, to zásah do mého srdce, to usvědčení. Mně se to neposlouchalo příjemně, protože se to dotýkalo mých hříchů. A věděl jsem, tu oblast musím dát do pořádku, tuhle oblast, tohle oblast, tady mám hřích, jo. Ale na závěr toho shromáždění byl dán prostor, aby jsme vyznali své hříchy. Tak já jsem tam jeden hřích po druhém vyznal Bohu a taky jsem se modlil i za všechny hříchy, na které jsem si nespomněl. Ať mi Bůh odpustí, protože on jediný to může odpustit. A tak se tak stalo a na závěr byla výzva, kdo chce přijmout Pána Ježíše. Tak já jsem to rozhodnutí udělal a jak už jsem řekl předtím, já jsem do té Prahy jel velmi nemocný člověk. A já jsem přijal Pána Ježíše a na základě toho jsem byl od hlavy až k patě uzdraven. a můj život byl proměněn. Můj život začal mít smysl. Můj život byl úplně jiný než předtím. Nedá se to srovnávat. To jsou naprosto dvě odlišné věci. Předtím jsem žil v náboženství a myslel, a nezažíval jsem žádnou proměnu. Po svém obrácení na té letenské pláni jsem zažil proměnu a začal žít život plnohodnotný a s tím, že byl jsem vděčný, že jsem poznal živého Boha, kterému věřím dodnes a kterému sloužím dodnes.
1: Když tě tak poslouchám, přemýšlím nad tím, že opravdu ten největší zázrak je, když člověk může pustit Boha do svého života a prožije tu proměnu. Ale kromě tady této zásadní věci, tobě se děly věci, které třeba jiným lidem se nedějí nebo nezažijí za celý život, tolik zázraků. A to ještě předtím, než jsi uvěřil. A děly se ty zázraky i potom?
0: Samozřejmě. Ve svém životě před tím obrácením jsem zažil mnoho zázraků, ale jeden z největších zázraků je, když jsem se setkal s andělem. Každý mladý člověk většinou bývá i zamilovaný. A já jsem byl na vojně, byl jsem zamilovaný do své první lásky a když jsem dostal nenadále opušťák, tak jsem za ní spěchal do jejího bydliště a když jsem přišel k domu, bylo otevřené okno a najednou jsem tam slyšel mužský hlas. A tak jsem tam hodil kamínek, ta moje láska přišla a řekla, já tě dnes nemůžu vzít nahoru. Já tam mám chlapce a neměla jsem odvahu ti to napsat. Ale 2 hodiny jsme to řešili na schodě a když bylo jasné, že je v této věci konečná, tak mě se rozsypal celý svět. A mě se rozsypal to, pro co jsem žil. Neznal jsem ještě živého Boha. A tak jsem procházel nočními Pardubicemi a když jsem přišel na most, tak jsem věděl, že je to místo, kde skoncuji se životem. Říkal jsem si, když nemám jí, nemusím být ani já. Takové hloupé uvažování. Ale když je člověk v té takové euforii, nebo jak bych to řekl, v takovým rozpoložení divným, tak jsem se tak rozhodl. Pomodlil jsem se ještě svými.
1: A jsi se pomodlil.
0: Ano, pomodlil jsem se naučené modlitby, ale i svými slovy modlitby, ať mi rodiče a sourozenci odpustí a všichni známí. Sundal jsem sako, v tom saku byla vojenská knížka a vycházková knížka, aby věděli, kdo skočil tam do té vody a bahna. A takže mé rozhodnutí bylo jasné. Vylezl na to zábradlí a když jsem byl na tom zábradlí, tak jsem si říkal, na 3 se odrazím, pustím a odrazím a půjdu do té vody. Jenže, když jsem udělal 1, srdce mě strašně tlouklo. Když jsem udělal 2, já byl úplně rudý, srdce pumpovalo a cítil jsem to na své kůži, jak úplně hořím. A když měl nastat ten 3. okamžik, když spáchám tu sebevraždu, tak najednou, i když několik vteřin předtím jsem se rozhlížel doprava a doleva, nikdo nikde nebyl, bylo to 2 hodiny v noci, najednou postava vedle mě. Sleste dolů. Autoritativně zazněla tato otázka. Sleste dolů. Jsem slezl a ta postava mě rozebrala, co se mě přihodilo. Asi 30 minut jsme hovořili. Potom s tou postavou nebo s tím člověkem jsem šel asi 300 metrů až před městské lázně v Pardubicích. Až bylo to v noci auta nejezdili, uprostřed křižovatky jsme si podali ruce, rozloučili jsme se a ještě se mě zeptal, co budu dělat. Já říkám, půjdu na nádraží, koupím si kofolu a párek a prvním vlakem pojedu k rodičům do Ždírce, tam do Studence. A on mě řekl, já zase půjdu svojí cestou. A podali jsme si ruce, udělám dva kroky, otočím se a ta postava byla pryč. Pro mě to v té době byla obrovská záhada. Ale když k nám začal až po uvěření, po znovu zrození, po obrácení, když k nám začal jezdit bratr biskup, tak mě vysvětlil, že to byl můj strážný anděl, který v rozhodném okamžiku vzal na sebe podobu lidského těla a že mě zachránil, že Bůh má se mnou nějaký plán a že ho chce naplnit. A takže to byl pro mě příběh, který dodnes vidím a když ho vyprávím, také se mě to dotýká a je to pro mě i dnes po těch letech velmi živé. Tak děkuji Bohu, že mě zachránil a že mu můžu celé patřit a že mu můžu celé sloužit. A přál bych to úplně každému, protože ten život, křesťanský život je úplně o něčem jiném než život nevěřícího člověka. Mohl jsem zažít obě dvě ty situace, tak mám, můžu to posoudit, že život světský, nebo lze i nazvat někdy v prokletí, že je to něco, co děláme ze své síly, ale nemůžeme se dostat k Bohu. Je na základě toho života věčné zavržení, zatracení. A nemůžou lidé se dostat k Bohu, ale zase naopak, když žijeme s Bohem, já jsem poznal Boží milost, já jsem poznal Boží lásku, já jsem poznal Boží vedení a tady můžeme se už dneska jenom těšit na to, až budeme s Bohem v nebi. Protože tím, že jsme uvěřili, jsme zapsáni do knihy života a máme život věčný a ten nám patří. A tak my se už můžeme jenom těšit a přežít ten čas, dokud tady jsme, kdy Pán Ježíš si pro nás přijde. Takže já se těším na ten čas, kdy už budeme s Bohem.
1: Tak zázraky ve tvém životě se děly a dějí se nadále. V Biblii je napsáno, že Bůh mluví k člověku dvakrát až třikrát. U tebe to bylo asi víckrát.
0: Bylo to rozhodně víckrát, ale jak už jsem možná zmínil, někdy Bůh mluví častěji, když chce člověka přivést na určité místo. Ale ještě bych řekl jednu věc, jedno krátké svědectví. Když já jsem poznal moji ženu Růženku, přišel jsem na Moravu, přestěhoval jsem se z Vysočiny na Prostějovsko, tak jsme měli málo vody. Měli jsme vlastní studnu a tak jsem se rozhodl, že tu studnu prohloubíme. Tak jsme udělali takové hrazení, kdy jsme umístili nějakou kladku na ten trám, nad tu studnou. A já jsem 3 dny byl v té studni a prohluboval jsem tu studnu. A samozřejmě našel jsem takovej silný provaz, v průměru nejméně 3 cm, možná 4. Takový silný provaz tam manželka ještě měla z dob předchozích. A tak jsme ho navlíkli na tu kladku. Našli jsme takový starý dřez, kde jsme udělali takové ucho z pevných drátů, smotané do sebe. A já vlezl do té studny a teď ten jíl a to kamení, které bylo v té studně, jsem 3 dny prohluboval. A bylo to víc než traktorový vlek materiálu, který byl vytahán švagrem, který byl nahoře, vytahal to všecko nahoru. A já jsem byl v té studni. Po začátku jsem se snažil uhýbat, když kapala voda z toho dřezu, jsem tam i utrousil nějaký ten kamínek nebo nějaký ten ožďubek toho jílu, té hlíny. A on to tam vysypal, no a když ta studna byla prohloubena, tak jsem to tam vyštěrkoval, vylezl jsem nahoru, dole jsem si zavlíkl ten prázdný dřez, už vysypaný prázdný dřez, a tak jsem si říkal, až vylezu nahoru, tak to vytáhnem, a najednou to švagr vytahuje a já, že to poberu, ten prázdný dřez, a najednou se stalo něco nepředvídatelného. Najednou ten dřez upadl do studny. Už jsem to měl téměř na dosah. A najednou jsme zjistili, že se provaz přetrhl. A když jsem zkoumal ten provaz, na kterémkoliv místě jsem s ním mírně zakroutil, tak snadno se přetrhl. Já jsem viděl, jak obrovský zázrak to byl, že když ten plný dřez toho jílu a kamení byl tahan nahoru, že nepraskl na mě, zřejmě by mě to zabilo nebo zmrzačilo nějakým způsobem, ale tady je důkaz, jak Bůh miluje člověka, jak mu na člověku záleží a jak i v té studni ochránil mě, jak jeho moc mě ochraňovala. A jsem za to Bohu vděčný.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a Petrem Němcem o zázracích. A máme před sebou poslední část našeho dnešního povídání. A my si povídáme dnes o zázracích, které se, Petře, tobě děly a dějí ve svém životě, ve tvém životě. Neměl jsi úplně snadný život. Možná by si ve zkratce tak mohl trošku říct, čím jsi prošel, protože ten tvůj život byl naplněný prací, a docela si to nemělo úplně snadné.
1: Snadné to rozhodně nebylo. Pocházím z 9 dětí, bylo nás 9 sourozenců a život na Vysočině v té době, když jenom tatínek pracoval, tak to bylo těžké, ale i po mém osamostatnění jsem prožíval těžké časy, kdy jsem kolikrát neměl ani na jídlo, ale nutilo to člověku k zamyšlení. Proč se to děje? A hledal jsem pomoc už tehdy u Boha. Takže na straně jedné jsem viděl těžký život, obyčejný život prostého člověka, kdy jsem pracoval celý život takoby ve stavebnictví, až později jsem sloužil Bohu, ale nebylo to jednoduché. Takže chci jenom říci to, že mě to vedlo k zamyšlení. A když jsem přemýšlel o tom všem, jaké Bůh udělal zásahy v mém životě, jaké od toho mého opaření, od toho mého útlého dětství, přes ten život, když jsem byl zamilovaný poprvé, a jak jsem se setkal s andělem a poté až jakoby po dnešní den těch zázraků bylo mnoho. A mnozí bratři a sestry mi říkali, Petře, tobě se dělo takových věcí, co se běžně neděje. Musíš napsat knížku. A já jsem to vnímal dokonce i takové prorocké slovo jsem dostal už v roce 92, že mám napsat knihu. Ale já jsem říkal ano, já chci napsat knihu, až najdu toho správného člověka. Nechtěl jsem, aby to bylo napsané až moc intelektuálským jazykem, protože já jsem obyčejný, prostý člověk. A chtěl jsem, aby tam bylo vidět ten můj život. A v loňském roce jsme byli na dovolené a jeden bratr ze sboru se mi nabídnul, že tu knihu napíše. Že já ji jenom namluvím a on ji napíše. On je to učitel a velice obětavý člověk. A tak jsme se domluvili, začali jsme namlouvat své příběhy a měl jsem tam asi 45 svědectví a nějaké další věci jsou v té knize. A tak kniha za 4 měsíce mohla vzniknout a byla vydaná.
0: Možná řekneme jenom název té knihy, kdyby si ji někdo chtěl koupit.
1: Ano, Kterak kostelník k víře přišel.
0: Protože si dělal kostelníka, tak je tam ano. Ten kostelník v tom názvu. Několikrát zachráněn před smrtí. Uzdraven.
1: Ano.
0: A další zázraky. Musí mít člověk speciální vyvolení, aby zažíval zázraky, nebo je prostě někteří lidé nevidí?
1: Nemyslím, že musí mít speciální nějaké postavení, ale já jsem už řekl, že Bůh chce člověka dovést na určité místo. A Bůh se nám dává poznávat. Já můžu říci, že Bohu na mě záleželo, že Bůh mě miluje a jsem přesvědčen, že miluje každého člověka. Ale záleží na lidech, jestli Boha hledají, jestli mu dají prostor, či naopak nehledají Boha. Žijou si svým vlastním způsobem života. Některým to stačí a některým prostě to, že se Pán Ježíš za nás obětoval na kříži, a že zemřel, že vstal z mrtvých, některým lidem toto nic neříká. A mě to velice trápí, protože sloužím lidem na ulici, sloužím lidem, když jim vozím potraviny v rámci potravinové pomoci, lidem v tísni a lidem potřebným. A vidím, jak je to důležité říci lidem evangelium, že tady je opravdu někdo, kdo nás miluje. A chci říci jeden příběh ještě, který jsem zažil, když jsem pracoval jako zedník v Pardubicích. Dělali jsme fasádu na pojišťovně, vysoký dům, asi 10 pater lešení. No a tenkrát se nějak spěchalo a stavby vedoucí rozdal ráčny, to jsou takový ty klíče na rozmontování lešení, zedníkům a zedníci začali montovat lešení. No, já jsem odnášel podlážky a byli jsme na tom nejvrchnějším patře a najednou obrovský škvírání železa, všecko zavřískalo jakoby, zaškvíralo a to lešení se začalo odklánět od budovy a bylo jako rybářský prut málem. A tak já jsem rychle skočil ke stojce a byl jsem uprostřed toho lešení, uprostřed budovy jakoby, a držel jsem se toho lešení. Ono se potom vrátilo, i když ne úplně, zůstalo asi 2 metry od stěny a tak jsem nějakým způsobem přeručkoval na roh toho lešení a tam byl člověk, který to zavinil, tak jsem mu řádně vyčinil. No a když to viděl stavby vedoucí, co všechno se stalo, tak mě zavolal a jdu dolů. Když jsem byl ještě uprostřed toho lešení, já jsem nevěděl, jestli mám skočit, ale říkal jsem si, když skočím, lešení spadne na mě. Chtěl jsem skočit na druhou stranu, ale zatím k tomu nedošlo. Tak se stalo, co se stalo, že jsem se potom dostal na ten roh toho lešení. Potom jsem slezl dolů a stavby vedoucí mě dal panáka myslivce. Věděl, že jsem v šoku a řekl mi, Petře, běž domů, budeš-li schopen, zítra přijď do práce, nebudeš-li schopen, běž k lékaři. Tak jsem šel domů, uklidněn z celé té situace, protože to byl pro mě taky takový obrovský šok. Ale taky mohu říci, že to byla obrovská boží milost, že to lešení nespadlo a že tady můžu dneska být.
0: Tak to je jedno z dalších tvých okamžiků, jeden z dalších tvých okamžiků, který jsi zažil. Jsou to situace, příběhy ze života, není to nic vymyšleného, skutečně si to zažil. A mohli bychom tady pokračovat dál, ale už opravdu se blížíme k závěru našeho dnešního povídání. Poslední otázka, čemu ses naučil o Bohu během toho svého života a co předáváš dál? Co je to hlavní a důležitý, co lidem říkáš?
1: Pro mě to nejpodstatnější je předávat dobrou zprávu, to znamená evangelium. Evangelium Ježíše Krista. Já jsem poznal Boží slovo, Bibli, a tak jako kuchařka má velice často používá nějaké recepty pro vaření v kuchyni, tak křesťané používají Boží slovo, Bibli, proto, aby věděli, jakým způsobem života žít. A když jsem viděl, že to pomohlo mně, tak se to snažím předávat dál. A můžu jim říci dílo kříže, to, co se událo na kříži před 2000 lety, že Pán Ježíš se za nás obětoval, že zemřel, že vstal z mrtvých a žije v našich srdcích u těch, kteří ho pozvou do svého srdce. A já jsem ho pozval a můj život se změnil. A já bych to přál každému člověku. A takže já jsem z toho nadšený, že můžeme předávat tu zvěst Božího slova. Takže proměněný život.
0: Tak to je Petr Němec, můj dnešní host ve Fortepianu. Bylo by toho mnoho, co říci dál, ale tady budeme muset skončit. Děkuji, že jsi přijel do Rádia 7 sdílet se o tom, co Pán Bůh udělal ve tvém životě a Příští týden Fortepiano bude zase v pravý čas na pravém místě s dalším hostem a dalším životním příběhem. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová a Petr Němec.
1: Naschledanou.

Reprízu rozhovoru Lenky Malinové s Petrem Němcem naladíte ještě zítra v 13:00 odpoledne a také v sobotu od 11:00. V prázdninových fortepiánech se vracíme k pořadům, které byly odvysílány před lety a stojí za poslech. Příští týden opět v pondělí od 10:00 zazní povídání s právníkem Janem Luhanem o právu a spravedlnosti. Krátce před 11:00 posloucháte Rádio 7, na kterém teď zazní písnička Jamieho Kimmetta Love Your Neighbor, miluj svého souseda nebo bližního. Petr Němec mluvil o tom, že máme přinášet evangelium a lásku Pána Ježíše lidem kolem nás a následující píseň vyzývá k tomu, že není lepšího místa, kde začít, než u našeho souseda.

0: Chvála za všetko. Pane, ak môžeme tak s radosťou.
1: Je pondělí 17. srpna 2026 a právě bylo 11 hodin. Na začátku nového prázdninového týdne posloucháte Křesťanské rádio 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a u vysílání vítá Milan Remeš. Pojďme si představit pořady, které společně s písničkami vyplní nejbližší hodiny.

Sedmé a poslední zastavení v reprízovaném seriálu Ježíšových výroků Já jsem zprostředkuje talk show No Filter, v rámci které si Milan a Tom Michalkovi opět přizvali do party Lukáše Kryška. Vysíláme ve 11:15. Touha po lásce a uznání a zklamání ze sebe i z lidí, to vše zažívají v době dospívání mnozí mladí lidé. Také Miloš Šolc, jehož příběh sledujeme ve čtení na pokračování, hledal své místo a jistotu pro svůj život. Rozhodl se něco dokázat a také hledat Boha, dokud ho nenajde. Najde, co hledal? Poslouchejte ve 12 hodin a 15 minut, kdy z knihy Jak život šel bude opět číst Pavel Hromádka. Co symbolizuje moře či jezero v Bibli? A jaký užitek z toho má naše víra dnes, když se utápíme v moři starostí a trápení, když nemáme sílu na další zápas s okolnostmi, které nemáme pod kontrolou? U Mojžíše a taky u Ježíšovy konfrontace s rozbouřeným mořem se zastavíme v pořadu Kudy kam ze série Význam prostředí v Bibli. Naslyšenou se těší Dana Kenningová od 13 hodin. Mezi 2. a 3. hodinou je prostor pro vaše písničková přání. Stačí napsat SMS-kou nebo e-mailem, jakou písničkou bychom vás potěšili. A protože hudba dokáže rozechvívat strunky našeho nitra i duše, posílám písničky kapel Blázny pro tebe a Crowder, aby vám přinesli radost a potěšení tam, kde právě jste. A ať se vám dobře poslouchá.

Skupina Crowder dospívala svůj chvalospěv Bohu, který je svatý, všemohoucí, kterému patří veškerá sláva a který je pánem nade vším. Za chvíli po písničce kapely Kamis Kompas už nás čeká talk show No Filter, kde bude tématem další z Ježíšových výroků Já jsem, tak zůstaňte s námi.

0: Máme jako Ježíšovi následovníci spíše zůstávat stát nebo vykročit? Je to nutně střet něčeho pasivního s aktivním? Přemýšlejme společně se závěrečnou reprízou sedmidílného letního seriálu. Hezký poslech.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Tak je tady další No Filter. Nazdar, pánové.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Jsme tady v silné sestavě, jsme tady tři. Takže to je takové... Necítím se osamocen. Tak výborně, je tady Lukáš Křiško. Čau, Lukáši.
3: Ahoj všichni.
2: Je tady Tomáš Michalko. Čau, Tome.
4: No, ahojte.
2: A jsem tady já, Milan teda, takže... No Filter můžeme rozjet pěkně a budeme pokračovat. Budeme pokračovat v naší sérii Já jsem. Tu sérii nějakým způsobem vytvořil Lukáš. A... Takže Lukáš vždycky řekne nějaké myšlenky a my mu to tak jako boříme.
3: Postupně. Ano, ano. Jako, nebo, já vám moc děkuji.
2: My vám to jako rozptýlíme, rozptýlujeme pořád. Mě to docela baví, tenhle ta role.
3: Tak jo, tak dneska jsme na konci. Už jsme to předesílali v předchozím díle, že dneska uzavíráme to přemýšlení o těch výrocích Já jsem, které tak trochu ukazují na to, že Ježíš má nějaký božský původ, jak jsme si už řekli.
2: Takže jestli jste ještě neslyšeli ty předchozí, jejich šest těch předchozích, dneska je sedmá, tak to stojí za to ještě naposlouchat.
3: Určitě to je taková letní série třeba na každý týden, kdyby někdo chtěl. My jsme už asi ve druhém díle přišli na to, že se bavíme o identitě Ježíše a že vlastně i skrze tuhletu identitu, možná i o naší identitě. Že si malinko uvědomujeme, kdo byl Ježíš, nebo kdo je Ježíš pro nás a kdo jsme my. A všechna ta témata mají nějaký hlubší dopad třeba i na naše životy, vždycky z toho něco vyvodíme. Tak v těch předchozích kapitolách určitě doporučuju, jestli je poslechnout. No a dnešní téma je poslední a je, jaký je kmen Ježíš. A budeme se bavit o tom, že Ježíš prohlásil v 15. kapitole, já jsem pravý vinný kmen. Tak s dovolením přečtu, aby jsme měli jako o čem přemýšlet a vy už si určitě připravujete pomaličku ty věci, které to rozbijou, tak se moc těším.
2: My si připravíme takové štiplavé otázky na tebe.
3: Ano, děkuju. Tak jdeme na to. Jan 15. kapitola, budu číst od 1. do 11. verše. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůže činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, prosté, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Tady bych to asi ukončil, takže to není do 11.

0: vršel, myslím, že do 9. Ale proto, abychom přemýšleli o tom, co to znamená, já jsem pravý vinný kmen, tak je to dostačující. Mm-hmm. Jenom ještě předešlu, že ten text je součástí takzvaného epilogu Ježíšova v Janově evangeliu, to znamená, jsou to nějaké tři kapitoly, kdy mezi 14. až 16. kapitolou v podstatě Ježíš těm učedníkům při poslední večeři říká tyto slova a je to těsně předtím, než se rozhodnou odejít z poslední večeře a nastane ten pašiovej čas, tak abychom chápali, kde jsme. Takže je to pro učedníky, je to, řekněme, lekce sadařství nebo vinařství, chcete-li. A vlastně Ježíš tady říká některé zajímavé okolnosti. A než se pustíme do Starého zákona, tak mě zajímá právě, jestli máte nějaký dotaz k tomu.
1: No, jako první pohled na celou tu kapitolu, je to takový jako mix věcí jako vyznání lásky, ale zároveň jako, jo, jsou to takové věci, jako že nás čistí, jo, a pak budou pozbírány hozeny do ohně, jo, tak je to takový zvláštní jako mix. Jo. A i když se dívám potom ještě dál, on se k tomu ještě tam potom zase dal vrací v těch dalších verších, jo, služebníci, já jsem si vybral vás, nevím mě, ustanovil jsem vás, abyste šli a ovoce nesli. A vaše ovoce, aby zůstalo. Jo? Čili my už jsme tady víckrát probírali takový ten tlak jako na výkon. Jo? A teďka na konci, toto vám přikazují, milujte jedni druhé. Jo? Takže to je zvláštní kombinace nějakých očekávání a lásky. Jako, jo? No, tak to je můj pohled na celou tu kapitolu. Jo, že...
0: Je to vlastně zvláštní kapitola. Jednak je tam asi dobrý zmínit to, že Ježíš je těsně předtím, kdy už on ví, že bude zajat a bude potom jako muset projít tím martýriem, který víme, že pro nás, jako pro křesťany, znamená hodně. A vlastně on se snaží těmahle slovama nějakým způsobem pozbudit učedníky k tomu, aby zůstávali. Já myslím, že to klíčové slovo, které můžeme asi víc rozebrat, je slovo zůstávat. A je vlastně propojené i s tím kmenem. Pokudliže chcete nést ovoce, musíte zůstat napojeni na ten kmen. Nejde nést ovoce, být užitečný, než vlastně nebýt napojen na něco, co vám dává sílu, abyste mohli být přínosem. To je vlastně to hlavní téma. On jim říká, můžete se snažit být asi dobrými židy, ale bez mě nebudete nést skoro žádné ovoce, jestli vůbec nějaké ovoce. A možná potom pak, a to je ta, řekněme, stinná stránka tohle textu, tam pak dodává, no a pak budete vlastně ty neužiteční, Bůh vás jako vystřihne, protože co si budem, kdo zná vinařství, tak ví, že se jednou za rok prostě musí projít všechny ty výhonky a odstřihnout to suché, to neplodné, to přehnaně vyrostlé, a musí zůstat jenom přesně ty tři nebo těch šest, teď nevím přesně, které vlastně potom nesou to dobré ovoce. Takže nechci říkat, že jako Bůh nás jako třídí tímhle způsobem, ale myslím si, že to je spíš jako apel na to, tak jako chceš nést ovoce, nebo co je vlastně tvoje motivace pro to, co chceš ve svém životě. A takhle motivuje Ježíš ty učedníky.
1: Máš nějaký koment k tomu, Tome?
2: No to zůstávání, že to není jak kdyby jednorázové rozhodnutí, že to je prostě, jo, že prostě život s Bohem není, teď jsem se rozhodl, ale je to jakési napojení. V podstatě jako, já nevím, větev na kmen, že to je jak kdyby, jsme spolu a neuděláš nic, nebo uděláš, můžeš ji oceknout tu větev, ale prostě je to dlouhodobý vztah, dlouhodobé napojení. Pro mě je zajímavé to, že otec je vinař, on vlastně odvádí tu práci. Ta vinná réva neodvádí práci, ta plodí ovoce jakési, nese ovoce nebo popřípadě jako uschne, ale ten, kdo odvádí práci na tom vinohradu, je otec,
0: Bůh.
2: A to je pro mě silná myšlenka, že ty tam nejsi od té práce, ale on dělá tu práci. Ty jsi jenom jak kdyby něco, co roste, co je výsledek té jeho práce.
0: Je to možná zajímavý pohled toho, jak Bůh vnímá člověka, že je vlastně pro něj nějakým životadárným zdrojem. který on může vlastně nějak jako zušlechťovat, jo, když to přeženeme.
2: Jo, jo.
0: Tam je ještě dobré jako připomenout, že on vlastně o nás jako o lidech mluví, anebo tehda u učenících, a já předpokládám, že i o nás jako o ratolestech. Mm-hmm. Ratolest je vlastně ten výhonek z toho kmene. Jo. A ten kmen je Ježíš.
2: Jo,
0: právě
2: jo.
0: O tom je vlastně celá podstata textu.
2: On je zdroj života.
0: Právě. Jo, jo. To znamená, že ty vlastně seš napojený na zdroj života, mm-hmm. a tam právě Ježíš je ten kmen, to znamená, on zabezpečuje to, abys měl dostatek živin, mm-hmm. abys měl pevnost, abys byl součástí toho životadárného zdroje, kterým je právě míza, chceš-li, nebo něco, co dává těm výhonkům, ratolestem, schopnost plodit ovoce.
3: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: No, s tím zůstáváním, to je jako myšlenka, ono to působí trošičku pasivně. Jo, jako zůstaň. Většinou jděte do celého světa, jo, a
0: něco dělejte.
1: Jo, dělejte a tady jako zůstaňte, což je zajímavé z toho pohledu, že já taky spíše jsem člověk, který teda spíš jako říkám jako jděte, nebo prostě sám to tak jako cítím.
2: Jako makej prostě.
1: No, je to tak
2: svoji prostě. Práci.
0: Dělej víc.
2: Dělej víc.
1: Ano.
0: Ano,
1: já už se to bojím říct i někdy, jako, jo, protože, ale
2: pracujeme ve stejném týmu, všichni tři tady, a ty nás vedeš.
0: Ano, my známe, dělej víc.
1: Ale no tak.
2: Ne, ne.
1: Chlapci. Jsme se nějak rozpovídali. Ne, ale uvědomil jsem si jednu věc, že stejný moment je, když dostali učedníci příkaz zůstaňte v Jeruzalémě.
2: Mm-hmm.
1: A vlastně někdy je boží vůle zůstaň, nejdi, ale zůstaň, jo. Zůstaň na správném místě, tam, kde máš být,
2: jo.
1: Dokud se třeba z něco nestane, jo, že prostě čekej na něco. A kdo ví, jako oni tehdy jako taky, jako možná jim to bylo divné, jako jo, že už chtěli jako zmizet, začít naplňovat, jako jdeme do celého světa. A Ježíš říká, he, zůstaňte, jako jo, tak prostě jako, jo, ale že vlastně museli počkat na ten okamžik, bez kterého by vlastně celá ta služba šla do kytek, jo. Prostě na seslání Ducha Svatého. A je to ten moment, který si myslím, že je těžké rozpoznat v praktickém životě, jestli ti Ježíš říká, jdi, anebo zůstaň, jako jo.
0: Super. Já mám vlastně jednu myšlenku, která je taková zajímavá v tom, jak bys dneska vlastně zkusil tohleto podobenství vyložit modernímu člověku. Beru to, že ten kmen je ten zdroj, jo, on má ty kořeny, to znamená, on tam dodává tu energii, tak zdroj a energie, tak víme, že vlastně je to něco jako, že baterka do mobilu, nebo chceš-li ta síť, která vlastně tě dobije. A pak je tam vlastně ještě analogie třeba toho, že on je ta síť, která ti přináší ten content, ten obsah. Jako, to znamená, že bychom mohli říct, že ve chvíli, kdy se odpojíš od toho zdroje, tak vlastně nemáš energii. A nemáš schopnost vlastně nic vyprodukovat. Takže zjednodušeně dneska bychom mohli říct, potřebuješ nějaký zdroj a ten zdroj je, je Ježíš. Bůh by pak byl ten vývojář těch zařízení a možná těch elektráren, které dodávají tu energii.
1: Jak by to říkal dneska, že? By řekl prostě, bez baterky neuděláš nic. Jo.
2: Nebo... ale co plní tu baterku?
0: Ano, ale jsme u duchovnosti a můžeme, jo, jo. Že baterie je...
1: by byl Bůh jako v tom, jo, v podobenství o mobilu.
0: No, jak říkám, jako vývojář, možná
1: vývojář.
0: Ten vývojář těch systémů, ten, kdo vlastně způsobuje to, že jaderná elektrárna dodává energii.
1: No, ne, to je ten, kdo upgradeuje ten systém.
0: Kdo upgradeuje ten systém, kdo se stará o to, aby fungoval, kdo ho napojuje zpátky na tu energii, když právě dojdou baterky. Těžko říct, no.
1: Jako takže můžeme... bez baterky neuděláte nic.
0: Bez baterky.
1: No, tak by to možná znělo
0: možná dneska, bez dobíjení baterky neuděláte nic, kdybychom to dneska vlastně přenášeli. Já myslím, že spíš bojujeme jako lidé s tou statičností. Jo, jako jiný kmen stojí na jednom místě, nějak se moc nehybe, že jo, čeká na to, až dostane energii ze spodu a pak vlastně ty rostliny, a to bude možná hezký téma, a znovu pozveme na Meshup, kde bude Marek Orková mluvit a on je biolog a on tom takhle krásně mluví, že? že ty rostliny jsou vlastně živé organismy, ale mají jeden zásadní problém. Oni se nemůžou pohybovat. A jak vlastně chceš, aby jako oni splnili svoji, já teď řeknu božklivé slovo pro křesťany, evoluční nutnost přežít, tak vlastně musí se snažit. A snaží se tím, že třeba mají ty květy, které přilákají ty opylovače a vlastně třeba vydávají vůně a podobně. Takže to je pro nás jako ta statická nepříjemná věc, kterou možná v tom textu cítíme, ale zase, když si to vememe, tak oni jako nejsou statický, ty rostliny, oni jako každý rok přehodějí možná stejnou délku své podstaty, tak jako není to statický, ač to staticky vypadá.
1: No tak co s tím teďka, jako jo? Takže říkám, tak co s tím má dělat maminka v domácnosti v pondělí ráno, jako jo?
0: No zůstávat, jako já nevím, jak to máte vy, ale máme pocit, nebo mám pocit, že vlastně v dnešním světě je to takové těkání, jo, a těkání mezi různýma motivacema, možná mezi různýma cílema toho, co v životě vlastně potřebuju nebo chci dosáhnout. A tady to slovo zůstávat je pro mě až jako zvláštně mystické, proč vlastně říká, nemusíš těkat mezi různýma věcma, stačí, když zůstaneš a spočineš v Ježíši. Nemusíš vlastně hledat žádné jiné věci, které by tě mohly rozptylovat nebo tě dát nějaký štěstí nebo které tě posunou ve tvém osobním rozvoji a vývoji, když ty jsou samozřejmě taky dobrý, ale stačí, když zůstaneš u zdroje a ten zdroj je pak tím, co tě nabíjí.
2: No, určitě. Což jako neznamená prostě, že nemáš dělat to, co máš dělat, protože ty v některých těch situacích vlastně, jakože to by byla zase jiná metafora, jiný příběh, kde ty máš vlastně replikovat to, co dělá Pán Bůh s náma a starat se o to, co máš ty pod rukama. Starat se o ten svůj vinohrad, jako dávat vizi svému vinohradu. Máš nějaké poslání, které ty vlastně aplikuješ, ne že se stavit do pozice Boha, ale hraješ v tom příběhu jinou roli a vlastně se tím máš jenom inspirovat. To, co mě na tomhle tom příběhu fakt nejvíc nějakým způsobem prostě motivuje nebo uklidňuje nebo dává jakýsi pokoj, přesah, je, že jsem, já nevím, roky zpátky slyšel kázání, už nevím přesně, kdo to byl, ale byl to nějaký takový hodně emocionální kazatel, asi T.D. Jakes nebo někdo, a on prostě v tom, jak tu energii dává do toho a zvyšuje hlas, a tak tam právě použil příklad tady tohohle příběhu nebo téhle pasáže, říká, no, nikdy jsem nešel kolem vinohradu a že bych slyšel jak roste to ovoce, jak roste prostě, jak ta vina réva prostě maká.
0: To vypadalo jako něco úplně jiného, ale rozumím.
2: Ty nemáš prostě se snažit na sílu tlačit, ty se nemáš stavět do té pozice toho, co prostě tam kope, okopává, ořezává. Bůh odvádí tu práci. Tvoje pozice je tady úplně něco jiného. Ty to máš prostě dělat v podstatě z lehkostí, protože ano, a možná Marek Orkovách, aby nám řekl, co se v pozadí v té rostlině děje, kolik energie vydává, ale často my jako křesťany tady prostě přidej, makej, děláš jednu bohoslužbu v neděli, už bys měl plánovat dvě bohoslužby v neděli. Bolí tě záda? Makej víc prostě. Jo, jsi spocený, nemáš čas na to si dát sprchu, tak prostě přidej a budeš se ti dařit, prostě to prorveš, ještě chvíli. Ale tady ne, prostě ta služba, nebo prostě to jádro tohohle příběhu je to, že Pán Bůh odvádí za tebe práci, ty jsi navázan na nějaký větší celek, jenom zůstávej. Pokud budeš zůstávat, dostane se ti dostatek energie, dostatek mízy do tvojí větvičky skrz toho, kdo dává život. A ano, jsou chvíle, kdy věci uschnou, ale ty se nemusíš ani namáhat tím, že to musíš nějakým způsobem vyloučit ze sebe. Prostě to Pán Bůh dřív nebo později si to všimne a odsekne a jde dál.
0: To je přesně možná, že ten Bůh tam funguje jako ten, který čistí to, co není už plodný. Jo, jo. Aby mohlo to, co je plodný, to, co dává smysl, tak aby fungovalo.
1: Tak já myslím, že to je takové jako pěkné, jako prosím vás, takže závěr z tohoto tématu. Nedělejte...
2: Myslím si, že víme, co bude v Reelsku.
1: A teďka to je otázka. A kdy jste naposledy dělali?
2: Omlouváme se Kubovi, který toto musí
0: Kubo,
2: potom...
0: to je v pohodě, pusto do
1: to. To je to no filter prostě.
2: Tak je to no filter.
1: No, ale zajímavá myšlenka. Mm-hmm.
0: Já teda ještě, než skončíme, dám dva hinty, proč vždycky dáváme takové jakože ukázky z toho Starého zákona, odkud se vlastně Ježíš inspiroval. Nebudu je číst, protože jsou dlouhý. Tak první je z Izajáše z 5. kapitoly prvních 5 veršů, kde se vlastně mluví o tom, že Izrael je ta vinice, která nenese ty ovoce. Tak je to vlastně taková narážka na to, že Ježíš, když říká, já jsem ten pravý vinný kmen, jakoby říkal, já jsem ten pravý žid, ten pravý judaismus, ten pravý vyvolený národ. Já jsem ten, který dává to, co vlastně možná Ježíš nebo Bůh po vás chtěl. A podobný text je v Žalmu v 80. kapitole, ta druhá část toho Žalmu od 9. do 20. verše, kde je to vesměs podobný a je tam právě hezky řečený, že ten vinný kmen obrostl celý ten, to místo, kde Židé jako v Palestině bydleli a byli, akorát se to zase nějak nepodařilo a pak je tam právě nějaké podobenství, a to možná přečtu jeden verš. Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka letorostem, jejž sis vypěstoval. Nikdy se tě nespustíme, zachovávej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno, Hospodine Bože zástupů. Obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni. A to je vlastně možná to nejsilnější proroctví a právě i to, kam Ježíš míří, když vlastně říká, já jsem pravý vinný kmen, protože já budu tím pravým zdrojem pro vás.
1: Super. Super. Tak asi se blížíme poličku ke konci. Tak do speciálu mě napadají otázky, něco jako, že příklady dobré nebo špatné praxe. Jako kdy naposledy jsme zůstávali.
0: A kdy jsme to opustili.
1: A kdy jsme to opustili a potom, kdy jsme naposledy teda dělali tyhle ty zvuky taky, jako, že jsme něco tlačili na sílu doslova.
0: Toho bude.
1: Takže to mě napadá jako příklady dobré, špatné praxe, že můžem projet trošičku, určitě. Protože ale napadají mě jako hned jako věci, jo, protože jo, super. Takže moc děkujeme za to, že nás posloucháte. Ještě, Luky, něco chceš dodat?
0: Jenom mě napadá, že vlastně je to poslední díl, tak jako kdyby někoho z těch, kteří poslouchali, napadlo, že by třeba něco chtěli doplnit, dodat, jo, tak ať vám třeba napíšou.
2: Jo, jasně.
0: Protože to si budeme, ta identita nějakým způsobem je zajímavé téma, jenom že třeba v Janovi jsou ještě takové témata, jako je třeba slovo, světlo, voda, které vlastně taky jsou nějak identitární Ježíšovi, ale vlastně nejsou součástí tady té série, že tam není to slovo já jsem, tak jenom, že Jan je plný symbolů, tak jakože bychom mohli klidně pokračovat, ale já už to nemám připravený, tak bych musel připravit.
2: Tak nám dejte tipy, co má Lukáš připravit dál za sérii.
1: Protože máme 7, tak mohl klidně 12.
2: Jo. A nebo něčeho jiného, nějakou novou sérii.
1: Tak to bychom mohli dát.
0: Tak určitě něco
1: vymyslíme. Jo, kdybyste měli tipy na novou sérii. Jo. Nějakou zajímavou, takže...
2: N-O?
1: N-O zavináč radio7.cz.
2: Snad jo.
1: Snad je to tak.
2: Pokud ne, tak...
0: Najděte nás kdekoliv, třeba na sociálních.
2: Ideálně, jo.
1: Takže moc díky.
2: Mějte se.
0: Mějte se.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: K dnešnímu dílu na téma Ježíšova výroku Já jsem vinný kmen se můžete vrátit ještě zítra v 18.30 a v sobotu od 10.15. Tématem příštího vydání, které naladíte opět v pondělí od 11.15, bude říct ne a zvolit si život a přinese zkušenosti tří žen z Mojžíšova biblického příběhu. Vaše případné dotazy, komentáře nebo návrhy pro další série můžete Michalkovým posílat na e-mailovou adresu no@radio7.cz. Do pondělního poledne zbývá něco málo přes čtvrt hodinky, které na Radiu 7 vyplní písničky a také se podíváme, které jméno se na nás dnes směje z kalendáře.

Promluvej do mého srdce, Ježíši. Pomoz mi učit se, jak tě poslouchat, radovat se ve tvé lásce a odevzdat se tvé milosti. Dospívala na Rádiu 7 Rebeka Wagner. Dnes je 17. srpna a svátek mají všechny Petry. Objevit význam tohoto jména není zas tak komplikované. Jedná se o ženský protějšek jména Petr, které znamená skála či skálopevný. Starší formou tohoto jména je Petronila či Petronela, Petruše a také Petrana. Dříve měl v kalendáři svátek také Záviš. Snad se jedná o staročeské jméno, není však vyloučeno, že jeho základem je německé Neidhart. Obojí pochází ze slova závistivý. Naše dějiny znají jednoho slavného nositele tohoto jména Záviše z Falkensteina. Samotné vyslovení celého jména zní hrdě a vznešeně, což teprve životní osudy tohoto jihočeského velmože. Záviš se narodil okolo roku 1250 a patřil k mocnému rodu Vítkovců, sídlícímu převážně na rakousko-českém Pomezí a v jižních Čechách. To byl také jeden z důvodů, proč byli Vítkovci v neustálé opozici vůči českým panovníkům. Král Přemysl Otakar II. Zanedlouho umírá v bitvě na Moravském poli a k moci se dostávají dvě panské skupiny. A jedna z nich je vedena právě Závišem. Královna Kunhuta, vdova po králi Přemyslovi, měla pro Záviše slabost. Když ale zemřela, Záviš se brzy ocitl ve vězení a tragédie měla pokračovat. Záviš, včera zpupný a přední velmože země, je vláčen od jednoho povstaleckého hradu ke druhému. Výhruška jeho popravou spolehlivě otvírá všechny brány. Pouze na Hluboké odmítá Závišův bratr Vítek vyhovět a tak právě pod Hlubokou padla hlava tohoto hrdého muže. Vraťme se ale k Petrám. U nás jde o velmi oblíbené jméno a tak věřím, že většina z nás ve své rodině nebo alespoň blízkém okolí nějakou Petru má. Tak pokud jste jim ještě nepopřáli, tak to určitě udělejte a potěšte je nějakou maličkostí. Pokud jsou aktivní a rádi cestují, vezměte je třeba na výlet do Jordánska, kde se nachází slavné starověké skalní město stejného jména Petra, které je jedním z novodobých divů světa. Pokud se vám nechce cestovat tak daleko, tak s nimi můžete vyrazit na prachovské Petry, tedy skály do českého ráje. Ale určitě potěší i kytička a to, že si na ně vzpomenete. My jim z Rádia 7 přejeme Petro zdraví a Petro pohodu, přeloženo do češtiny, skálopevné zdraví a pohodu a posíláme jim pěknou písničku od skupiny Jiný rytmus, Skála, na které stojím.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

Pondělí 17. srpna 2026 dospělo do své poloviny. Hodiny ukazují pravé poledne a i do té odpolední části dne vstupujete s Rádiem 7. Jehož vysíláním vás provází Milan Remeš. Podle předpovědi nás čeká na většině území občasný déšť nebo přeháňky, místy i bouřky, tak pokud se chystáte na výlet, pláštěnky a hromosvody sebou. Nejvyšší teploty příjemných 24 až 28 stupňů, takže se ani neuvaříme, ani nezmrzneme. Díky bohu. My pro vás máme již za 15 minut připravené čtení na pokračování z životního příběhu Miloše Šolce a v jednu hodinu už se na vás v pořadu Kudy kam těší Dana Kenningová, která nám přiblíží symboliku jednoho z biblických prostředí a tím bude moře. Než zazní další písnička, zvu vás ke společné modlitbě za dnešní odpoledne. Nebeský Otče, nech je posvěcené tvé svaté jméno. Ty jsi svatý, všemohoucí a svrchovaný Bůh. Děkujeme ti za tu výsadu, že tě můžeme znát, že s tebou můžeme mluvit. Děkujeme ti za to, že nás zveš do své náruče, že nás zveš k sobě, abychom mohli být s tebou. Modlíme se a prosíme, aby brzy přišlo tvé království, aby si, Pane Ježíši Kriste, aby si se vrátil zpátky, aby nastala ta vláda tvé pravdy a spravedlnosti, aby bylo ukončeno všechno to zlo a všechna ta bezbožnost, která v tomto světě panuje. Prosíme tě, aby se i to tvoje boží království vlamovalo do tohoto světa i skrze tvůj lid, tvoji církev, všechny, kdo věří ve tvé svaté jméno. A modlíme se, aby se i dnes odpoledne naplňovala tvoje svatá vůle, nejenom v nebi, ale i tady na zemi a v životě každého z nás. Děkujeme ti za tvé dary. Děkujeme ti za to, že i v tuto chvíli většina z nás může užívat tvého požehnání a jíst chléb, který si vydobýváme svou prací a svýma rukama, ale víme, že nejenom chlebem je člověk živý. A tak tě prosíme, aby si nás i dnes sytil tvým slovem, protože my jsme živi i každým slovem, které vychází z tvých úst. A tak tě prosíme, aby si i skrze Ducha Svatého sytil naše srdce, naši mysl a naši duši. A také tě prosíme o odpuštění. Možná i dnes už jsme se dopustili nějakých přešlapů, možná jsme se i dnes nezachovali zrovna dobře k někomu z našich bližních, z našich blízkých, k někomu z naší rodiny, z našich přátel, nebo v práci, nebo k někomu, koho jsme dnes potkali. A tak tě prosíme o odpuštění. A prosíme tě, aby si nám taky pomáhal žít v odpuštění, abychom i my odpouštěli všem, kdo se dopustí něčeho zlého třeba vůči nám. Aby jsme nenechávali nad tím naším hněvem zapadnout slunce, ale abychom se vždycky usmířili, alespoň v srdci, s těmi, které jsme potkali a kteří se k nám třeba nezachovali nejlépe. A prosíme tě, aby si nám pomáhal odpouštět a žít v lásce a v pokoji s našimi blízkými, s naší rodinou. A taky tě prosíme, aby si nás chránil i v tom dnešním odpoledni před vším pokušením a před vším zlým. Protože tvoje je království i sláva a moc až na věky. A prosíme tě, pomoz nám, abychom byli a zůstávali napojení na tebe, jako jsme to slyšeli v tom předchozím talk show, aby jsme byli napojeni na tebe, jako na náš vinný kmen, abychom byli ratolestmi, které nesou ovoce tvé pravdy a tvé lásky. A tak buď oslaven v našich životech, prosíme tě o tvé požehnání i ochranu pro ty chvíle, které jsou před námi. Vzdáváme ti chválu a modlíme se ve jménu tvého Syna a našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

51. žalm je srdcerivnou modlitbou krále Davida poté, co byl konfrontován se svým velkým selháním, které stálo život jednoho z jeho věrných služebníků, a nejenom jeho, ale také božích služebníků. I přesto volá k Bohu a prosí o jeho milost a odpuštění. Je to modlitba, která může být povzbuzením nám všem, že můžeme k Bohu přijít a prosit, aby stvořil naše nové čisté srdce, aby obnovil našeho ducha, aby k nám byl milostivý a vymazal všechny naše nepravosti. Právě tento žalm byl žalmem, který použil Aaron Schust pro svou píseň Buď ke mně milostivý. Po další písničce Pavla Kalouse a kapely Na dosah jen láska tvá už nás čeká další díl v četbě na pokračování.

Ve čtení na pokračování sledujeme životní příběh baptistického kazatele Miloše Šolce. Když mu bylo 15, začal učit tenis sestru jednoho žida, který ho vyhledal. Dívka byla krásná, ale i šikovná. Byla to jeho první láska. Nakonec ale přišlo zklamání. Mladá tenistka musela odcestovat na studia do Švýcarska. Rostly v něm pocity méněcennosti a deprese. Cítil se na světě zbytečný, neviděl smysl života a trápil se. Nakonec se ale rozhodl, že bude tvrdě pracovat, aby něco dokázal a vydobil si u lidí respekt a úctu. A rozhodl se hledat Boha, dokud ho nenajde. Z knihy Jak šel. Jak život šel, bude opět číst Pavel Hromádka. A já vám od mikrofonu přeji příjemný poslech.

Zamiloval jsem si Bibli, slovo Boží. Jaký to byl záblesk, to úžasné světlo moudrosti života. Co to bylo za objev, když jsem četl, neuvozují potupy na zloděje, jestliže by ukradl, aby nasytil život svůj, když lační, říká přísloví 6.30. Toto jsem ale četl, až jsem prožil znovu zrození, když jsem se stal Božím dítětem a když ze mne učinil Pán Ježíš rybáře lidí. Tehdy jsem měl a znal celou Bibli. Tehdy jsem porozuměl tajemství, proč jsem šel s takovou vnitřní pohodou a kradl. Kradl jsem já a kradli všichni z azylu z hladu, aby se nasytili. Kradli jsme i otop, abychom zahnali zimu. Kradli jsme proto, že to všechno přece Pán Bůh dal všem, kdo to právě potřebují. A žádný nemá právo brát člověku to, co Pán Bůh udílí v hojnosti. Ať se jedná o věci duchovní či hmotné, co Pán Bůh dává, dává všem. Žádný nemá právo člověku upírat lidská práva, tím méně Boží dary. A největším darem na světě je svoboda. Proti této svobodě svět, ďábel nejvíce brojili a dosud bojují. Ale Písmo svaté je slovo Boží. A Pán Ježíš praví, když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Jan 8.36. A do této Boží duchovní svobody mne Pán Ježíš vedl krok za krokem a já se rád nechal vést. Denně jsem četl Nový zákon. Dlouho jsem ničemu nerozuměl, ale Duch svatý se ve mně modlil lkaním nevypravitelným. Prosil jsem, abych mohl pomoci chudákům, aby nemuseli krást, aby ženy nemuseli ponižovat své muže nočními toulkami za ubohou almužnou, pro kterou prodávali svá těla. A po nocích, když šli za obchodem, přicházeli domů a tady teprve prožívali svou opravdovou životní lásku. Jeden pro druhého si byli ochotni odpustit vše a učinit cokoliv, třeba chladnokrevně umřít a smrti uniknout prostředí, údělu a hanbě tohoto života. Kudy jsem chodil, tudy jsem se modlil, abych byl v tenisu nejlepší na světě, abych mohl vyplatit všechny ty chudáky z jejich ponížení a zadlužování. Já musím postavit starobinec, musím postavit chudobinec, sirotčinec, musím pomoci poníženým k pozvednutí na úroveň člověka. Viděl jsem lidi bez srdce ve velikém neštěstí sobeckého zájmu jen o jejich vlastní věci. Ztratili lidskou důstojnost. Kdo se nestará o bližního v jeho nejnutnější denní potřebě, ten zapřel víru, i kdyby byl kazatelem Evangelia Pána Ježíše Krista. Kněží, kazatelé, profesoři na seminářích, všichni, kdo si říkáme, že jsme věřícími, my všichni neseme před Pánem Bohem velikou, ba největší vinu za žalostný stav světa. 2000 let o Pánu Ježíši mluvíme, učíme a ještě jsme nedorostli v jeho obraz. V tomto roce nastal v mém životě veliký zvrat. Zatímco jiní trenéři žili víceméně společenským a dost lehkovážným životem, ukázal se můj neúspěch ve společnosti jako veliký užitek v mém sportovním růstu. Stal jsem se jedním z nejlepších trenérů města Brna, a to se

postupně stalo známým i po celé Moravě. Mezi sportovci se o mě často mluvilo. Lidé mě měli rádi. Když jsem končil svůj 17. rok, byl jsem všeobecně uznávaným tenistou i učitelem, kterého vyhledávala a zvávala i vzdálenější města. V té době se nehrála žádná tuzemská oficiální profesionální mistrovství, ale brněnští trenéři se domluvili a začali organizovat napřed mistrovství Brna, později mistrovství Moravy. Hrála se také mistrovství různých oblastí, lázní nebo klubů. Kdo se však chtěl stát všeobecně známým, musel do světa. V roce 1928 jsem byl uznávaný jako třetí nejlepší trenér hrající turnaje. Jen dva trenéři v celé republice byli lepšími závodními hráči než já. Byl to mistr světa Karel Koželuch a brněnský trenér Rudolf Minařík. Myslím, že touto skutečností jsem byl nejvíce překvapen já sám. Tento stav mi zjednal další uznání a lidská společnost mi otevřela dveře do kořán. Denně jsem hrával v nejbohatších rodinách. Sebou jsem si bral sběrače míčů z mých kamarádů. Naše rodinné poměry se začaly upravovat na poměry snesitelnější, protože jsme dorůstali a vydatně pomáhali svým rodičům v obživě. Své úspěchy jsem si uvědomoval jako závazek. Nechtěl jsem se spokojit s tím být dobrým trenérem. Chtěl jsem být tím nejlepším. A tak se stalo, že právě tento rok byl pro mne časem největších vnitřních bojů. Bojoval jsem o vyšší, čistší lidství, o schopnost věřit, Pána Boha milovat i poslouchat. Nechtěl jsem v ničem zůstat za těmi, kteří měli vzdělání, uhlazené chování a sebevědomé vystupování. Chtěl jsem a toužil jsem po nejvyšších metách ve sportu i společenském postavení. Toužil jsem potom, abych co nejvíce uměl, věděl a vlastnil, abych v tenise dovedl svým žákům vše, co nejlépe ukázat, naučit, abych potom mohl co nejvíce a co nejštědřeji rozdávat. Kde však najít sílu k splnění tak velikých předsevzetí? Tak jsem se učil a učil. A tu jsem se setkal s větou: trpasličí duch má obří choutky. Věděl jsem, že jsem trpasličího ducha. Věděl jsem, že mé choutky jsou obří. Ale nevěděl jsem, jak z té své malosti ven. Ale měl jsem už Písmo svaté a u Jana v 15. kapitole 5. verši čteme: nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Tehdy jsem již začal v Písmu svatém poznávat smysl příchodu Pána Ježíše na tuto zem. Četl jsem také, že myšlení Boží o člověku jsou k jeho pokoji, že máme být zmužilí, že máme prosit a Pán Bůh dá tolik dobra, kolik bude k našemu užitku. Bojoval jsem proti sklonům ke špatnostem, chtěl jsem být dobrý. Hledal jsem Boží tvář, abych nesklouzl do prostopášností, jako moji mladí spolubydlící. Prosil jsem, abych už nekradl, nelhal a neměl žádnou zlobu v srdci. Prosil jsem o dokonalost, abych miloval i své protivníky, abych neodplácel zlé zlým. Prosil jsem o nový život, nové srdce, nové myšlení, o posvěcení ku svatému životu. Vyznávám, že jsem se modlil 3 roky téměř ve dne v noci. Bojoval jsem na život a na smrt a postupně se blížil čas, kdy jsem dobojoval vítězně. Pán mi pak dal nové oči. Nově jsem začal i slyšet. Pán Bůh očistil mé staré, kamenné srdce, abych ho viděl ve svém životě. A za vše jej velebil a chválil, protože všecko v mém životě dobře učinil.

Všichni pisatelé o tenise si myslí, že mají pravdu. Ale tady přichází ke svému slovu stáří. Stáří nikoli věkem, ale zkušeností a praxí vlastních prožitků, vítězství a porážek. Je něco jiného znát tenis, tak říkajíc pohledem z okna vlaku jedoucího po Štvanickém viaduktu, anebo znát tenis z prožití Božího zákona, který praví, v potu své tváře budeš jíst chléb. Genesis 3.19. Jsou někteří světoví mistři, kteří to vědí, jiní, kteří to nevědí. Jedni i druzí však byli Pánem Bohem vyvoleni k tomu, aby se světovými mistry stali. A ani nemuseli vyhrát Wimbledon. Není to žádná chlouba, když řeknu, že jsem jeden z nich. Nemohu tenis opustit, i když svobodu k tomu mám. Všechno potomstvo, které mi Pán Bůh svěřil, a i děti svých dětí, vedu k zamilování se do této hry, protože jsem přesvědčen, že kdo podlehne kouzlu tenisu pro tenis sám, naučí se prakticky být pravdivým, spravedlivým, čestným a ušlechtilým člověkem. Kdo se stane opravdu velkým tenistou své doby, kdyby se věnoval jakémukoliv životnímu zaměření a obětoval mu tolik času a úsilí, sebezapření, trpělivosti a vytrvalosti, stal by se určitě právě tak špičkou svého oboru jako v tenisu. Možná společensky v bohatství a světovém významu ještě úspěšnější než prostřednictvím sportovní slávy. Ta však doslova odpovídá rčení světská sláva, polní tráva. Dnešní lidé tě na ramenech nosí, lidé zítřka o tobě vědí buď málo, nebo vůbec nic. A tak nakonec pro život nejvíce prospěje, když člověk naslouchá a řídí se radou moudrého otce, který praví, synu, uč se moudrým býti. Ale kam jít za moudrostí? A kde moudrost hledat a najít? Na to má historie jen jednu odpověď. Pravdivou odpověď a radu nejlepší, nejosvědčenější najdeš jen u Pána Ježíše Krista. V evangeliích a v celém písmu svatém. V knize knih. Bibli. Té říkáme slovo Boží. Ona říká o sobě, nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni by vše mluvili svatí Boží lidé. 2. Petrův list, 1. kapitola, 21. verš. Co je lidský život? Vědí lidé dle toho, jak hlubokým údolím utrpení jim bylo dáno Pánem Bohem projít. Kdo neprošel utrpením, chudobou, ponížením a nepřátelstvím zločinných lidí, ten v podstatě neví, co život může připravit a přinést. Ani největší myslitelé všech dob nám nemohou dát odpověď na otázku o smyslu života. Bez víry v Pána Boha si nelze vůbec zdůvodnit lidské utrpení. Všechny otázky, a to i ty nejpalčivější, se řeší buď z hlediska víry v Pána Boha a poslušnosti Božích přikázání, nebo odvrácením se od Pána Stvořitele a odsouzením sama sebe do věčného zatracení.

Ode dne, kdy jsem začal číst pravidelně Bibli, převzal vedení mého života Pán Ježíš Kristus. Na prvém místě to byl Nový zákon. Denně jsem četl po pořádku 4 evangelia, Matouše, Marka, Lukáše, Jana, dále od Skutků svatých apoštolů až po Zjevení Jana. 4 roky jsem četl, ale ničemu nerozuměl. Mám za to, že jsem si na nic ani nevzpomněl. Prostředí, kde jsem žil, to bylo peklo světa. Šlechta, které jsem sbíral míče, to bylo světské nebe. Tak křiklavé rozdíly. Z toho nikdo nemohl být moudrý. Tím méně já, který jsem vycitoval, že zlodějem a lhářem nesmím být, a pro šlechtu jsem byl méně než její psi, byť mne vedli v patrnosti. Psi ti je stáli mnoho peněz, samý čistokrevní. Já jsem je nestál v porovnání se psi téměř nic. A tak se mnou také jednalo a počítalo. Psi se jen pěstovali, já jsem jim dělal otroka. Psům se platilo školení, chudák raději, ať nemá školy vůbec. Čím méně bude vědět, umět, tím lépe bude sloužit. Tak jsem procházel životem a jen zíral a zíral a bral celý život tak, jak šel, ale žít a pak pojít, to přece nemůže být smysl života. Přece se z toho ponižujícího stavu musím dostat. Co však dělat a jak dělat, abych se dostal dál, výš? Jak se stát opravdovým člověkem? Jak se prokousat? Jak se probojovat výš a nekrást, nelhat, nezabíjet, nebýt někým, kdo je nikdo? Vyrozumíval jsem, že ten, kdo se dostal na periferii lidské společnosti, kdo dokonce bydlí v azylu, ten od lidí nemůže čekat vůbec nic. Tak jsem se utíkal k Pánu Bohu a volal, Pane Bože, prosím tě, sily vůbec, pomoz mi, abych tě našel. Prosím, dej se mi poznat. Stále jsem se modlíval 150 modliteb Otčenáš denně. Modlíval jsem se v otcově dílně, kde jsem klečel na betonové podlaze. A stávalo se, že jsem při modlitbách usnul a probudil se bolestí v kolenou. Často mi to trvalo až do bílého rána a já odcházel v 5 hodin na kurty. Je neuvěřitelnou skutečností žít život jedné jediné touhy, být svatým, dokonalým, pokojným a moudrým člověkem a přitom vidět do vlastního srdce a vlastní duše a stále vnímat jen a jen nečistotu. Svatý Pavel v zoufalém snažení po svatosti a dokonalosti volá a já s ním, bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Komu je ale otevřen duchovní zrak, ten nevychází z obdivu Pána Boha a začne si znovu a znovu klást otázku, kdo je člověk, že je k němu Pán Bůh tak neuvěřitelně trpělivý, milosrdný a slitovávající se. Ve stálém obecenství s Pánem Bohem pak člověk žasne nad tím, jak je vůbec možné, že s ním i s druhými má Pán Bůh tak velkolepé plány a stále na lidech pracuje, aby byli jemu samému více podobni. Jediný pravý vrchol života a pravý životní stav je shrnut ve slovech již ne já živ jsem, ale živ je ve mně Kristus.

Teprve s odstupem času vím, že to byla Boží milost, která vyvolala v mém srdci tu nejhlubší a nejvroucnější sílu nitra k soustředěnému, sebevědomému a cílevědomému úsilí modlitebního života. Skoro se dá říci, že můj život od 16 do 18 let nebyl ničím jiným než modlitbou. Modlíval jsem se modlitbu Otčenáš, jinak jsem se modlit neuměl. Když jsem tehdy chodil do zaměstnání přes Kraví horu a Žlutý kopec, cestou jsem se modlil, modlil a modlil. Azyl byl na rohu ulic Kounicové a Hrnčířské a cesta do pisárek na Riviéru trvala asi hodinu. Když bylo naspěch, tak o něco méně. Byl to tehdy obyčejně klidný čas mezi 5. a 6. hodinou raní. Bylo to nádherné, ať padala sprška, nebo když bylo zářící a vonící jitro plné ptačího zpěvu. Prška slibovala trochu oddychový den, jasná obloha slibovala denní mzdu. Chodil jsem a ve svém srdci jsem vnímal modlitbu Ducha Svatého, který ve mně lkal voláním, které jsem dlouho nedovedl vyjádřit slovy. Jen jsem byl nesen blaženým vědomím, že toto je opravdový život. Mít spojení s tehdy ještě neznámým, ale skutečně existujícím Pánem Bohem. Toto volání Ducha Svatého v mém srdci mi dávalo vědomí, že žijí, že život má smysl, že je krásný, když není zatížen vědomými zlými skutky. Společnost brněnských boháčů se mi jevila jako něco, co je někým nebo něčím chráněno a žehnáno. Tito lidé nekradou, nelžou, nezabíjejí. Myslel jsem, že si získali svůj blahobyt vírou v Pána Boha a poslušností jeho zákona. Proto jsem se modlil v touze po životě, který by mi získal Boží přízeň. Pro mě modlitba nikdy nebyla prázdné, bezduché mluvení, byla pro mě také zápasem s tělem, světem a ďáblem. Tak jsem se modlil cestou do zaměstnání, modlil jsem se, když jsem hrál tenis a modlil jsem se, i když jsem svoji práci skončil. Modlil jsem se, když jsem si dovolil večer ten přepich zaplatit 20 haléřů a jet domů tramvají. To byl požitek, to se už dnes nezná, co to je taková radost z ničeho. Jenomže tehdy toto nic bylo velikou událostí. Vydělat si vlastní prací tolik, že jsem si mohl dovolit jet tramvají. Posadit se, vytáhnout z kapsy nový zákon a číst si slovo Boží. Na to už jsem i já dávno zapomněl, ale moji tehdejší sběrači mi po mnoha letech připomněli, kdykoliv jste jel tramvají, vždycky jste četl. I to byla milostivá Boží režie. Nechodil jsem do školy, ale sebevzdělávání jsem nikdy nezanedbával. Hlavní zdroj mého vzdělávání byla, je a po celý život zůstane Bible, slovo Boží. Teprve po 57letém čtení začínám chápat a rozumět Písmu svatému. Bible se mi stala v pravdě chlebem života a pramenem živé vody. Nic pod sluncem ani na nebi se nevyrovná Písmu svatému. Jsem hluboce přesvědčen, že Bible je slovo Boží a děkuji Pánu Bohu za to, čemu rozumím, i za to slovo, které je mi dodnes skrytým tajemstvím. Mezi brněnskými boháči byli i důstojníci, invalidé z první světové války. Ti byli jakousi ozdobou společnosti horních 10 000. A lidé, kteří prožili hrůzy, jak tehdy říkali, poslední války na světě, kteří prošli šílenstvím touhy pomoci a panství nad světem a zachránili jen holý život, se stali zapřísáhlými pacifisty. Hlásali, že dokud bude žít poslední voják, který přežil hrůzu světové války, žádná válka nebude. První léta po válce byla tedy léta idylická. Prolitá krev bláznivého válčení jakoby ze země stále mluvila a vedla všeobecně společnost k lidskosti. Mnozí boháči, vzdělanci a intelektuálové začali dbát o své zdraví a zamilovali si sport, zvláště tenis. Na veřejnosti vystupovali šlechetně a chtěli alespoň navenek vyvolávat dojem ušlechtilosti a vznešenosti. Mluvili o Pánu Bohu, zmiňovali se o svých návštěvách v kostele, mluvili o víře jako o naprosté samozřejmosti. Tak jsem věřil také. Dokonce jsem i já mluvil zbožně o Pánu Bohu, ale Pána Boha jsem stále osobně neznal. A slovu Božímu, které jsem četl, jsem v podstatě nerozuměl. Ale zvláštnost časté nesrozumitelnosti Božího slova mě tajemně přitahovala.
Slovo Boží říká, je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Ti vyvolení si musí svou vyvolenost vymodlit, vybojovat. Ti musí na své vyvolenosti vytrvale pracovat. Jít přes všechny překážky tak dlouho, až stanou u cíle.

Co je tedy povolání i vyvolení? Za prvé vytrvalá láska k Pánu Bohu. Za druhé zachovávání Božích přikázání. A to může každý, kdo chce. Já jsem byl přímo nesen touhou. Chtěl jsem celým srdcem, celou duší, celou myslí, vší silou svého života. Proto byl můj život jedním řetězem modlitebního života. Jak to vypadalo v praxi? Protože jsem se stále modlit vlastními slovy neuměl, modlil jsem se tedy modlitbu Otčenáš. Chtěl jsem se dopracovat něčeho, co Bible popisuje slovy a chodil Enoch stále s Bohem v Genesis 5:24. To byl můj životní cíl, chodit stále s Pánem Bohem. Ovšem všechno to, co se odehrávalo v mém nitru, jsem zatím nechápal a nedovedl pojmenovat. Celá moje bytost byla něčím povznášena k Božímu trůnu. Můj celý život vyjadřoval jen jednu touhu, chci výše a výše. Pane Bože, chci tobě blíž, jen tobě blíž. Jednou při shromáždění kazatel ohlásil číslo písně k společnému zpěvu a já jsem zajásal, protože se jednalo o píseň, která vyjadřovala tuto moji touhu. Blíž k tobě, Bože můj, jen k tobě blíž, byť by mne táhnout měl blíž k tobě kříž. Tato píseň se nesla světem od potopení lodě Titanic a vyjadřovala přání milionů srdcí toužících po dokonalém štěstí ve spojení s Pánem Bohem. Pořád jsem nemohl mít dost na tom, že se modlím, že jsem zdrav, mám co jíst, mám se čím odívat, mám kde bydlet a to společně s matinkou, tatínkem i sourozenci. Bylo to sice bydlení v azylu, ale bylo. Vždyť Pán Ježíš se narodil ve chlévě. Měl jsem tenis a tam lidi, kteří mě měli rádi. Musím ale čestně dodat, že se na veřejnosti ke mně příliš neznali. Žil jsem velikými tužbami, ale o tom, o co mi šlo, jsem s nikým nemohl mluvit. Chtěl jsem porazit Karla Koželuha, mistra světa v tenisu. Chtěl jsem být sám mistrem světa. Chtěl jsem být dokonalý, svatý. Chtěl jsem být nejlepším člověkem na světě. Chtěl jsem světu dokázat, že chudák ještě neznamená špatný člověk a že i dítě z azylu může dosáhnout nejvyšší mety života. Modlil jsem se a hrál tenis. To byl můj život. Lidé si začali všímat toho podivného chlapce. Byl velice úslužný, pil mléko a přikusoval housky, jen měl chvíli oddychu, četl Nový zákon. Četl tolik, až přitom někdy usnul. Když přišli ti, co měli zájem o trénink, skočil z břehu do vody, vyplaval někde v půli řeky, otočil se, udělal několik temp ku břehu a už hrál. A to obyčejně až do západu slunce. Stával se pomalu, ale jistě neúnavným a nepřekonatelným. Ani si neuvědomoval svůj pokrok. Pořád neměl dost a ničeho neměl dost. Stávalo se často, že na kolenou usnul. Nebylo divu, když byl celý den na nohou, na čerstvém vzduchu a u řeky, své přítelkyně, kterou tak důvěrně miloval a znal, že rozuměl i mluvě jejich vln. To byla náplň jeho života. Slunce, vzduch, tenis, voda. A to až do chvíle, než poznal Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele. Když ho poznal, byl to Pán Ježíš, který se stal jeho životem, jeho vším. Ano, Pán Ježíš se stal vlastníkem mého života.

knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydali v roce 2010 křesťanský sbor Ostrava Kunčičky. Dnešní díl zazní na Rádiu 7 ještě ve 23 hodin a 15 minut. Další část nás čeká opět zítra, čtvrt hodiny popoledni. Na dohled je 13. hodina a s ní i pořad Kudy kam s Danou Kenningovou, která nám přiblíží symboliku dalšího biblického prostředí. Budeme rádi, když zůstanete s námi.

Je mi fajn, je mi vážně skvěle, když vím, že tě mám vedle sebe. Dospívala na Rádiu 7 kapela Way to Go 9 minut před 1 hodinou. Doufám, že i vám je dnes fajn a skvěle, a pokud ne, tak bych vás chtěl povzbudit, abyste se podívali očima svého srdce na toho, který ve všem stojí s vámi, i když to často není jednoduché. A pokud ho ještě neznáte, zkuste mu otevřít svoje srdce a pozvat ho dovnitř, protože Bůh je skutečný, není to sen. Bůh je skutečná bytost, která nám napízí a touží potom mít vztah s každým jednotlivým z nás. A o tom zpívá i další písnička Není to sen kapely Nad čarou.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Na cestě pondělním dnem s datem 17. srpna jsme dospěli ke 13. hodině. Na Rádiu 17 teď čeká pořad Kudy kam, ve kterém se od Dany Kenningové dozvíme, co symbolizuje moře či jezero v Bibli a jaký užitek z toho může mít naše víra dnes, kdy se často topíme v moři starostí a trápení. Od mikrofonu vám povzbudivý poslech přeje Milan Remeš.

Potápíte se rádi? Nebo vám plavání v hluboké vodě nedělá dobře a máte trochu strach, co je asi pod vámi? Jestli vás ryba nekousne do nohy, nebo snad v moři nepotkáte žraloka? Možná některým z vás tento strach přijde zcela iracionální a k smíchu, a pro jiné je to realita. Dnes si v pořadu Kudy kam budeme povídat o symbolice moře v Bibli. Na pomyslnou plavbu po vodních plochách vás zve Dana Kenningová. Vzpomínám si, jak jsme jednou s manželem vyjeli na kánoji na jednom horském jezeru v Idaho ve Spojených státech uprostřed divoké přírody. Bylo to na americké poměry menší jezero, ale pro nás asi spíš větší. Bylo k večeru, sluníčko a klid, idylka. Najednou začal foukat vítr, byli jsme právě uprostřed jezera. Loďkou pohupovaly vlnky a citelně se ochladilo. Byl čas vrátit se ke břehu. Vítr pomalu sílil. Pádlovali jsme o 106, ale měli jsme pocit, že spíš stojíme na místě. Bylo to docela vyčerpávající. K břehu jsme se přibližovali jen velmi pomalu a vlnky už byly docela velké. Trochu jsem se bála, síly docházely, zvládneme dopádlovat ke břehu, než bude tma. V tu chvíli jsem si dokázala představit, že zažít bouři uprostřed velkého jezera muselo vzbuzovat strach a obavy i u zkušených rybářů. Taky jsem se modlila, aby aspoň na chvilku vítr ustal, aby nám Pán Bůh dal sílu. Nakonec jsme dopádlovali až k břehu, naložili kánoj na auto a oddechli si, že máme pevnou půdu pod nohama. Ostatně to vyjádření mít pevnou půdu pod nohama přesně popisuje ten pocit jistoty, který člověk má, když stojí na zemi. Taky znáte ten opačný pocit? Pocit nejistoty na neklidné vodní hladině? A kdo ví, co je pod ní? Není divu, že už od starověku jsou s mořem a jezery spojeny i různé představy mýtických tvorů, dokonce i zlých sil. Je to něco, co člověk nemá pod kontrolou. Je vydán v šanc vodě, mořským proudům, různým tvorům a počasí. Začal jsem otázkou, zda se rádi potápíte. Podmořský svět je pro mě osobně stejně vzdálený jako podzemní svět jeskyní nebo džungle. Dál je snad už jenom vesmír. Je to svět sám o sobě, s vlastním mikroklimatem, lesními porosty řas, chaluch a dalších rostlin, ale také s krásnými korálovými útesy, pestrobarevnými rybami, inteligentními chobotnicemi, elegantními delfíny, no a v neposlední řadě pověstnými žraloky. Někde je moře plné útesů a jinde má písčité dno a dokonce existují i podmořské jeskyně. Není to fascinující, jak rozmanitý je svět pod hladinou moře? Víme o něm, ale ve skutečnosti ho neznáme. Pro mě je to určitá paralela s duchovním světem. O tom také tušíme, že existuje, ale nevidíme ho. Jsou lidé, kteří jenom proto, že ho nevidí, tak v existenci duchovního světa nevěří. Ale někdy se stačí potopit pod hladinu moře a žasneme, co všechno jsme ještě neviděli a co existuje i bez našeho vědomí. V první Mojžíšově, první kapitole, ve verších 9 až 10 čteme. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že je to dobré. Bůh od sebe oddělil oceány a pevninu. Voda na začátku symbolizuje chaos, něco neurčeného, beztvarého, neznámého. A do toho Bůh dává řád, jasné hranice, a to jak ve fyzickém světě, tak i v tom duchovním. Odděluje od sebe pevninu a vodu, moře, oceány, odděluje světlo a tmu, den a noc. A říká, že toto jasné ohraničení a rozdělení věcí je dobré. Jenomže pak přichází do světa zlo a hřích skrze svobodnou vůli,
přesněji řečeno své voli, neposlušnost Adama a Evy. A hřích se rozmůže tak rychle, že Bůh chce se stvořeným světem skončit. Přichází potopa. 40 dní prší. Ale předtím Noé poslechne Hospodina a udělá na kopci loď, velkou archu, do které vezme svou rodinu a od každého zvířecího druhu pár. A Bůh začíná s Noem a jeho rodinou znovu. Ne od začátku, protože lidský hřích je už jaksi vepsán do té naší DNA a předává se dál. Ani voda potopy nesměla zlo z povrchu země. Víme ale, že v určitém směru už Bůh nedovolil člověku to, co dřív. Voda při potopě je symbol očištění a nového začátku, ovšem skrze zničení a smrt. Archa je symbolem záchrany.

0: O jakých mořích nebo jezerech se v Bibli dočteme? Je to Středozemní moře, které má různá pojmenování, například Zadní nebo Velké. Další je takzvané moře Rákosové, které přešli Izraelci, když odcházeli z Egypta. Někdy se nazývá Rudé moře. Jak to tedy vlastně je? Odpověď není jednoznačná a ani archeologové, historici nebo teologové se nezhodnou. Hebrejsky je doslova napsáno moře Rákosu a může se jednat o místo na severovýchodní Nilské deltě, víc severně. Řecký i latinský překlad Starého zákona překládá Rudé moře a je možné, že překladatelé se domnívali, že šlo o místo jižněji. Ale pojďme si přečíst, co se stalo, když Izraelci uprchli z Egypta a faraon se svým vojskem je pronásledoval a dostihl je v okamžiku, kdy stáli před mořem. Izraelci to viděli jako svůj konec, chtěli kapitulovat a vrátit se jako rukojmí zpět do Egypta. Ale Mojžíš je povzbudil, aby důvěřovali Hospodinu, že je zachrání.
1: Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraonovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraonem, s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vstáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabilo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.

V dnešním pořadu Kudy kam si s Danou Kenningovou povídáme o mořích a jezerech v Bibli. Před písničkou jsme si přečetli ten nejvýznamnější starozákonní příběh spojený s mořem. Izraelci byli uvězněni mezi Rákosovým mořem a faraonovým vojskem. Hospodin je ale zázračně zachránil. Rozdělil moře tak, že jim prošli suchou nohou. Ale farao se svým vojskem se v něm nakonec utopil. Je to jeden z těžko vysvětlitelných božích zázraků a právě proto je to boží cesta. Tam, kde lidské možnosti jsou vyčerpané. Nadpřirozené boží jednání, kterým Bůh zachraňuje svůj lid. Je ještě jeden podobný moment, kdy lid před vstupem do zaslíbené země musí překonat řeku Jordán. Pojďme si o něm přečíst. Hle, před vámi přejde Jordán z chrána smlouvy pána celé země. Nyní si vyberte z izraelských kmenů 12 mužů,

Oceán je vždycky v čase žně rozvodněn daleko z břehů, tu vody řítící se zhora zůstaly stát a postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud u města Adamu, které leží při Saretanu, a ty, které tekly dolů k pustému moři, k moři solnému, se vytratily. Tak přešel lid naproti Jerichu. Kněží nesoucí schránu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu a celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý ten pronárod do jednoho nepřešel Jordán. Jozue 3. kapitola 11 až 17. Izraelci nejdřív vyšli z egyptského otroctví, prošli Rákosovým mořem, pak putovali 40 let na poušti a než konečně vstoupili do zaslíbené země, prošli rozvodněným Jordánem. A v obou případech jim cestu vodou zajistil sám Pán celé země. V čem se oba přechody liší a v čem jsou si podobné? U Rákosového moře byli Izraelci bezmocní z jedné strany faraonovo vojsko, z druhé moře. Žádná možná cesta dál. Buď smrt v moři, nebo smrt pod rukou faraona. Sem je Hospodin dovedl? Ano, právě sem. Jeho cesty nám někdy opravdu nedávají smysl. Ale on zná cestu dál. Je třeba mu důvěřovat. Víra navzdory realitě kolem. Mojžíš zvedl hůl, kterou mu dal sám Hospodin, tehdy u hořícího keře, kde se mu poprvé osobně zjevil, kde ho povolal a dal mu poznat své jméno. Jsem, který jsem, Bůh vašich otců. Tuto hůl teď Mojžíš pozvedne na boží pokyn. Přijde silný vítr, ba přímo Hospodin zaduje a přes noc rozdělí vlny moře. Za zády chrání Izrael oblakový sloup, aby neviděli faraonovo vojsko. A vojsko je. Když Izrael projde, už je ráno. Farao vidí, co se děje a vrhne se za nimi. Jenže mezi tím se moře vrátí tam, kam patří. A farao s vojskem skončí v něm. U Jordánu je situace trochu jiná. Nikdo je nepronásleduje. Ale čeká je druhý pokus vstupu do zaslíbené země. Právě tady to tenkrát jejich otcové nezvládli a kvůli tomu se vrátili na 38 let na poušť. Teď tu stojí nová generace. Stojí před zkouškou víry. Budou důvěřovat Hospodinu a poslouchat ho? Sem tak dlouho putovali a teď stojí před bažinou u rozvodněného Jordánu a asi mají zase pochybnosti. Kudyže je chce Hospodin vést? Vždyť tu žádná cesta není. Dostávají přesné instrukce. Ta první je přesně sledovat pohyb boží schrány. Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli. Jozue 3:4. Nikdo u schrány nemohl být příliš blízko, kromě těch, kdo ji nesli, aby všechen lid viděl jasně, kam směřuje Hospodinova přítomnost. Schrána smlouvy obsahovala tři důležité věci. Kamenné desky desatera, které napsal sám Hospodin, manu a Áronovu hůl, která rozkvetla a měla mandle. Jsou to tři hmatatelné důkazy boží zázračné moci. Tou druhou instrukcí bylo to, že se mají posvětit. Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci. Jozue 3:5. Co znamená posvětit se? Oddělit, odevzdat, být celé zasvěcený Hospodinu. Prakticky to znamená vyznání všech hříchů, pokání, očištění a také vědomě si všímat Božího jednání, být na stráži, očekávat, co Bůh udělá. A ten třetí příkaz je vykročte a zůstaňte stát. Kněží vykročí směrem k Jordánu a jakmile vstoupí do vody, zůstanou stát. Vody se rozestoupí a kněží stojí na suché zemi. Tentokrát už ta zodpovědnost byla na duchovním vedení Izraele.
na jejich poslušnosti Jozuovi a Hospodinu.

A nepřátelé nebyli za zády Izraele, ale před nimi. Všichni, kdo procházeli Jordánem, se dívali na Boží schránu, na Boží přítomnost s nimi. Zajímavý rozdíl je také v tom, že Rákosové moře přecházeli Izraelci v noci a Jordán ve dne. Myslím si, že přechod Rákosovým mořem je symbolem umírání ve křtu, umírání starému životu. Nechat za sebou otroctví, Egypt, nadvládu cizích pánů, hřích. Přechod přes Jordán je zkouška naší důvěry a poslušnosti před vstupem do zaslíbené země, do nového povolání. Přeneseně také do domova v nebeském království. Zkouška, které se na naší cestě víry nevyhneme. Je to konec období pouště, kdy nastává nový začátek, kterým je příchod do země oplývající mlékem a medem, do země hojnosti. A před tímto novým obdobím je potřeba oddělení se pro Hospodina. Znovu ujištění, že jeho jediného budeme poslouchat a následovat, i když to znamená čekat, i když to znamená jít někam, kde viditelně cesta nevede. Na té druhé straně Jordánu pak Izrael staví památné kameny v Gilgálu. Vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů. Vezměte je sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete. To bude mezi vámi znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat, čím jsou pro vás tyto kameny? Odpovíte jim, vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily. Jozue 4. kapitola. Co obě tyto události spojuje, je to, že Bůh sám udělal cestu tam, kde žádná nebyla. Nepředstavitelným způsobem, nečekaně, nadpřirozeně, aby bylo jasné, že to byl on sám, kdo vyvedl lid z bezvýchodné situace. Oba příběhy popisují i některé žalmy, například žalm 114. Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil, hory poskakovaly jako berani. Chvěj se země před pánem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.

0: Text písně od skupiny Oboroch, kterou jste právě slyšeli, je Žalm 114, který popisuje události, o kterých si povídáme v pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Moře v Bibli, jeho symbolika, příběhy spojené s mořem nebo jezerem a v tomto případě i s řekou. K moři se dostaneme i se starozákonním Jonášem. Prorok, který nechce vyřídit boží zvěst o soudu a možnosti milosti, nepřátelům a raději prchá pryč od Hospodina na opačnou stranu, dokonce i přes moře. Jenomže přijde velká bouře, a to taková, že všichni málem zahynou. Jonáš se k tomu přizná, že ta bouře je kvůli němu. Kvůli jeho neposlušnosti se pán světa rozhodl zasáhnout. A tak Jonáše na jeho přání hodí do moře. Jonáš volí raději smrt, než aby se pokořil a činil pokání. Ale Bůh mu dává druhou šanci. Pošle velrybu, která ho spolkne, a tam konečně Jonáš volá k Bohu a prosí o odpuštění a slitování. 3 dny a 3 noci, které později zmiňuje i pán Ježíš, když chtějí Židé znamení, jestli on je ten Mesiáš. 3 dny v útrobách země, jak popisuje Jonáš, kde si v podsvětí, odkud může zachránit jen Bůh, Jonáše i Ježíše. V tomto smyslu je u Jonáše moře symbolem temnoty, smrti, bezedné propasti. Jaká další moře jsou v Bibli zmíněna? Například mrtvé moře. Také se nazývá slané, solné nebo pusté. Ve skutečnosti je to jezero, do kterého přitéká voda z Jordánu, ale žádná z něho neodtéká. Jak už název napovídá, je v něm velká koncentrace minerálů a solí, proto není vhodným prostředím pro živočichy. Zároveň se jeho voda a minerály používají k různým léčebným účelům. Možná jste také viděli obrázky lidí, jak leží na hladině a čtou si noviny. To proto, že voda sama je nadnáší. O něm se píše například v knize Genesis ve 14. kapitole nebo v knize Josue. Oblast Mrtvého moře byla po zničení Sodomy a Gomory pro hříchy jejich obyvatel proměněna v naprostou pustinu, kde lze vidět i solné sloupy. Mrtvé moře a celá ta oblast je viditelným znamením, jak lidský hřích nese důsledky i v tom fyzickém světě, a to po mnoho generací. Žalm 107:33-34 říká: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry, v solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí. Mrtvé moře je také součástí Ezechielova proroctví, kde do něho bude přitékat řeka z Jeruzaléma s čerstvou vodou a přinese do něho nový život. Další významné vodní plochy, o kterých se dočteme v Bibli, jsou jezera v Novém zákoně. Jezero Galilejské, nebo také Genezarecké, nebo Tiberiacké, je největší izraelské sladkovodní jezero, které se nachází u Golanských výšin. Dnes má rozlohu 166 km čtverečných, je 21 km dlouhé a 13 km široké a 48 metrů hluboké. Je to zásobárna vody pro Izrael. V letních měsících tady slunce hodně pálí a voda se vypařuje. Díky tomu také můžou vznikat náhlé bouřky se silným vichrem. Nachází se v oblasti Galilea, proto se mu říká Galilejské. Někdy také dokonce Galilejské moře. V hebrejštině se nazývá Kineret a údajně to odkazuje na harfu, liru nebo citeru podle jeho tvaru. Může to být také odkaz na opevněné město Kineret, které stávalo na západním břehu jezera, ale po něm dnes už žádné stopy nejsou. Slovo genezarecké mohlo vzniknout pořečtěním právě slova hebrejského Kineret. Oblast Genezareckého jezera je zelenající se úrodná rovina, kde se v době Ježíšově pěstovalo ovoce, o kterém se básnilo, že je sladké jako zvuk harfy. Největší část Ježíšova veřejného vystupování se odehrála u břehů tohoto jezera. Tady Ježíš povolal své učedníky, kteří byli původně rybáři. Šimon, Ondřej, Jakub a Jan. A které příběhy se odehrály v souvislosti s tímto jezerem? Je to už zmíněné povolání učedníků, kdy rybáři se celou noc namáhají, ale nic nechytí. Na Ježíšův příkaz zajedou na hlubinu a vytáhnou sítě plné ryb. Čteme, že na všechny padla bázeň. Nechají rybolovu a na Ježíšovo pozvání jdou lovit lidi. Další známý příběh je při bouři, kdy Ježíš v klidu spí a učedníci už panikaří, že mají na kahánku. A budí Ježíše. Mistře, mistře, zahyneme! On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustali a bylo ticho. Řekl jim, kde je vaše víra? Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou, kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho. Lukáš 8. kapitola 24 až 25. Na něj navazuje další příběh, kdy dorazí ke břehu a Ježíš pak osvobozuje posedlého a démoni, kteří ho sužovali, prosí Ježíše, aby mohli vejít do vepřů. Ježíš jim to dovolil a ti vepři se vrhli do jezera a utopili se. Místní obyvatelé byli tak zděšení, že prosili Ježíše, aby odešel. Namísto radosti z osvobození jejich známého mají strach o stáda prasat. Na tomto jezeře Ježíš kráčel po vodě, také za bouřky a ještě k tomu v noci. Matouš to popisuje takto. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě jsi Boží syn. Všechny tři příběhy souvisí s tím, kdo je Ježíš. Mesiáš, Boží syn, pán, který má vládu nad fyzickým i duchovním světem. Jak velká je jeho moc, lze pochopit, když si uvědomíme, jak viděli to moře nebo jezero tehdejší Židé. Nešlo totiž jenom o utišení počasí, nějakého vnějšího nebezpečí způsobeného bouřkou. Voda, přírodní živly i počasí je něco neovladatelného. Ale ve vodě také, nebo přesněji řečeno v moři, mohou sídlit různí tvorové i netvorové, jako byl mýtický Leviátán. Mluví o něm například kniha Job nebo Žalmy. A v Izajášově proroctví 27.1 čteme. V onen den Hospodin strestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem Leviátána, hada útočného, Leviátána hada svinutého, zabije draka v moři. Už jsme si řekli, že moře je symbolem chaosu, temnoty a něčeho bezedného. Židé viděli symboliku moře jako místa, kde sídlily démonické síly. A právě proto Ježíš jako Mesiáš dává jasně najevo svou autoritu a vládu i nad těmito silami. Proto není náhodou, že příběh o osvobození posedlého se podle evangelisty Lukáše odehrál právě po utišení bouře a že se vepři vrhli do jezera, tedy tam, kam patří. Ve Zjevení 20.14 čteme o moři, ze kterého se vynoří dravá šelma, také o hořícím jezeru, kam bude uvržena smrt a její říše, ďábel, dravá šelma a falešný prorok. Dočteme se v knize Zjevení, že v nebi nebude moře. Zjevení 21.1. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Možná si řeknete, že je to škoda. Konečně bychom mohli prozkoumat hlubiny moře a nemuseli se bát nástrah a nebezpečí. A právě o to jde, že v nebi nebudou zlé síly, nebude tam smrt, nebezpečí a ohrožení života. Tedy to negativní, co měli tehdy lidé s mořem spojeno. A jestli tam bude moře se svou krásou, to nevím. Ale určitě je zajímavé, že proroctví o Mesiáši a jeho příchodu často vykreslují proměnu pouště v prameny vod a dokonce v jezero. A tady jde o další symbol. Poušť rozkvete jako zahrada a neplodná pustina bude jako ovocný sad. Protože voda přináší život. Bez vody není život. Voda je symbolem Ducha Svatého, ale v tomto smyslu je tedy voda jiným symbolem než hluboké a nebezpečné moře.
1: Když Mojžíš

Na Rádiu 7 v pořadu Kudy kam se dostáváme k závěrečné části našeho povídání o moři, jezerech a vodě v Bibli. Veršů, které zmiňují moře v Bibli, je spousta, zvláště v žalmech. Žalm 107, 23 až 30. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně, utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo. On pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Zkusme si shrnout, co jsme se v Bibli o moři dozvěděli. Moře symbolizuje něco nezměrného, hlubokého, bezedného a nebezpečného. Je to přírodní živel a v duchovním smyslu je to sídlo zlých sil a v tomto významu v nebi už moře se svým ohrožením života nebude. A co z toho vyplývá pro nás? Možná nám to pomůže pochopit, když se podíváme, co mají společného starozákonní příběh o přechodu Rákosovým mořem a novozákonní příběhy o utišení bouře. V obou situacích se boží lid nebo učedníci nachází v nebezpečí, v bezvýchodné situaci a cítí se bezmocní. A vůči přírodním živlům, moři, bouři, hluboké vodě, skutečně bezmocní jsou. To nebezpečí a ohrožení života je reálné. Není to jenom v jejich hlavě. Do té situace se dostali s božím vědomím nebo dokonce vedením. V jednom příběhu je tam vede Bůh a v druhém je na jezero pošle Ježíš a v tom dalším je Ježíš dokonce s nimi, ale v klidu spí, jako by tam nebyl. Je pasivní a nezasáhne. Ježíšova přítomnost nezabránila bouři. Do této situace se dostali učedníci, kteří následovali Ježíše. Následování Ježíše neznamená, že se nám vyhnou bouřky, nebezpečí, ohrožení života a bezvýchodná situace. Ježíš je s námi, ale to nezabraňuje krizím. Víra neznamená, že se nás problémy tohoto světa netýkají. Učedníci i boží lid zažívají bezmoc. Mezi učedníky byli zkušení rybáři, kteří podobných bouří zažili určitě nespočet. A přesto jsou bezradní, čekají, že Ježíš s tím něco udělá, nebo aspoň řekne, co mají dělat. Bezmoc je strašný pocit. Jsou situace, na které nestačíme svými silami. Už nemáme sílu bojovat, ani nevíme jak. Vlny se valí do naší loďky a pomalu klesáme ke dnu. Propadáme zoufalství a beznaději. Pokud jste někdy něco takového zažili, nemusíte mít výčitky svědomí, že jste špatní křesťané. Ani když nemáte pocit boží blízkosti. Naopak, se vám zdá, že Bůh vás neslyší, že je někde daleko, že spí jako Ježíš na lodi s učedníky. Je pro nás těžko pochopitelné, jak může Ježíš takto jednat. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Ptají se s výčitkami a trpkostí v hlase učedníci. V Matoušově podání volají přímo: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Učedníci vkládají do Ježíše svou naději, ale zároveň mají otázku, nebo pochybnost, to je ti lhostejný náš osud? Je paradoxní, že když se lidé ptají, kde je Bůh, když lidé trpí, tak tady v tom příběhu vidíme, že je s námi na jedné lodi. Bůh vstoupil do našeho světa, aby s námi sdílel náš osud. Bouři, nebezpečí i bezmoc. Ježíš na kříži volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? A podobně volal i žalmista: Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen? Hospodine, proč přede mnou skrýváš svou tvář? Proto se nemusíme cítit jako špatní křesťané, když se ptáme,
Kde jsi, Bože, proč nezasahuješ do mé situace? Proč mám pocit, že jsi daleko a je ti jedno, co prožívám? Je to temná stránka utrpení, které prožíval i Ježíš na kříži. Ale kříž je pro nás ujištěním, že v tom nejsme sami. Že Ježíš nesl naše nemoci a naše bolesti na sebe vzal. To je zlomový bod dějin spásy. Bůh, který vstupuje do bouře světa, do moře trápení a smrti. Ježíš se potápí až na samé dno světa. Ale tím to nekončí. Ani jeden z těch biblických příběhů nemá špatný konec. Ježíš třetí den vstává z mrtvých. Oba novozákonní příběhy také vrcholí zjevným projevem Ježíšovy vlády a moci. Utiší bouři nebo kráčí po vodě směrem k lodi a není divu, že se ho učedníci nejdřív fleknou a spletou si ho s přízrakem. Nadpřirozená boží moc, něco nevídaného proti přírodním zákonitostem. A to je něco, co spojuje všechny zmíněné příběhy. Utišení bouře a Ježíš, který jde po vodě. Něco, co nejde rozumem vysvětlit, obsáhnout, přechod Rákosovým mořem i rozvodněným Jordánem. To lze přijmout jen vírou jako skutečnost, jako novou duchovní realitu. Je to něco, co spojuje všechny tyto příběhy na té naší lidské straně. Víra. Víra, že to, co je pro lidi nemožné, je u Boha možné. Cesta mořem i chození po vodě. A není to, kdo ví, jak skálopevná víra. Petr si to dokonce sám vyzkouší, ale v momentě, kdy si uvědomí, že dělá něco nepřirozeného nebo nadpřirozeného, když se soustředí na nebezpečí kolem sebe, tak se začne topit. Dokud měl zrak upřený na Ježíše, kráčel po vodě. Izraelci při přechodu Jordánem měli upřený zrak na boží schránu, na znamení boží přítomnosti uprostřed nich. A zkouškou víry napodruhé zdárně prošli do zaslíbené země. Někdy se v životě nacházíme v bezvýchodných situacích, ztrácíme naději, kolem nás se zvedají vlny a utápíme se ve své bezmoci. Ale je s námi ten, kdo je větší než vlny kolem nás. Ten, který zachraňuje někdy tak, že rozdělí vody moře, jindy tak, že k nám přichází po vodě. Víme, že ani smrt, ani život, ani úzkosti nás neoddělí od jeho lásky. Ten, který je vzkříšení i život, přemohl smrt. Bůh je stvořitelem a pánem i nad mořem se vší jeho silou a hrůzami, jak vyznává žalmista. Propastnou tůň si Bože přikryl jako šatem. Nad horami stály vody, pohrozil se a na útěk se dali. Rozutekli se před tvým hromovým hlasem. Když vystoupila horstva, klesli do údolí, do míst, která si jim určil. Mez, kterou si stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi. Žalm 104, 6 až 9. Dovolte mi rozloučit se s vámi modlitbou a naslyšenou za týden u pořadu Kudy kam s tématem Hory v Bibli se těší Dana Kenningová. Pane, děkujeme ti, že jsi větší než moře starostí a trápení, které nás někdy obklopují. Děkujeme ti, že znáš cestu tam, kde jsme v koncích. A tak tě prosíme, dej nám víru, vidět tvou moc, důvěřovat tvé lásce a spoléhat se na tvou věrnost. Sami v sobě tuto víru nemáme. Prosíme, aby Duch Svatý v nás nesl ovoce víry v tebe, nebeského Otce, Stvořitele, Pána a našeho Spasitele. Amen.

I příští Kudikam, který v premiéře naladíte ve středu od 21 hodin, přinese téma symboliky biblických prostředí. Tentokrát se bude Dana Kenningová věnovat horám. Před námi je na rádiu 7 14. hodina a s ní čas vašich písničkových přání, na která se hodně těším, tak popřemýšlejte, žhavte telefony a další komunikační kanály a hlavně zůstaňte s námi.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Srpnové prázdninové pondělí s datem 17.8.2026 dospělo ke 14. hodině, ke které nás doprovodila píseň Johna de Jonga I Trust in You, důvěřuji v tebe, ve které zpíval, že bude Bohu důvěřovat, i kdyby se svět otřásal v základech a hory padaly do moře. I kdyby sám klesal pod tíhou vln, protože ví, že Boží láska neselže. A že ho Bůh zvedne a zase postaví na pevnou půdu. Každý z nás může vložit důvěru v Boha a být obklopen pevnými zdmi jeho lásky. I to je dobrá zpráva, kterou chceme na Rádiu 7, které máte právě naladěné každý den, přinášet všem, kdo poslouchají. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš a zve vás k hodince, která patří jen vám a vašim písničkovým přáním.

0: Dnes je pondělí všední den a tak po té víkendové pauze, kdy písničky na přání nebyly, protože je máme na Rádiu 7 připravené vždy každý všední den, tak se zase dostáváme k té hodince, která patří jenom vám. Já už tady vidím příchozí hovor jeden, který vezmu za maličkou chvilku, jenom vám pustím kontaktní informace, které můžete využít pro to, abyste nám buď zavolali do studia, nebo si napsali o tu vaši písničku. Pustím vám informace a taky písničku od Michaly Kadlecové Ty mi dáváš mnohem víc a po ní už se vám budu věnovat. Takže Michala Kadlecová, Ty mi dáváš mnohem víc a tou začneme dnešní písničky na přání.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a hned ta první písnička, kterou jsem ohlásil, samozřejmě zazněla jiná. Ohlašoval se Michalu Kadlecovou a byla to písnička Jiná od křesťanských sborů Vsetín, Zlín a Vizovice, Milujeme, ač nevidíme. Tak za to nedopatření se omlouvám. Michalu Kadlecovou si ještě dneska pustíme. Mám tady první písničkové přání, které mi přišlo ještě před písničkami na přání. Napsal nám Jiří. Ahoj Milané, zdravím všechny u rádia i v rádiu. Dnes poprosím o písničku od Pavla Čatka. Výběr je na tobě. Já jsem se snažil nějaké písničky stáhnout. Podařila se mi tahle Nestíhám. Je to písnička o tom, že nevím, jestli Pavel Čadek, možná mnozí z nás opravdu nestíháme, nemáme čtyři ruce, tak pokud je to i váš příběh, nejenom dnešního dne, ale i těch další, doufám, že vás tahle písnička povzbudí, udělá vám radost a doufám, že nejenom dnes, ale i v těch příštích dnech, ne, že vám narostou další dva páry rukou, ale doufám, že stíhat začnete, že se vám to bude dařit mnohem víc, že budete mít i nějakou pomoc od lidí, příbuzných a přátel kolem sebe. Posílám písničku a děkuji Jiřímu za zprávu a tady ji máme.

0: toto. Povídám.
1: Ahoj kluci, a nespal se.
2: Jo.
3: Takže to byla písnička od Pavla Čatka, kterou jsme hráli na přání Jiřího. Já nevím, doufám, že vás není moc, kteří něco podobného zažívají, ale pokud ano, tak doufám, že se ta situace vaše brzy změní a ten váš život nebude takový schon a trošku se sklidníte a přijde tam více pohody. Další písničku, kterou zahrajeme dneska na Rádiu 7 v písničkách na přání, je písnička Před tvou tváří, pane, od Bratří Pospíšilů. Volala nám posluchačka Iva a přála si tuto písničku, posílá ji všem do rádia, také vám všem, kteří posloucháte, a jako vždycky také adresně milence do Prahy, Radce do Jílemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic. A my to přání rádi plníme. A tady je Před tvou tváří, pane.

Najděte rytmus do života. Radio 7.

To byla Michaela Kadlecová s písničkou Ty mi dáváš mnohem víc, kterou jsem avizoval už na začátku písniček na přání. Konečně zazněla a dala mi prostor, abych tady mohl zvednout pár telefonátů milých, příjemných, za které jsem moc rád a bylo příjemné s vámi hovořit, kdo jste se dovolali. Takže máme tady další písničková přání. Já vám ještě jednou zopakuju telefonní čísla a další zdroje, které můžete použít pro to, abyste se k nám dovolali nebo dopsali a nechali si zahrát ať sobě, anebo někomu, komu chcete udělat radost, nějakou písničku. Telefonní číslo, abyste se dovolali přímo ke mně tady do studia, je 515 535 485. SMSku nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat nebo volat na mobilní číslo 608 566 773. Tam můžete poslat i SMSku, která nám dojde. Můžete použít také Messenger, tedy facebookové stránky Rádia 7 a e-mail můžete poslat na adresu studio@radio7.cz. Takže písničky na přání, pondělní odpoledne a máme tady písničkové přání, o které si napsal Lukáš. Napsal dobrý den do Rádia 7, prosím o zahrání této písně I Just Need You, potřebuji jenom tebe od Tobyho Meka. Pro vás do Rádia 7 a všechny posluchače a my vás zdravíme ze Šumavy s rodinou. Lukáši, děkujeme za zprávu, přejeme požehnané odpoledne s rodinkou na Šumavě a pouštíme nejenom pro vás, ale také všem, kteří poslouchají písničku Tobyho Meka I Just Need You, potřebuji jenom tebe.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dozněla písnička Tobyho Maca I Just Need You, Potřebuji jenom tebe, kterou jsme hráli na přání Lukáše. Máme tady další písničkové přání od Laděnky Hurtové, která si dnes přála písničku kapely Brouci Budu jako strom zasazený u vody. Je to písnička Strom a přála si ji zahrát všem tatínkům. Takže tatínci, tady je písnička pro vás od kapely Brouci Strom.

největší strom. A já jsem největší strom.

nicht wahr!

Takže dozněla písnička Brouci, teda písnička Strom od kapely Brouci, kterou jsme hráli všem tatínkům na přání Laděnky Hurtové. Doufám, že jste poslouchali a přemýšlím, jestli tatínci si taky počítáte, kolik máte větví, pokud jste teda jako strom zasazený u vody. A pokud jste to ještě nikdy neskoušeli počítat, tak to třeba dnes odpoledne nebo na večer se svými dětmi s rodinou zkuste spočítat. Další písničku, kterou dnes zahrajeme, je písnička What an Awesome God, jaký úžasný bůh, od Phila Wickhama, kterou si přál zahrát Honza ze Švýcarska, a poslouchá, ale posílají všem do rádia a také všem posluchačům, abychom všichni prožili příjemnější odpoledne. Takže když Pán Bůh je s námi, úžasný Bůh, tak i to odpoledne, které třeba může být zamračené, bouřlivé nebo deštivé, může být o to příjemnější. Takže tady je písnička Phila Wickhama, What an Awesome God.

To byl Phil Wickham a How Great Phil Wickham a jeho písnička What an Awesome God, jaký úžasný bůh, kterou jsme hráli na přání Honzy ze Švýcarska. Další písničku, kterou tady mám, bych rád věnoval své kmotřence, Toničce, která nedávno před pár dny oslavila své 18. narozeniny, vkročila do dospělosti, včera měla oslavu a tak na ní myslím a rád bych jí poslal následující písničku. Ještě jednou bych jí rád popřál do těch dalších dnů a let hodně radosti, lásky a také boží přítomnosti v jejím životě. A tu písničku, kterou jí zahrají, je od Jesuse Cabea Sed y Esperanza, žízeň a naděje, ve které se zpívá: Bože, budeš hlas, který mě vede, budeš jako vřelé obětí, které zahojí moji slabost. Nikdy tě neunaví mě milovat. A je to zpráva pro každého z nás. Když přicházíme k Bohu, když mu otevřeme svoje srdce, Bůh se k nám ve své milosti a lásce sklání. Vede nás v našem životě, objímá nás, hojí ty naše rány, uzdravuje a tak nějak pozdvihuje nás i v té naší slabosti, přikrývá ta naše přestoupení. Všechno v Pánu Ježíši Kristu, svém synu a našem Pánu a Spasiteli. A Pána Boha nikdy neunaví nás milovat, protože ta jeho láska je prostě nezměrná, hluboká a patří každému z nás. Jenom když k němu přijdeme a otevřeme ho, to svoje srdce, tak ti, Toničko, přeju, aby to tvoje srdce bylo Pánu Bohu otevřené a aby Pán Bůh opravdu naplnil všechny příští dny, které tě ještě na této zemi v tomto životě čekají. A posílám tuto písničku také vám všem, ať vám zpříjemní to dnešní odpoledne a přinese vám také povzbuzení.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a dozněla písnička Jesuse Cabia Sedy Esperanza, Žízeň a naděje, kterou jsme hráli k narozeninám Toničce. K jejím 18. narozeninám podotýkám. Ještě jednou vám zopakuju telefonní čísla a také další komunikační kanály, které můžete ještě použít pro to, abyste si napsali také vy sami o tu písničku na přání, kterou byste chtěli zahrát ať sobě nebo někomu, na koho právě myslíte, nebo třeba i posluchačům, kteří poslouchají a možná potřebují zpříjemnit to dnešní odpoledne. Dívám se z okna ven a v Brně už se to začíná mračit, protože podle předpovědi by měly přijít nějaké přeháňky, deštíky a možná i bouřky. Tak uvidíme, co nás dnes odpoledne čeká. A doufám, že ať se bude dít cokoliv, tak že budete v schování, v bezpečí, a že nám i poslech našeho vysílání, že vám i poslech našeho vysílání zpříjemní ty další hodiny dnešního odpoledne. My jsme tady měli další milý telefonát naší posluchačky Emílie, která si přála písničku O bože tvá, když vidím díla. Já jsem ji nenašel v češtině, zjistil jsem, že je to písnička, která je český překlad anglického hymnu How Great Thou Are, jak si veliký nebo úžasný. Našel jsem jednu v podání Michaela W. Smise, takže ji pouštím, je to píseň o boží velikosti, o jeho úžasných dílech. Tak ať vám i tato písnička udělá radost a přeji Emílii, aby prožívala hezké chvíle dnes odpoledne i s naším vysíláním, s naším rádiem a věřím, že nejenom tato písnička, ale i další potěší nejenom ji, ale také nás všechny. Takže tady máme Michael W. Smith, How Great Thou Art.

Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. A to byla písnička Michaela W. Smitha How Great Thou Are, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Emílie. I když ona si přála tu českou verzi, našli jsme anglickou, tak doufám, že nejenom jí, ale i vám udělala radost. Další písničku, kterou zahrajeme, posílám do Poruby babičce Majce, která je naší novou posluchačkou, říkala nebo psala, že nás objevila a je za naše vysílání moc vděčná, tak my jsme zase vděční za takové milé zprávy, které nám opravdu dělají radost. A tak bych jí rád poslal tuto následující písničku od Kristýny Exnerové a Jiřiny Ginny Čunkové, Jsme koupeni, ale nejenom babičce Majce do Poruby, ale také vám všem.

Požehnaný den přeji z hor. Poslouchám dnes skoro celý den. Děkuji za váš program. Moc bych si přála písničku, která by byla pro moji kamarádku Zuzanku, také pro paní Ivu, pro kamarádku Milenku a pro všechny do redakce. Samozřejmě, že i všechny posluchače. Byla by to písnička, která se jmenuje Jak vzácná milost otcova. Jste mi každodenní společností, jsem za vás moc a moc vděčná. Srdečně zdravím. Pěkný den z hor přeje Radka. Děkujeme za tuto milou zprávu a posíláme písničku Jak vzácná milost otcova všem, kterých jména zazněla v té zprávě, a ať udělá opravdu radost a povzbudí nás všechny v tom dnešním odpoledni. Jak vzácná milost otcova, zpívají baptisté z Prahy.

To byla písnička Jak vzácná milost otcova, kterou zpívali baptisté z Prahy a kterou jsme hráli na přání Radky z Hor. Dnešní písničky na přání pomalu končí. Nemusíte si zoufat, protože další vás čekají hned zítra opět mezi 2. a 3. hodinou odpolední. Takže pokud jste si dnes nestihli zavolat nebo napsat o tu vaši písničku, můžete to udělat zítra. Budete mít další příležitost, stejně jako každý další všední den mezi 2. a 3. na Rádiu 7. Rozloučíme se písničkou Meta Redmana If You Know You Are Loved. Jestli víš, že jsi milován králem, zpívej. Jestli to víš, žij pro něj. Tady je a já se těším zase u dalších písniček na přání naslyšenou.

S písničkami na přání jsme se přehoupli přes 15. hodinu prázdninového pondělí s datem 17. srpna 2026. Společnost vám dělá Křesťanské rádio 7, které je s vámi každý den celý den, tedy 24 hodin denně 7 dní v týdnu. A které vám přináší pozitivní zprávy a hlavně dobrou zprávu biblického poselství o naději záchrany a věčného života pro každého člověka v Božím Synu Ježíši Kristu. Pojďme se nyní společně podívat, na které pořady se můžete během následujících hodin v našem vysílání těšit.

Nemoci do našich životů přicházejí, ale jejich příčiny a důvody jsou různé. Za jedním slepým od narození nás zavede v biblickém zamyšlení Jaroslav Voda. 15 minut po 3. hodině. Výčet hrdinů víry Starého zákona nám předkládá list Židům v 11. kapitole. Otevíráme jej v 15 hodin a 45 minut. Proč se možná Ferda Mravenec jmenuje Ferda? A proč postříkal Petr Raus čbeláčí hnízda voňavkou? Do světa mravenců a hmyzí komunikace jste zváni od 16 hodin. V repríze ranního telefonátu bude řeč o zakládání sborů. Připojte se v 16 hodin a 30 minut. V letním jazzovém cestování navštívíme Blízký východ. Hudební pozornost stočíme do Izraele. Album předního izraelského trumpetisty nové generace Itamara Porochova bude znít v 5 hodin. Bible Guide jsme se dostali do části Bible, která může být pro mnohé méně pochopitelná a přináší řadu otázek. Poslouchejte v 18 hodin. Tolik přehled pořadů, které nás čekají dnes odpoledne, a nyní vás pozvu ke společné modlitbě za Ukrajinu a další země, ve kterých zuří válka. Povídal jsem si s bratrem, který jezdí pomáhat do válečných zón na Ukrajině, a ptal jsem se ho, za co se můžeme modlit. Říkal, že největší potřebou je duševní zdraví všech lidí, protože od toho se odvíjí spousta dalších věcí, i fyzických nemocí a mnoha jiného. A je to potřeba nejen lidí, kteří jsou přímo ve válečných zónách, ale po celé zemi. Pokud se tedy modlíte a přinášíte Bohu tyto země a jejich lid pravidelně, modlete se za jejich duševní zdraví.

nebeský Otče, děkujeme ti za tu výsadu, že k tobě, Bohu živému a svatému, můžeme přicházet se svými prosbami a starostmi, že nám nejsi vzdálený, ale skláníš se k nám ve své milosti a lásce, nasloucháš nám a jsi naší pomocí, oporou a hradem ve všech našich starostech a trápeních. Děkujeme ti za to, že nám dáváš příležitost k tobě přijít, i když nevíme, jak a za co se modlit. Chceme ti i dnes přinášet a předkládat ty naše prosby, které se týkají těch zemí a lidí, kteří prožívají válečné útrapy a trápení, kteří se souží bolestí, kteří se souží tím, že neví, jestli dnes nebo zítra budou žít nebo přijdou o život. Chceme je k tobě přinášet, pozvedat je k tobě a prosit je, aby jsi jim byl útěchou, aby jsi jim byl hradem, aby jsi jim byl nablízku, aby si naplňoval jejich srdce nadějí, aby v té temnotě, kterou prožívají, aby viděli světlo, naděje, pravdy a lásky, kterou mají v tobě. A prosíme tě tedy o jejich duševní zdraví. Prosíme tě za jejich duše, aby vnímali, že v tobě mají naději, že ať se děje v tom jejich životě cokoliv, že ty jsi s nimi. A že ať se s nimi stane cokoliv, že jednoho dne budou s tebou v Božím království, kde už žádné války a žádné utrpení nebudou. Moc tě prosím, aby jsi se skláněl k těm potřebným, všem tam, kde právě jsou, nejenom na Ukrajině, ale ve všech zemích, kde ty války zuří. Moc tě prosíme, aby jsi s těmi lidmi byl. Ve jménu našeho Pána, tvého Syna, Ježíše Krista. Amen.

Ve tmě jsme čekali bez naděje, bez světla. Až z nebe jsi přišel a ve tvých očích bylo milosrdenství. Chvála králi králů. Dospívala skupina Newsboys v písni King of Kings, král králů. Teď už se vydáme za jedním slepým od narození, za kterým nás zavede v biblickém zamyšlení Jaroslav Voda. A já vám přeji hezký poslech.

poslechnu, co mě Bůh říká uprostřed nemoci nebo postižení. Z Evangelia Janova 9. kapitoly 1. až 3. verš. Když Ježíš šel kolem, spatřil člověka slepého od narození. Jeho učedníci se tehdy zeptali, mistře, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají na něm být zjeveny Boží skutky. Ježíš přišel i s učedníky k člověku, který byl od narození slepý. Ten člověk měl těžší úděl než ostatní lidé. A to vidíme na pořád, že někteří lidé mají přetěžký úděl. Není tu rovnosti. Štěstí a zdraví nejsou rozděleny mezi všechny rovným dílem. Takže to mnohým připadalo nespravedlivé a ptali se, proč tomu tak je? Proč je na tom někdo hůř než druzí? Proč byl ten slepý člověk hned od svého narození takhle postižen? Zřešili snad jeho rodiče a trpí za to jejich syn? Teď spolu s učedníky přicházíme k Ježíšovi s touto otázkou i my. Pověz nám, kdo za to může, že ten člověk je tak postižen? Je to snad Boží trest? A za co? To bývají velmi bolestivé otázky, když musí trpět dobří a obětaví lidé, kteří by si podle nás zasloužili jen to nejlepší. Proč přicházejí zlé věci na dobré lidi? Na to se někteří už dávno ptávali samého Hospodina.

smrt a nevyslovný žal. Ale jak se s tím máme ve své víře vyrovnat? Co nám k tomu řekne Ježíš? Ježíš nad tím postiženým člověkem říká, on je tu se svým postižením k tomu, aby na něm byly zjeveny Boží skutky. A to přece víme, jaké jsou ty Boží skutky. To jsou skutky, jimiž Bůh od pradávna vysvobozoval svůj lid z velikého trápení a od nepřátel a také od všech hříchů a vin. Boží skutky působí záchranu tam, kde je člověk bezmocný a síly zla ho chtějí zničit a vzít mu veškerou naději. Rozleptávají odvahu, důvěru i radost a oslepují oči pro to, co je dobré a krásné a uzavírají život do temnoty a zkázy, v níž není žádného smyslu. Síly zla a trápení však nejvyšší platnost ani věčnou moc nemají. Svrchovaný a věčný je jedině Bůh a jeho milost a vůle nemůže být zrušena žádným zlem ani trápením. Právě v tom těžkém a smutném se má nejsilněji osvědčit Boží blízkost a smilování. Tam, kde Bůh osvědčuje svou milost a moc, tam už pro nás to zlé není tím nejvyšším a rozhodujícím. S takovou jistotou Ježíš přichází k lidem strápeným na těle i na duchu, aby je vysvobodil a prokázal při nich Boží smilování. Každé utrpení, s ním se setkává, je mu příležitostí a výzvou, aby v něm prokázal moc Boží milosti a spásy. Nejen při onom nevidomém člověku z Janova evangelia, ale při každém z nás, když se ocitáme v zajetí něčeho neblahého. Každý zásah zla, trápení a smrti je zároveň voláním po tom, aby se nad ním prosadila vítězná Boží moc. Nad každým trpícím platí to Ježíšovo slovo, mají na něm být zjeveny Boží skutky. V tomto duchu Ježíš posílá i nás, abychom do všech smutných a těžkých věcí přinášeli Boží spásu a smilování. My ovšem nedokážeme činit takové divy, jaké konal Ježíš. Neodstraníme těžké postižení nebo smrt jen svým příkazem, ale přinášíme to, co je nám dáno a k čemu nás Bůh zmocnil. To, co mluvíme a děláme, ať je vždy neseno Boží láskou, která se nevzdává bezmocného a trpícího a projeví se už v dobrém slovu a v upřímné účasti. Každé utrpení je pro nás příležitostí a výzvou k účinné pomoci a ke svědectví o tom, že Bůh je větší než jakékoliv trápení a zlo a nevzdává se nás, ani když na nás dopadají těžké věci. Boží skutky mají při nás uzdravit a proměnit to, co je v nás neradostné, pokřivené, beznadějné a hořké. Mají být zjeveny, nemají nám být odepřeny ani lidmi, ani žádnou nemocí a starostí. A když oni mají být zjeveny, pak oni se nedějí na náš příkaz. Nemáme je předem ve své moci, ale přicházejí k nám jako něco nečekaného a vzácného, co nám Bůh zjevuje. Jde přece o Boží skutky a ty přicházejí tam, kde my býváme v koncích se svými možnostmi. Tu očekáváme na Boha a necháváme na sebe sestoupit Boží smilování a pomoc, která nám otevře oči i duši pro budoucnost a věčnost. Všichni jsme teď zváni. Pojďte a vstupte do Boží lásky a moci, která je silnější než to zlé, které nás trápí a podlamuje náš život. Bůh nás ani v tom nejtěžším neopouští. On má pro nás naději i ve smrti a v hrobě. Tam, kde my už nevidíme vůbec nic, on nás zve do svého obecenství, v němž není pláče, ani bolesti, ani smrti. Taková je jeho vůle, abychom si tu nezoufali, ale byli ze všeho těžkého vysvobozeni
a našli smíření.

i a pokoj. Ty skutky při nás Bůh zjevuje, kdy on chce. On sám pro ně určuje a zná ten pravý čas. My sami si neurčíme, v čem a jak se při nás mají zjevit ty boží skutky. Právě tam, kde se nám všecko zdá ztracené a marné, Bůh dává pocítit svou blízkost a moc. Právě tam, kde lidé byli smutní, bezmocní a trápení, zjevoval Ježíš boží skutky. I při nás mají být zjeveny a my je neodmítneme, neuzavřeme se před nimi, ale řekneme: ano, pane, smiluj se nad námi a prokaž při nás svou moc a své milosrdenství. Pane, smiluj se nad námi, neboť my býváme sevřeni tím utrpením, které denně postihuje tolik lidí po celém světě. Kolik nevýslovného zármutku a trápení vstupuje do života našich blízkých a přátel a všech lidí. Prokaž i uprostřed toho nejhoršího a temného svou božskou lásku a moc. Smiluj se nad námi všemi. Amen.

Další zamyšlení, jehož autorem bude opět Jaroslav Voda, si můžete poslechnout zítra ráno o 6:45. Jeho tématem budou tíseň a zoufalství. Pustíme si písničku srbské chválicí skupiny Life Song Hor, Něk můj život slavitě, ať tě můj život oslavuje, a po ní nahlédneme do dnešního kalendária.

0: Kalendárium.
1: Pojďme společně nahlédnout na události a osobnosti, které jsou v historii spjaté s datem 17. srpna.

17. srpna roku 1869 začala v Brně jezdit první koňská tramvajová linka v českých zemích. Srpna roku 1753 se narodil Josef Dobrovský, český spisovatel a filolog. Významná postava českého národního obrození. Významné jsou jeho německy psané práce, slovník německo-český a dějiny českého jazyka a literatury. Dnes je tomu 265 let, co se narodil kazatel a misionář William Carey. Posaďte se, mladý muži, bude-li chtít Bůh obrátit pohany, udělá to bez mé i vaší pomoci. Uslyšel William Carey z úst jednoho kazatele, když vznesl otázku, zda není úkolem křesťanů šířit evangelium po celém světě. Carey ovšem odmítl rezignovat na podíl křesťanovy zodpovědnosti za svět. Byl přesvědčen, že velké poslání nebylo pouze úkolem apoštolů, ale platí pro církev všech dob. Carey se vyučil ševcem, ale měl velké nadání pro jazyky. V roce 1787 byl ordinován baptistickým kazatelem. Jeho knížečka Zkoumání povinností křesťanů používat prostředky k obrácení pohanů se stala katalyzátorem založení misijní společnosti a jeho odchodu na misii do Indie. Prohlásil: očekávejte veliké věci od Boha, usilujte o veliké věci pro Boha. I když počet konvertitů nedosáhl za jeho života závratných čísel, je Carey chápán jako otec světové misie. Srpna roku 1887 se narodil Karel I., poslední císař rakouský, poslední král uherský, nekorunovaný poslední český král. Císař Karel I. byl prý velice laskavý člověk a hovořil velmi dobře česky. V Čechách také často a rád pobýval. Pokud se potřebujete zorientovat v rodinných vazbách, dědeček Karla I. byl bratrem císaře Františka Josefa. Po zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda a smrti Františka Josefa se stal Karel I. 30. prosince 1916 posledním císařem rakousko-uherské monarchie. Umírá 1. dubna roku 1922.

Zmíníme také některá úmrtí. 17. srpna roku 1969 zemřel německý architekt, funkcionalista a autor Willy Tugendhat v Brně Ludwig Mies van den Rohe. V roce 2018 umírá Jiří Lukl, kazatel církve bratrské a emeritní ředitel České biblické společnosti. A poslední jméno, které zmíníme v dnešním kalendáři, je František Derfler, český herec, režisér a pedagog, který zemřel 17. srpna roku 2019. Vystudoval brněnskou JAMU, působil v pražském divadle Jiřího Volkra, později v Brně, v divadle Husa na Provázku a v činohře Národního divadla v Brně. Založil a léta byl uměleckým vedoucím divadla U stolu, které se věnuje především komorní tvorbě a často se zaměřuje na duchovní tématiku. I dnešní kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší, a vy se na další můžete těšit zase zítra. Teď už na Rádiu 7 kapela Efot a jejich písnička Sion.

Posloucháte Rádio 7, před námi je ještě písnička Simi Magušinové Čím sa sítim a po ní už se začteme, nebo spíše zaposloucháme, do 11. kapitoly biblického listu Židům, který předkládá výčet hrdinů víry starého zákona. Tak zůstaňte s námi.

Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže věci, které vidíme, nevznikly z viditelných. Vírou Abel přinesl Bohu oběť lepší nežli Kain. Díky ní byl uznán za spravedlivého, neboť Bůh přijal jeho dary. A přestože zemřel, díky ní dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt. Zmizel, protože ho Bůh vzal. Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence. A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je, a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Vírou Noe přijal Boží výstrahu o tom, co ještě nebylo vidět, a postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, které měl dědičně obdržet. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoliv byla cizí, a bydlel v ní ve stanech, stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také Sára obdržela moc k početí potomka a ve svém pokročilém věku porodila, přesvědčena o věrnosti toho, který dal zaslíbení. A tak z jednoho už nemohoucího muže vzešlo bezpočet potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je z dálky zahlédli, věřili jim, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti, po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno, tvé símě bude povoláno v Izákovi. Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i křísit z mrtvých. A odtud ho také, obrazně řečeno, přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a poklonil se opřen o svou hůl. Vírou se Josef, předtím než skonal, zmínil o odchodu Izraelitů z Egypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození 3 měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by viděl neviditelného. Vírou slavil hod beránka a skropení krví, takže se jich z houbce prvorozených nedotkl. Vírou přešli Rudé moře jako po suché zemi. Když se však o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubině. Vírou padli zdi Jericha, když je obcházeli 7 dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy a tak nezahynula s neposlušnými. Mám pokračovat ještě dál. Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhli žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji,
obraceli na útěk vojska cizinců. Ženy dostávali své mrtvé vzkříšené. Jiní šli na mučidla, když odmítali propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího, vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení. Bývali kamenováni, rozřezáváni, pokoušeni, umírali ostřím meče, chodili v ovčích a kozlých kůžích, strádající, pronásledovaní a trpící. Svět si je nezasloužil. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás. A proto neměli dojít k cíli bez nás.

11. kapitolu listu Židům z překladu Bible pro 21. století četl Ladislav Matějček. Na dohled je 16. hodina, která na Rádiu 7 přinese pořad Kaleidoskop a další část z cyklu Báječný hmyz kolem nás. Jaký druh hmyzu bude tématem rozhovoru Broni Procházkové s nadšeným entomologem Petrem Rausem tentokrát, se dozvíte již za chvíli. Jsme rádi, že jste s námi a posíláme vám písničku kapely Adonai, Ty jsi s námi.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije, když vítr spouště povážně věsí a z kostela zní.

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

Zvyklý nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením, řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá.

Je prázdninové pondělí 17. srpna 2026 a ve vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš, jsme překročili 16. hodinu. V příští 60. minutovce se můžete těšit na reprízu ranního telefonátu, kde byla řeč o zakládání sborů. Ten zazní o 16:30 a nyní vás zveme do světa mravenců a hmyzí komunikace, který nám v rozhovoru s Broňou Procházkovou přiblíží Petr Raus. Já osobně se na toto povídání hodně těším, protože jsem včera zjistil, že se mi do auta nastěhoval houf mravenců, kteří mi během jízdy tak různě běhají po palubovce, po nohou, po rukou. Opravdu jsou úplně všude, tak bych se rád dozvěděl, jestli se mi tím snaží třeba něco naznačit. Tak doufám, že i ta příští čtvrthodinka přinese nové informace i vám, že vás potěší a přeji vám, abyste pilně poslouchali jako ti mravenci.

0: Příjemný poslech čtvrt hodiny, která zve do světa hmyzu, přeje Broňa Procházková a její host Petr Raus. Petře, vítej na Rádiu 7.
1: Ahoj.
0: Jako malá jsem při pozorování mraveniště hledala toho mravence s tím červeným šátkem a puntíky. Měl jsi jako dítě rád příběhy Ferdy Mravence?
1: Určitě, které jsou krásné a jak jsem později zjistil, jsou velmi pravdivé.
0: To byla má druhá otázka. Když se podíváš na ty knihy o Ferdovi Mravencovi nebo Brouku Pitlíkovi Ondřeje Sekory, jestli skutečně je tam věrně zobrazen ten svět hmyzu?
1: Je. Ondřej Sekora byl entomolog, věděl, o čem píše, a všechny ty druhy, které tam jsou popisované, takhle existují s jedinou výjimkou. S kamarádem jsme dlouho bádali nad tím, kdo to je Brouk Pitlík.
0: A dobádali jste se.
1: Dobádali jsme se, ale tam je už určitá básnická licence. Domníváme se, že Brouk Pitlík je jeden tesařík, Lamia Textor, tesařík tuším to poloví, ty české názvy tam se nejsem moc jistý. Jenomže on má ve skutečnosti dlouhá tykadla. Ondřej Sekora je Brouku Pitlíkovi zkrátil.
0: Jak vypadá mravenec, ví každý. Každý potkal mravence, toho řekněme obvyklého, pak také takového toho velkého lesního a pak také takového toho oranžového nebo dožluta. Vyskytují se u nás jen tyto tři druhy?
1: Mravenců je u nás hodně. Nedovedu teď říct číslo, kolik, ale těch druhů je veliké množství. V každém případě. Ty tři typy mravenců, které si zmínila, stojí za poznámku. Pod tím jménem obyčejný mravenec, tam by člověk čekal, že by se mohly skrývat asi tři rody mravenců, tři typy. A teď záleží na tom, co myslíš. Mohl by to být lesní mravenec, co žije v takových těch kupách, mraveništi kupovitého typu, potom by to byl mravenec rodu formíka, nejběžnější formíka rufa, asi, nebo těžko říct, těch druhů formík je víc. Ale to jsou ti obvyklí lesní mravenci. Pak by to mohl být mravenec rodu tetramorium, což bývají takový ti nejběžnější mravenci třeba na dětských hřištích, na trávnicích nebo někde takhle černí, co tam lezou. A nebo by to mohl být nějaký lázius, toho zas nejčastěji potkáme, když běhá po kmenech stromů v dlouhých řádkách. Ten je trošku větší než to tetramorium, ale je taky velmi běžný. Čili to je asi ten okruh obyčejný mravenec. Kdybych měl mluvit o tom rezavém, tak tady musím zmínit, že mravenci u nás mají v zásadě dvě velké hlavní čeledi. Formicidé, podle té formiky, podle toho lesního mravence, a myrmicidé, podle myrmiky, což je právě ten rezavý mravenec. A mezi těmihle dvěma čeleděmi je jeden velmi důležitý pro nás lidi rozdíl. Formíky nemají žihadlo, nebo formicidi, příslušníci té čeledi formicidé. Pokud nás štípají, tak to dělají tak, že kousnou, prokousnou kůži, pak kousíček popolezou a potřou to místo kyselinou mravenčí, kterou vylučují ze zadečku. Zatímco mravenci čeledi myrmicidé, ti rezaví, ti mají žihadlo a bodají podobně jako vosa nebo včela. A pak ještě je ten třetí, ten velký lesní. To je rod Camponotus, mravenec dřevokas. A ten je zajímavý ještě z jednoho důvodu, který souvisí s Ondřejem Sekorou. Přemýšleli jsme s tím stejným kamarádem, se kterým jsme luštili záhadu Brouka Pitlíka, proč se mravenec, který je hlavní postavou knihy, jmenuje Ferda. A přišli jsme na to, že možná tady hraje určitou roli právě Camponotus, protože nejběžnější druh tady toho mravence dřevokaze se jmenuje Camponotus ligniperda. A zdá se nám, že to ligniperda navedlo Ondřeje Sekoru, že tedy toho svého hrdinu pojmenoval Ferda.
0: Vím, že tady tento velký druh se mi nenastěhuje do domu, ale mohou se mi tam nastěhovat ty další druhy. Všechny z těch druhů, co jsi jmenoval předtím?
1: Všechny určitě ne, ale mnohé ano. Tetramorium ano, myrmiky ano. A nebo pokud jsme v paneláku, tak třeba i ti mravenci faraoni, kteří už tady jsou přistěhovalci, nejsou domácí, ale objevují se v domácnostech.
0: Když se nám nastěhují do domu, jak je vystěhovat, jak je přesvědčit?
1: S nimi je domluva těžká, lepší je si zvyknout. Ale jestli přesvědčovat, tak především zbavit je přístupu k potravě. To znamená všechny potraviny zavírat, aby se k ním nedostali, a uklízet, aby nikde nezůstávaly sladké kalužínky po sladkých nápojích. To je samozřejmě láká.
0: Mravenci patří mezi blanokřídle a přitom žádná křídla nemají, nebo mají vlastně jenom na chvilinku. Jak dlouho?
1: Mají je jenom pohlavní jedinci. Mravenci jsou sociální hmyz, to znamená, že většina příslušníků komunity jsou nepohlavní samice, samice, které zůstávají bez schopnosti rozmnožování, a samci a samice plně vyvinutí, těch je jenom několik, stejně jako u včel, trubci a královny. A právě ti pohlavní jedinci mají křídla, když se vylíhnou, a ztrácí je ve chvíli, kdy splní svůj genetický úkol. Tedy samci, když oplodní samici, tak vlastně hynou, nestrácejí, ale hynou, nebo mohou ztratit a hynou, tam už to nehraje moc roli. Samice, tak mravenčí královna, křídla také ztrácí, protože už bude žít jenom v tom mraveništi opečovávaná dělnicemi, křídla by jí byla na překážku.
0: Mravenci žijí ve velkých společenstvích. Jak velká ta společenství jsou? Kolik jedinců tak mohou mít?
1: To vůbec netuším, ale bude záležet zase na druhu toho mravence. Nejsou všechny kolonie stejně, nebo kolonie všech druhů stejně velké, ale ta konkrétní čísla, to bych musel do literatury.
0: Je ale jasné, že nutně musí mít propracovanou komunikaci. Jak jejich komunikace funguje v tom obrovském množství?
1: Obecně řečeno, komunikace hmyzu je především chemická. My jsme zvyklí i z našeho lidského prostředí a života, že máme nějaké hormony, které regulují náš vnitřní chod, vnitřní fungování, ale i my jako lidé máme určité feromony, které ovlivňují druhého jedince. U nás to není tak zřetelné, u toho hmyzu je to daleko zřetelnější. Každý jedinec je schopný produkovat chemické látky, které ovlivňují chování druhého jedince nebo druhých ostatních jedinců. Velmi zřetelné je to u sexuálních feromonů, kde jsou tyto látky vlastně klíčem k tomu, aby se pohlaví navzájem našla. Hledají se podle té vůně. Ale feromony ovlivňují i mnoho dalších věcí. Já někdy, když někde povídám o mediální komunikaci v souvislosti s rádiem nebo s televizí, tak říkávám, že mediální komunikace zdaleka není vynálezem poslední doby, a jako příklad uvádím právě mravence. Protože ten feromon, ta chemická látka, je vlastně médium, tedy prostředek komunikace. Nosič, který přenáší nějakou informaci. A typicky je to vidět právě u těch mravenců tetramoriu nebo u těch lazius. Často najdete pěšinku, chodby nebo průvod mravenců, kteří od někud někam putují, někdy nosí larvy, někdy ne. Určitě jste jako děti jim někdy zkusili prstem přes tu jejich cestičku přejet. Co se stane? Že jo, mravenci ztratí orientaci, ty tam pobíhají, hledají cestu dál, no protože jste jim setřeli tu feromonovou stopu, tu informaci, která jim říkala, že právě tudy mají jít, a oni teď nevědí kudy kam. Až některý z nich přeběhne, zachytí pokračování té chemické stopy, ale za sebou zanechá tu stopu novou, propojí ty dvě části, které jste prstem přerušili, a putování mravenců může pokračovat.
0: Všechno se to děje pomocí chemie. To znamená, že je to velmi jemně vyladěný systém.
1: Ano. Hmyz obecně vnímá pachy a vůně pomocí tykadel. To je jejich pachový orgán. Proto taky hmyz často jakoby osahával tykadly prostor před sebou. On ho vlastně očichává. Hledá tam právě tady ty značky pachové, které jsou pro něj velmi důležité.
0: Je tam ještě jinačí způsob komunikace. Teď mám na mysli třeba u včel ten květový tanec.
1: Ano. U včel je to velmi specifická věc a objevuje se to právě u včel toho rodu Apis. Na světě jsou 4 druhy tady toho rodu. U nás žije Apis mellifera, včela medonosná, ale jsou i 3 další druhy. Všechny používají tady tohoto způsobu komunikace, kdy si pomocí tance, tedy ten tanec vypadá tak, že včela na plástu v úle obíhá jakousi osmičku, běhá do kolečka, během toho běhu se různě zastavuje a různě intenzivně třepe křídly. Nasměrování té osmičky, velikost a tvar té osmičky, rychlost pobíhání, rychlost to třepání křídly, to všechno jsou signály, které přenášejí určité informace o poloze toho zdroje potravy, o jeho charakteru, intenzitě, to, co je důležité pro to, aby další dělnice tuhle tu potravu dokázali najít a využít potom pro společenstvo včel. Takže to je taky velmi významný způsob komunikace, ale výjimečný ve světě hmyzu. To známe jenom u včel. Další způsob komunikace je hlasový. Na to jsme narazili, když jsme mluvili o kobylkách a sarančatech a cvrčcích. Ale sem patří i cikády, ale ty hlasové projevy jiných druhů hmyzu, jako třeba vrzání tesaříků, když se cítí být ohroženi, nevím, do jaké míry je to komunikační nástroj, ale možná také. To nedovedu úplně přesně říct. Ale hlasové projevy určitě do toho spektra komunikačních projevů hmyzu patří.
0: Mluvíme tu o komunikaci, která je vlastně v rámci toho společenství mravenců přátelská, ale pak je to situace, kdy mravenec narazí na nějakého nepřítele. Také ho rozeznává jako nepřítele na základě těch chemických značek. To, jak mu ten voní nebo nevoní?
1: Může to být. A stejně tak mravenec v takovém případě vydává chemický signál, kterým informuje o nebezpečí své ostatní kamarády z mraveniště, ale to je i u jiných druhů hmyzu, kdy se informace o nebezpečí přenáší chemickou cestou. Ale to není specifikum jenom hmyzu, když už mluvíme tady o těch případech. Hmyz je spojený s rostlinami, na to jsme už také narazili vždycky velmi těsně. A tam funguje stejný způsob. Takže když housenky začnou žrát nějakou rostlinu, tak ta rostlina vydá chemický signál sousedním rostlinám, že tady je tohleto nebezpečí a že třeba mají zvýšit produkci hořkých nebo jedovatých látek, aby se nějakým způsobem ubránili nebo alespoň omezili škody, které ten hmyz působí.
0: Napadá mě otázka a nevím, jestli mi na ní odpovíš, jestli každé to mraveniště voní stejně nebo jestli ta mraveniště voní různě, jako různě voní domácnosti různých lidí.
1: Voní různě. Nemám praktickou zkušenost přímo s těmi mravenci, ale mám zkušenost se čmeláky. Protože když jsme ve výzkumném ústavu občas potřebovali spojit čmeláčí hnízda, což se stávalo, protože ta hnízda byla často decimována různými parazity. A pokud se stalo, že to hnízdo už bylo velmi slabé, tak bylo účelné, nebo třeba zahynula královna, bylo účelné ty dělnice nestratit, ale ještě je připojit k jinému. Sami by to nedovolili. Poznali by, že to jsou cizí jedinci z jiného hnízda. Řešili jsme to tehdy pomocí voňavky. Když byli i ti příjemci, i ti, které bylo potřeba umístit jinam, přestříkání silnou voňavkou, tehdy voňavkou sovětské provenience, tak nepoznali, že tam je nějaký rozdíl.
0: U Ondřeje Sekory nacházíme mravence jako takové vojáky, kteří brání své mraveniště, ale kteří také se dovedou vydat na nějaké loupeživé výpravy. Máme u nás příklady takovéhoto chování? Chovají se takto mravenci?
1: Může se stát. Nejsou to sice takové případy, jaké najdeme v tropických krajích, ale něco se najít může. V zásadě je důležité, že ty dělnice mravenčí nejsou všechny stejné. Že ta dělnice každá má svůj úkol. V případě včel dělnice prochází různými stádii a v určitém věku plní určité úkoly. U těch mravenců si tímhle nejsem jist. Tam si myslím spíš, že to je trvalý úkol, ale to si nejsem jistý. V každém případě některé dělnice mají za úkol bránit mraveniště. To jsou ti vojáci. A tam se někdy stane, že vyrazí skutečně na lup a to buď loupit zásoby, anebo získávat otroky do vlastního mraveniště, tedy cizí dělnice, které potom pracují ve prospěch toho loupeživého společenství. To se stává i u nás.
0: tak si na svých výpravách do přírody musíme dát pozor, ať tím lupem se nestane třeba naše svačina, která velmi krásně voní třeba i mravencům. Petře, děkujeme za dnešní výpravu do světa hmyzu a těšíme se i na tu další.
1: Ahoj.
0: Od mikrofonu se loučí i Broňa Procházková.

Reprízu povídání o mravencích z cyklu Báječný hmyz kolem nás si můžete poslechnout ještě zítra ráno od 5:30. V dalším díle, který premiérově naladíte v pátek o 9:30 dopoledne, nás Broňa Procházková s Petrem Rausem pozvou za hmyzem, který můžeme pozorovat u vodní plochy, a to jak na hladině, tak pod ní. Posloucháte odpolední vysílání Rádia 7, ve kterém teď zazní písnička Sešli déšť skupiny C3 Třebíč. I když jsou letní prázdniny a hodně z vás má dovolenou a přeje si co nejlepší počasí, tak právě déšť v těchto dnech hodně potřebujeme. Řeky a přehrady, které jsem na své dovolené v posledních pár týdnech navštívil, mají málo vody a pořádný liáček by určitě pomohl. Brnem se sice před chvílí přehnala

0: Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi.
1: Před námi je písnička kapely Ovce a po ní už repríza ranního telefonátu Kuby Lofítka s Jiřím Ungrem o kurzu týkajícího se zakládání nových zborů.

0: Může člověk poznat, jestli je jeho cestou zakládání nového sboru? A co všechno k tomu potřebuje? Právě na tyto otázky se zaměřuje M4 Ready, kurz pro mladé vedoucí, který blíže představí národní vedoucí Jiří Unger. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Přeji krásné dobré ráno.
0: Pojďme nejprve představit samotný M4 Ready. Něco málo už v úvodu zaznělo, ale prosím o hlubší představení, co to je, pro koho je kurz určený.
1: Tenhle ten kurz je určený především pro lidi, kteří se chtěli něco dozvědět o zakládání sboru, ale asi nejen. Je to velmi praktický kurz, který může dát spoustu dovedností v oblasti vedení týmu, sdílení evangelia, komunikace, vedení sebe sama. Prostě takový si dovedností, které člověk potřebuje úplně v každé službě, ale v zakládání sboru jsou docela nezbytné, protože to je náročná disciplína. Ten kurz vznikl někde asi před 7 lety, dokonce vznikal tady v České republice, ať už jak se točil, nebo jak se vymýšlel, z takové potřeby dát možná více mladým lidem vědět o tom, že se to zakládání sboru nemusí bát, že to je něco, co je vlastně v mnoha zemích úplně normální i mezi velmi mladými lidmi, že o tom uvažují, a seznámit je s takovými základy zakládání sboru a trošku vybavit nějakými dovednostmi během toho kurzu. Takže ten kurz je asi 10měsíční hybridní kurz, kdy je tam nějaký obsah e-learningové platformě, který je doprovázen mentoringem osobním a pak nějakým inspiračním výjezdem, většinou do zahraničí nebo i v České republice, kde se potkají s dalšími zakladateli sboru, ať už tady v České republice nebo i v zahraničí.
0: Jedním z těch témat nebo modulů je právě zakládání sboru. Jak kurz člověku může pomoci zjistit, jestli je to jeho cesta nebo není?
1: Ta moje zkušenost je, že lidé, kteří to povolání mají, tak si úplně nemůžou pomoct, nějak jako přemýšlí o tom, že by třeba chtěli vidět trošku jiný typ sboru, nebo přemýšlí o nějakém místě, kde by rádi něco založili, nebo o nějaké skupině lidí, pro kterou by chtěli vytvořit nějaký nový prostředí, nebo jsou součástí samozřejmě nějakých mateřských sborů, který mají zkušenost a to povolání jakoby rozvíjí. Ale tady ten kurz, kromě toho, že trošku ukáže tu realitu a ty dovednosti, tak tam je řada jako nějakých praktických úkolů typu, že se musí s nějakým zakladatelem sboru i potkat a povídat si o nějakou jejich cestě, jak oni začínali, jak Pán Bůh je oslovil. A vlastně můžou i trošku si osahat i to svoje vlastní povolání. Většinou jsou to lidé, kteří jsou schopni představit druhým lidem nějakou vizi, za kterou jdou. Jsou to lidé, kteří úplně nejsou spokojeni s tím statem povolání. Jsou tam i nějaké jako takové dotazníčky, které jim mohou pomoct přemýšlet o tom, kdo jsou. Ale ta naše zkušenost je, že pro řadu mladých lidí je třeba zakládání sboru ještě hrozně velký krok. Takže je to jenom ochutnávka, není to to, že když absolvují, tak musí hned zakládat sbor. Ale zároveň to není asi jenom pro mladé lidi, je to i pro lidi starší, kteří přemýšlí o tom, že se stanou součástí nějakého týmu, který zakládá sbor, chtějí se na to nějak připravit, získat nějaké praktické zkušenosti, takže to uplatnění je docela široké. Ale určitě jeden z těch výstupů toho kurzu je, že mají možnost mít více rozhovorů s mentorem, se zakladateli v České republice i mimo, vidět, o čem to je a jestli Pán Bůh k ním nějak promlouvá v této oblasti.
0: Přemýšlel jsem právě nad tím, co je hlavním cílem projektu, jestli to je ten založený sbor, ale zmínil jste to slovo ochutnávka, tak přemýšlím, kam by měl účastníky během těch několika měsíců kurz posunout, jestli je to o tom získání toho širšího obrázku, toho nadhledu.
1: Ten kurz je postaven tak, že seznámí samozřejmě s těmi základy zakládání sborů a co to znamená i v Evropě, co to znamená v České republice, ale je to asi 6 modulů. Jeden se týká i jakoby seberozvoje, nějakého budování, nějaké odolnosti, která je docela nezbytná v téhle službě, ale myslím, že i jinde na to, aby člověk, když už třeba zakládá sbor, vlastně začínal co nejsilnější, s nejlepším zázemím kolem sebe i v sobě. A celý ten kurz je postaven tak, že to nejsou jenom nějaké přednášky, které si vyslechnu, odškrtnu, ale jsou tam jako velmi praktické úkoly nebo věci, které je potřeba si vyzkoušet v praxi. A To je vlastně asi největší přínos i toho kurzu, že lidé se můžou posunout i ve velmi konkrétních oblastech. Jo. Je to, jakým způsobem třeba budovat a pracovat s týmem, jakým způsobem se třeba postavit kázání a komunikovat. Jejich Petita má velmi zajímavou sérii videí, která se týká toho, jakým způsobem Ježíš komunikoval, jakým způsobem stavět i svoji komunikaci třeba, nebo i pracovat na fundraisingu, třeba jak oslovit lidi, kteří by vás podpořili ve službě, jak budovat nějakou kulturu učednickou, i kde lidé rostou v Pánu Bohu. Takže jsou to dovednosti, které si můžou potom odnést téměř do jakékoliv služby v církvi.
0: Do jaké míry je v kurzu lidem představeno nebo možná napovězeno prostředí, ve kterém žijeme, možná historie České republiky, historie zakládání sborů, vnímání toho kontextu, kde žijeme a jakým způsobem je třeba vhodné předávat evangelium v dnešní době?
1: Jo, je tam určitě jeden model, který se týká sdílení evangelia, kde tím, že je to kurz, který běží asi v 17 zemích Evropy, tak to není úplně dělané na české prostředí, ale je tam část videí, která se týká toho spíš jak chápat a rozumět tomu prostředí, ve kterém jsem a ve kterém třeba i chci zakládat sbor, abych jako rozuměl tomu, že některé formy jsou příhodnější ve velkých městech, některé jsou v menších nebo na vesnicích. Jo, to zakládání není úplně disciplína, která je všude stejná. Každé místo je trochu jiné, ale zároveň jsou nějaké věci, které jsou společné a člověk minimálně musí vědět a znát to své prostředí a trochu s tím pracovat a hledat nějaké odpovědi s Bohem, jak se lidem přiblížit a jaké formy třeba mohou kde fungovat. Takže to tam určitě je, ale zároveň potom je to ta část mentoringová v tom kurzu, kdy máme mentory, kteří jsou sami zakladatelé nebo s tím mají dlouhodobější zkušenost. A potom, ať už individuální mentoring nebo v nějaké skupině, vlastně jsou schopni reflektovat třeba ty jejich otázky a říct i, jakým způsobem to třeba vypadá v České republice. Takže my většinou zveme i účastníky toho kurzu na trénink týmu, které zakládají přímo svou procesu zakládání tady v České republice. Můžou se s nimi potkat, můžou vidět, co řeší, co plánují, ptát se jejich otázky a zároveň nějak reflektovat i, co je třeba pro ně nějaký další krok. Jo, je to chtějí se v tom dál vzdělávat, nebo chtějí se přidat k nějakému týmu, nebo vloženě chtějí postavit sami tým a potřebují jenom nějaký sbor, který to zaštítí, nebo mají ten sbor, ale třeba ten sbor neví, jak je podpořit. Třeba to, tam těch scénářů je tam hodně, ale určitě je tam mnoho možností, jak jako zjistit, jak to funguje v té české kultuře. Ale i ta je velmi rozlišná, jestli jako zakládáte mezi Ukrajinci, mezi Romy, ve velkých městech, malých městech, je to velmi rozmanité.
0: Z této poslední odpovědi mě vyvstala otázka, jestli se to týká jednotlivců nebo týmu, jestli vás můžou kontaktovat obě tyto skupiny a jak případně s nimi pracujete. Pokud vás osloví jednotlivec, tak se stane součástí nějaké skupiny nebo se s ním pracuje jako s jednotlivcem.
1: Hodně to záleží na tom, jak je to geograficky. Většinou se snažíme vytvořit nějakou skupinu s jedním mentorem, kde potom je to pro účastníky trochu lepší, že nejsou úplně sami jeden na jednoho s mentorem, ale že nějak ve skupině trochu sdílí, co jim to dalo, co se naučili, co pro ně bylo nějak důležitý. Takže to nějak nabízíme. Pak samozřejmě jsou i příležitosti, kde třeba tým opravdu zvažuje, že by založil sbor, ale ještě nejsou v tom procesu zakládání, proto máme my samostatný kurz, který se jmenuje M4, který je pro týmy, které už zakládají a jsou v tom procesu, ale jsou lidé, kteří se chtějí na to připravit jako celý tým, tak máme takovéhle zkušenosti, takže pokud je třeba tým, který o to má zájem, přihlásí se, bude mít mentora, budou to třeba dělat společně, reflektovat společně, i to se dá použít, ale myslím, že to je docela užitečné pro lidi, kteří nezajímá jenom zakládání sborů, ale jakoby širší, jak se chtějí připravit ve službě. Používali to i lidé pro vzdělávání uvnitř sboru pro různé jako služby, protože vlastně jenom jeden model je vyloženě postavený na zakládání sboru, ty ostatní jsou na ty dovednosti, které k tomu člověk potřebuje, ale využije i v jiných oblastech. A určitě ty informace je možné se na ně podívat na stránkách evangelikanialiance.cz sekci aktuality a nebo na stránkách m4europe.org v sekci České republiky, kde ten kurz je představen.
0: Když to ještě vezmeme z té praktické stránky, tak M4 Ready obsahuje online kurz, mentoring, regionální setkání, nějaký inspirativní víkend a study trip. Je možno k něčemu z těchto oblastí jít třeba více dopodrobna? Myslím, že ten mentoring jste zmínil, ale jak třeba probíhá ten samotný online kurz, co je jeho součástí?
1: Ten online kurz je postaven tak, aby byl celkem nízko energetický. Lidé jsou teď docela aspoň mentálně zaměstnání příliš, takže jsou to zhruba dvě videa, 10 až 12 minutová týdně, která ti účetníci shlédnou a pak jsou tam nějaké praktické úkoly. Ten mentor se s nimi setká nebo s nimi má jako interakci, buď to offline nebo online, podle toho, jak geograficky jsou k sobě blízko, 6krát za tu dobu, vždycky po ukončení toho modulu, a řada z nich právě vyjíždí na ten inspirativní víkend s nimi. Určitě stojí asi za zmínku i ten výjezd do zahraničí. Většinou se snažíme najít nějaké jako místo, kde se zakládá do sborů, a tentokrát to bude výjezd v březnu roku 2027 do Madridu, kde se potkají jinak s dalšími účastníky toho kurzu a zároveň jakoby s místními zakladateli, s nějakými příběhy zakládání v Evropě, protože těch sborů nových vzniká po Evropě relativně hodně a určitě zajímavé zjistit, jak to funguje nejen u nás, ale jak to funguje i jinde. Ale zároveň, jak jsem říkal, ten kurz je postaven na tom, že si něco vyzkouším nebo že musím něco předat z toho, co jsem si naučil, že to není jenom biflování nějakých jako údajů, ale jako velmi praktická věc, která mi pomůže ve službě.
0: Nezbývá, než říct posluchačům, kdy startuje ten nejbližší běh kurzu pro školní rok 2026-27, a možná ještě jednou v závěru připomenout nějaké kontaktní údaje a místo, kde najdou lidé více informací.
1: Kurz bude začínat v říjnu roku 26 a je možné se hlásit někde do konce září. Pokud by někdo to nestihal do konce září, tak je určitě možné se s náma ještě domluvit. Přihláška a informace je našly na většinu sborů tady v České republice, takže určitě i kazatelé mají nějaké informace, nebo lidé, kteří ve sborech ty informace dostávají, ale jinak na stránce www.ea.cz v sekci aktuálně je odkaz na veškeré informace a potom je taková globální stránka i celoevropská m4europe.org, kde v sekci Česká republika najdou také všechny informace k tomu kurzu.
0: Hostem ranního telefonátu byl Jiří Unker, vedoucí projektu M4 Ready v České republice. Děkuji za to, že jsme mohli kurz představit, že mohli zaznít i, věřím, důležité podrobnosti a detaily k tomu, pro koho kurz je, koho může oslovit. Díky za společný čas.
1: Přeji zbytek prázdnin.

Ty tvoříš všechno, všechno tvoříš nové, všechno tvoříš krásné. Ježíši, znovu jsi vstal, porazil smrt a díky tomu já nyní žiji. Zpívám, tančím, znovu jsem naživu. Děkuji ti a chválím tě vším, co mám a čím jsem. Dospívala kapela Planet Shakers. Blížíme se k 17. hodině, která na Radiu 7 přinese jazzový klub, ve kterém navštívíme Blízký východ, konkrétně Izrael, a zaposloucháme se do alba s názvem Arba, předního izraelského trumpetisty nové generace Itamara Borochova. V tomto okamžiku se s vámi od mikrofonu loučí Milan Remeš, po kterém usedne do moderátorského křesla Klára Litterová. Přeji vám pohodový zbytek dnes, příjemněný i naším vysíláním. A zůstávejme s Bohem.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Jazzový klub na Rádiu 7. Zahrnuje prvky, jež vykreslují mou osobní životní cestu. Výsledkem je hudební jazyk, který vychází z promíchaných zvuků Blízkého východu, jež mě obklopovali od dětství u Středozemního moře, a sleduje mou cestu do ulic New Yorku nabitých energií. Říká o svém albu Arba newyorský trumpetista a skladatel původem z Izraele Itamar Borochov, rodák z Jaffy u Tel Avivu, který v dětství vyrůstal s hudbou sefardské synagogy. U poslechu alba Arba z roku 2023 vás vítá Broňa Procházková. Arba znamená hebrejsky čtyři. A čtyřka se nám s nahrávkou pojí hned několikrát. Jedná se o čtvrté autorské album Itamara Borochova, nahrál ho kvartet a je to také dosud nejúplnější ukázka Borochovova používání vlastní čtvrttónové trubky Monet se čtyřmi klapkami. Na nahrávce se k němu připojují pianista Rob Clearfield, basista Rick Rosato a bubeník Jay Sawyer. Zatímco nástrojové obsazení kvartetu se shoduje s jeho předchozími nahrávkami, na Arbě se v několika skladbách poprvé objevuje Itamarův zpěv. Ve vrstvách hned v první skladbě nazvané Abraham. Dobré naladění a dobrý poslech. Itamar Borochov, Arba.

Izrael je jazzovou velmocí. Poměrně malá země a tolik hráčů, co se prosadili na světové scéně. Izraelský trumpetista a skladatel žijící více jak 15 let v New Yorku Itamar Borochov začal s muzikou ve 3 letech, ve 12 s trumpetou. Do jazzu se zamiloval jako teenager. Jak? Jeho matka zašla do obchodu s hudebními nosiči a řekla: "Víte, syn začal hrát na trubku, co mi pro něj prodáte?" A v obchodě jí dali Kind of Blue a Sketches of Spain Milese Davise. Do Sketches of Spain jsem se úplně ponořil. Věděl jsem, že je to daleko vyšší level, než co můžu obsáhnout, ale také jsem věděl, hele, tohle je vpravdě něco velkého, říká Itamar a dodává, velikost je síla, která nemůže být ignorována. Jeho otec i starší bratr Avry jsou hudebníci. Na dřívějších Itamarových albech hrál Avry na kontrabas, na desce Arba ho vystřídal Rick Rosato. Avry se ovšem představí ve skladbě Před námi na struný nástroj oud. Text písně Yasahby tvoří jakousi jednořádkovou báseň. Sundej si brýle, příteli, sundej si brýle.

Doznělo What Broke You, co tě zlomilo. V jazzovém klubu Rádia 7 zní album izraelského trumpetisty a skladatele Itamara Borochova Arba. Jeho tvorba vyrůstá z hudebních kořenů Blízkého východu. Zároveň prokazuje pevnou příslušnost k linii amerických trumpetových velikánů. Nabitá souhra kapely Itamara Borochova vychází z jazzové tradice v celé její bohatosti a spontánnosti. Před námi intenzivní wabi-sabi a po ní Bayat Blues. Zde v DNA najdeme stupnici Makam Bayat, ovšem se swingovým překvapením.

Itamar Borochov prokazuje svou přirozenou všestrannost jazzmena nové generace. Spolupracoval s řadou skvělých muzikantů, byl spoluzakladatelem uznávané world music skupiny Yemen Blues, absolvoval turné po 4 kontinentech, hrál na mnoha mezinárodních festivalech a ve špičkových sálech. V roce 2021 byl oceněn prestižní cenou Letter One Rising Stars Jazz Award, kterou obdržel z rukou americké zpěvačky Dee Dee Bridgewater.

Who shall grant me flight? Kdo mi dopřeje letět? Když skládám, říká Itamar Borochov, nejčastěji hraji na klavír a zároveň zpívám. Prvním odkazem na píseň je pro mě vždycky můj zpěv. A když melodii přenesu na nástroj, může se něco ztratit. Měl jsem pocit, že některé melodie na arbě volají po hlase a ne po trubce. Píseň pravda nemá žánr. Prochází se skrze žánry. Do svých lyrických a často melancholických melodií vplétá Itamar Borochov křehkou i výpravnou texturu. V jazzovém klubu jsme poslouchali album Arba, které roku 2023 vyšlo u nezávislé hudební společnosti, kterou řídí americký trumpetista a skladatel Dave Douglas, Greenleaf Music. Trumpeta, zpěv Itamar Borochov, klavír, klávesy Rob Clearfield, kontrabas Rick Rosato, bicí, perkuse Jay Sawyer. Poslední skladbou na rozloučenou Farewell se loučí skvělý izraelský trumpetista a skladatel se svébytným zvukem Itamar Borochov. Příště naslyšenou se těší Broňa Procházková. Opravdu si říkám, velikost je síla, která nemůže být ignorována.

0: Příjemný podvečer od mikrofonu Rádia 7 přeje Klára Litterová. Je právě 18 hodin, pondělí 17. srpna a před námi je připraveno další Ezechielovo proroctví s pořadem Bible Guide. Dostaneme se k tématu 38. kapitoly, která může být pro mnohé méně pochopitelná a přináší řadu otázek. S tím už si poradí Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 38. kapitola. Touto kapitolou vstupujeme do snad nejméně pochopitelné části Bible. Zbývající kapitoly knihy Ezechiel přinášejí víc otázek než odpovědí. První verše jsou: Dostal jsem slovo Hospodinovo. A celkem pětkrát se v této kapitole objevuje známý proroků výraz: Tak praví panovník Hospodin. Ezechiel jasně píše, že tato slova nejsou jeho, ale slova samotného Boha. Je důležité mít toto na paměti vzhledem ke zvláštnímu poselství, které prorok předává. Jsou pouze dvě možnosti. Buď Ezechiel lže a je pouhým zpěvákem milostných písní, jak se mu vysmívali jeho současníci ze 33. kapitoly této knihy. A nebo Ezechiel nelže a to, co čteme, jsou boží slova, která jsou nám poslána. Je to podobná logika jako u božství Ježíše Krista. Ten o sobě tvrdil, že je Bůh. Jsou pouze dvě možnosti. Buď lhal, anebo byl opravdu vtělený Bůh. Žádná střední cesta neexistuje. Nemůžeme říct, že trochu byl Bůh a trochu lhal. Podobné je to s předpověďmi proroků. Buď lhali, nebo skrze ně mluvil Bůh. Nemůžeme říct, že trochu skrze ně mluvil Bůh a trochu lhali. Pokud by to tak bylo, pak by byl lháři. A na jakém základě bychom poznali, kdy proroci lhali a kdy nelhali? Na základě našeho porozumění? Pavel před takovým lidským postupem varoval a učil, že skutečná boží moudrost musí být přijímaná vírou a nerozumem. V 1. Korinským čteme: Ani já jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. My mluvíme o tajemné moudrosti boží, o skryté moudrosti, jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. Boží záměry je tedy nesnadné posuzovat svým rozumem. Některé věci chápeme, ale jiné musíme přijmout jako něco, co přesahuje naše současné porozumění. Nemůžeme propadnout pokušení posuzovat předpovědi božích proroků svým tělesným pochopením. K tomu dál Pavel říká: Nám to, tedy boží plán spásy, však Bůh zjevil skrze ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme, nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje duch, když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci božího ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. I následující kapitoly proroka Ezechiele by bylo snadné označit za bláznovství. Čteme tu o věcech, které se zdají být těžko představitelné. Dejme si ale pozor, ať nejsme těmi neduchovními lidmi, kteří se snaží duchovní věci obsáhnout svým rozumem. Nevadí, že všemu zcela nerozumíme. Možná, že tyto kapitoly ani nejsou prioritně určeny pro nás. Tak jako 53. kapitola Izajáše, detailně popisující ukřižování Ježíše Krista, nebyla prioritně pro Izajášovi současníky. Ten žil 700 let před naším letopočtem. Tato kapitola byla určena Ježíšovým apoštolům a také nám, jeho následovníkům. Je možné, že přijde doba, kdy některé nám dnes špatně srozumitelné texty najdou své adresáty. Nemysleme si, že zrovna my jsme vrcholem a zakončením všeho, co Bůh naplánoval. Měli bychom pokojně přijmout své místo v božím plánu a splnit své poslání. Po nás přijdou další a těm se snad otevřou další vrstvy božích záměrů. Neměli bychom zbytečně hledat za každou cenu vysvětlení tam, kde ho nemáme. A stejně tak bychom neměli pohrdat slovy proroků jen proto, že se našemu intelektu zdají být příliš pohádkové. není přece i představa spasitele, narozeného z Panny pohádkovou? A přece se ukázalo, že tato pohádková předpověď se naplnila. Připomeňme si varování z jiné prorocké knihy, knihy Zjevení. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuj. Kdokoliv k ním něco přidá, svůj zbytečný výklad, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoliv z prorockých slov této knihy něco odejme, pohrdne předpovědí proroků, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Naslouchejme slovům proroků, naslouchejme jejich slovům a nechme je, ať nás přesáhnou. Pak můžeme aspoň z části vnímat ještě neotevřené stránky Božího příběhu.

Má člověk pocit, že se druhým lidem hnusí, když mu váha oznámí, že váží stále víc, než musí. Proč si máme nechat své žaludky přiškrtit, teď hubnout budem až po smrti? Naopak se druhý snaží jíst, že dokud může, nakonec se přistihne, že je zas jenom kost a kůže. Proč utrácet peníze za mrtvej dobytek, s takovou půjdem brzo do kyt.

Proč se ženy stále stydí za svůj obličej a ráno stávají o hoďku dřív, než se nalíčej? Já si radši přispím, pak se cítím líp, asi jsem prostě jen přírodní typ. Kdo si trochu přispí, je pak moudřejší, zas ale 14 hodin spánku život neřeší. Jestli život sleduješ jen z rychlíku, měl bys

Proč bývají lidé smutní, že jim právě něco nejde, pořád stěžují si na to, že mají zrovna blbej týden. Řekl jeden chytrej člověk kdysi dávno řekl, že i pát na hubu je krok před. Někdo má prázdno v srdci a někdo přátel pár, nestrácej motivaci, vždyť máš jeden velký dar, i když máš blbej den, anebo spoustu vat, může si snad.

Evu Polákovou, která vyrůstala v nevěřící rodině, přivedl k hlubinnému přemýšlení o Bohu muzikál a později i po uliční evangelizace. Z ženy, která měla svoje rozumy a skákala křesťanům do řeči, se stala následovnice Ježíše. I přes období vlažnosti si ji Bůh přivinul k sobě a provedl ji náročným obdobím v práci i nečekanou nemocí. Celý příběh nabídneme v relaci Život víry od 6:30. Víš, Buana, do lva mohu vrazit oštěp, ale s doktorem to nejde, odvětil Simba, lovec lvů, když se celá nemocnice smála jeho přehnané reakci v podobě velkého křiku při zásahu doktora pinzetou. V Kanafásku příběh plný dobrodružství, ale i nadlehčených momentů pokračuje i dnes v 19:15 v podání Pavla Hromádky. Myšlenky většinou děláme, emoce se nám dějí a pro jejich sílu, či se vůči nim někdy cítíme být bezmocní. O tom, že lépe je pozorovat, ptát se a nedělat unáhlené závěry, bude řeč ve druhém zastavení na téma emoce, které přináší pořad Uši k duši v 19:45. Druhou šelmu, která se stane hlavním strůjcem celosvětového klamu, využije zázraky i obrovskou moc k tomu, aby přiměla celé lidstvo uctívat prvního vládce a jeho systém, představí další výklad teologa Johna Vernona McGeeho z knihy Zjevení. To, že svede i ty nejschopnější, přiblíží dnešní relace Světem Bible 15 minut po 8. hodině. Ježíš zve do dobrodružství života. Toto pozvání přijala i zpěvačka a hlasová pedagožka Jana Peštová, která vypráví v letní repríze pořadu Hláska o tom, jak se evangelium prolíná jejím životem. K poslechu se můžete připojit v 9 večer. Ježíš označuje zrádce a nikdo z učedníků si není jist, zda tím, kdo Ježíše vydá, nebude právě on. Poté Ježíš slaví se svými druhy Pesachovou večeři. Další část Markova evangelia otevírá v pořadu Ke kořenům Petr Vaďura a Jáchym Gondáš ve 22 hodin. Touha po lásce a uznání a zklamání ze sebe a z lidí. To vše zažívají v době dospívání mnozí mladí lidé. Také Miloš Scholz, jehož příběh sledujeme ve čtení na pokračování, hledal své místo a jistotu pro svůj život. Rozhodl se něco dokázat a také hledat Boha, dokud ho nenajde. Najde, co hledal? Poslouchejte od 23:15, kdy z knihy Jak život šel bude opět číst Pavel Hromádka.

Po písničce Každý tebe hledá od Ivety Janecké-Kuželové otevřeme na Rádiu 7 pořad Život víry, který nahlédne do života Evy Polákové. Svědectví o tom, že pravý pokoj přichází tehdy, když vydáme svůj život Bohu, natočila v rozhovoru s Monikou Velkoborskou.

0: Následující pořad nabízí nahlédnutí do života Evy Polákové. Zazní svědectví o tom, že pravý pokoj přichází tehdy, když vydáme svůj život Bohu a že je v pořádku mít svoje rozumy a skákat křesťanům do řeči, tedy pokud mají trpělivost.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Tak já se jmenuji Eva Poláková a povím vám teď něco o sobě, o tom, jak jsem uvěřila. Začnu u rodiny, pocházím z úplně nevěřící rodiny a přestože jsem nějakou povědomost o tom, že existuje Bůh, měla, ale nějak jsem tomu nevěřila. Měla jsem kamarádku, která byla katolička, nebo je tedy do dneška katolička, a občas jsem s ní šla do kostela, ale bylo to pro mě jenom takový divadlo vlastně. S evangeliem jsem se setkala až, nebo možná to nebylo ani evangelium, v roce 88 jsme s manželem byli ve vysokoškolském klubu v Brně. A tam byl nějaký pán, který promítal ukázky z různých muzikálů. Jednak promítal Vlasy, což možná znáte od Miloše Formana, a ještě jeden muzikál, ale to už si nepamatuju, co to bylo. A ten třetí, to bylo Jesus Christ Superstar. Viděla jsem vlastně posledních 20 minut tady tohodle filmu a hodně mě to oslovilo, přestože spousta lidí si myslí, že to není zrovna nejlepší, že to není dobrý, ale mě to prostě hodně oslovilo a já jsem zatoužila mít Biblii a přečíst si, jak je to doopravdy, protože si vždycky uvědomuju, že jakýkoliv film je vlastně umělecká nadsázka, tak jsem chtěla vědět, jak to bylo doopravdy. A v Brně v té době byla prodejna karmelitánského nakladatelství, tak jsem se tam šla zeptat, jestli mají Biblii, a oni na mě koukali a řekli, že Biblii nemají. Já nevím, jestli to byla náhoda, že třeba to vyprodali, nebo prostě ji vůbec neprodávali, to opravdu nevím, ale prostě jsem ji neměla. No, potom běžel tak nějak čas a v roce 90 jsme se vrátili taky z Brna po dovolený a já jsem běžela nakoupit a tam jsem viděla na náměstí, byla taková skupina lidí a oni hráli na kytaru a zpívali o Bohu. A na krabici od něčeho měli napsaný, že nás zvou k večeru, to bylo asi v 6 hodin, do bývalý synagogy, která je ve Gdyni, protože my jsme v té době bydleli ve Gdyni. Tak jsem to řekla potom doma a mladší dcera, že se tam chce jít podívat a manžel mi teda řekl, že teda půjdem se tam podívat. A tak tam jsme slyšeli vlastně poprvé evangelium. V podstatě jsem to byla jenom já, kdo tak nějak začal se o to víc zajímat a zase to bylo díky tomu, že mě oslovil ten film Jesus Christ, tak jsem se o to začala zajímat. Manžel nad tím mávnul rukou a šel ven kouřit a dcera na to koukala, protože byla ještě celkem malá, bylo jí 13, tak ještě z toho neměla takovej rozum. Tak na to jenom koukala a poslouchala a mě to hodně mě to zaujalo a potom se se mnou dal do řeči, to byl tehdy kazatel Československé církve husitské Pavel Hradský a s ním ještě Marek Prosner a povídali si se mnou a řekli mi evangelium, ale já jsem vlastně tomu nějak moc nerozuměla a pořád jsem vlastně říkala takový názory, jako mají lidi nevěřící, tak jsem to na ně hrnula. Oběma děkuju za trpělivost. No a řekla jsem teda Pavlovi Hradskému, že bych si přála Bibli a on ji měl. Takže za týden potom, to už jsem šla sama, jsem šla na nějakou biblickou hodinu a Pavel Hradský mi přivezl Bibli. Byla to ekumenická Bible, A tak jsem ji potom začala číst a chodila jsem jednou za týden na ty biblické hodiny do té bývalé synagogy a zase musím jedině poděkovat Pavlovi Hradskému za trpělivost, protože já jsem mu neustále skákala do řeči a furt jsem se na něco ptala, nebo jsem zase povídala ty svoje rozumy nevěřícího člověka. No, měl obrovskou trpělivost. Ale přece jen jako víc a víc mě to zajímalo. A potom v říjnu, v druhé polovině října, můj manžel odjel na školení do Německa, protože fabrika, kde pracoval, tak koupili v Německu nějaký spřádací stroje a takový, protože pracoval v textilním průmyslu. Takže jeli tam na školení, aby se oni jako mistři naučili s tím pracovat, aby to potom mohli předávat dál těm přadlenám. A když teda jsme byli sami doma, tak jsem se odhodlala jeden večer a když holky už šly spát, tak jsem si klekla a řekla jsem Bohu, že teda bych ho chtěla poznat. Že mě to láká, že bych ho chtěla poznat. A že mu teda dávám svůj život. A potom jsem věděla, že mám začít vyznávat nějaký hříchy, tak to, na co jsem si vzpomněla, tak jsem vyznávala a pamatuju si, že jsem potom tehdy jako plakala a smála jsem se a bylo to úplně skvělý. A samozřejmě jsem nevyznala úplně všechny hříchy, protože v té době jsem si ještě neuvědomovala, co všechno je hřích nebo není. Takže to, co jsem si vzpomněla a došlo mi to, tak jsem vyznávala a vím, že mi Bůh odpustil. Můj takovej první hřích, který jsem vyznala, já to řeknu pro vás, protože to pro někoho může být třeba s pomocí v jeho situaci, tak bylo, když jsem byla samozřejmě nevěřící, tak jsem byla na potratu. A to byl první hřích, který jsem vyznávala, protože já od začátku, i když jsem nevěřila v Boha, tak jsem věděla, že to nebylo dobrý řešení té situace, do které jsem se dostala, že to bylo špatně a že to dítě mělo právo se narodit. Ale v tu dobu já jsem dělala dálkově školu a chtěla jsem ji dodělat a měla jsem takový pocit, že bych to s dítětem malým prostě nezvládla. Taky mě bylo, to bylo třetí těhotenství a bylo mě strašně špatně pořád, což jsem od těch prvních dvou holek vůbec neznala, tak jako jsem to vyznala a moc se mi ulevilo, protože opravdu mě to tížilo úplně od chvíle, kdy jsem ten potrat podstoupila, tak mě to tížilo, takže se mi fakt ulevilo. Potom jsem to říkala Pavlovi Hradskému, že teda jsem vydala život Bohu a víte, co byla největší změna? Já jsem do té doby četla Bibli jako knihu, ale od toho, co jsem Bohu řekla, že ho chci víc poznat a že mu teda dávám svůj život, tak jsem najednou četla jako živý slovo, živou knihu. Hodně to ke mně promlouvalo, všechno to, co tam je napsané a do dneška mě překvapuje, jak je to současná a živá kniha. Chodila jsem teda na ty biblické hodiny a víc jsem poznávala Boha. Potom jsem i jela do Klatov do sboru, kde jsem se nechala pokřtít 10. března 1992 jsem byla pokřtěná v husitském kostele, tam měli krásnou křtitelnici. Tak to šlo dál, hodně jsem do sebe nasávala, občas jsem jela na nějaký akce křesťanský, kde jsem zase slyšela třeba s jiný kazatele než toho našeho a zase jsem třeba viděla stejnou věc z jiného pohledu, jsem slyšela nebo tak a prostě jsem rostla. Rostla jsem ve víře, když to řeknu. A tak to šlo několik let. Potom se stalo, že já jsem podnikala a pak bylo málo práce, tak jsem musela zavřít. Já jsem šila, tak jsem dílnu zavřela, protože v té době bylo ve Gdyni hodně Vietnamců a lidi spíš nakupovali oblečení u Vietnamců a nechat si něco ušít. To byla spíš výjimka. Takže jsem vlastně nevydělala tolik peněz potom, abych všechno zaplatila, tak jsem tu živnost zavřela, skončila jsem a hledala jsem si práci. A začala jsem dojíždět teda do Klatov, do jedné firmy, kde se šily kabelky. No a bylo to tak, že já jsem musela, abych stihla autobus, tak jsem musela vstávat ve 4 hodiny ráno. Vracela jsem se ve 4 hodiny odpoledne z práce a lehnout jsem si chodila, ne vždycky jsem usla, ale lehnout jsem si šla vždycky v 8 hodin, abych prostě byla aspoň trošku odpočinutá ráno, abych vstala. No a tím, jak jsem měla málo času na modlitby a na čtení Bible, moje víra tak nějak jako ochladla a byla jsem, jak to Bible to nazývá, že jsem byla vlažná. Vlažná ve víře a to není zrovna nejlepší. Já vám přečtu 2 verše z Bible, co o tom říká. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však si vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Velice vděčím Bohu, že mě nevyvrhnul ze svých úst, ale že měl pro mě tu milost, že mě tím obdobím opravdu provedl tak nějak. Já jsem potom za necelý 3 roky, tak přišla vlastně krize dost velká a kabelky kožený se prodávaly málo, tak se i málo šily a z té firmy mě propustili. Takže jsem vlastně roka půl potom byla bez práce, ale pomohlo mi to, že jsem měla čas zase víc se modlit a číst Bibli. Sice nebylo to ještě pořád tak, jako když jsem uvěřila, nebyla jsem až tak horlivá. No ale přesto říkám, Bůh na mě nezapomněl a pořád mě měl rád a pořád jako ke mně promlouval, protože věděl, že já se potřebuju vrátit. Potřebuju se vrátit k té pevné víře a být horká. Být horká, být vlastně zapálená pro ty boží věci. Po roce a půl jsem dostala práci, že jsem pracovala na pečovatelské službě a starala jsem se o babičky a o dědečky a to byla moc hezká práce, i když to bylo hodně vyčerpávající, protože starat se o starý lidi je náročný, psychicky hlavně, ale opravdu bylo to hezký a bylo to zajímavý. No. A v té době jsem se hodně modlila, modlila jsem se i za ty lidi a bylo to moc fajn, protože jsem se zase přiblížila k Bohu. Potom, když jsem odešla do důchodu, což bylo po těch 3 letech na pečovatelské službě, tak jsme dostali výpověď z bytu a nechtěli jsme se nějak doprošovat nebo tak. Měli jsme poměrně dost času, dostali jsme tu výpověď, jako měli jsme odejít z toho bytu až v té době asi za 4 roky, takže bylo dost času. Tak jsme si řekli, že máme něco našetřeno, prodali jsme byt pod Chýni, protože jsme nechtěli bydlet v bytovce. A začali jsme schánět nějaký domek, tak jsme sehnali na Plánicku domek a začali jsme tam teda potom jezdit a opravovat ho, protože bylo nutné ho celý zrekonstruovat. A pak se stalo, že za nějakých pár měsíců tak mě začalo bolet pořád břicho a já jsem si myslela, že jsem namožená, tak jsem se tomu moc, jsem tomu nevěnovala pozornost, ale to už to trvalo třeba 10 dní a pořád mě to břicho bolelo, no tak pak už mi to nedalo, tak jsem šla k obvoďákovi a tam byla paní doktorka, ta mě promačkávala břicho a mě to bolelo takhle na levé straně a ona říkala, no to není možný, vás to napravo, vás to nebolí a tak mě tam mačkala. Já jsem říkala, ne, napravo necítím nic, nalevo mě to bolí. No ale protože jí se něco nezdálo, tak mě poslala na ultrazvuk. Z ultrazvuku mě poslali na sono a ze sona už na magnetickou rezonanci a potom mi řekli, že mám zhoubnej nádor na játrech. Takže opravdu na té levé straně to bylo jenom namožený, ale na pravé já jsem neměla vůbec žádný bolesti, nic, žádný potíže. Pořád se mě ptali dokola, jestli jim nezvracím nebo tak. Vůbec ne, mě to tráví dobře. No a V polovině listopadu mi řekli, že musím na operaci a 5. prosince v roce 2018 už jsem byla na operaci. Měla jsem velký štěstí, protože ten nádor byl takový zapouzdřený, byla to taková koule, skoro jako tenisový míček, takový asi veliký. Nebyly tam vůbec žádný metastázy, takže mě to vlastně vyndali a ani jsem nechodila na žádnou léčbu, nemusela jsem na chemoterapii a na nic, protože to bylo v pořádku. Ale proč to říkám? Když jsem šla na tu operaci, já jsem nikdy jsem nebyla tak klidná, když už nějaký operace jsem v životě předtím prodělala, nikdy jsem nebyla tak klidná, jako tady před touhle vlastně nejtěžší a nejhorší operací, jakou jsem kdy prodělala. Protože jsem věděla, že se za mě lidi ve sboru modlí a já jsem se modlila a říkala jsem Bohu, tak pane, buď to zůstanu živá tady na světě a uvidím vyrůstat svoje vnoučata, anebo si mě vezmeš k sobě a já budu v nebi a bude to taky fajn. Prostě jsem to takhle měla postavený, že buď anebo obě varianty byly dobrý pro mě. Ale naštěstí to teda dobře dopadlo. Už jsem skoro 3,5 roku po operaci, chodím pravidelně na kontroly, ale je to všechno fajn. A jsem moc vděčná Bohu za to, že mě tady ještě nechal, protože vidím, jak naše vnoučata vyrůstají a chodí do školy a studujou některý a je to dobrý. No. Takže z toho mám radost a jsem opravdu ráda, že to dopadlo takhle dobře, že jsem to v podstatě přežila a jsem moc vděčná Bohu, že měl se mnou tu trpělivost v době, kdy opravdu jsem byla od něj taková vzdálená a málo jsem se modlila, skoro vůbec jsem nečetla Bibli. Bylo to opravdu takový, až jsem si říkala, jestli vůbec má smysl chodit do sboru, ale pořád mě to nějak nutilo tam chodit, nevzdala jsem to a dneska jsem za to moc ráda, protože prostě ten život s Bohem je to nejlepší, co mě v životě potkalo.

0: Na začátku si říkala, že na náměstí si slyšela evangelium. Co konkrétně si slyšela? O čem tam ty lidi mluvili?
1: Říkali, že Ježíš přišel na svět v těle člověka, ale byl Boží syn. Většina lidí ví, že ve 33 letech byl Ježíš ukřižovaný, třetího dne vstal z mrtvých a teď sedí po pravici Otce a přimlouvá se za nás. A já vám tady k tomu něco přečtu z Bible. Proč byl Ježíš na kříži a co vlastně se tam stalo? Opovržený a lidmi zavržený muž bolestí, který znal nemoci jako někdo, před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce, jeden každý se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Tak tohle je vlastně evangelium a my se můžeme modlit a předkládat Bohu naše provinění. V křesťanském žargonu se tomu říká hřích. A každý zná určitě něco, co udělal špatně a mrzí ho to, tak má možnost to Bohu vyznat a Bůh mu to odpustí. A teprve potom člověk může poznat, jak velice ho Bůh miluje.

Bůh si k nám může najít cestu, i když jsme nevyrůstali v prostředí, které by mu bylo nakloněné. I třeba skrze muzikál či pouliční evangelizaci, jak tomu bylo v příběhu Evy Polákové, se kterou natáčela Monika Velkoborská. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Premiéra nového dílu bude opět v pátek v 11:15. Mluvit bude Tomáš Mikuš. Další svědectví o životě s Bohem nabízí pořad Stopy, a to zítra v 19:45. Hovoří Jan Knížek.

nakoniec ukáž sa mi ty, v podstate neodokrytý, no to viacej v záujme.

Příjemný večer u poslechu Rádia 7 vám přeje Klára Litterová. Je 19 hodin, pondělí 17. srpna a my jsme moc rádi, že jste s námi. V následující hodině nás ve 7:15 čeká pořad Kanafásek a ten je určen převážně našim dětem, ale užitek z něj mohou mít i dospěláci. Knihu Po stopách lva napsal podle svých zážitků misionář Paul White. V příběhu vystupuje pod přezdívkou Buana, lékař v africké džungli. Příběhy načetl Pavel Hromádka.

čekání na kanafásek pustíme dětem jednu dětskou písničku. Bude o malé šelmičce, která žije v indické džungli a nebojí se ani kobry. Zpívá Zora Jandová.

Ahoj děti, i dnes zamíříme do africké nemocnice, kterou má na starosti lékař s přezdívkou Buana. Nemocnice nejsou příjemné místo a neradi v nich trávíme čas, ale doktor dokáže i z těch vážných situací udělat zábavné a dokonce tak vtipné věci, až se budeme třeba i za břicho popadat. A možná se v některých reakcích pacientů na ostrou jehlu uvidíte sami. Dnešní díl bude delší. Tak se pěkně usaďte a poslouchejte.

Kumbe Buana, zvolal Daudy. Dnes přišel muž domovu mi, který ti bude mnoho vyprávět. Hej, všichni jsou už dychtiví poslouchat. Vytlačil jsem právě vzduch ze stříkačky, abych mohl dát Černochovi přede mnou na posteli injekci. A kdo to je? Můj pomocník otřel vatou s lihem pacientovu ruku a potměšile se usmíval. Ha, Buana, je to náš starý přítel Simba. Hongo, ten muž, který tu asi před rokem ležel, kterého zřídil lev tak, že ho mohla zachránit jen transfuze? Toho chlapíka míníš? Pozor, volal nemocný, když viděl, jak se přibližuje jehla. Hů, teď mě to kousne, ale Buana, Ale, uklidňoval ho Daudy, vždy to vůbec nebolelo. Kumbe, odpověděl nemocný, do čí ruky to šlo, do mé nebo do tvé? Já jsem nic necítil, ujišťoval ho Daudy a otřel místo v pichu. Ano, kdybys byl na tom tak zle jako svého času Simba, pak bys mohl naříkat. Povídám ti, ten měl roztrženou nohu od kolena až nahoru. V tom okamžiku se objevil smějící se obličej ve dveřích. Mbukua, Simba, pozdravil jsem. Dobrý den. Černoch vešel a potřásl mi pevně rukou. Ano, Buana, to je pěkné, že tě vidím a že mohu být zase zde. Podíval se na nemocného. Hej, vzpomenuli si na dny, které jsem strávil v této posteli. Vzhlédl vzhůru k hrubě otesaným stropním trámům. Buana, jak často jsem se na ně díval. Zdálo se mi, že se kroutí a stáčejí, když mě chytly bolesti. Věř mi, když jsem se podíval na Daudyho, zdálo se mi, že se ztrácím v oblaku. Ale pak se všechno změnilo, až si mi dal krev z láhve. Kumbe, zamyslel se Daudy. To byl zlý den. Tenkrát jsme mysleli, že zemřeš. A skutečně bys byl zemřel, kdyby ti Perisy nebyla dala svou krev. Hongo, řekl Simba, což si myslíš, že jsem na to zapomněl? Podívej se, Buana. Vytáhl za zády balík, omotaný křížem krážem, bavlněnou nití. Z něho vyndal dva kusy látky, jakou africké ženy rády nosí. Podívej se, to chci dát Perisy. Už jsem jí sice řekl děkuji svými ústy, když jsem tenkrát odešel, ale teď chci děkovat také svými dary. Já mám totiž mnoho peněz. Hoho, co pak děláš, vyptával se Daudy. Ha, co mám za práci? Ha, a jakého pána? Ha, ach. Simba zvrátil hlavu dozadu a koulel očima. Pak sáhl do kapsy a vytáhl záhadný pytlík, dosti špinavý, ale z pevné látky. Rozvázal šňůrku a vysypal proud afrických šilinků na zem. Ha, divil jsem se, když jsem viděl tolik peněz na zemi. Ty jsi Mugoli, boháč. Simba se srdečně zasmál. Ne, Buana, jsem Mumoty, šťastný. Hongo, to tě peníze činí tak šťastným? Zase se zasmál. Ha, Buana, všechny tyto šilinky mi přece vůbec nepatří. Cože? Zvolal jsem. A komu tedy patří? Buana, řekl teď Černoch vážně. To jsou boží šilinky. Tak? Simba pokračoval. Buana, když jsem ležel v té posteli, přišel si jednoho dne a četl si ze slova božího. Byla to slova proroka, který je na posledním místě v starém zákoně. Ká, řekl Daudy, už si vzpomínám, Buana, to bylo tehdy, jak ti kluci ukradli ovoce z tvého mangovníku. Vzpomínáš? Najedli se ho tolik, až se roztonali a museli přijít pro hrozné bolesti břicha do nemocnice. Tenkrát jsme se prohýbali smíchy. Ano, přerušil ho Simba. A tehdy jsme mluvili o krádeži a o lidech, kteří okrádají Boha. Ptal jsem se, jak je to možné. Tu si četl slova z písma svatého. Loupitiliš má člověk Boha, že vyloupíte mne? Avšak říkáte, v čem tě loupíme? V desátcích a obětech. Ale my jsme nevěděli, co to jsou desátky, a ty jsi nám vysvětlil, že ve dnech, kdy tato slova byla psána, bylo obyčejem, že lidé obětovali desátý díl úrody a každé desáté tele ze svých stád Bohu. Dal si nám nasrozuměnou,

psat a znovu jsem si je předříkával, až seděla pevně zde a ťukal si prstem na čelo. Podívej se, ze všech šilinků, které jsem si svou prací vydělal, jsem 10. dal stranou. Už sbírání mincí mi dělalo radost, ale teď, kdy je smím Bohu předat, je má radost ještě větší. Vidíš, zde byl můj život zachráněn. Teď bych rád sám pomohl, aby ještě někdo jiný byl zbaven bolesti, nebo dokonce zachráněn před smrtí. Daudý srovnal mezi tím peníze na hromádky. Bylo to 52 šilinků. Podívej se, Buana, to je dost peněz, aby byl zachráněn život 5 lidem a dokonce ještě něco víc. Ano, Buana, jásal Simba, to je pravá radost. To dává víc štěstí, než když si někdo koupí mnoho věcí k jídlu a oblékání. A kolik zábavy jsem užil, když jsem tyto peníze vydělával. O tom ti musím ještě vyprávět. V tu chvíli vrazila do sálu ošetřovatelka. Buana, Uzembera, pojď rychle, zase miminko. U dveří jsem se otočil. Simbo, 2 šilinky použijí teď na to, aby se děťátko dostalo šťastně na svět. A maminka, aby mohla být řádně ošetřena. A bude-li to kluk, ať jej pojmenuje po tobě. Simba. Když jsem se za hodinu vrátil, díval se Simba soustředěně, jak Daudy odpočítával pilulky. Simbo, děťátko je na světě a jmenuje se Simbambili, 2. lev. Buana, to mám radost. Stál tam a opíral se o hůl. Pak najednou natáhl hůl ke mně. Byla asi 2 metry dlouhá a na jednom konci rozdvojená. Vidíš, to je moje Homulianzoka. Cože? Svraštil jsem čelo a pokusil se překládat. Tvoje hadí hůl? Simba horlivě kýval na souhlas. Ano, Buana. Poslední dobou jsem pracoval pro Muzungu, Evropana, který chytá hady. Jsem jeho fundy, jeho znalec. Věříš, že umím chytat hady? Ha, Buana, a jak? Velké i malé. Měl bys mě vidět, jak je chytnu a pak je zavřu do bedny nebo do pytle. Ha, to je pohled, to bys měl radost. Hongo, řekl jsem, hady nemilují, ať jsou velcí nebo malí. Ká, Buana, uklidňoval mě Simba. Hadi nejsou zlí, umí-li je člověk skrotit. Můžeš je dokonce držet v domě, aby hubili krysy. Jsou skutečně výbornými krysaři. Pů, řekl Daudy, to přece dám přednost krysám. Víš, vysvětloval Simba dál, můj Buana nechce mrtvé hady, chce živé. Pojď, vyprávěj nám o svém největším lovu, řekl jsem a chystal se míchat lék proti kašli. Hongo, usmál se Simba. Buana, největší had, kterého jsme chytli, byla Nzoka Mbaha. A Daudy přeložil šeptem, hroznýš. Simba přikývl. Buana, chceš-li tohoto hada chytit, musíš mít 4 muže a musíš vyjít brzo ráno. Dokud je totiž chladno, jsou hadi ospalí a pohybují se jen pomalu. Nuže ano, volal Daudy, to se snadno řekne, ale pak, až jde o chytání... Simba zdvihl prst. Poslouchej, o míchači léků. Šli jsme ven do houštiny, až jsme došli k místu, kde leželo mnoho kamenů a skalisek. Měli jsme rozkaz jít opatrně, neboť místo bylo plné hadů. Pak jsme uviděli obrovského hroznýše. Buana nás zavolal stranou a pošeptal každému něco do ucha. Mně řekl, chytni hada u hlavy a zvedni ho. Sám ho chtěl popadnout za ocas. Ostatní, kteří nebyli tak silní, ho měli popadnout uprostřed, zvednout ze země a natáhnout. Hů, a pak řekl, že ho musíme donést na volné místo a nacpat ho do pytle. Tak si to Buana představ. Plížili jsme se docela potichu k hadovi. Náhle Buana zvedl ruku. Udělal jsem skok a chytil zvíře právě za hlavou. On popadl ocas. Hů, ten se bránil. Písek lítal na všechny strany a muži byli odmrštěni. Buana měl co dělat, aby udržel ocas ve vzduchu. Ale nakonec jsme ho přece šťastně dopravili do pytle. Há, to byla práce. Simba se otřásl a zakoulel očima. Nikdy se nesmí pustit ocas hada příliš brzo. Buana ho pustil příliš brzo a málem se stalo neštěstí. Konečně se to podařilo. A teď je hroznýš na cestě do Evropy. V témže okamžiku nahlédla do dveří ošetřovatelka. Buana, supěla. Ano, už vím, řekl jsem. Zase miminko, už jdu. Buana, tvá práce je skoro tak vzrušující jako lovení hadů.
Chá, odpověděl jsem, kdybys nachytal tolik hadů, jako se zde v nemocnici narodí miminek, dotáhl bys to za rok na 800.

Když jsem vstoupil za dva dny na oddělení, předali mi dopis. Stálo v něm, Buana je pozván, aby si spolu s ostatními pochutnal napečené koze, kterou věnoval Simba, lovec hadů. A kdy budou ty hody? Buana, řekl Kefa a natáhl ruku rovně před sebe, bude to v hodinu, kdy slunce zapadne za okraj pahrbků. Dobrá, přijdu, přikývl jsem. Když slunce zapadalo, oblékl jsem si dlouhé kalhoty, natáhl si moskytové holenice vysoké až ke kolenům a vydal se k nemocnici. Kolem velkého ohně už bylo velmi živo. Startovací kliku od mého auta upevnili na zelenou hůl a ochotné ruce pilně točili oštěpem s kozou nad ohněm. Záře plamenů vrhala světlo na dychtivé obličeje. Byly zde ošetřovatelky a několik učitelek ze školy, mezi nimiž jsem spatřil také Perisy. Měla na sobě nové šaty, které dostala od lovce hadů. Šel jsem k ní. Miháňa, dobrý večer. Misa, odpověděla a usmála se. Úsměv byl opravdu půvabný. Perisy, zeptal jsem se, stálo to za to, co si udělala pro Simbu? Zcela jistě, Buana. Ztrátu krve jsem sotva pocítila. Tehdy jsem doufala, že když jen zůstane naživu, že pak už se naskytne příležitost pomoci mu, aby našel život věčný. Simba dohlížel nad pečením kozy a jeho šťastný smích všechny nakazil. Perisy se usmívala. Není to veselý chlapec? Měl bys slyšet jeho vyprávění o hadech. Teď sundali maso z ohně a Perisy se smála. Opravdu, Buana, dnes je radostný den. Všiml jsi z daru, který mi přinesl? Ano, odpověděl jsem. Simba svůj dík nejen vyslovuje, ale přinesl jej ještě zabalený v balíku. Teď přišli Daudy a Simba, aby mě pozdravili. Simba přinesl třínožku a postavil ji přede mne. Pak donesli velkou mísu rýže. Mezitím začal Daudy s dělením kozí pečeně. Než začneme jíst, řekl jsem, poděkujeme Bohu při záři ohně. Simbo, nemáš Bohu zač děkovat? Buhana, chci Bohu děkovat nejen za toto maso, toto jídlo, ale chci mu děkovat i za svůj život, který byl zachráněn v této nemocnici. Ale nejen za tento život, který pomine, až tělo zemře, ale i za ten život, který potrvá pořád a pořád. Sunga kum miyaka ne cibitila, léta a léta bez konce. Tiše jsme sklonili hlavy. Děkovali jsme Bohu a pak jsme se dali do jídla. Chvilku nikdo ani nehlesl. Každý byl příliš zaměstnán jídlem, než aby mohl mluvit. Pak se tu a tam začalo žertovat. Když si však naše nejtlustší ošetřovatelka spálila prsty, jak se snažila zmocnit se většího kusu, než jí příslušel, všichni se rozesmáli. Buana, řekl Daudy, rádi bychom slyšeli od Simby, jak chytá Nzoka Zono Zikufuja, hada, který prská. Kobru, že? Zeptal jsem se anglicky. Daudy přikývl. V řeči Chigogo jsem poprosil Simbu, vyprávěj nám, jak se chytá had, který prská.

přiložili hrst chrastí na dohořívající oheň a když vyšlehly plameny, Simba povstal a vyprávěl. Buana, znáš mou hadí hůl. Uvidíš-li hada, pak mu jednoduše postavíš hůl nad týl tak, že hlava je vidlicovitou částí přidržena. Kumbe, ptal jsem se, a to had na to trpělivě čeká? Zakoulel očima a bělmo mu svítilo z černé tváře. Ach, Buana, tak jednoduché to není. Víš, my jsme tři muži. Je-li had takto chycen za krk, pak se brání a svíjí se příšernou silou. Tiskneš-li však vší silou k zemi, už volá Buana, nezabij ho, jen ho nezabij. Pole, pole, jemně, jemně. Pak přijde s okem ze silného provazu. To položí hadu kolem hlavy a pomalu zatáhne. Pak ho chytne za hlavu a my povolíme kličku. Ká, divil jsem se. A on se nebrání? Ho, a jak se brání? Simbovo obočí se dotýkalo skoro okraje vlasů. Ale jakmile držíš hada pevně jednou rukou za vás a druhou ve středu dlouhého těla, máš ho v moci. Náhle se Simba obrátil na mne. Buana, a teď nám vyprávěj ty příběh o hadu. Čekal jsem tuto prosbu a proto jsem se zeptal, chcete slyšet příběh o indickém zaklínači hadů a o hadu, kterého chytil, když ten byl ještě docela malý? Zbor nadšených výkřiků ve třech různých řečech se ozval ode všech, kteří seděli na bobku okolo ohně. Tak poslouchejte. Byl to had, který neuštkne, ale který má v těle obrovskou sílu a může zadusit celou kozu a spolknout ji. Ká, řekl Simba, takových už jsme také několik chytli. Nuže, tento zaklínač hadů chytil hada, když byl ještě malý, ochočil ho a cvičil. Napřed ho naučil, aby se mu ovíjel okolo ruky. Přitom mu pískal zvláštní tóny na píšťalu, jakýsi druh flétny, a had rytmicky kýval hlavou sem a tam. Had rostl a brzy ho zaklínač naučil, aby se mu ovíjel okolo celé paže a kýval se podle zvláštních tónů hudby. Když vyrostl ještě víc, ovíjel se mu okolo nohy a stále se ještě nechával uklidňovat tóny flétny. Pak už byl had veliký a zaklínač ho nechal ovíjet až do poloviny svého těla. Ale had stále ještě poslouchal píšťalu. Jen si představte, tak krotký byl. Když dorostl, ovinul se okolo celého Inda a jiní museli hrát na flétnu, která ho držela v šachu. Mnoho lidí přicházelo se na to dívat. Dokonce platili za tu podívanou peníze. Mnozí říkali, Kumbe, to je divné. Když to muž slyšel, říkal, to přece není nic divného, had je krotký. Chytil jsem ho, když byl ještě maličký, poslouchám ne. A pak chtěl tento Ind poskytnout divákům ještě větší senzaci, aby vydělal ještě víc peněz. A proto křičel a naříkal, když ho had ovíjel, jako by ho tiskl. Diváci byli nadšení. Říkali, že představení je báječné a dávali mu za to ještě víc peněz. Muž se stále tiše usmíval a myslil si, že to není nic divného. Had mu byl poddán. Poslouchal zvuky píšťaly a hvízdal-li tiše, zalezl zpět do koše. Jednoho dne zazněla zase flétna a had vylezl z koše. Jemně se ovíjel okolo muže, až byl tento celý zakryt. Tu muž začal zase křičet a lidé tleskali a představení se jim zdálo skvělé. Ale muž křičel stále silněji a silněji a lidé začínali dostávat strach, neboť spozorovali, že had přestal poslouchat flétnu i hvízdání muže. Teď byl muž mrtev. On, který považoval hada za svého otroka, za svou hračku. Byl usmrcen silou, o které se domníval, že ji má celou ve své moci. Oheň už skoro vyhasl. Černoši hleděli do žhavého popela. Vidíte, řekl jsem. Had se jmenoval Hřích. V začátku byl docela malinký, pak rostl, byl pro člověka hračkou, byl mu poddán, tak si to člověk myslel. Domníval se,
že ho má v moci.

Děti, to byl docela drsný příběh o hadovi. Jenže ono to tak v životě bývá. Myslíme si, že máme něco pod kontrolou, až se to zvětšuje a zvětšuje a najednou jsme my tou hračkou. Jako třeba, když lžeme. Začíná to jednou malou lží, ale pak si na ně nabaluje další a další, aby váš příběh byl opravdu uvěřitelný, no a nakonec se ocitneme ve velké síti lží a klamu. Příběh Po stopách lva Paula Whitea četl Pavel Hromádka. Vydalo nakladatelství A. Aleph.

0: Známou znělkou se přihlásil pořad Uši k duši, který vás i dnes zve k přemýšlení o emocích. Moderátorkou vaší průvodkyní je Lucie Endlicherová a mým hostem jako pravidelně psycholog Marek Macák. Marku, vítej ve studiu, ahoj.
1: Ahoj.
0: My jsme minule končili naše povídání o emocích u toho, že je dobré učit se na ně nahlížet a že je rozdíl je analyzovat a je rozdíl je jakoby pozorovat, nahlížet. Můžeme to ještě jednou připomenout ve zkratce, abychom se vrátili k tomu tématu?
1: Já jsem mluvil o rozdílu mezi tím, když děláme takové příliš abstraktní teorie o tom, jak asi fungujeme, anebo když se člověk tak jako hrabe v sobě a ptá se, proč se mi děje tohle, proč se mi stalo tamhle to a podobně. A dívá se vlastně spíš do událostí svého života, než do svého fungování jako takového. Myslím, že takové jako sebepoznání konstruktivní, tak je o tom, že se tážu sebe sama, jak přemýšlím, nebo jak se cítím u různých témat, situací a podobně. A pak se dívám, co se mi ukáže. Jo, dívám se, co ve mně vyvstává, s jakým pocitem jdu do školy, s jakým pocitem mluvím s druhým člověkem. Třeba pokud jsem konfliktní člověk, tak když na někoho vyjedu, jak se u toho cítím. A pak se podívat, jak to je, místo toho, abych se hned hájil před sebou anebo hned vysvětloval, proč to dělám, tak se podívat, co tam prostě je. To je takový pozorovatelský postoj sám k sobě a bývá překvapivý, protože my často si domyslíme tyhle věci na základě nějakých klišé. Křičím, když jsem naštvaný a například, ale to tak vůbec nemusí být. Spousta lidí křičí, když se bojí. Někdo křičí, když je sám. Někdo se přibližuje druhým lidem, když se bojí. Někdo se přiblíží druhému člověku tehdy, když chce ovládnout a chce se cítit bezpečně. Někdo přiblíží se druhému člověku, když se chce cítit blízko. To jsou přesně takové věci, které jdou trošku mimo běžně vnímané klišé, které se nám ukážou často i v nás samotných, ale i v druhých lidech, když se začneme ptát a dívat. Nakonec je to jedna z hlavních dovedností v terapii a v pastoraci, umět se dobře ptát těch lidí a taky sebe sama a obejít nebo podívat se pod povrch takovýchhle věcí. Proto se vás třeba psycholog bude ptát na věci, na které se vás nikdo nezeptá, protože nebude brát za samozřejmé, že něco nějak máte jenom proto, že se třeba nějak projevujete. A je dobré se naučit k sobě takhle trošku přistoupit. Myslím, že David ve Starém smlouvě v Žalmech tak občas oslovuje svoji duši. Říká, proč se tak rmoutíš dušema. A my se potřebujeme naučit trošku se v té svojí duši podívat s takovou tázací perspektivou, co se to v tobě děje, kdy se to v tobě děje. A pak se dívat, nemluvit na duši, v tomhle smyslu ne, nevysvětlovat, jak to je, ale zeptat se jí, jak to je.
0: Nedostaneme se pak příliš do vlaků emocí, když se budeme takhle tázat, když se budeme tímhletím způsobem zkoumat?
1: Pokud je budeme brát příliš vážně, tak ano. Další věc, která k tomuhle totiž patří, a o tom jsme ještě nemluvili, je, že emoce, oni jsou hodně tím, jak mají sílu nějakou a zbarvují věci, tak se vůči nim cítíme trošku jako bezmocní. Jsou to odzbrojující věci, které se nám dějí. Myšlenky většinou děláme, emoce většinou se nám dějí. I když to bývá v obou případech někdy i jinak. Proto se spíš bojíme toho, že nás ty emoce polknou nebo pohltí a potom je buď jako zavrhujeme anebo zbošťujeme. Jo. Ale pokud chápeme, že emoce jsou jenom zpráva o něčem, zpráva buď o tom, co se děje, tak to bereme většinou. Jsem naštvaný, protože mě někdo naštval, protože někdo je zlý. Ale já můžu být taky naštvaný, protože já si o něm něco myslím. Jo. Takže emoce je zpráva taky o tom, co já mám v mysli, nebo biblicky řečeno v srdci. Na hlubší rovině, že jo, v sobě, taky může být zpráva o tom, jak vnímám nějaký vztah. Což zase není nutně objektivní realita, to je zpráva o mém vnímání. A tak. Takže když zkoumám potom emoce takhle, nebo se zabývám tím, jaký jsou, kdy se vyskytnou a co za nima může být zamyšlení, tak samozřejmě někdo šťourá se v sobě až příliš, ale u takovéhohle konstruktivnějšího sebepoznávání a sebepozorování myslím, že jde o to, že si vytvoříme takový jako prostor duševní, ve kterém podržíme to prožívání, podíváme se, co tam je, ale nemáme potřebu z toho hned dělat závěry nebo hned to vysvětlovat nebo nebereme to jako realitu nutně hned, co jsme objevili. Je to prostě učení se o sobě, abych mohl za sebou lépe zacházet, taky to nikoho nevytrhne, jo, a nezachrání ze života, ale je to jenom doplnění něčeho, co tak běžně většině lidí spíš chybí. Ale je pravda, že jsou lidi, kteří by mohli přestat se zabývat tím, co v nich je, i když ten způsob, kterým to dělají, tak většinou není tenhle, který popisuju, ten konstruktivní, a kterým by pomohlo, kdyby šli něco dělat.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, jde o jakési sestavení katalogu emocí, které se ve mně dějí a který potom uchopím, který mi pomáhá pochopit sebe sama.
1: O porozumění tomu, jak emočně funguji. Protože my většinou čekáme, že každý funguje tak jako víceméně stejně a potom vykládáme ostatní podle toho, co bychom my asi dělali. Což většinou ani neodpovídá tomu, co bychom my doopravdy dělali, natož proč to ten druhej dělá, co zrovna dělá. Jo? Ale vlastně jde o to, trošku se vyznat, to souvisí s emoční inteligencí v tom, kdy mi které pocity naskakují, které jsou pro mě typické, v jakých situacích, abych si mohl potom v různých situacích odečíst. Já třeba jsem takovej častokrát docela morozní a já jsem melancholický introvert, jo, takže já v řádě situací neprožívám nějaké jako intenzivně radostné emoce a když jsem šťastný, tak lidi mají dojem, že jsem zamyšlený. To prostě ke mně patří, jo, a musel jsem zjistit, že lidi na mě budou reagovat jako na smutného ve chvíli, kdy nejsem, například. A nebo že to, že nejsem tak nadšený a radostný jako někteří moji extravertní kamarádi za běžných okolností, nebo spíš bez ohledu na běžné okolnosti, takže neznamená, že jsem rozbitý, že to je prostě o nějakým mým emočním nastavení, ve kterém nakonec je mi docela dobře, ale zase taky si to odlišit od nějaké třeba sebelítosti nebo depresivnosti nebo něčeho. Takže takové rozstřídění, co jsem já za normálních okolností, co už u mě není, třeba normálně je to zpráva o tom, že se děje něco atypického, ale taky v čem se liším od ostatních. A potom konkrétní zvláštnosti, které každý máme, že některé třeba konkrétní situace nebo konkrétní typy lidí v nás vyvolávají emoce, které nám snadno zamlží tu mysl, kde ta emocionalita opravdu převládne nad racionalitou takovým nemoc konstruktivním způsobem. Každý máme takovéhle oblasti. To taky souvisí s emoční inteligencí vědět, kde se mi to má tendenci stát, abych si to mohl odečíst. Jsou prostě typy lidí, u kterých vím, že se budu cítit ohrožený, když s nima budu mluvit. A dneska už vím, že u některých konkrétních typů lidí to nijak nesouvisí s realitou toho, co se reálně v danou chvíli děje. Protože mi třeba příliš někoho připomínají. Něco na nich je mi příliš nepříjemný z nějakého důvodu, ale není to jima. Není to tím, že by se reálně něco dělo, ale prožívám to tak. Takže si to musím odečíst. A nebo naopak, někdy můžeme takhle bez kontextu prožívat pozitivní emoce a naběhnout si do velkých problémů, jak to bývá, častokrát vidím v poradně lidi, třeba ženy, které prožije pozitivní emoce v situacích s muži, ve kterých jsou objektivně ohroženi. Takže ona se cítí, že velmi přitahuje ten člověk, přijde, že je velmi zajímavý, je to celý vzrušující a podobně. A přitom jako okem objektivního pozorovatele i okem té ženy o pár let později zpátky, tak to byla vysloveně nebezpečná situace, kde ona neměla dostatečný odstup. Takže tak, jak jsi to řekla, nějaká mapa toho, jak vypadá to moje emoční teritorium. Co je taková ta běžná krajina emoční pro mě, kde jsou ty zákoutí a kde jsou ty stezky, které jsou nějakým způsobem nebezpečné a jak vypadají ty hory, na které ten, který člověk emočně umí vylézt a o čem svědčí. Toto je něco, co hodně pomůže a co je důležité potom znát i navzájem, třeba v partnerském vztahu nebo tak. Nenutně takhle teoreticky, ale rozumět si v tom navzájem. Abych věděl, že třeba já teda nemám manželku, ale kdyby manželka prostě v nějaký situaci najednou vylítla nebo nějakým způsobem reagovala tak, že mě to rozhodí, tak ten chlap potřebuje vědět, že třeba zrovna o nic nejde. A nebo i v přátelském vztahu. Mám jednoho kamaráda, který zpravidla, když je obrovský drama a já kdybych udělal takovou scénu, jak on třeba někdy udělá, tak by se opravdu dělo něco velmi závažného a hrozilo by něco velmi podstatného, že by to prostě se fakt muselo něco dít, co ovlivní život do hloubky. Tak u toho třeba mýho kamaráda, o kterém teď mluvím, tak to nic neznamená. To znamená, že když počkáme hodinu, tak si nebude pamatovat, že se něco dělo hodinu předtím velkého. A nemůžu měřit sebou, protože já kdybych se takhle projevil, tak je to prostě něco velkého. Jo, takže v tomhle to vzájemné sebepoznání i v přátelských vztazích, kdekoliv se bavíme zdroj, nakonec i v práci, tak vědět, kdy mám brát vážně, když někdo něco prožívá a jak na to reagovat a kdy ne, tak je docela podstatné.
0: Ty jsi několikrát použil označení emoční inteligence. Vyplývají mi z toho dvě otázky. Znamená to, že i nad emocemi přece jenom je potřeba ten nadhled rozumu? To je ta první. A ta druhá je, jak vypadá člověk, který emoční inteligenci má a ten, který ji nemá?
1: Emoční inteligence je takový soubor vlastností, které máme, které slouží k tomu, abychom právě ty emoce jednak mohli poznat, jednak jim nějak rozuměli, ale také, abychom je uměli využít pro to, abychom se orientovali v různých situacích. Ono to trošku zavádí, když se řekne inteligence, že to je v rozumu zase, nebo že je to zase o logice. Ono tohle je o takový psychologice, o porozumění psychologickým souvislostem, ne těm abstraktním. A je to o tom, že jednak vnímám a umím je teda hodnotit a nějak porozumět a nějak cíleně s nima zacházet. Takže třeba můžu vědět, že zrovna když se takhle cítím, tak je třeba čas, já nevím, udělat si volno. Například workoholici. Někdy najednou jim naběhlo emoce, které jsou nepříjemné, negativní a oni reagují, pokud nejsou emočně inteligentní v téhle oblasti, tak reagují tím, že jdou pracovat ještě víc nebo jdou něco dělat, aby se dostali od těch negativních pocitů a možná si nevšimnou, že už půl roku mají depresi. Stejně jak si třeba nevšimnou, že jejich tělo se necítí v pořádku a pak je to někde dožené a zlomí se. To by bylo o kontaktu se svýma vlastníma emocema a porozumění a jejich využití. Například v tom, že když najednou je mi blbě, špatně, třeba nějak depresivně, takže to může znamenat, když se tak jako rozhlednu v tom svém světě a v té situaci, že to může znamenat, že potřebuju pauzu. A nebo že to může znamenat, že si potřebuji promluvit s někým. A nebo že je to docela dobrá situace na to, abych napsal, já nevím, pokud jsem umělec, nějaký text smutný, který bude komunikovat něco. A nebo že se můžu v téhle emoci přiblížit někomu, kdo to prožívá podobně a někak si to zaznamenat, abych takovému člověku pak lépe rozuměl. To je to využití emocí například. Takže u sebe nebo u druhých lidí a s tím celým pak souvisí kontrola a regulace emocí, takže poznání, porozumění, využití a ovládání emocí, protože když rozumím, co se děje, nebo když se nebojím toho, co se děje, umím vytvořit prostor pro tu emoci v sobě, tak ji vlastně líp zvládám. Tak jako skrotím, ochočím. A nebo ji nechám vedle sebe tak jako běžet a pozoruju ji, ale nemusím si ji nechat ani převálcovat, ani s ní ztrácet kontakt. Takže to je ta regulace, seberegulace, nebo i pomoc někomu druhému regulovat jeho emoce, zvládat jeho emoce, tak pomůže. To je potom i o tom, že třeba vím, že když někdo je, já nevím, nějak rozhozený, takže někdo, kdo není emočně inteligentní, tak mu řekne, hele, měl bys být spokojený, protože svítí slunce, jo? Nebo se začne hádat o to, zda má právo být nespokojený nebo nemá. A podobně emočně inteligentní člověk třeba ví, že je třeba vytvořit situaci, kde se o tom namluvit a pak se začne ptát třeba, co se děje, anebo vycítí, kdy je vhodný už se na něco zeptat. Protože si to umí představit, protože tomu nějak rozumí, protože má s tím nějakou zkušenost, kterou zreflektoval, není to terén jemu neznámý.
0: Dobrý námět k přemýšlení, pro nás prostor uzavřít dnešní rozhovor o emocích a pozvat k poslechu zase za týden. Končí pořad Uši k duši. Hostem Lucie Endlicherové byl Marek Macák. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Je po 8 hodině večerní pondělí 17. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vám příjemný poslech s pořady a písničkami pro vaše potěšení a povzbuzení přeje Klára Litterová. Ve 8:45 je pro vás připravena relace Světem Bible, druhou šelmu, která se stane hlavním strůjcem celosvětového klamu, využije zázraky i obrovskou moc k tomu, aby přiměla celé lidstvo uctívat prvního vládce a jeho systém, představí další výklad teologa Johna Vernona McGeeho z knihy Zjevení.

Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 4, 4 až 5.

0: Poslední kniha Nového zákona Zjevení odkrývá ve své 13. kapitole fungování druhé šelmy. Jejím hlavním úkolem je dokonalá imitace Krista a nastolení absolutní kontroly nad vírou i každodenním životem obyvatel. Jak zrádná bývá slepá důvěra v lidské vůdce, představí v pořadu Světem Bible výklad teologa Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Opaleckého.
1: Milí posluchači, v našem postupném pročítání knihy Zjevení se nyní nacházíme ve 13. kapitole. Pokud jste nás poslouchali posledně, tak víte, že jsme skončili 10. veršem a pro dnešek je před námi 11. a řada následujících. První šelma, kterou jsme v našem textu pozorovali, nám byla do našich reálných představ naším učitelem promítnuta jako politický vůdce, politická moc i osobnost. Osobnost, jejíž moc se rozšíří na celý svět. Nyní se dostáváme ke druhé dravé šelmě, která vystupuje ze země. A ta se ukáže jako mimořádný náboženský vůdce. Čtu 11. verš podle kralického překladu. Potom viděl jsem jinou šelmu, vystupující z země, a měla dva rohy podobné beránkovým, ale mluvila jako drak. Totožnost této dravé šelmy se zjistí snáze než u té první. Když už víte, kdo je první šelma, není příliš těžké určit, o koho jde v případě této druhé. První šelma vystupuje z moře a tahle druhá ze země. Jaký je v tom rozdíl? Moře představuje národy světa. Ohromné davy dnešního lidstva připomínají rozvlněné, neklidné moře, což ostatně o lidstvu platilo vždycky. Země, ze které vystupuje druhá šelma, podle našeho vykladače symbolizuje Palestinu. Přirozeně se předpokládá, že druhá šelma pochází z Izraele. Má to být jakýsi mesiáš, a toho by Izrael nikdy nepřijal, kdyby nepocházel z jejich země, kdyby nebyl jedním z nich. Měla dva rohy jako beránek. Tím je naznačeno, že napodobuje Krista. První šelma je proti Kristu. Je to antikrist ve smyslu toho, kdo stojí proti. Kdežto druhá šelma napodobuje Krista. A ve skutečnosti je tím také antikrist. Chápeme-li předponu anti, zde ve významu namísto. Tato šelma se vydává za Krista, za Mesiáše. Má dva rohy jako beránek, ale ve skutečnosti je to vlk v ovčí kůži, můžeme říci. Jenom svým zjevem napodobuje božího beránka, který snímá hřích světa. Ovšem s tím rozdílem, že tento pseudoberánek nesnímá hřích, neodečítá, ale naopak jej rozmnožuje, přičítá, ba násobí po celém světě. Tato šelma nepřichází, aby konala svou vůli, ale přichází, aby se podřizovala a podrobovala vůli té první šelmy. Je to podvržený Kristus, podvodník. Bude mít plno řečí o tom, jak každého miluje. A zatím je nebezpečnou šelmou, ve své podstatě stejnou jako ta první, a klame celý svět. Pán Ježíš řekl, střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Matouš 7, 15. verš. Druhá šelma je extrakt, neboli výtažek ze všech falešných proroků. Pán Ježíš pro dobu soužení varoval, neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.

Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země a měla dva rohy, podobné beránkovým, ale mluvila jako drak, kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejíž to rána smrtelná uzdravena jest. Zjevení 13, 12. verš. První dravá šelma propůjčí svou moc té druhé šelmě a tak si z ní vlastně udělá svého podřízeného. Ale obě tyto šelmy jsou v podstatě na stejné úrovni, mají stejnou moc. Druhá dravá šelma sehraje vůdčí roli při zahubení nevěstky ve zjevení 17. Nevěstka představuje nepravou církev, která přejde do období velkého soužení. Apoštol Jan neuznal za vhodné ji ani nazývat církví. Je nazývána jen nevěstkou. Pravá církev, která v tom období, o němž si zde čteme, už na zemi není, je naopak jmenována Kristovou nevěstou. Na tomto místě narážíme na poslední stopu domnělé církve, která ve skutečnosti zapřela Krista i s celým svým humanismem. Falešný prorok nabídne světu něco nového k uctívání, a to první dravou šelmu, svévolného krále, člověka nepravosti, posledního diktátora světa. Viz také Daniele 11, verše 36 až 39, viz také Matouše 24, verš 24,

našem textu potvrzeno. Zjevení 13, 13 podle ekumenického překladu i se 14. veršem. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Tento lžiprorok předvádí znamení a zázraky. To je taky v Matoušovi 24:24. Náš pán Ježíš předtím varoval. Podvod tohoto lžiproroka spočívá mimo jiné v napodobování Eliáše, který ve svůj čas přivolal oheň z nebe. Slučuje v sobě i Janése, Jambrése z doby Mojžíše, 2. Timoteovi 3:8. A ve 2. Mojžíšově 7:11 až 12 je podle ekumenického překladu napsáno: Farao však také povolal mudrce a čaroděje. A egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a oni se stali draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. Jinými slovy, už tehdy to byli chytří kouzelníci a jsem přesvědčen, že to byli lidé, kteří disponovali satanskou mocí.

Evangeliu Matouše 3. kapitole v 11. verši čteme výrok Jana Křtitele. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Jan Křtitel řekl jasně, že on nemá k dispozici moc ohně. Že jako předzvěst Mesiáše je jenom hlasem, který volá na poušti. Ale tenhle lžiprorok, o němž si tu čteme v naší knize Zjevení 13. kapitole, hodlá ve službách první šelmy dokonce napodobit Eliáše. Nutno však říci, že lžiprorok si bude zahrávat s ohněm tak dlouho, až bude sám hozen do ohnivého jezera. To uvidíme ve Zjevení 19, verši 20. Jak uvidíme ještě blíže, falešný prorok zde odkrývá karty tím, jak se říká, že nechává zhotovit obraz anebo sochu té první šelmy, toho člověka hříchu. Její podoba se zvýrazněnou smrtelnou ranou, která byla zázračně uzdravena, bude mocně působit na všechny lidi. A tu si povšimněme jedné zajímavosti. Pán Ježíš nedovolil, aby bylo zachováno a aby přežilo něco, co souviselo s jeho fyzickou podobou. Ale podobizna Antikrista jednou bude zřejmě umístěna dokonce v jeruzalémském chrámu. Domnívám se, že to bude ona ohavnost spuštění podle kralického překladu, či znesvěcující ohavnost, o které mluvil prorok Daniel a také pán Ježíš, podle Matouše 24.15. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj, a pak ten text pokračuje dál.

Zjevení 13, verše 15 až 17. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé,

0: svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejích, aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Je tam použito řecké slovo pneuma, nebo její odvozený tvar, vdechla. To bude neobvyklá modla. Prorok Izajáš a všichni ostatní proroci uvádějí jako samozřejmost, že modly jsou mrtvé, že neumějí mluvit. Ale tady bude modla, která mluvit bude. Možná budou svoláni všichni vědci světa, aby se na takovou sochu podívali. Vědátoři potom oznámí, že tomu nerozumí, že nemohou ten jev zatím vysvětlit. Snad připustí, že to bude prostě zázrak. Tato ohromující událost způsobí, že celý svět se k šelmě obrátí a bude se jí ve strachu klanět. Nyní se tedy poněkud obrazně řečeno koná svatba. Soše jsou oddány náboženství i podnikání. Bude-li chtít někdo podnikat, bude muset mít znak šelmy. V době, kdy žil apoštol Jan, vypalovali velitelé znamení svým vojákům. Podobně otroci měli někdy cejch od svých pánů. Zasvěcenci určitých pohanských chrámů měli vypáleno znamení boha nebo bohyně, které sloužili. Ptolemaj Filopater prý nechal všechny židy v Alexandrii označkovat břečťanovým listem, což byl symbol Dionyziův. V současné době se v novinách objevil článek, který novinář nadepsal Život s čísly. S politováním se v něm zabývá faktem, že u sebe musíme nosit brašno se spoustou různých dokladů a svůj příspěvek uzavírá slovy: problém by se zjednodušil, kdyby vláda přidělila každému z nás jeho vlastní víceúčelové číslo, které bychom měli třeba vytetované na čele nebo na ruce. Ušetřilo by nás to nepříjemností spojených s nošením všech těch dokladů. Abyste mi špatně nerozuměli, povídá zase náš učitel. Tento citát z nějakého časopisu není naplněním proroctví, ale ukazuje nám to na možnosti jeho brzkého uskutečnění. Co je znamením či cejchem šelmy? Zatím nevíme. Není nám to blíže v textu Bible popsáno. Tuď jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiš počet té šelmy, nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten 666. Zjevení 13, verš 18. Tu je ta moudrost. Ta slova nám znějí spíš jako ironické prohlášení, zejména uvážíme-li, jaká změť domněnek se během staletí nakupila kolem tohoto verše. Uvedené číslo, jak nám to podává náš řečtinář, má v původním jazyce zvláštní uspořádání. Hexakosioi 600, hexakonta 60 a hex 6. Viditelné číslo šelmy a jeho skutečný význam čekají na den, až se šelma projeví se vším všudy. Nemyslím si, že by se už projevila. Toto číslo se mnoha lidem stalo malou skládačkou pro zábavu. Ale přátelé, co to je za číslo a kdo je ve skutečnosti ta šelma, to lidé doopravdy poznají teprve v době velkého soužení. Navrhoval bych, abychom nestráceli čas pokusy o určení osoby, třeba právě z tohoto čísla. Místo toho raději poukazujme lidem na Pána Ježíše Krista, dokud je čas, abychom aspoň trochu zredukovali počet těch, kteří budou muset prožívat velké soužení. a kteří tedy osobně poznají, co číslo šelmy ve skutečnosti znamená. Netoužím znát přesný význam čísla šelmy a jsem vděčný, že v té době nebudu muset žít, vyznává náš, mimochodem dnes už zesnulý kazatel. Jsem nesmírně vděčný, že znám Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. Místo toho, abych ztrácel čas s antikristem, chci poznávat Krista. S apoštolem Pavlem mohu vyznávat, abych poznal jej, tedy pána Ježíše Krista, a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti. Filipským 3, verš 10. Jeden pozitivní a důležitý poznatek z tohoto přemýšlení je pro nás v současné době skutečnost, že první šelma je člověk. Učí mne to nedůvěřovat člověku, ale spoléhat na Pána Boha. A k tomu náš učitel připojuje z Jeremiášovi 17. kapitoly pár veršů od 5. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Tolik citát z Jeremiášova proroctví 17. kapitoly. V úseku knihy Zjevení, který jsme si dnes pročítali, mě příliš nezajímá ani číslo šelmy, ani otázka, kým ta šelma vlastně je, či cokoliv jiného bližšího o ní. Ale tato pasáž mě nutí poznávat víc a víc Pána Ježíše Krista. Podle Božího slova si plánuji, že budu navěky s ním. Ne proto, kým jsem, nebo proto, co jsem sám vykonal, ale proto, že Ježíš Kristus za mne na kříži zemřel, aby mě vykoupil z mého hříchu, abych se skrze něho mohl stát právoplatným Božím dítětem. Z jeho milosti půjdu tam, kde je on. A kam půjdeš ty, příteli?
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i v dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán.

Dnešní datum udává, že svátek mají Petry. Objevit význam tohoto jména není zas tak komplikované. Jedná se o ženský protějšek jména Petr, které znamená skála či skálopevný. Starší formou tohoto jména je pak Petronila, Petruše či Petrana. Milé Petry a Petrušky, přejeme vám z Rádia 7 k dnešnímu svátku pohlazení Božího pokoje.

Od 21 hodin vás na Rádiu 7 zveme k pořadu Hláska, pro který saháme do archivu. Najdeme v něm paradoxy evangelia, spotřební kulturu i totální autenticitu. Dnešním hostem je zpěvačka a farářka Jana Peštová.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

pondělí 17. srpna posloucháte vysílání Rádia 7 s Klárou Litterovou. Máme 21 hodin a pro tuto chvíli je pro vás připravena další letní repríza pořadu Hláska. Pozvání do ní přijala zpěvačka a hlasová pedagožka Jana Peštová, která bude vyprávět o tom, jak se evangelium prolíná jejím životem.

0: Opět po týdnu je tady pořad Hláska, pořad a podcast z dílny Rádia 7, ve kterém dáváme do popředí evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu a to, jak se prolíná našimi životy, co pro nás osobně znamená, jak se promítá do našeho jednání, do toho, jak fungujeme i v tom každodenním životě. O tom, jak se evangelium prolíná životem člověka, si v dnešní Hlásce budu povídat s Janou Peštovou. Vítám tě, Ani.
1: Ahoj a hezký den všem posluchačům.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Janu Peštovou možná někdo bude znát, možná někdo ne. Kdybych to měl uvést nějakým medailonkem, tak Jana je zpěvačka, je hlasová pedagožka, moderátorka a jsem rád, že tady sedí naproti mě a že budeme moci následující čas strávit přemýšlením nad evangeliem. Než se do toho přemýšlení pustíme, Jani, čím bys ten medailonek obohatila, co je důležité nebo dobré o tobě zmínit, o tvém životě?
1: Myslím si, že je to asi důležité, protože je to nějaká charakteristika. Už více jak 33 let se orientuju podle toho, čemu věřím, nebo k čemu věřím, že mě Pán Bůh vede. Což znamená v mém životě neustále stěhování, neustálou změnu i názoru, protože i moje víra se za těch 33 let hodně proměňuje, moje porozumění, můj způsob komunikace, můj způsob života, takže možná evangelium rovná se změna.
0: Mm-hmm. A když slyšíš ten pojem evangelium, vyvolá to v tobě třeba nějaký konkrétní příběh z tvého života nebo nějakou definici, jak ty jsi to pro sebe zvnitřnila? Co je tím prvním, co máš na mysli, když se řekne evangelium, dobrá zpráva?
1: Prvně asi to, že pro mě evangelium, byť mě přiblížilo k Hospodinu, k Pánu Bohu, k Ježíši hned na začátku, když jsem mu odevzdala svůj život, tak to nebyla úplně dobrá zpráva od začátku. A myslím si, že takhle to prožívá hodně lidí. Protože ačkoliv jsem dostala něco, co se s ničím nedá změřit, Boží lásku, jistotu jeho odpuštění, jistotu i nějaké prožívání jeho blízkosti, jeho náklonnosti vůči mně, obyčejnému člověku, který se topil a topí v životě v různých problémech, tak to nebyla dobrá zpráva v tom, že jsem myslela, cítila, někdy dostala radu, která znamenala hodně velké omezení. Potom někdy kolem roku 2000 jsem připravovala jednu gospelovou bohoslužbu a uvědomila jsem si, že sám Ježíš své těžké úkoly, mám-li to tak říct, ten nejtěžší úkol, zemřít za lidstvo, položit svůj život, protože to vnímal jako Boží vůli, že tento úkol nějak nevyhledával, že po něm neprahl, že to nebyl masochista, ale že cítil bolest a věděl, že bolest je dobrá v tom smyslu, že ukazuje na to, že něco není v pořádku, ale rozhodně to není nic příjemného. A tam nějak přišlo ke zvratu v mém životě, kdy jsem pochopila, že to není nějaký primární zájem Pána Boha, když se obrátím, že mi bude věci brát, že budu muset se neustále odříkat jenom věcí, které mám ráda, jak jsem to vnímala do té doby, ale že evangelium je dobrá zpráva v tom, který mi to evangelium zvěstuje v Immanueli, k Bohu, který je se mnou a je se mnou i tam, kde třeba nejsem já úplně správně, kde úplně správně nechápu, co po mně Pán Bůh chce nebo co je dobré v té chvíli udělat. A až od té doby, čili více jak 10 let po mém obrácení, je pro mě evangelium skutečně dobrá zpráva.
0: Kde jsou tedy kořeny toho tvého setkání s evangeliem, s křesťanstvím, s Ježíšem? Bylo to v mladém věku, když jsi byla teenager nebo v dospělosti?
1: Tak já jsem se prvně setkala s evangeliem, a to říkám až s určitým porozuměním toho, co se v mém životě dělo, někdy v předškolním věku. Chodila jsem jako dítě do katolického náboženství a tam bylo spoustu různých příběhů a zřejmě i kvůli tomu, že to bylo v době totality, tak v těch příbězích jsem slyšela spíš nějaké, dá se říct, pohádky nebo něco, co v Bibli nenajdeme. A po obrácení jsem to marně hledala v tom písmu. A přesto tady v tom období se ke mně dostala zpráva o Ježíši jako o někom, kdo byl hoden následování, tak jak tu dneska říkám s trochu nadsázky, ale s hlubokým přesvědčením, že to Pánu Bohu nevadí, že Ježíš byl prostě mega hustý frajer, který spoustu lidí přitahoval tím, že mimo jiné se nebál čelit pravdě, říkat věci tak, jak to od něj možná nikdo nečeká. A tady s tím příběhem o Ježíši, který zve nás do dobrodružství života, jsem se setkala na jedné té hodině toho náboženství. Už vůbec nevím, kdo tu hodinu vedl, jenom si vzpomínám matně, že to byla nějaká návštěva v té farnosti a já jsem tehdy nějak vstřebala, prostě zaslechla skutečně tu úžasnou energii, když to mám říct nějakým jako lidským způsobem, která z následování Krista pramení a to pozvání k té pravdě, k tomu autentickému, pravdivému životu až na dřeň. Jenomže jsem to doma své mamince katoličce prostředkovala příběhy, protože mě vždycky bavilo vymýšlet si příběhy a různé zápletky a podala jsem to takovým způsobem, že mě to stálo klečení na hrachu několik hodin. A tam potom příběh evangelia v mém životě na mnoho let skončil, protože to neporozumění mě velice zranilo a nerozuměla jsem vlastně těm okolnostem. Pak jsem mě dotkl evangelium úplně z hůry. V době, kdy mi zemřel můj syn, to bych možná nerozváděla úplně do detailů, protože ten příběh o tady tom způsobu předání evangelia, kdy ke mně Pán Bůh promluvil zvláštním způsobem, si můžou posluchači Rádia 7 přečíst v mém svědectví na profilu Rádia 7. A řeknu z toho jenom ten střípek. Tam jsem nějak pochopila, že takový můj vágní pocit, že smrtí člověka jeho bytí nekončí, že to je pravda, kterou stojí za to prozkoumat nějak blíž a otevřít se Božímu působení. Ale já jsem se tehdy tomu Božímu působení zcela vědomě neotevřela. A pak následovalo zhruba 5 roků, kdy ke mně Pán Bůh posílal svoje svědky. Byly to tedy ne svědky Jehovovi, i když ti možná také, a to možná i řeknu na jejich obranu, protože ty na té mé cestě k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu, hrály docela minimálně pozitivní roli, protože si pamatuju z té doby mezi tedy mým uvěřením a nějakým tím hledáním. Byla jsem jednou na návštěvě u nějakých přátel doma, kteří patřili mezi svědky Jehovovi a mně se hrozně líbilo, že jsou to lidé, kteří, tak jak jsem to tehdy byla schopná reflektovat nebo pochopit, svůj život řídí podle toho, čemu věří. A to pro mě bylo strašně důležité. Tehdy se to týkalo nějakého dodržování nebo nedodržování nějakých zvyků, obyčejů, možná i vánočních svátků, to už si přesně nepamatuju, ale tohle mě na nich zaujalo a zanechalo to takovou velmi příjemnou stopu, na kterou si vždycky vzpomenu, když potkám na ulici někoho, kdo reprezentuje tuhle skupinu věřících. No a ten úplně nejradikálnější krok, který se v mém životě odehrál směrem ke Kristu, kdy já jsem sama vykročila na tu cestu a řekla Pánu Bohu, tak tohle, Pane Ježíši, to tvoje vedení, dokonce šéfství, tehdy jsem ho prosila, jestli ty jsi ten šéf mého života, jestli ty to zvládneš ukočírovat, pak si to všechno vezmi a veď to. A tady ten krok, to rozhodnutí následovalo po takovém možná pro někoho velmi úsměvném svědectví, kdy mi kamarádka ze sousedství vyprávila o tom, jak je Bůh pro ní otcem a jak tento otec, úplně stejně jako otcové na zemi, schání nebo dokáže zařídit věci, které jsou v tu chvíli z nějakého důvodu obtížné. A protože to bylo krátce po revoluci a na některé potraviny se stála fronta a stejně třeba na nás nevyšlo, tak příběh o tom, že Pán Bůh před Vánoci kvůli pečení, potřebě na péct cukroví, sehnal mé kamarádce vajíčka, tak někomu bude znít jako, že co to je za hloupost. Ale pro mě tenhle Bůh, který se stará o praktické potřeby lidí, byl ten Bůh, kterého chci následovat a poznávat. No a já si myslím, že takový opravdu je.
0: Když bys to vzala svojí optikou, jaké to bylo žít křesťanskou víru v době po revoluci, kdy najednou byla tady ta vytoužená svoboda a v uvozovkách všechno se najednou smělo?
1: Já si myslím, že pro řadu lidí té mé věkové kategorie, byť se tak necítím, nebo to tak nevnímám a možná se ani tak nechovám, tak my, co jsme se narodili na začátku 70. let, jsme vyměňovali často totalitu za totalitu. A vlastně nám do jisté míry přišlo v pořádku, nebo aspoň některým z nás, když jsme přišli do církve a někdo nám řekl, jak a co máme dělat. Aspoň já jsem k tomu měla velké sklony najít si někoho, koho mohu poslouchat a tu boží autoritu tak nějak přesívat přes toho, odpusťte mi to slovo, které do křesťanství úplně nepatří, guru, který mě povede. A ještě to bylo zřejmě posíleno tím, že já jsem vyrostla sama bez tatínka, neměla jsem vlastně v rodině žádnou autoritu v tom nejlepším slova smyslu, někoho, kdo by se staral o mě a o koho já bych se mohla opřít, když potřebuju potvrzení čehokoliv, rozhodnutí své vlastní osobnosti, své cesty. Takže si nemyslím, že to bylo až tak vina třeba nějakého vedoucího, který se možná vědomě, nevědomě mohl stavit do nějaké role toho přehnaného vůdčího, jak by byl třeba apoštol nebo nějaký prostě vysoký vedoucí. Že to byla trošku taková situace, do které se snadno spadlo. Takže ta první část toho života s Bohem zhruba od toho 90. roku, jsem uvěřila na přelomu 90-91, nevím přesně úplně den a minutu, protože to trvalo nějakých pár dní, než jsem si to uvědomila, že už jsem křesťan, ale hrálo to tam velkou roli. Potřebovala jsem toho vedoucího. A potřebovala jsem ho z masa a kostí. Potřebovala jsem člověka, který mě provede těmi úskalími, který mi vysvětlí něco, který bude se mnou souhlasit v mé cestě. A to bylo někdy hodně těžké, protože člověk je jenom člověk. Každý z nás vychází z jiného kontextu, rodinného, duchovního a ještě si tam můžete dosadit cokoliv. Území, v jakém žijeme, máme různý naturel, už jenom Češi a Moraváci se od sebe docela liší. Takže myslím si, že to nebyl jenom můj problém, ale že to byl problém řady z nás, že jsme tak nějak neúplně kriticky nebo neúplně správně přijímali církevní autority. No a to se potom přelomilo v úplný opak. V nějakou takovou teenagerovskou, co se týče věku víry spíš než toho biologického věku, že jsme se zase vzpouzeli těm autoritám, byť třeba oni ani nechtěli ti lidé nám nějak vládnout. Ale my jsme to tak přijímali, protože jsme na to byli zvyklí z té doby předtím. No a takhle bych mohla pokračovat, protože si myslím, že ten sociologický vývoj v naší zemi do jisté míry tohle hodně ovlivňuje. Tak jestli jsem odpověděla na tu otázku, nevím, ale pokusila jsem se.
0: Děkuju. Byla ta tvoje osobní zkušenost, to, že jsi potřebovala někoho, o koho by ses opřela a třeba nebyl, záměrem, že ty sama si nyní tím, kdo chce být takovou oporou pro druhé a zvlášť třeba pro mladou generaci?
1: No vědomě určitě tohle rozhodnutí neproběhlo. Jo, já si myslím, že u mě tenhle postoj, řekněme, být někomu oporou nebo vést, je spíš daný skutečně mým naturelem a zřejmě i pedagogickým talentem, který jsem nějak projevovala vždycky. Myslím si, že to nějaké učitelství, provázení, nebo jak já vnímám tu původní roli pedagoga jako toho, kdo jde vedle tebe a tu tvoji cestu ne asi úplně řídí, ale spíš se snaží, když tak pomoct, pokud by ten doprovázející padal do nějaké propasti, doporučit mu třeba, že radši půjdete trošku jinou pěšinkou, než jak by on si přál. Tak tohle mě provází, dá se říct, od dětských let, tato snaha, ty pedagogické nějaké vlohy, to určitě mám, tak si myslím, že to trošičku dáno tím. Ale asi ne úplně s vědomím, že bych to chtěla tak dělat, tak určitě každý z nás reaguje na nějaký svůj vlastní nedostatek, který někdy zakusil a tak trošku má ten dojem, to je taková ta osobnostní část toho, jak fungujeme ve vztazích, trošku promítá tady ten nedostatek nebo naopak přebytek do života druhých lidí. Toho se asi nejde úplně vyhnout. Myslím, že aby to člověk dokázal správně zhodnotit a reflektovat, to od toho dneska existují různé terapeutické kurzy, které jsou zaměřené na to, aby člověk dokázal doprovázet druhé s tím vědomím, kdo je sám. Žel, žádný takový kurz jsem neabsolvovala, doufám, že ještě někdy se mi to povede. Takže nějaká stopa toho, že se snažím vykrýt něčí nedostatek, tam určitě bude. A zase jsem jenom chybující člověk, takže jsem si dneska už zpětně vědoma, že někdy jsem vykrývala nedostatky, které možná vůbec nebyly. Jo, že na té druhé straně byla jiná potřeba, ale já jsem to četla brýlemi těch svých zkušeností. Tak toho v životě chodí.
0: Z aktuální doby vím o tobě, že jsi rozjela mimo jiné třeba projekt Plane, ale nemám možná takové povědomí o tom, co všechno proběhlo třeba za těch posledních 20 let, ani jestli vlastně všechno bylo spojeno ve tvém životě, zejména s hudbou, protože jsi v této oblasti obdarovaná. Tak jak se formovala ve tvém životě ta touha přinášet druhým lidem tu dobrou zprávu nebo zprávu o Kristu, i když někdy může být těžká, různými způsoby, které si vnímala, že jsou ti blízké?
1: Je to asi zajímavé, ale u té hudby to pro mě bylo asi vždycky nejnáročnější, protože od doby, kdy jsem se hudbou začala zabývat, tak byly určité, řekněme, styly mě bližší a některé byly vzdálenější, ale od člověka, který vystuduje hudbu, populární hudbu, na konzervatoři se očekává, že tak nějak dokáže zareagovat na poptávku. Takže jsem byla zmítána různými požadavky. Tam ti chtěli, abych určitě zpívala country, jiní určitě muzikál. A takhle bych mohla pokračovat. Úplně nejtěžší pro mě vždycky byl kalibr pěveckých sborů, protože já jsem prostě osobnost, která nerada dělá něco, co dělají ostatní. Takže zpívat něco stejně jako dalších 100 lidí mě opravdu neláká. Ale všechno tohle samozřejmě má svoje místo. A tak nějak šla možná ruku v ruce ta zkušenost hudební i s tou duchovní. Že jsem spíš narážela na to, co mně je blízké. A to až tak nebylo běžné možná v té době, i když jsem uvěřila, i když jsem začala zpívat, protože já jsem měla vždycky blízko k hudbě taneční, k R&B, až opravdu taneční hudbě typu houseu, hip-hopu, rapu, jenomže v době, kdy jsem uvěřila, tak tyhle žánry nebyly moc k dostání ani v sekulární oblasti. Pamatuju si, že v rámci studia historie na Pražské konzervatoři, my jsme tam měli vlastně dvě ty historie, dá se říct, jednu tu historii podrobnější populární hudby, která vlastně reprezentovala nějaký vývoj za posledních tehdy 100 let a pak tu klasickou, ten klasický způsob, jak se studují dějiny hudby. A tam jsem se dozvěděla, že ten můj oblíbený žánr hip-hop a rap, že to jsou vlastně nějaké odnože populární hudby, které vznikaly v 60. a 70. letech. Takže když já jsem v těch 90. studovala tu konzervatoř, tak to už byla historická hudba. A musela jsem si pak počkat 40 let na to, až se to dostane i sem. A díky bohu jsem zjistila, že na tom nejsem sama tak, kdo rád rapuje po 50, dneska už po 60, že to je docela normální a běžné. A mě na tom žánru vlastně láká, nebo uspokojuje spíš, než láká, to, co jsem viděla i jako v určitý vývoj v církvi, který určitě i v České republice je třeba nějak zohledňovat, nebo možná se mu víc otevřít, a to je totální autenticita. Schopnost, a nemusí to být nějakou cestou vulgarit nebo něčeho, co lidi často těmhle žánrům vyčítají. Způsob vyjádření, kdy jsem ochotný říct pravdu a stát za ní, protože je to moje zkušenost a často je to i nějaké zrcadlo toho, jak písmo o nějaké věci hovoří, a říct to způsobem, který k tomu posluchači doběhne. Když jsme mluvili na začátku o té dobré zprávě, tak dobrá zpráva, věřím, to boží pnutí k Ježíši, to, že máme všichni záchranu, ať už tomu věříme nebo ne, tak ta záchrana je pro všechny připravená. Tak věřím, že to právě zahrnuje i to poznání našeho nitra, že Pán Bůh nás zná, jaký jsme doopravdy, co se nám motá, jak my říkáme, v hlavě, čeho je naše srdce plné. A za to všechno zlé, co tam je, už Ježíš zaplatil. a za to všechno dobré, co tam je, a my to nějak nejsme schopní vyjádřit nebo se bojíme o tom hovořit, bojíme to otevřít, tak věřím, že k tomu nám Boží duch chce pomoct, abychom to byli schopní říct i druhým lidem. A tohle je nějaká cesta, kterou vnímám paralelně, jak v hudbě, tak v té křesťanské službě. Pomoct druhým lidem, říkat otevřeně, co cítí, co si myslí a hledat, co si o tom, co oni cítí a myslí, co si o tom myslí Pán Bůh. A ne nějak vágně, ne nějak povrchně,

0: pořádně buduje, ale věřím, že už trošku popolítává aspoň ty kratší trasy. Plane se jmenuje proto, protože to nechce být služba nebo projekt nebo event, který stojí na nějakém místě, na nějaké základně, ale chce, a my, co v tom jsme nějak zamotaní, v tomto projektu chceme přiletět, přiběhnout tam, kde nás bude potřeba. Tak to je první takový jako aspoň nástin. A co to tedy je, nebo co to má znamenat? Věřím, že současná kultura, ta, která nás obklopuje, ať už se někomu zdá sdílná, někoho třeba nemusí úplně oslovit ve smyslu krásy, nemusí pro něj být krásná hudba, která zní třeba v obchodním domě z repráku, tak věřím, že tahle ta obyčejná spotřební kultura může nést evangelium. A dokonce já věřím, že ho už nese. I ty písničky, které bychom třeba vůbec za křesťanské nemohli považovat podle jejich obsahu, ale cítím tam stopu toho pokusu vyjádřit tu emoci. Někdy je to emoce, kterou nechceme spojovat nebo ani nemůžeme spojovat s křesťanskou zvěstí nebo s tím nastavením spíš té křesťanské etiky, ale ta snaha o tu autenticitu a o to celým svým životem, celým svým tělem, celou svou silou vyjadřovat to, čemu věřím a to, co zrovna prožívám. Ta si myslím, že je křesťanství nesmírně blízko. Že to je vlastně ten způsob, jak já mohu Boha milovat celou silou. A když to řeknu teda v plné šíři, co bychom rádi jako Plane přinesli, tak nejen, že bychom byli rádi, aby to byly písničky, které současným jazykem vyjádří modlitbu, pocit, touhu, prosbu k Pánu Bohu, vyznání víry, ale i ten pohyb. A v dnešním světě z nějakého důvodu, který nemám nějak vystudovaný třeba po stránce etiky nebo i estetiky či nějakých sociálních vazeb, tak je hodně sdílný takzvaný nový cirkus nebo moderní cirkus, se tomu někdy říká. Když bych to chtěla někomu vysvětlit jednou větou, tak je to cirkus bez zvířátek. Těmi jedinými zvířátky tam jsou lidé. A ty vlastně díky tomu svému, dá se říct, energickému náboji, svým tělem hrají divadlo, tančí, visí na hrazdě, na závěsných šálách a svým pojetím krásy, tím, jak tančí a asi tanec je k tomu nejblíž, tančí, vyjadřují, co cítí, tak tímhle způsobem oslavovat Boha je mi velice blízké. A myslím si, že té úplně nejmladší generaci je to nejen blízké, ale jako pedagog říkám, že je to i strašně potřeba. Jako protipáha k tomu, že sedíme u nějakého počítače a kreslíme si nebo něco jiného, co děláme víceméně bez hnutí, tak věřím tomu, že je to nejen potřebné, sdílné, z mého pohledu esteticky krásné, ale také zdravé.
1: A měla bys třeba příběh nebo případ, kdy ses třeba věnovala někomu konkrétnímu, kdo potřeboval něco, co si potřebovala ty na začátku své víry? Nějaký příběh o tom, jak se třeba prolínalo evangelium ve tvém vztahu k někomu druhému?
0: Tak takových příběhů by bylo asi hodně, ale nevím, jestli by se vešly do jednoho pořadu. Asi by to chtělo podrobněji zkoumat a spíš třeba napsat do knížky. Ale vzpomínám si teď na jeden příběh, který vlastně trvá. Je to moje setkání s mým dosavadním spolupracovníkem, klavíristou Jakubem Zajícem, kterého jsem poznala, když mu bylo nějakých asi 13-14 roků. Tehdy hrál v rodinné chválící skupince ve sboru, kam jsem patřila. A tam se taky zrodila moje přezdívka, kterou teď už používám a doufám, že už ji budu používat až do smrti na tomto světě. Divná paní. Tak my jsme se potkali, jak už jsem zmínila, v tomhle jeho teenagerovském věku. A tak nějak přirozeně, protože já se zabývám hudbou a Kuba tehdy začínal hrát na piano, tak jsme se potkávali a začali jsme spolu něco nacvičovat. Bylo to v době, kdy začínala ta covidová vlna první. A strávili jsme spolu intenzivně asi skoro 2,5 roku v různé té intenzitě. Ten poslední půl rok to byl takový trochu učednický vztah, kdy jsme se domluvili, že vlastně budu tak nějak kecat Kubovi do života úplně ve všem a on ne úplně ve všem mě bude poslouchat, jak to tak

0: normální. A věřím, že to, že jsme si povahově dost podobní, to, že máme podobné i nasměrování, to je práce s lidmi, a v tom mém životě možná ty etapy, které se promítají v tom jeho životě, šly daleko pomaleji. Jo. Když jsme se potkali, tak jsme oba byli nasměrováni na pedagogickou práci a myslím, že u Kuby to tak úplně nezůstalo, že on se mezi tím dostal spíš do té roviny těch lidských zdrojů a doví, kam to ještě povede. Ale to, že jsme spoustu věcí prožívali podobně, ačkoliv jsme každý úplně z jiného rodinného prostředí i vlastně duchovního prostředí, tak nám pomohlo porozumět. A myslím, že to tak občas hodnotili i naši společní přátelé, že jsme takový vzájemný klon i v tom nedobrém. Takže když jsme někoho naštvali, tak jsme ho naštvali stejnými věcmi, protože jsme hodně vůči osobnosti a dokážeme věci táhnout tak jako na sílu, třeba i tam, kde by ostatní už rádi si odpočinili od toho našeho tlaku. Takže ten příběh, který doufám neskončí jen tak, nebo bude prostě nás provázet asi delší dobu života, tak tam se určitě promítlo to, že jsme si podobní a že já jsem zažila něco, když trošku na jiné rovině, Kuba třeba zažil šikanu ve škole, já jsem zažila určitý ústrky spíš ve své vlastní rodině, tak ty principy našeho růstu byly, nebo jsou hodně podobní. Ale myslím si, že asi to tak zase věřím, má většina z nás, že to nikdy není úplně přes kopírák. Že ten lidský život a ta různá období přinášejí nové okolnosti a ta reflexe na nějakou situaci, to třeba objevíme až zpětně.
1: Dnešní hláska došla do svého závěru. Máme omezený počet minut, který můžeme naplnit. A tak jsme se společně s Janou Peštovou možná jenom letmo dotkli některých témat a myšlenek. A tak já věřím, že s Janou se tady nevidím naposledy. Pro tentokrát ti, Jani, moc děkuju za to, jak jsi nám otevřela svůj život a nechala nahlédnout do toho, co evangelium pro tebe znamená, jak se může prolínat životem člověka a jak může třeba skrze náš život oslovit také někoho druhého. Ještě jednou ti tedy děkuji a pro tentokrát se s tebou loučím.
0: Naslyšenou.
1: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Pokud byste chtěli zůstat v kontaktu, můžete vyhledat předchozí díly Hlásky v audioarchivu na našem webu, nebo můžete také sledovat instagramový profil, kde jsme jako Pořad Hláska.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Evangelium rovná se změna. Tu zažila ve svém životě i Jana Peštová, která do dobrodružství vztahu s Ježíšem Kristem zve další lidi. Příští týden bude hovořit o mezigenerační spolupráci a umění vyprávět o božích věcech. A to ve středu v 11.15.

Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Jan 11, 25 až 26.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Ježíš označuje zrádce a nikdo z učedníků si není jist, zda tím, kdo Ježíše vydá, nebude právě on. Poté Ježíš slaví se svými druhy Pesachovou večeři. Další část Markova evangelia otevírá v pořadu Ke kořenům Petr Vardjura a Jáchym Gondáš. Už za chvíli v 10 hodin.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Máme po 22. hodině, u poslechu Rádia 7 vás provází Klára Litterová. Z pondělí 17. srpna zbývají už jen 2 hodinky. Tu první z nich vyplníme pořadem Ke kořenům. V této části rozhlasového výkladu Markova evangelia se budeme zabývat označením zrádce. S hostem Jáchymem Gondášem hovoří Petr Vaďura.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 začíná pořad Ke kořenům, který pro vás dnes připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst Markovo evangelium. Pokračujeme tak v seriálu, ve kterém vykládáme tento biblický text s Jáchymem Gondášem, kazatelem Bratrské jednoty baptistů. Jáchym je hostem našeho pořadu i dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se v našem průběžném čtení Markova evangelia dostali do 14. kapitoly. V minulém pořadu jsme rozečetli tuto kapitolu, přečetli jsme prvních 16 veršů. Jáchyme, udělej takovou rekapitulaci toho, co jsme se dozvěděli.
1: Velmi stručně můžeme říct, že vlastně tady na začátku této kapitoly začíná ten velký celek pašíní, který potom je vyvrcholením Markova evangelia, tím jeho finále. Sledovali jsme, jak Ježíš v Jeruzalémě se připravuje na velikonoční slavnost, stejně tak, jako se na ní připravují všichni obyvatelé Jeruzaléma, farizeové, zákonníci. A zároveň jsme viděli, jak ta slavnost, ta připomínka Boží milosti, vyvedení z Egypta, jak je nějak zatemněná hned od počátku tím, že Ježíšovi protivníci už plánují jeho vraždu, plánují jeho zatčení, to, jak by se ho mohli zbavit. A tím vlastně Marek vykresluje takový velký kontrast. Zároveň to, myslím, vypovídá o tom, jak některá událost církevní, náboženská, slavnost nebo připomínka nějaké události může získat takovou velkou výpovědní hodnotu pro člověka právě ve chvíli určité osobní krize. Tak zvláštně Ježíš se dostává do té zásadní krize, kdy se blíží jeho smrt, on to ví, a v této krizi k němu velmi silně vypovídá právě ten příběh o vyvedení z Egypta, o Boží milosti, o Boží záchraně. A díky tomu se pascha v tom Markově vyprávění stává takovým silným motivem. Viděli jsme také určité symbolické přípravy na to finále Ježíšova příběhu. Tím bylo zejména pomazání olejem z nardu, které vykonala na Ježíšovi nějaká neznámá žena a proti kterému se učedníci stavěli, protože říkali, že to je plýtvání, že by se dali ty peníze za takový vzácný olej využít nějak užitečněji, lépe pro potřebné. A Ježíš vlastně upozorňuje na to, že ten silný vztah k jeho osobě, který je vlastně docela podobný silnému vztahu, který má člověk k Bohu, je důležitý a je tím základem, ze kterého je potřeba vyjít. A to všechno ostatní může být jenom takovou odpovědí nebo takovým vedlejším produktem toho základu. Ten vedlejší produkt je nepostradatelný, to, že se o druhé staráme, to je nepostradatelné, ale je to odpověď, není to to první slovo.
0: My dnes budeme číst o večeři páně. Řekni nám něco o té pasše, tedy o tom, co vlastně Ježíš se svými učedníky prožívá.
1: Je to společný hod, který symbolickým způsobem připomíná vyvedení z Egypta svými jednotlivými částmi. Je to pro nás trošku zvláštní věc už v tom, že tady centrem toho náboženského prožitku nebo té události náboženské není obec, není to společenství, které se schází v synagoze nebo v kostele, tak jak je to obvyklé pro nás při našich slavnostech a při těch největších svátcích církevních, ale tím centrem je domov. Malinko možná takovou paralelu bychom dnes našli v slavení Vánoc, ale tam zase musíme vzít v úvahu, že často ty motivy náboženské v tom slavení Vánoc jsou vytlačeny a trochu jakoby postaveny na vedlejší kolej v tom kruhu domácnosti. Tady právě ten nejužší kruh domácnosti, široké domácnosti, přátel, kteří se scházejí ke společnému jídlu, je tím místem, kde se odehrává to nejdůležitější, ta nejpodstatnější část vlastně té sváteční události. To, že je svátek fixovaný na společné jídlo, to bylo ve starověku běžné a bylo to vlastně vždycky v nějaké souvislosti s obětní praxí, protože společné jídlo často bylo stvrzením smlouvy vzájemné, stvrzením určitého obětního aktu nebo samo bylo obětním aktem. Proto přirozeně neslo velmi silný náboženský, symbolický význam, který v tom jídle byl obsažen. Zároveň ale mělo i rozměr společného stolování, ten rozměr sociální, dejme tomu, který i dneska je důležité udržet v tom společném stolování, možná i ve večeři páně, kterou slaví církev. a kde se trochu ten sociální rozměr někdy ztrácí. Vlastně zůstává jenom ta náboženská symbolika, zmizí to společenství, které společně jí. Ježíš, to o něm víme a vidíme to v Markově evangeliu opakovaně, všechna ta pravidla, ty zvyklosti tehdejšího života náboženského bral vážně a podílel se na nich. Někdy je trochu pozměňoval, někdy je možná trochu zrelativizoval v té podobě, v jaké byla tehdy slavená, v jaké se objevovala, ale sám se účastnil toho náboženského života a proto je docela přirozené, že s těmi nejbližšími, což jsou v jeho případě jeho učedníci, slaví také ten hod paschy.
0: Ještě bychom možná měli, Jáchyme, připomenout židovské myšlení, které nebere celou tu slavnost paschy jenom jako jakousi připomínku těch událostí vyvedení z Egypta, ale oni vlastně se tím, že se účastní celé té slavnosti, tak se znovu jakoby vydávají z Egypta do té zaslíbené země. Spolu prožívají to. Možná, že to bychom měli ještě zdůraznit, protože to my v té naší kultuře nedokážeme.
1: Myslím, že je to motiv, který trochu se někdy nejenom z Velikonoc, ale vůbec z toho života, svátostného života církve vytrácí. My to víme a známe to z dodnes používaných pesachových hagat, z těch textů, které provázejí vlastně účastníky při té pesachové slavnosti, že to není jenom připomínka, ale zpřítomnění toho, co Bůh dělá s člověkem, co vykonal a co koná stále. A proto vlastně jsou tam i nejrůznější prvky, které bychom mohli označit za takovou dramatizaci, kdy člověk sám se ustrojí tak, jako kdyby se připravoval na cestu, na výjití a vždy si připomíná všechna ta důležitá místa právě pomocí symbolů třeba obsažených v jídle, všechny ty důležité motivy, které souvisí s cestou a s vyvedením z Egypta. Ale důležité je, že Ježíš při tom slavení, a to už od něj také známe, dodává těm symbolům nový význam. Vlastně je nějakým způsobem reinterpretuje svým vlastním příběhem. A to můžeme potom pozorovat v tom velmi pevném, sevřeném Markově vyprávění o jeho poslední večeři s učedníky. My někdy říkáme, že to je předobraz večeře páně, což je na jednu stranu pravda, na druhou stranu musíme určitě doplnit, že není to v písmu jediný předobraz večeře páně, že s tou praxí církevní večeře páně eucharistie velmi silně souvisí i mnohá jiná místa, kde Ježíš jí s hříšníky, stoluje s nimi v jednom společenství, kdy sytí hladové. A to všechno jsou motivy, které nějak s tou praxí večeře páně souvisí, čili není to jediné místo, ale je to místo klíčové a proto i my ho nejčastěji připomínáme, zejména ve slovech ustanovení.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes, milí posluchači, čteme s Jáchymem Gondášem 14. kapitolu Markova evangelia. Před námi je úsek vymezený verši 17. až 21. Večer přišel Ježíš z 12. A když byli u stolu a jedli, řekl: Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát: snad ne já. Řekl jim: jeden ze 12, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Jáchyme, dolíčení té večeře a celé té slavnosti, kterou Ježíš se svými učedníky zde slaví, přichází jakýsi temný tón, ohlášení zrádce. A my jsme si tady minule řekli, že to slovo zradí není tak úplně přesné, nebo není tak úplně výstižné.
1: Říkali jsme, že je to pokus vlastně přeložit slovo, které možná doslovněji by se dalo převést jako vydá. Vydáš je ten, který vydává Ježíše, vzdává se ho, exkomunikuje ho ze svého nitra, jak jsme to v takovém opisu popsali. A to, že ten temný tón se objevuje na začátku toho vyprávění o poslední večeři, si myslím, že je velmi podstatné a nesmíme ho přeskočit. Ono je to takové místo, které není úplně příjemné. A zajímavé je, že my, zejména v těch protestantských tradicích, když mluvíme, že tolik zakládáme na písmu a že hlavně chceme se soustředit na to, co říká písmo, tak se v něm někdy pohybujeme takovými přískoky. To, co je zdánlivě jakoby nepodstatné, nebo co se nám tam úplně nehodí, to rychle přeskočíme a běžíme k tomu, co považujeme za důležité. Když mluvíme o večeři Ježíše s učedníky, tak býváme často až hypnotizováni nebo uhranuti právě tím, co říká Ježíš nad chlebem a nad vínem. Těmi slovy, která známe jako slova ustanovení a která i v liturgické formě opakujeme právě při začátku večeře páně nebo v tom jejím průběhu. Trošku je to taková přehnaná zkratka. Běžíme, vynecháme vlastně celý ten začátek, ten nelad, který tam na začátku je. Já jsem mnohokrát slyšel, a určitě nejsem sám, takové stesky nad tím, jak slavení večeře páně je někdy taková truchlohra, že se tam všichni mračí a že ve skutečnosti to je radostná zvěst. Máme být veselí, máme být radostní. A já si myslím, že to není úplně oprávněné, protože začátek toho společného stolování ani v případě Ježíše a jeho učedníků radostný není a obsahuje v sobě prvek určitého sebezpytování, prvek ohrožení člověka tím, že právě Krista vydá, že ho zradí, že ho zapře. A tento prvek by měl a je obsažen i v každé další večeři páně, kterou my potom praktikujeme. To znamená, ten začátek, to úplně první místo, ze kterého vycházíme, je vlastně úplně na dně, je dole. Celý ten způsob, jakým Ježíš tady mluví o svém vydání a mluví o tom, který se ho vzdává, je podivný. Začíná to už zase tím, co jsme u Marka viděli, a to sice, že je to jeden z 12, je to jeden z těch učedníků. Není to někdo, kdo stojí venku. Domysleme to dobře i pro praxi večeře páně. Někdy máme tendenci ji vnímat jako hod pro ty dobré, pro ty, kteří už jsou, tak říkajíc, za vodou, už jsou v pořádku, už jsou bezhříšní nebo se dokázali se svým hříchem nějak vypořádat, vyprosit se z něj. Tady vidíme opak. Jidáš je účastníkem toho dění večeře páně, je tím, který jí s Ježíšem ze stejné mísy a Ježíš přesto, že vidíme, že ví, kdo to je, kdo je ten, který ho zapře, Jidáše od toho společného stolu nevyhání. To je, myslím, velmi zásadní prvek, který nesmíme přehlednout a který by nás měl vést potom v tom dalším přemýšlení o tom, jak má vypadat církevní praxe večeře páně. Pro koho to je?
0: Tady je nápadné, že v celém tom úseku jméno Jidáš ale vůbec nezazní.
1: Nápadné je to i proto, že vlastně to trošku vypadá jako taková detektivka ze začátku. Ježíš říká, jeden z vás, bude to jeden z těch, kteří jsou tady u toho stolu. Někteří evangelisté další, kteří potom rozvíjeli ten příběh, tak to tak vlastně úplně jakoby nevydrželi v té otevřenosti a řekli výslovně, že to je Jidáš, případně dokonce popisují, jak po skývě chleba do něho vstupuje Satan. To Marek nedělá. Proč to tam vlastně vůbec je? My přece víme, už jsme před chvílí slyšeli, že to bude jináš. Tak k čemu ještě taková dramatizace? Takové napínání detektivní by dávalo smysl, když ještě to jméno neznáme. Ale tady je to vlastně, pokud to vezmeme jako detektivku z literárního hlediska, vlastně nepodařené. Já si myslím, že je to proto, že ve skutečnosti Markovi vůbec nejde o to, aby se poznalo, kdo to je. Nejde mu o to, aby jsme si řekli, aha, je to Jidáš, teď už to víme. Naopak prohlubuje a zvýrazňuje to, že to může být kdokoliv. Že přesto, že už víme, že Jidáš se domluvil s velekněžími, tak to ještě neznamená, že to nemůže být také někdo jiný. Je to velmi nápadné v té reakci, kterou na to mají učedníci.
0: My bychom možná čekali, že budou říkat, no to já rozhodně nebudu.
1: Čekali bychom, že zaprvé budou se holedbat tím, že oni v žádném případě ne, anebo že rozhořčeně se začnou ptát, kdo to je, kdo to teda je mezi námi, začnou hledat. A ta jejich otázka je pro mě úplně zásadní v pochopení Večeře Páně, v pochopení toho, co se děje při Večeři Páně, když k ní přicházím jako křesťan. Ta otázka je snad ne já. Tady si myslím, že ty učedníci, kteří často byli tak nechápaví, tak najednou velmi dobře rozumí tomu, o čem je tady řeč. Snad to nejsem já, snad to nebudu já, kdo Krista v nějaké nouzi, v nějakém hněvu, v nějakém zklamání vydá.
0: Jinými slovy, já jsem toho schopen.
1: Já jsem toho schopen, i mně to hrozí a hrozí mi to pokaždé, když k Večeři Páně přicházím. A myslím, že to je to zpytování, o kterém se potom v písmu mluví. Když máme zpytovat sami sebe, když přicházíme ke slavení Večeře Páně, já si nemyslím, že se máme ptát, jestli se nám podařilo zůstat bez hříchů, jestli se nám podařilo všem odpustit, jestli se nám podařilo se tedy dostatečně vypulírovat pro to společné slavení, ale že si máme položit tu zásadní otázku, snad ne já. A ta otázka vlastně nesměřuje na to, abychom si my sami na ní odpověděli, ale je to svým způsobem také modlitba, kterou se obracíme k Bohu. Vím, že mi to hrozí, vím, že i mně hrozí, že mohu být takovým Jidášem, ale snad to tak nebude. A já tě o to, Bože, prosím, prosím tě o to, aby si mě v tom posiloval, prosím tě o to, aby skrze tu Večeři Páně, které se účastním, si mi dal sílu k tomu, abych to nebyl já. A myslím, že tady se otevírá prostor pro tu pokoru, se kterou začíná Večeře Páně, se kterou přicházíme, jako ti, kteří jsou si vědomí, že možná jsme třeba tento týden zrovna nic neukradli ani neprovedli žádnou velkou lumpárnu, ale stejně to neznamená, že jsme už za vodou, že jsme v pořádku. Stejně stále tady ta možnost toho, že můžeme zradit, zůstává.

0: že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. Podívejme se na jednotlivé výpovědi tohoto úseku. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. My jsme už na začátku Markova evangelia si řekli, že Marek spoustu věcí nevysvětluje, nedoříkává, že nechává na čtenáři, aby nad tím přemýšlel, aby na něco přišel. Mám pocit, že toto je zrovna ten případ.
1: Tady vidíme, že trošku zase nás vede taková zvyklost v tom, nebo to, co známe o tom příběhu, a malinko nás to vtahuje do takové koleje vyježděné do toho řečiště, kde už se pohybujeme jako doma. A někdy nám může uniknout, co všechno vlastně ten text poskytuje, jaké další možnosti. Když Ježíš na začátku mluví o svém těle, tak si už málo kdy klademe otázku, co to tělo vlastně, o čem tady mluví. Je to dáno tím, že v dějinách církve došlo velmi silné identifikaci těla a krve s těmi živly chleba a vína. Jako kdyby právě ty živly sami o sobě byly tím podstatným. A my nemusíme být z katolické tradice, můžeme se nacházet i v jiných tradicích a stejně jsme těmi živly uhranutí, stejně nás jako přitahují velmi intenzivně a zdá se, že oni jsou tím centrem toho příběhu, té události, kterou tady čteme. Přitom ale vidíme, že Ježíš vlastně, když mluví o těle, my vlastně pořádně nevíme, kam směřuje jeho pohled, na co se při té chvíli dívá. Mluví o chlebu, mluví o společenství učedníků, kteří jsou kolem stolu, případně mluví o celé té události sebevydávání, což není jedno a to samé a vždycky nás to dovede k nějakému trochu odlišnému pochopení, otevře to před námi nějaké trochu odlišné dveře pro porozumění obsahu večeře Páně.
0: Čili co je vlastně to toto?
1: Co je vlastně to toto, přesně tak. A ono se to ukazuje mnohokrát v různých obdobách, že když si dopředu řekneme, že už víme, co to je, tak nám to uzavře to porozumění pro další možnosti. Stejně tak to bylo, když se trochu nešťastně nad jinými texty popisujícími poslední stolování mluvilo o památce a zdá se jasné, že ta památka je vlastně jenom to společné jezení chleba a vína, to máme činit na Kristovu památku jako na nějakou jeho připomínku. Přitom Ježíš vlastně, když se díváme pozorně, mluví o svém sebevydávání. Já se za vás vydávám, to čiňte na mou památku, kdykoliv budete společně jíst, tak si to připomínejte a připomínejte mě svým životem, svým jednáním, tím, jak mě následujete. Buďte jako já, to je na mou památku. Čili vždycky máme možnost vidět ten text v nějakých širších souvislostech a ne snad říct, není to chleba, ale říct, není to jenom chleba. Může to být také něco jiného a zahrňme to do toho našeho uvažování, zakalkulujme to tam.
0: Ono se někdy docela osvědčuje podívat se na to, kde jsou v písmu, zvláště když mluví Ježíš nebo sám Hospodin, kde jsou imperativy. Tady je jeden imperativ a ten zní vezměte.
1: Takže zase nám to ukazuje tu iniciativu, ten pohyb, který přichází od Krista k nám a který nás vybízí k tomu, abychom my přijali něco, co je nám dáváno. Ne, abychom my něco vyprodukovali, něco sami předložili, ale abychom vzali podíl na tom, co nám Bůh skrze Krista nabízí. Pro mě je důležité, že v tomto místě vlastně dochází k sebeobětování Krista. Jsme trochu zvyklí vnímat ten okamžik oběti až v tom momentě, kdy ho chytnou ruce těch, kdo ho zatýkají a kdy ho přibíjejí na kříž, když umírá na kříži. Ale když se na to podíváme důkladně, tak vidíme, že Ježíš sám sebe odevzdává plně bez podmínek, bez nějakého dalšího podmiňování této své oběti, své církvi, svému společenství, svých učedníků, následovníků, zahrnujících tuto chvíli i Jidáše, to znamená i za něj se vydává, i jemu se vydává. A od té chvíle už není svůj, nepatří si, my víme, že si nepatřil plně nikdy, protože se odevzdal Bohu, ale tady už na sebe si nečiní nárok a je to vidět i na tom, jak potom dál jedná v tom pašinním příběhu, protože on nechává, aby s ním bylo nějak jednáno, aby s ním bylo nějak nakládáno. Připomeňme si jenom také tu souvislost s Jidášem a s jeho vydáním Krista.

0: Jidáš vydává Krista, vyhazuje ho ze sebe. Kristus vydává sám sebe pro ty ostatní, aby ho mohli přijmout, aby ho mohli vstřebat do sebe, aby právě z jeho těla, z jeho samého mohli učinit ten pevný základ svého života, aby Kristem mohli naplnit tu svoji prázdnotu, kterou v sobě mají a kterou v sobě máme i my dnes.
1: My zde nemáme žádný příkaz, aby někdo něco opakoval. Je tu prostě stručně řečeno, vezměte, toto jest mé tělo. A jsme zase znovu u toho Markova podání. Co tím Marek míní? Proč to tam vlastně nemá?
0: Marek to tam nemá, podle mého názoru, protože to je jasná věc. Jasná věc z toho důvodu, že Marek píše z prostředí rané církve, která už tu praxi společného lámání chleba, společného stolování, připomínání si Kristovi poslední večeře z učedníky měla jako běžnou součást svého života. Čili Marek tady spíš vysvětluje to, co se děje. Dává tomu určitý teologický kontext a pro nás je nápadné, že se tak děje právě za pomoci nejrůznějších symbolů a náznaků ze Starého zákona, kdy vidíme, že Marek dělá to, co bylo v té době běžné. Nějakou praxi, probíhající praxi, vlastně podpoří a podepře tím svědectvím, které vydává. To znamená, zapojí do toho starozákonní texty, zapojí do toho celý kontext toho vzniku. Myslím si, že pro Marka není důležité říct, abychom to dělali, protože už se to prostě v jeho době dělo a mluvil do prostředí, které takové jednání znalo.
1: 23. a 24. verš zní: pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. To znamená, že oni pili a neměli zatím žádné vysvětlení. Tak možná, že bychom si měli říct, jak je to vlastně s těmi kalichy.
0: Tady je ještě jedno zajímavé místo a na to upozorňuje profesor Filipi. Mluví se tady o kalichu. Tento kalich je má krev, toto je má krev. Čili když už bychom se chtěli fixovat na nějakou materiální část, tak se musíme fixovat nikoli na to víno, které je v tom kalichu obsažené, na ten kalich sám o sobě. A jak my víme, tak kalich nese určité symbolické významy. Za prvé, když ho připojíme tedy k starozákonním textům a k novozákonním textům, tak je to také kalich soudu, kalich hořkosti, může to být kalich toho dobrého, co Hospodin dává, ale také jeho rozlícení, Hospodinova odsouzení. To všechno se tam určitě promítá. Co je podstatné, je, že kalich je prostředek ke sdílení nápoje. Je to prostředek, kterým mohou navzájem lidé mezi sebou si podávat nějaký nápoj a pít ho. A pro mě je to velmi podstatný posun, protože to už není jenom víno, které se proměňuje v Ježíšovu krev, ale tou Kristovou krví je právě to sdílení toho společného nápoje. Celý ten akt, čili nejenom živel, ale celý akt, při kterém se to odehrává. A tím, že Ježíš tady začíná mluvit o smlouvě, tak je velmi podstatné to, že ten kalich sám chápe jako nástroj smlouvy, která se uzavírá. Trochu bych to připodobnil tomu, když používáme třeba tužku na to, abychom podepsali nějakou smlouvu. Málo důležité je, jestli inkoust v té tužce je modrý nebo zelený. Málo důležité je, jak ta tužka konkrétně vypadala. Podstatné je to, co právě děláme, že ji vezmeme do ruky, že se postavíme k tomu, že to vezmeme za své a připojíme tam svůj vlastní podpis. Řekneme, ano, já s tou smlouvou souhlasím. Myslím si, že to je to, co se děje právě v okamžiku večeře páně. Člověk uslyšel slovo, které si na něho dělá nárok, osloven tím slovem vstává, přichází a vydává to znamení smlouvy, bere kalich, který spečeťuje tu smlouvu a který nejenom vyjadřuje Boží smlouvu s námi v Kristu, ale také naší smlouvu s Bohem. Že chceme být v tom společenství, chceme do něho vstoupit, chceme ten příběh vzít vážně jako svůj příběh. A tady si myslím, že je velmi podstatné si připomínat, že v dějinách církve ta konkrétní podoba večeře páně byla velmi rozmanitá a je rozmanitá dodnes. My se někdy příliš fixujeme na určitou konkrétní podobu toho, jak by to mělo vypadat a ztrácí se nám to podstatné. Někdy přehnaně klademe důraz na to, jaké má být víno, jestli má být červené nebo bílé, jestli to má být nějak speciálně ošetřené víno. Velký důraz klademe na podobu chleba nebo nějaký hosty, které se používají při večeři páně, při eucharistii. To všechno v tuto chvíli je vlastně v celku nepodstatné a zůstává to na úrovni barvy toho inkoustu v tom peru, kterým podepisujeme smlouvu.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes, milí posluchači, čteme s Jáchymem Gondášem 14. kapitolu Markova evangelia. Zastavme se u toho slova smlouva. My zde máme v ekumenickém překladu poznámku variantu čtení, která spečetuje novou smlouvu. To je přece jakýsi terminus technicus.
1: Tady musíme věnovat pozornost tomu, co vlastně Ježíš nabízí, co podává těm učeníkům. My víme, že to vědomí o smlouvě mezi Božím lidem a Hospodinem je nějakým motivem, který se prolíná celým Starým zákonem. Je to jeden z těch stěžejních motivů. Jsou autoři, kteří se domnívali, že vlastně je to takový centrální motiv Starého zákona. To všechno ostatní jsou jenom určité doplňky a komentáře, které vysvětlují podstatu té smlouvy. A ta smlouva může být nějakým způsobem obnovována. Viděli jsme to vždycky ve starozákonních textech tehdy, když se Hospodin dal do řeči s nějakou výraznou postavou starozákonní, obnovoval tu smlouvu, znovu se ptal na to, jestli chceme do té smlouvy vstoupit. A k takovému obnovení smlouvy patří samozřejmě i to, že se může její podoba trochu změnit. Může přijít nějaký nový závazek, který z té smlouvy vyplyne. Tak právě třeba desatero je závazkem, který vyplývá ze smlouvy, kterou uzavírá Izrael vyvedený z Egypta s Hospodinem. Hospodin se nejdřív ptá, jestli chtějí být jeho lidem, a potom na jejich přitakání odpovídá tím, že jim dává desatero. Ježíš, když tady přichází s tím pojmem nové smlouvy, vlastně se zařazuje do té linie smluvní, kterou známe ze Starého zákona, a říká, že přináší nějakou novou podobu, která je vyjádřena jim samým. On sám říká, co je obsahem té smlouvy, jeho jednání, jeho způsob přístupu ke světu, přístupu k člověku, jeho milost, která předchází jakékoliv lidské schopnosti a možnosti, to je ta nová smlouva. A my tady musíme trochu předběhnout ten text evangelia a všimnout si toho místa, kdy Ježíš na kříži je těsně před svou smrtí a v tu chvíli mu podávají kalich. Podávají mu kalich, který on odmítá. To odmítnutí kalichu souvisí s tím, že Ježíš zaslibuje, že ta smlouva nebude už nikdy změněna. On nebude pít z plodu vinné révy, to znamená, nebude relativizovat nebo nějak novelizovat tu svoji smlouvu, kterou uzavřel s člověkem, a my se na ní už můžeme jednou provždy spolehnout.
0: To je tady ten verš 25., kdy Ježíš říká: amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království.
1: Tady je vlastně velmi podstatné místo, které nám říká, že to, co Ježíš přináší, je definitivní zprávou pro náš život. A my se nemusíme obávat, ale nemůžeme mít ani nějaké naděje, že by se to ještě nějak změnilo. Ježíš přinesl zprávu o odpuštění, které předchází lidské možnosti, zprávu o tom, že si nemůžeme Boží milost nějak zasloužit sami svou vlastní schopností. A to se už nikdy nezmění. Ta smlouva bude trvalá, bude trvale platná a Ježíš nebude pít už žádný nový kalich. Zase si můžeme použít tu metaforu toho pera. Už nikdy si nevezme to pero, kterým by podepsal nějaké jiné změny té smlouvy. A odmítne to podávané pero i ve chvíli, kdy je na kříži, kdy to zdánlivě vypadá, jako kdyby mu říkali: tak vidíš, ty si uzavřel se světem smlouvu, že jim všechno odpustíš a oni tě místo toho přibyli na kříž. Nechtěl bys to ještě změnit, nechtěl bys to ještě přepsat, nechtěl bys si uzavřít nějakou novou smlouvu, která by tu tvoji všeobjímající milost ukončila nebo nějak ji zrelativizovala. A Ježíš to odmítne. To je pro nás dobrá zpráva. A dobrá zpráva je také to, že nám pokaždé znovu a znovu při setkání na našich bohoslužbách dává možnost k této smlouvě přistoupit a vzít si ji za svou, mít na ní podíl. To je pro mě obraz Večeře Páně. Nová a nová příležitost obnovit tu důvěru v to, že to Pán Bůh opravdu s námi myslí vážně, a přidat se k té smlouvě. Proto ten akt je aktem vážným. Není to jenom akt radostný, je to akt, který v sobě obsahuje velkou závažnost. A není možné Večeři Páně brát jako jenom nějaký takový kulturní návyk, kterého se prostě zúčastníme, protože to dělají všichni. To je potřeba připomínat. Ne strašit lidi, ale říct jim, tento krok je závažný a je to krok určitého osobního rozhodnutí, které bychom měli brát vážně.
0: Zde Ježíš říká: toto je má krev, a prolévá se za mnohé. Co to znamená, prolévá se za mnohé?
1: Je tam vlastně náznak další takové linie, která nějak souvisí s Ježíšovou smrtí, a která u Marka není tolik rozvíjená jako u jiných evangelistů. A to je zástupnost Ježíšovy smrti. Ježíšova smrt jako to, co přichází na místě naší vlastní smrti. Marek tolik tento motiv netematizuje a nechává to spíše v takovém náznaku, ale my vidíme, že potom dál byl ten motiv zástupnosti Ježíšovy smrti rozvíjen. Ježíšova smrt v Markově evangeliu je především vlastně takovým triumfem hříchu člověka. Člověk je natolik emancipovaný a natolik hříšný ve svém pohledu na Boha a na sebe sama, že se rozhodne toho přicházejícího Boha zase vrátit pěkně tam, odkud přišel, přibije ho na dřevo, vystrčí ho zpátky do nebe, řekne: děkujeme, nechceme, můžeš se vrátit, my si tady bez tebe poradíme. V tomto smyslu je kříž pro Marka spíš motivem negativním, symbolem lidského hříchu, ne tolik boží milosti. Motivem boží milosti je prázdný hrob. Ale v jiných evangelích je to domýšleno a ta událost Ježíšovy smrti a vzkříšení je pochopena jako celek, nerozdělitelný, ve kterém už ta smrt sama o sobě představuje akt milosti. To se objevuje tady pouze v tom náznaku, v tom, že ta krev se vylévá za mnohé a že je vlastně k užitku mnohých, což Marek potom prostě příliš nerozvíjí.
0: Celý ten úsek končí vyhlídkou Božího království, kdy Ježíš říká, že bude ten kalich pít nový v Božím království. To znamená, že celé to jeho konání má i eschatologický rozměr.
1: Má a zároveň je potřeba přemýšlet nad tím, co ten odkaz na to Boží království znamená. Ono někdy to můžeme vnímat tak, že Ježíš tady říká, ještě tady musím něco dožít a potom už mě čeká ta zasloužená afterparty u toho Hospodina, u toho mého otce, tam si dám ten kalich a řeknu si, to bylo velmi náročné a už jsem tady a už je dobře. Tady ale opravdu máme co dočinění spíš s tím obrazem, který se zase týká nějak bezprostředně církve, protože je to kalich, který Ježíš pije se společenstvím učedníků. A jestliže mluví o tom, že bude v Božím království pít nový kalich, tak to znamená, že to je opět kalich, který bude pít se společenstvím svých učedníků. Čili je to nejenom výhled k budoucnosti Ježíše Krista, ale výhled k budoucnosti nás, jako těch, kteří ho následujeme, kteří jdeme za ním. Že to není dále nijak specifikováno, není to dále nijak rozvedeno, to si myslím, že je opět příkladem toho Markova přístupu, který nám říká, ano, jsou otevřené dveře, něco následuje, něco pokračuje, je tady nějaká budoucnost, která čeká, a to můžete vědět a to vám musí stačit. Víc vědět nepotřebujete, protože by vám hrozilo, že se budete příliš orientovat na to budoucí a ztratí se vám to přítomné, to, co je tady teď.
0: Ještě možná motiv plodu vinné révy, to také není asi úplně samozřejmý termín, zvláště když se podíváme, jak ve Starém zákoně je tento motiv zatížen velikým významem.
1: Ono vůbec ten přístup k vinné révě ve Starém zákoně, potom v Novém zákoně je samozřejmě opentlený velkým množstvím těch symbolických významů. A zase je to podobné jako s kalichem, o kterém jsme mluvili. Na jednu stranu je to často spojeno se symbolikou utrpení a krve, tak to známe z těch obrazů vinné révy, která je v lisu a vytéká odtamtud ta vinná šťáva, která je vlastně podobná krvi. Zase naopak, jako každý dobrý plod, plný plod, je také obrazem toho, co klíčí z boží milosti, co roste z boží milosti. A to, že Ježíš mluví právě o těch plodech, znamená, že ukazuje také k plnosti toho, co nastává v božím království, že to je moment určité zralosti, určitého dozrání vlastně toho času, ve kterém se nacházíme a ve kterém očekáváme to naplnění, které zatím nemusí být vůbec viditelné, a může to v nás vyvolávat i pocit, že prostě to budoucí možná ani nepřijde. A to je právě to Kristovo ujištění, že ta současnost má nějakou plodonosnou potenci, že má nějakou budoucnost před sebou.
0: Takže Hospodinova vinice konečně také ponese to ovoce, které od ní Hospodin čeká. A Ježíš bude moci z tohoto plodu pít.
1: A my s ním.
0: Tímto Vlastně radostným výhledem končíme naše dnešní uvažování nad 14. kapitolou Markova evangelia, nad její částí, a další část si ponecháme opět na příště. Naším průvodcem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Poslední hodina nás dělí od půlnočního předělu 2 dnů. Ještě chvíli máme pondělí 17. srpna. Během této hodiny se můžete těšit na čtení na pokračování knihu Miloše Šolce, jehož příběh vypráví o tom, jak hledal své místo a jistotu pro život, rozhodl se něco dokázat a také pátral po Bohu, dokud ho nenajde. Z knihy Jak život šel bude číst opět Pavel Hromádka.

Ve čtení na pokračování sledujeme životní příběh baptistického kazatele Miloše Šolce. Když mu bylo 15, začal učit tenis sestru jednoho žida, který ho vyhledal. Dívka byla krásná a i šikovná. Byla to jeho první láska. Nakonec ale přišlo zklamání. Mladá tenistka musela odcestovat na studia do Švýcarska. Rostly v něm pocity méněcenosti a deprese. Cítil se na světě zbytečný, neviděl smysl života a trápil se. Nakonec se ale rozhodl, že bude tvrdě pracovat, aby něco dokázal a vydobil si u lidí respekt a úctu. A rozhodl se hledat Boha, dokud ho nenajde. Z knihy Jak život šel bude číst Pavel Hromádka.

Zamiloval jsem si Bibli, slovo Boží. Jaký to byl záblesk, to úžasné světlo moudrosti života. Co to bylo za objev, když jsem četl, neuvozují potupy na zloděje, jestliže by ukradl, aby nasytil život svůj, když lační, říká přísloví 6.30. Toto jsem ale četl, až jsem prožil znovuzrození, když jsem se stal Božím dítětem a když ze mne učinil Pán Ježíš rybáře lidí. Tehdy jsem měl a znal celou Bibli. Tehdy jsem porozuměl tajemství, proč jsem šel s takovou vnitřní pohodou a kradl. Kradl jsem já a kradli všichni z azylu z hladu, aby se nasytili. Kradli jsme i otop, abychom zahnali zimu. Kradli jsme proto, že to všechno přece Pán Bůh dal všem, kdo to právě potřebují. A žádný nemá právo brát člověku to, co Pán Bůh udílí v hojnosti. Ať se jedná o věci duchovní či hmotné, co Pán Bůh dává, dává všem. Žádný nemá právo člověku upírat lidská práva, tím méně Boží dary. A největším darem na světě je svoboda. Proti této svobodě svět, ďábel nejvíce brojili a dosud bojují. Ale Písmo svaté je slovo Boží. A Pán Ježíš praví, když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Jan 8.36. A do této Boží duchovní svobody mne Pán Ježíš vedl krok za krokem a já se rád nechal vést. Denně jsem četl Nový zákon. Dlouho jsem ničemu nerozuměl, ale Duch svatý se ve mně modlil lkaním nevypravitelným. Prosil jsem, abych mohl pomoci chudákům, aby nemuseli krást, aby ženy nemuseli ponižovat své muže nočními toulkami za ubohou almužnou, pro kterou prodávali svá těla. A po nocích, když šli za obchodem, přicházeli domů a tady teprve prožívali svou opravdovou životní lásku. Jeden pro druhého si byli ochotni odpustit vše a učinit cokoliv, třeba chladnokrevně umřít a smrti uniknout prostředí, údělu a hanbě tohoto života. Kudy jsem chodil, tudy jsem se modlil, abych byl v tenisu nejlepší na světě, abych mohl vyplatit všechny ty chudáky z jejich ponížení a zadlužování. Já musím postavit starobinec, musím postavit chudobinec, sirotčinec, musím pomoci poníženým k pozvednutí na úroveň člověka. Viděl jsem lidi bez srdce ve velikém neštěstí sobeckého zájmu jen o jejich vlastní věci. Ztratili lidskou důstojnost. Kdo se nestará o bližního v jeho nejnutnější denní potřebě, ten zapřel víru, i kdyby byl kazatelem Evangelia Pána Ježíše Krista. Kněží, kazatelé, profesoři na seminářích, všichni, kdo si říkáme, že jsme věřícími, my všichni neseme před Pánem Bohem velikou, ba největší vinu za žalostný stav světa. 2000 let o Pánu Ježíši mluvíme, učíme a ještě jsme nedorostli v jeho obraz. V tomto roce nastal v mém životě veliký zvrat. Zatímco jiní trenéři žili víceméně společenským a dost lehkovážným životem, ukázal se můj neúspěch ve společnosti jako veliký užitek v mém sportovním růstu. Stal jsem se jedním z nejlepších trenérů města Brna a to se postupně stalo známým i po celé Moravě. Mezi sportovci se o mě často mluvilo. Lidé mě měli rádi. Když jsem končil svůj 17. rok, byl jsem všeobecně uznávaným tenistou i učitelem, kterého vyhledávala a zvávala i vzdálenější města. V té době se nehrála žádná tuzemská oficiální profesionální mistrovství, ale brněnští trenéři se domluvili a začali organizovat napřed mistrovství Brna, později mistrovství Moravy. Hrála se také mistrovství různých oblastí, lázní nebo klubů. Kdo se však chtěl stát všeobecně známým, musel do světa. V roce 1928 jsem byl uznávaný jako třetí nejlepší trenér hrající turnaje. Jen dva trenéři v celé republice byli lepšími závodními hráči než já. Byl to mistr světa Karel Koželuch a brněnský trenér Rudolf Minařík. Myslím, že touto skutečností jsem byl nejvíce překvapen já sám. Tento stav mi zjednal další uznání a lidská společnost mi otevřela dveře do kořán. Denně jsem hrával v nejbohatších rodinách. Sebou jsem si bral sběrače míčů z mých kamarádů. Naše rodinné poměry se začaly upravovat na poměry snesitelnější, protože jsme dorůstali a vydatně pomáhali svým rodičům v obživě. Své úspěchy jsem si uvědomoval jako závazek. Nechtěl jsem se spokojit s tím být dobrým trenérem. Chtěl jsem být tím nejlepším. A tak se stalo,
že právě tento rok byl pro mne časem největších vnitřních bojů. Bojoval jsem o vyšší, čistší lidství, o schopnost věřit, Pána Boha milovat i poslouchat. Nechtěl jsem v ničem zůstat za těmi, kteří měli vzdělání, uhlazené chování a sebevědomé vystupování. Chtěl jsem a toužil jsem po nejvyšších metách ve sportu i společenském postavení. Toužil jsem potom, abych co nejvíce uměl, věděl a vlastnil, abych v tenise dovedl svým žákům vše, co nejlépe ukázat, naučit, abych potom mohl co nejvíce a co nejštědřeji rozdávat. Kde však najít sílu k splnění tak velikých předsevzetí? Tak jsem se učil a učil. A tu jsem se setkal s větou, trpasličí duch má obří choutky. Věděl jsem, že jsem trpasličího ducha. Věděl jsem, že mé choutky jsou obří. Ale nevěděl jsem, jak z té své malosti ven. Ale měl jsem už Písmo svaté a u Jana v 15. kapitole 5. verši čteme: nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Tehdy jsem již začal v Písmu svatém poznávat smysl příchodu Pána Ježíše na tuto zem. Četl jsem také, že myšlení Boží o člověku jsou k jeho pokoji, že máme být zmužilí, že máme prosit a Pán Bůh dá tolik dobra, kolik bude k našemu užitku. Bojoval jsem proti sklonům ke špatnostem, chtěl jsem být dobrý. Hledal jsem Boží tvář, abych nesklouzl do prostopášností jako moji mladí spolubydlící. Prosil jsem, abych už nekradl, nelhal a neměl žádnou zlobu v srdci. Prosil jsem o dokonalost, abych miloval i své protivníky, abych neodplácel zlé zlým. Prosil jsem o nový život, nové srdce, nové myšlení, o posvěcení ku svatému životu. Vyznávám, že jsem se modlil 3 roky téměř ve dne v noci. Bojoval jsem na život a na smrt a postupně se blížil čas, kdy jsem dobojoval vítězně. Pán mi pak dal nové oči. Nově jsem začal i slyšet. Pán Bůh očistil mé staré, kamenné srdce, abych ho viděl ve své

vítězství a porážek. Je něco jiného znát tenis, tak říkajíc, pohledem z okna vlaku jedoucího po Štvanickém viaduktu, anebo znát tenis z prožití Božího zákona, který praví: v potu své tváře budeš jíst chléb. Genesis 3:19. Jsou někteří světoví mistři, kteří to vědí, jiní, kteří to nevědí. Jedni i druzí však byli Pánem Bohem vyvoleni k tomu, aby se světovými mistry stali. A ani nemuseli vyhrát Wimbledon. Není to žádná chlouba, když řeknu, že jsem jeden z nich. Nemohu tenis opustit, i když svobodu k tomu mám. Všechno potomstvo, které mi Pán Bůh svěřil, a i děti svých dětí, vedu k zamilování se do této hry, protože jsem přesvědčen, že kdo podlehne kouzlu tenisu pro tenis sám, naučí se prakticky být pravdivým, spravedlivým, čestným a ušlechtilým člověkem. Kdo se stane opravdu velkým tenistou své doby, kdyby se věnoval jakémukoliv životnímu zaměření a obětoval mu tolik času a úsilí, sebezapření, trpělivosti a vytrvalosti, stal by se určitě právě tak špičkou svého oboru jako v tenisu. Možná společensky v bohatství a světovém významu ještě úspěšnější než prostřednictvím sportovní slávy. Ta však doslova odpovídá rčení: světská sláva, polní tráva. Dnešní lidé tě na ramenech nosí, lidé zítřka o tobě vědí buď málo, nebo vůbec nic. A tak nakonec pro život nejvíce prospěje, když člověk naslouchá a řídí se radou moudrého otce, který praví: synu, uč se moudrým býti. Ale kam jít za moudrostí? A kde moudrost hledat a najít? Na to má historie jen jednu odpověď. Pravdivou odpověď a radu nejlepší, nejosvědčenější najdeš jen u Pána Ježíše Krista. V evangeliích a v celém písmu svatém. V knize knih, Bibli. Té říkáme slovo Boží. Ona říká o sobě: nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni by vše mluvili svatí Boží lidé. 2. Petrův list, 1. kapitola, 21. verš. Co je lidský život? Vědí lidé dle toho, jak hlubokým údolím utrpení jim bylo dáno Pánem Bohem projít. Kdo neprošel utrpením, chudobou, ponížením a nepřátelstvím zločinných lidí, ten v podstatě neví, co život může připravit a přinést. Ani největší myslitelé všech dob nám nemohou dát odpověď na otázku o smyslu života. Bez víry v Pána Boha si nelze vůbec zdůvodnit lidské utrpení. Všechny otázky, a to i ty nejpalčivější, se řeší buď z hlediska víry v Pána Boha a poslušnosti Božích přikázání, nebo odvrácením se od Pána Stvořitele a odsouzením sama sebe do věčného zatracení.

Ode dne, kdy jsem začal číst pravidelně Bibli, převzal vedení mého života Pán Ježíš Kristus. Na prvém místě to byl Nový zákon. Denně jsem četl po pořádku 4 evangelia, Matouše, Marka, Lukáše, Jana, dále od Skutků svatých apoštolů až po Zjevení Jana. 4 roky jsem četl, ale ničemu nerozuměl. Mám za to, že jsem si na nic ani nevzpomněl. Prostředí, kde jsem žil, to bylo peklo světa. Šlechta, které jsem sbíral míče, to bylo světské nebe. Tak křiklavé rozdíly. Z toho nikdo nemohl být moudrý. Tím méně já, který jsem vyciťoval, že zlodějem a lhářem nesmím být, a pro šlechtu jsem byl méně než její psi, byť mne vedli v patrnosti. Psi ti je stáli mnoho peněz, samý čistokrevní. Já jsem je nestál v porovnání se psi téměř nic. A tak se mnou také jednalo a počítalo. Psi se jen pěstovali. Já jsem jim dělal otroka. Psům se platilo školení. Chudák raději, ať nemá školy vůbec. Čím méně bude vědět, umět, tím lépe bude sloužit. Tak jsem procházel životem a jen zíral a zíral a bral celý život tak, jak šel, ale žít a pak pojít, to přece nemůže být smysl života.

Přece se z toho ponižujícího stavu musím dostat. Co však dělat a jak dělat, abych se dostal dál, výš? Jak se stát opravdovým člověkem? Jak se prokousat? Jak se probojovat výš a nekrást, nelhat, nezabíjet, nebýt někým, kdo je nikdo? Vyrozumíval jsem, že ten, kdo se dostal na periferii lidské společnosti, kdo dokonce bydlí v azylu, ten od lidí nemůže čekat vůbec nic. Tak jsem se utíkal k Pánu Bohu a volal: Pane Bože, prosím tě, sily vůbec, pomoz mi, abych tě našel. Prosím, dej se mi poznat. Stále jsem se modlíval 150 modliteb Otčenáš denně. Modlíval jsem se v otcově dílně, kde jsem klečel na betonové podlaze, a stávalo se, že jsem při modlitbách usnul a probudil se bolestí v kolenou. Často mi to trvalo až do bílého rána a já odcházel v 5 hodin na kurty. Je neuvěřitelnou skutečností žít život jedné jediné touhy, být svatým, dokonalým, pokojným a moudrým člověkem a přitom vidět do vlastního srdce a vlastní duše a stále vnímat jen a jen nečistotu. Svatý Pavel v zoufalém snažení po svatosti a dokonalosti volá, a já s ním: bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Komu je ale otevřen duchovní zrak, ten nevychází z obdivu Pána Boha a začne si znovu a znovu klást otázku, kdo je člověk, že je k němu Pán Bůh tak neuvěřitelně trpělivý, milosrdný a slitovávající se. Ve stálém obecenství s Pánem Bohem pak člověk žasne nad tím, jak je vůbec možné, že s ním i s druhými má Pán Bůh tak velkolepé plány a stále na lidech pracuje, aby byli jemu samému více podobni. Jediný pravý vrchol života a pravý životní stav je shrnut ve slovech: již ne já živ jsem, ale živ je ve mně Kristus.

Teprve s odstupem času vím, že to byla Boží milost, která vyvolala v mém srdci tu nejhlubší a nejvroucnější sílu nitra k soustředěnému, sebevědomému a cílevědomému úsilí modlitebního života. Skoro se dá říci, že můj život od 16 do 18 let nebyl ničím jiným než modlitbou. Modlíval jsem se modlitbu Otčenáš, jinak jsem se modlit neuměl. Když jsem tehdy chodil do zaměstnání přes Kraví horu a Žlutý kopec, cestou jsem se modlil, modlil a modlil. Azyl byl na rohu ulic Kounicové a Hrnčířské a cesta do pisárek na Riviéru trvala asi hodinu. Když bylo naspěch, tak o něco méně. Byl to tehdy obyčejně klidný čas mezi 5 a 6 hodinou raní. Bylo to nádherné, ať padala sprška, nebo když bylo zářící a vonící jitro plné ptačího zpěvu. Prška slibovala trochu oddychový den, jasná obloha slibovala denní mzdu. Chodil jsem a ve svém srdci jsem vnímal modlitbu Ducha Svatého, který ve mně lkal voláním, které jsem dlouho nedovedl vyjádřit slovy. Jen jsem byl nesen blaženým vědomím, že toto je opravdový život. Mít spojení s tehdy ještě neznámým, ale skutečně existujícím Pánem Bohem. Toto volání Ducha Svatého v mém srdci mi dávalo vědomí, že žijí, že život má smysl, že je krásný, když není zatížen vědomými zlými skutky. Společnost brněnských boháčů se mi jevila jako něco, co je někým nebo něčím chráněno a žehnáno. Tito lidé nekradou, nelžou, nezabíjejí. Myslel jsem, že si získali svůj blahobyt vírou v Pána Boha a poslušností jeho zákona. Proto jsem se modlil v touze po životě, který by mi získal Boží přízeň. Pro mě modlitba nikdy nebyla prázdné, bezduché mluvení, byla pro mě také zápasem s tělem, světem a ďáblem. Tak jsem se modlil cestou do zaměstnání, modlil jsem se, když jsem hrál tenis a modlil jsem se, i když jsem svoji práci skončil. Modlil jsem se, když jsem si dovolil večer ten přepich zaplatit 20 haléřů a jet domů tramvají. To byl požitek, to se už dnes nezná, co to je taková radost z ničeho. Jenomže tehdy toto nic bylo velikou událostí. Vydělat si vlastní prací tolik, že jsem si mohl dovolit jet tramvají. Posadit se, vytáhnout z kapsy nový zákon a číst si slovo Boží. Na to už jsem i já dávno zapomněl, ale moji tehdejší sběrači mi po mnoha letech připomněli, kdykoliv jste jel tramvají, vždycky jste četl. I to byla milostivá Boží režie. Nechodil jsem do školy, ale sebevzdělávání jsem nikdy nezanedbával. Hlavní zdroj mého vzdělávání byla, je a po celý život zůstane Bible, slovo Boží. Teprve po 57letém čtení začínám chápat a rozumět Písmu svatému. Bible se mi stala vpravdě chlebem života a pramenem živé vody. Nic pod sluncem ani na nebi se nevyrovná Písmu svatému. Jsem hluboce přesvědčen, že Bible je slovo Boží a děkuji Pánu Bohu za to, čemu rozumím, i za to slovo, které je mi dodnes skrytým tajemstvím. Mezi brněnskými boháči byli i důstojníci, invalidé z první světové války. Ti byli jakousi ozdobou společnosti horních 10 000. A lidé, kteří prožili hrůzy, jak tehdy říkali, poslední války na světě, kteří prošli šílenstvím touhy pomoci a panství nad světem a zachránili jen holý život, se stali zapřísáhlými pacifisty. Hlásali, že dokud bude žít poslední voják, který přežil hrůzu světové války, žádná válka nebude. První léta po válce byla tedy léta idylická. Prolitá krev bláznivého válčení jakoby ze země stále mluvila a vedla všeobecně společnost k lidskosti. Mnozí boháči, vzdělanci a intelektuálové začali dbát o své zdraví a zamilovali si sport, zvláště tenis. Na veřejnosti vystupovali šlechetně a chtěli alespoň navenek vyvolávat dojem ušlechtilosti a vznešenosti. Mluvili o Pánu Bohu, zmiňovali se o svých návštěvách v kostele, mluvili o víře jako o naprosté samozřejmosti. Tak jsem věřil také. Dokonce jsem i já mluvil zbožně o Pánu Bohu, ale Pána Boha jsem stále osobně neznal. A slovu Božímu, které jsem četl, jsem v podstatě nerozuměl. Ale zvláštnost časté nesrozumitelnosti Božího slova mě tajemně přitahovala.
Slovo Boží říká, je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Ti vyvolení si musí svou vyvolenost vymodlit, vybojovat. Ti musí na své vyvolenosti vytrvale pracovat. Jít přes všechny překážky tak dlouho, až stanou u cíle.

Co je tedy povolání i vyvolení? Za prvé vytrvalá láska k Pánu Bohu. Za druhé zachovávání Božích přikázání. A to může každý, kdo chce. Já jsem byl přímo nesen touhou. Chtěl jsem celým srdcem, celou duší, celou myslí, vší silou svého života. Proto byl můj život jedním řetězem modlitebního života. Jak to vypadalo v praxi? Protože jsem se stále modlit vlastními slovy neuměl, modlil jsem se tedy modlitbu Otčenáš. Chtěl jsem se dopracovat něčeho, co Bible popisuje slovy a chodil Enoch stále s Bohem v Genesis 5:24. To byl můj životní cíl, chodit stále s Pánem Bohem. Ovšem všechno to, co se odehrávalo v mém nitru, jsem zatím nechápal a nedovedl pojmenovat. Celá moje bytost byla něčím povznášena k Božímu trůnu. Můj celý život vyjadřoval jen jednu touhu, chci výše a výše. Pane Bože, chci tobě blíž, jen tobě blíž. Jednou při shromáždění kazatel ohlásil číslo písně k společnému zpěvu a já jsem zajásal, protože se jednalo o píseň, která vyjadřovala tuto moji touhu. Blíž k tobě, Bože můj, jen k tobě blíž, byť by mne táhnout měl blíž k tobě kříž. Tato píseň se nesla světem od potopení lodě Titanic a vyjadřovala přání milionů srdcí toužících po dokonalém štěstí ve spojení s Pánem Bohem. Pořád jsem nemohl mít dost na tom, že se modlím, že jsem zdrav, mám co jíst, mám se čím odívat, mám kde bydlet a to společně s matinkou, tatínkem i sourozenci. Bylo to sice bydlení v azylu, ale bylo. Vždyť Pán Ježíš se narodil ve chlévě. Měl jsem tenis a tam lidi, kteří mě měli rádi. Musím ale čestně dodat, že se na veřejnosti ke mně příliš neznali. Žil jsem velikými tužbami, ale o tom, o co mi šlo, jsem s nikým nemohl mluvit. Chtěl jsem porazit Karla Koželuha, mistra světa v tenisu. Chtěl jsem být sám mistrem světa. Chtěl jsem být dokonalý, svatý. Chtěl jsem být nejlepším člověkem na světě. Chtěl jsem světu dokázat, že chudák ještě neznamená špatný člověk a že i dítě z azylu může dosáhnout nejvyšší mety života. Modlil jsem se a hrál tenis. To byl můj život. Lidé si začali všímat toho podivného chlapce. Byl velice úslužný, pil mléko a přikusoval housky, jen měl chvíli oddychu, četl Nový zákon. Četl tolik, až přitom někdy usnul. Když přišli ti, co měli zájem o trénink, skočil z břehu do vody, vyplaval někde v půli řeky, otočil se, udělal několik temp ku břehu a už hrál. A to obyčejně až do západu slunce. Stával se pomalu, ale jistě neúnavným a nepřekonatelným. Ani si neuvědomoval svůj pokrok. Pořád neměl dost a ničeho neměl dost. Stávalo se často, že na kolenou usnul. Nebylo divu, když byl celý den na nohou, na čerstvém vzduchu a u řeky, své přítelkyně, kterou tak důvěrně miloval a znal, že rozuměl i mluvě jejich vln. To byla náplň jeho života. Slunce, vzduch, tenis, voda. A to až do chvíle, než poznal Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele. Když ho poznal, byl to Pán Ježíš, který se stal jeho životem, jeho vším. Ano, Pán Ježíš se stal vlastníkem mého života.

Knihu Jak život šel načetli Pavel Hromádka a Michal Bumbálek. Vydalo ji v roce 2010 Křesťanský sbor Ostrava Kunčičky.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

S koncem pondělního dne se s vámi z Rádia 7 loučí Klára Litterová. Pokud plánujete být stále vzhůru, přeji vám příjemný poslech nočního vysílání.

Minula půlnoc. Vstupujeme do čtvrtku 18. srpna. Následujícími pořady Rádia 7 vás bude provázet Daniel Zeman. Druhou šelmu, která se stane hlavním strůjcem celosvětového klamu, využije zázraky i obrovskou moc k tomu, aby přiměla celé lidstvo uctívat prvního vládce a jeho systém, představí další výklad teologa Johna Vernona McGeeho z knihy Zjevení. To, že svede i ty nejschopnější, přiblíží dnešní pořad Světem Bible zhruba za 15 minut. Co symbolizuje moře či jezero v Bibli? A jaký užitek z toho má naše víra dnes, když se utápíme v moři starostí a trápení, když nemáme sílu na další zápas s okolnostmi, které nemáme pod kontrolou? U Mojžíše a taky u Ježíšovy konfrontace s rozbouřeným mořem se zastavíme v pořadu Kudy kam ze série Význam prostředí v Bibli. Naslyšenou se těší Dana Kenningová v jednu hodinu. Touha po lásce a uznání a zklamání ze sebe i z lidí. To vše zažívají v době dospívání mnozí mladí lidé. Také Miloš Scholz, jehož příběh sledujeme ve čtení na pokračování, hledal své místo a jistotu pro svůj život. Rozhodl se něco dokázat a také hledat Boha, dokud ho nenajde. Najde, co hledal? Poslouchejte ve čtvrt na tři, kdy z knihy Jak život šel bude opět číst Pavel Hromádka. Prchlivý, nadšený, chybující a přesto vyvolený. Rybář Petr byl první, kdo vyznal víru v Ježíše, i první, kdo ho zapřel. To je pozvánka k poslechu klíčového slova o muži, který nám ukazuje, že Boží láska je silnější než naše největší selhání. Poslouchejte ve tři hodiny. Až doteď jsme si nasazovali spíše obranné části výstroje. V sedmém dílu seriálu o Boží zbroji se však podíváme na zbraň, kterou můžeme aktivně čelit lžím a překážkám, na meč ducha, kterým je Boží slovo. Společně budeme v modlitbách objevovat, jakou moc mají Boží zaslíbení v našich ústech a jak se učit tímto mečem správně zacházet v každodenních zápasech. Modlitby podle Bible začínají od 4:15. Myšlenky většinou děláme, emoce se nám dějí a pro jejich sílu se vůči nim někdy cítíme být bezmocní. O tom, že lépe je pozorovat, ptát se a nedělat unáhlené závěry, bude řeč ve druhém zastavení na téma emoce, které přináší pořad Uši k duši od 5. hodiny. Proč se možná Ferda Mravenec jmenuje Ferda? A proč postříkal Petr Raus čmeláčí hnízda voňavkou? Do světa mravenců a hmyzí komunikace jste zváni v Kaleidoskopu od 5:30.

Poslední kniha Nového zákona, Zjevení, odkrývá ve své 13. kapitole fungování druhé šelmy. Jejím hlavním úkolem je dokonalá imitace Krista a nastolení absolutní kontroly nad vírou i každodenním životem obyvatel. Jak zrádná bývá slepá důvěra v lidské vůdce, představí v pořadu Světem Bible výklad teologa Johna Vernona McGeeho v podání Pavla Vopaleckého.

Milí posluchači, v našem postupném pročítání knihy Zjevení se nyní nacházíme ve 13. kapitole. Pokud jste nás poslouchali posledně, tak víte, že jsme skončili 10. veršem a pro dnešek je před námi 11. a řada následujících. První šelma, kterou jsme v našem textu pozorovali, nám byla do našich reálných představ naším učitelem promítnuta jako politický vůdce, politická moc i osobnost. Osobnost, jejíž moc se rozšíří na celý svět. Nyní se dostáváme ke druhé dravé šelmě, která vystupuje ze země. A ta se ukáže jako mimořádný náboženský vůdce. Čtu 11. verš podle kralického překladu. Potom viděl jsem jinou šelmu, vystupující z země, a měla dva rohy podobné beránkovým, ale mluvila jako drak. Totožnost této dravé šelmy se zjistí snáze než u té první. Když už víte, kdo je první šelma, není příliš těžké určit, o koho jde v případě této druhé. První šelma vystupuje z moře a tahle druhá ze země. Jaký je v tom rozdíl? Moře představuje národy světa. Ohromné davy dnešního lidstva připomínají rozvlněné, neklidné moře, což ostatně o lidstvu platilo vždycky. Země, ze které vystupuje druhá šelma, podle našeho vykladače symbolizuje Palestinu. Přirozeně se předpokládá, že druhá šelma pochází z Izraele. Má to být jakýsi mesiáš, a toho by Izrael nikdy nepřijal, kdyby nepocházel z jejich země, kdyby nebyl jedním z nich. Měla dva rohy jako beránek. Tím je naznačeno, že napodobuje Krista. První šelma je proti Kristu. Je to antikrist ve smyslu toho, kdo stojí proti. Dežto druhá šelma napodobuje Krista. A ve skutečnosti je tím také antikrist. Chápeme-li předponu anti, zde ve významu namísto. Tato šelma se vydává za Krista, za Mesiáše. Má dva rohy jako beránek, ale ve skutečnosti je to vlk v ovčí kůži, můžeme říci. Jenom svým zjevem napodobuje Božího beránka, který snímá hřích světa. Ovšem s tím rozdílem, že tento pseudoberánek nesnímá hřích, neodečítá, ale naopak jej rozmnožuje, přičítá, ba násobí po celém světě. Tato šelma nepřichází, aby konala svou vůli, ale přichází, aby se podřizovala a podrobovala vůli té první šelmy. Je to podvržený Kristus, podvodník. Bude mít plno řečí o tom, jak každého miluje. A zatím je nebezpečnou šelmou, ve své podstatě stejnou jako ta první, a klame celý svět. Pán Ježíš řekl, střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Matouš 7, 15. verš. Druhá šelma je extrakt, neboli výtažek ze všech falešných proroků. Pán Ježíš pro dobu soužení varoval, neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.

Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země a měla dva rohy, podobné beránkovým, ale mluvila jako drak, kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejíž to rána smrtelná uzdravena jest. Zjevení 13, 12. verš. První dravá šelma propůjčí svou moc té druhé šelmě a tak si z ní vlastně udělá svého podřízeného. Ale obě tyto šelmy jsou v podstatě na stejné úrovni, mají stejnou moc. Druhá dravá šelma sehraje vůdčí roli při zahubení nevěstky ve Zjevení 17. Nevěstka představuje nepravou církev, která přejde do období velkého soužení. Apoštol Jan neuznal za vhodné ji ani nazývat církví. Je nazývána jen nevěstkou. Pravá církev, která v tom období, o němž si zde čteme, už na zemi není, je naopak jmenována Kristovou nevěstou. Na tomto místě narážíme na poslední stopu domnělé církve, která ve skutečnosti zapřela Krista i s celým svým humanismem. Falešný prorok nabídne světu něco nového k uctívání, a to první dravou šelmu, svévolného krále, člověka nepravosti, posledního diktátora světa. Viz také Daniele 11, verše 36 až 39, viz také Matouše 24, verš 24, a také stojí za to nahlédnout do 2. Tesalonickým 2, verše 3 až 10. Lži prorok se nám zde představuje jako příšerná druhá šelma, která první šelmu vyvýší natolik, že jí bude vzdávána božská podsta. Té šelmě, které se zahojila její smrtelná rána. Je zřejmé, že první i druhá šelma jsou strůjci nejrůznějších zázraků. A dokonce zde můžeme vidět nějaké stopy léčitelství. Jak velké lži, jak mocnému podvodu jde tento svět vstříc. Dále je to v našem textu potvrzeno. Zjevení 13, 13 podle ekumenického překladu i se 14. veršem. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu.

A egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a oni se stali draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. Jinými slovy, už tehdy to byli chytří kouzelníci a jsem přesvědčen, že to byli lidé, kteří disponovali satanskou mocí. V Evangeliu Matouše 3. kapitole v 11. verši čteme výrok Jana Křtitele. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Jan Křtitel řekl jasně, že on nemá k dispozici moc ohně. Že jako předzvěst Mesiáše je jenom hlasem, který volá na poušti. Ale tenhle lžiprorok, o němž si tu čteme v naší knize Zjevení 13. kapitole, hodlá ve službách první šelmy dokonce napodobit Eliáše. Nutno však říci, že lžiprorok si bude zahrávat s ohněm tak dlouho, až bude sám hozen do ohnivého jezera. To uvidíme ve Zjevení 19, verši 20. Jak uvidíme ještě blíže, falešný prorok zde odkrývá karty tím, jak se říká, že nechává zhotovit obraz anebo sochu té první šelmy, toho člověka hříchu. Její podoba se zvýrazněnou smrtelnou ranou, která byla zázračně uzdravena, bude mocně působit na všechny lidi. A tu si povšimněme jedné zajímavosti. Pán Ježíš nedovolil, aby bylo zachováno a aby přežilo něco, co souviselo s jeho fyzickou podobou. Ale podobizna Antikrista jednou bude zřejmě umístěna dokonce v jeruzalémském chrámu. Domnívám se, že to bude ona ohavnost spuštění podle kralického překladu, či znesvěcující ohavnost, o které mluvil prorok Daniel a také pán Ježíš, podle Matouše 24.15. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj, a pak ten text pokračuje dál.

Zjevení 13, verše 15 až 17. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejích, aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Je tam použito řecké slovo pneuma, nebo její odvozený tvar vdechla. To bude neobvyklá modla. Prorok Izajáš a všichni ostatní proroci uvádějí jako samozřejmost, že modly jsou mrtvé, že neumějí mluvit. Ale tady bude modla, která mluvit bude. Možná budou svoláni všichni vědci světa, aby se na takovou sochu podívali. Vědátoři potom oznámí, že tomu nerozumí, že nemohou ten jev zatím vysvětlit. Snad připustí, že to bude prostě zázrak. Tato ohromující událost způsobí, že celý svět se k šelmě obrátí a bude se jí ve strachu klanět. Nyní se tedy poněkud obrazně řečeno koná svatba. Soše jsou oddány

náboženství i podnikání. Bude-li chtít někdo podnikat, bude muset mít znak šelmy. V době, kdy žil apoštol Jan, vypalovali velitelé znamení svým vojákům. Podobně otroci měli někdy cejch od svých pánů. Zasvěcenci určitých pohanských chrámů měli vypáleno znamení boha nebo bohyně, které sloužili. Ptolemaj Filopater prý nechal všechny židy v Alexandrii označkovat břečťanovým listem, což byl symbol Dionyziův. V současné době se v novinách objevil článek, který novinář nadepsal Život s čísly. S politováním se v něm zabývá faktem, že u sebe musíme nosit brašno se spoustou různých dokladů a svůj příspěvek uzavírá slovy: problém by se zjednodušil, kdyby vláda přidělila každému z nás jeho vlastní víceúčelové číslo, které bychom měli třeba vytetované na čele nebo na ruce. Ušetřilo by nás to nepříjemností spojených s nošením všech těch dokladů. Abyste mi špatně nerozuměli, povídá zase náš učitel. Tento citát z nějakého časopisu není naplněním proroctví, ale ukazuje nám to na možnosti jeho brzkého uskutečnění. Co je znamením či cejchem šelmy? Zatím nevíme. Není nám to blíže v textu Bible popsáno. Tuď jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiš počet té šelmy, nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten 666. Zjevení 13, verš 18. Tu je ta moudrost. Ta slova nám znějí spíš jako ironické prohlášení, zejména uvážíme-li, jaká změť domněnek se během staletí nakupila kolem tohoto verše. Uvedené číslo, jak nám to podává náš řečtinář, má v původním jazyce zvláštní uspořádání. Hexakosioi 600, hexakonta 60 a hex 6. Viditelné číslo šelmy a jeho skutečný význam čekají na den, až se šelma projeví se vším všudy. Nemyslím si, že by se už projevila. Toto číslo se mnoha lidem stalo malou skládačkou pro zábavu. Ale přátelé, co to je za číslo a kdo je ve skutečnosti ta šelma, to lidé doopravdy poznají teprve v době velkého soužení. Navrhoval bych, abychom nestráceli čas pokusy o určení osoby, třeba právě z tohoto čísla. Místo toho raději poukazujme lidem na Pána Ježíše Krista, dokud je čas, abychom aspoň trochu zredukovali počet těch, kteří budou muset prožívat velké soužení a kteří tedy osobně poznají, co číslo šelmy ve skutečnosti znamená. Netoužím znát přesný význam čísla šelmy a jsem vděčný, že v té době nebudu muset žít, vyznává náš, mimochodem dnes už zesnulý kazatel. Jsem nesmírně vděčný, že znám Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. Místo toho, abych ztrácel čas s antikristem, chci poznávat Krista. S apoštolem Pavlem mohu vyznávat: abych poznal jej, tedy Pána Ježíše Krista, a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti. Filipským 3, verš 10. Jeden pozitivní a důležitý poznatek z tohoto přemýšlení je pro nás v současné době skutečnost, že první šelma je člověk. Učí mne to nedůvěřovat člověku, ale spoléhat na Pána Boha. A k tomu náš učitel připojuje z Jeremiášovi 17. kapitoly pár veršů od 5.
Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené. V roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. Tolik citát z Jeremiášova proroctví 17. kapitoly. V úseku knihy Zjevení, který jsme si dnes pročítali, mě příliš nezajímá ani číslo šelmy, ani otázka, kým ta šelma vlastně je, či cokoliv jiného bližšího o ní. Ale tato pasáž mě nutí poznávat víc a víc Pána Ježíše Krista. Podle Božího slova si plánuji, že budu navěky s ním. Ne proto, kým jsem, nebo proto, co jsem sám vykonal, ale protože Ježíš Kristus za mne na kříži zemřel, aby mě vykoupil z mého hříchu, abych se skrze něho mohl stát právoplatným Božím dítětem. Z jeho milosti půjdu tam, kde je on. A kam půjdeš ty, příteli?

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět, což můžete učinit třeba na mailové adrese radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích na profilu radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat a připravovat mimo jiné i pořad Světem Bible. Pokud byste se chtěli i vy zapojit do podpory této práce, tak se podívejte na web radio7.cz a nahlédněte do sekce Zapoj se, kde najdete další informace. Děkujeme. Pokračovat v tomto biblickém studiu budeme na Rádiu 7 už dnes večer ve čtvrt na devět.

Co symbolizuje moře či jezero v Bibli? A jaký užitek z toho má naše víra dnes, když se utápíme v moři starostí a trápení, když nemáme sílu na další zápas s okolnostmi, které nemáme pod kontrolou? U Mojžíše a taky u Ježíšovy konfrontace s rozbouřeným mořem se zastavíme už za chvilku po 1 hodině v pořadu Kudy kam ze série Význam prostředí v Bibli. Naslyšenou se na Rádiu 7 těší už za chviličku Dana Kenningová.

úterý 18. srpna minula 1 hodina. Posloucháte Rádio 7. Dobrý poslech následujícího pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou vám teď přeje Daniel Zeman.

Potápíte se rádi? Nebo vám plavání v hluboké vodě nedělá dobře a máte trochu strach, co je asi pod vámi? Jestli vás ryba nekousne do nohy, nebo snad v moři nepotkáte žraloka? Možná některým z vás tento strach přijde zcela iracionální a k smíchu, a pro jiné je to realita. Dnes si v pořadu Kudy kam budeme povídat o symbolice moře v Bibli. Na pomyslnou plavbu po vodních plochách vás zve Dana Kenningová. Vzpomínám si, jak jsme jednou s manželem vyjeli na kánoji na jednom horském jezeru v Idaho ve Spojených státech uprostřed divoké přírody. Bylo to na americké poměry menší jezero, ale pro nás asi spíš větší. Bylo k večeru, sluníčko a klid, idylka. Najednou začal foukat vítr, byli jsme právě uprostřed jezera. Loďkou pohupovaly vlnky a citelně se ochladilo. Byl čas vrátit se ke břehu. Vítr pomalu sílil. Pádlovali jsme o 106, ale měli jsme pocit, že spíš stojíme na místě. Bylo to docela vyčerpávající. K břehu jsme se přibližovali jen velmi pomalu a vlnky už byly docela velké. Trochu jsem se bála, síly docházely, zvládneme dopádlovat ke břehu, než bude tma. V tu chvíli jsem si dokázala představit, že zažít bouři uprostřed velkého jezera muselo vzbuzovat strach a obavy i u zkušených rybářů. Taky jsem se modlila, aby aspoň na chvilku vítr ustal, aby nám Pán Bůh dal sílu. Nakonec jsme dopádlovali až k břehu, naložili kánoj na auto a oddechli si, že máme pevnou půdu pod nohama. Ostatně to vyjádření mít pevnou půdu pod nohama přesně popisuje ten pocit jistoty, který člověk má, když stojí na zemi. Taky znáte ten opačný pocit? Pocit nejistoty na neklidné vodní hladině? A kdo ví, co je pod ní? Není divu, že už od starověku jsou s mořem a jezery spojeny i různé představy mýtických tvorů, dokonce i zlých sil. Je to něco, co člověk nemá pod kontrolou. Je vydán v šanc vodě, mořským proudům, různým tvorům a počasí. Začala jsem otázkou, zda se rádi potápíte. Podmořský svět je pro mě osobně stejně vzdálený jako podzemní svět jeskyní nebo džungle. Dál je snad už jenom vesmír. Je to svět sám o sobě, s vlastním mikroklimatem, lesními porosty řas, chaluch a dalších rostlin, ale také s krásnými korálovými útesy, pestrobarevnými rybami, inteligentními chobotnicemi, elegantními delfíny, no a v neposlední řadě pověstnými žraloky. Někde je moře plné útesů a jinde má písčité dno a dokonce existují i podmořské jeskyně. Není to fascinující, jak rozmanitý je svět pod hladinou moře? Víme o něm, ale ve skutečnosti ho neznáme. Pro mě je to určitá paralela s duchovním světem. O tom také tušíme, že existuje, ale nevidíme ho. Jsou lidé, kteří jenom proto, že ho nevidí, tak v existenci duchovního světa nevěří. Ale někdy se stačí potopit pod hladinu moře a žasneme, co všechno jsme ještě neviděli a co existuje i bez našeho vědomí. V první Mojžíšově, první kapitole, ve verších 9 až 10 čteme. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že je to dobré. Bůh od sebe oddělil oceány a pevninu. Voda na začátku symbolizuje chaos, něco neurčeného, beztvarého, neznámého. A do toho Bůh dává řád, jasné hranice, a to jak ve fyzickém světě, tak i v tom duchovním. Odděluje od sebe pevninu a vodu, moře, oceány, odděluje světlo a tmu, den a noc. A říká, že toto jasné ohraničení a rozdělení věcí je dobré. Jenomže pak přichází do světa zlo a hřích skrze svobodnou vůli,
přesněji řečeno své voli, neposlušnost Adama a Evy. A hřích se rozmůže tak rychle, že Bůh chce se stvořeným světem skončit. Přichází potopa. 40 dní prší. Ale předtím Noé poslechne Hospodina a udělá na kopci loď, velkou archu, do které vezme svou rodinu a od každého zvířecího druhu pár. A Bůh začíná s Noem a jeho rodinou znovu. Ne od začátku, protože lidský hřích je už jaksi vepsán do té naší DNA a předává se dál. Ani voda potopy nesměla zlo z povrchu země. Víme ale, že v určitém směru už Bůh nedovolil člověku to, co dřív. Voda při potopě je symbol očištění a nového začátku, ovšem skrze zničení a smrt. Archa je symbolem záchrany.

0: O jakých mořích nebo jezerech se v Bibli dočteme? Je to Středozemní moře, které má různá pojmenování, například Zadní nebo Velké. Další je takzvané moře Rákosové, které přešli Izraelci, když odcházeli z Egypta. Někdy se nazývá Rudé moře. Jak to tedy vlastně je? Odpověď není jednoznačná a ani archeologové, historici nebo teologové se nezhodnou. Hebrejsky je doslova napsáno moře Rákosu a může se jednat o místo na severovýchodní Nilské deltě, víc severně. Řecký i latinský překlad Starého zákona překládá Rudé moře a je možné, že překladatelé se domnívali, že šlo o místo jižněji. Ale pojďme si přečíst, co se stalo, když Izraelci uprchli z Egypta a faraon se svým vojskem je pronásledoval a dostihl je v okamžiku, kdy stáli před mořem. Izraelci to viděli jako svůj konec, chtěli kapitulovat a vrátit se jako rukojmí zpět do Egypta. Ale Mojžíš je povzbudil, aby důvěřovali Hospodinu, že je zachrání.
1: Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraonovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraonem, s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vstáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.

V dnešním pořadu Kudy kam si s Danou Kenningovou povídáme o mořích a jezerech v Bibli. Před písničkou jsme si přečetli ten nejvýznamnější starozákonní příběh spojený s mořem. Izraelci byli uvězněni mezi Rákosovým mořem a faraonovým vojskem. Hospodin je ale zázračně zachránil. Rozdělil moře tak, že jim prošli suchou nohou. Ale farao se svým vojskem se v něm nakonec utopil. Je to jeden z těžko vysvětlitelných božích zázraků a právě proto je to boží cesta. Tam, kde lidské možnosti jsou vyčerpané. Nadpřirozené boží jednání, kterým Bůh zachraňuje svůj lid. Je ještě jeden podobný moment, kdy lid před vstupem do zaslíbené země musí překonat řeku Jordán. Pojďme si o něm přečíst. Hle, před vámi přejde Jordán z chrána smlouvy pána celé země. Nyní si vyberte z izraelských kmenů 12 mužů, po jednom muži z každého kmene. Jakmile nohy kněží, nesoucích z chránu hospodina, pána celé země, spočinou ve vodách Jordánu, jordánské vody se rozestoupí, vody řítící se zhora zůstanou stát jako jednolitá hráz. Tak se stalo. Lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, a kněží nesoucí z chránu smlouvy šli před lidem. Když ti, kteří nesli z chránu, přišli k Jordánu a nohy kněží nesoucích z chránu se smočily na pokraji vod, Jordán je vždycky v čase žně rozvodněn daleko z břehů, tu vody řítící se z hora zůstaly stát a postavily se jako jednolitá hráz velmi daleko odtud u města Adamu, které leží při Saretanu, a ty, které tekly dolů k pustému moři, k moři Solnému, se vytratily. Tak přešel lid naproti Jerichu. Kněží necoucí z chránu hospodinovi smlouvy stáli nepohnutě na suché zemi uprostřed Jordánu a celý Izrael přecházel po suchu, dokud celý ten pronárod do jednoho nepřešel Jordán. Jozue 3. kapitola 11 až 17. Izraelci nejdřív vyšli z egyptského otroctví, prošli Rákosovým mořem, pak putovali 40 let na poušti a než konečně vstoupili do zaslíbené země, prošli rozvodněným Jordánem. A v obou případech jim cestu vodou zajistil sám pán celé země. V čem se oba přechody liší a v čem jsou si podobné? U Rákosového moře byli Izraelci bezmocní, z jedné strany faraonovo vojsko, z druhé moře. Žádná možná cesta dál. Buď smrt v moři, nebo smrt pod rukou faraona. Sem je hospodin dovedl? Ano, právě sem. Jeho cesty nám někdy opravdu nedávají smysl. Ale on zná cestu dál. Je třeba mu důvěřovat. Víra navzdory realitě kolem. Mojžíš zvedl hůl, kterou mu dal sám hospodin, tehdy u hořícího keře, kde se mu poprvé osobně zjevil, kde ho povolal a dal mu poznat své jméno. Jsem, který jsem, Bůh vašich otců. Tuto hůl teď Mojžíš pozvedne na boží pokyn. Přijde silný vítr, ba přímo hospodin zaduje a přes noc rozdělí vlny moře. Za zády chrání Izrael oblakový sloup, aby neviděli faraonovo vojsko. A vojsko je. Když Izrael projde, už je ráno. Farao vidí, co se děje a vrhne se za nimi. Jenže mezitím se moře vrátí tam, kam patří. A farao s vojskem skončí v něm. U Jordánu je situace trochu jiná. Nikdo je nepronásleduje. Ale čeká je druhý pokus vstupu do zaslíbené země. Právě tady to tenkrát jejich otcové nezvládli a kvůli tomu se vrátili na 38 let na poušť. Teď tu stojí nová generace. Stojí před zkouškou víry. Budou důvěřovat hospodinu a poslouchat ho? Sem tak dlouho putovali a teď stojí před bažinou u rozvodněného Jordánu a asi mají zase pochybnosti. Kudyže je chce hospodin vést? Vždyť tu žádná cesta není. Dostávají přesné instrukce. Ta první je přesně sledovat pohyb boží schrány.
Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat, neboť nikdy předtím jste touto cestou neprocházeli. Jozue 3:4. Nikdo u schrány nemohl být příliš blízko, kromě těch, kdo ji nesli, aby všechen lid viděl jasně, kam směřuje Hospodinova přítomnost. Schrána smlouvy obsahovala tři důležité věci. Kamenné desky desatera, které napsal sám Hospodin, manu a Áronovu hůl, která rozkvetla a měla mandle. Jsou to tři hmatatelné důkazy boží zázračné moci. Tou druhou instrukcí bylo to, že se mají posvětit. Posvěťte se, neboť Hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci. Jozue 3:5. Co znamená posvětit se? Oddělit, odevzdat, být celé zasvěcený Hospodinu. Prakticky to znamená vyznání všech hříchů, pokání, očištění a také vědomě si všímat Božího jednání, být na stráži, očekávat, co Bůh udělá. A ten třetí příkaz je: vykročte a zůstaňte stát. Kněží vykročí směrem k Jordánu a jakmile vstoupí do vody, zůstanou stát. Vody se rozestoupí a kněží stojí na suché zemi. Tentokrát už ta zodpovědnost byla na duchovním vedení Izraele, na jejich poslušnosti Jozuovi a Hospodinu. A nepřátelé nebyli za zády Izraele, ale před nimi. Všichni, kdo procházeli Jordánem, se dívali na Boží schránu, na Boží přítomnost s nimi. Zajímavý rozdíl je také v tom, že Rákosové moře přecházeli Izraelci v noci a Jordán ve dne. Myslím si, že přechod Rákosovým mořem je symbolem umírání ve křtu, umírání starému životu. Nechat za sebou otroctví, Egypt, nadvládu cizích pánů, hřích. Přechod přes Jordán je zkouška naší důvěry a poslušnosti před vstupem do zaslíbené země, do nového povolání. Přeneseně také do domova v nebeském království. Zkouška, které se na naší cestě víry nevyhneme. Je to konec období pouště, kdy nastává nový začátek, kterým je příchod do země oplývající mlékem a medem, do země hojnosti. A před tímto novým obdobím je potřeba oddělení se pro Hospodina. Znovu ujištění, že jeho jediného budeme poslouchat a následovat, i když to znamená čekat, i když to znamená jít někam, kde viditelně cesta nevede. Na té druhé straně Jordánu pak Izrael staví památné kameny v Gilgálu. Vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů. Vezměte je s sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete.

Žalmy, například Žalm 114. Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil, hory poskakovaly jako berani. Chvěj se země před Pánem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.

Text písně od skupiny Oboroch, kterou jste právě slyšeli, je Žalm 114, který popisuje události, o kterých si povídáme v pořadu Kudy kam na Rádiu 7. Moře v Bibli, jeho symbolika, příběhy spojené s mořem nebo jezerem a v tomto případě i s řekou. K moři se dostaneme i se starozákonním Jonášem. Prorok, který nechce vyřídit boží zvěst o soudu a možnosti milosti, nepřátelům a raději prchá pryč od Hospodina na opačnou stranu, dokonce i přes moře. Jenomže přijde velká bouře, a to taková, že všichni málem zahynou. Jonáš se k tomu přizná, že ta bouře je kvůli němu. Kvůli jeho neposlušnosti se pán světa rozhodl zasáhnout. A tak Jonáše na jeho přání hodí do moře. Jonáš volí raději smrt, než aby se pokořil a činil pokání. Ale Bůh mu dává druhou šanci. Pošle velrybu, která ho spolkne, a tam konečně Jonáš volá k Bohu a prosí o odpuštění a slitování. 3 dny a 3 noci, které později zmiňuje i pán Ježíš, když chtějí Židé znamení, jestli on je ten Mesiáš. 3 dny v útrobách země, jak popisuje Jonáš, kde si v podsvětí, odkud může zachránit jen Bůh, Jonáše i Ježíše. V tomto smyslu je u Jonáše moře symbolem temnoty, smrti, bezedné propasti. Jaká další moře jsou v Bibli zmíněna? Například mrtvé moře. Také se nazývá slané, solné nebo pusté. Ve skutečnosti je to jezero, do kterého přitéká voda z Jordánu, ale žádná z něho neodtéká. Jak už název napovídá, je v něm velká koncentrace minerálů a solí, proto není vhodným prostředím pro živočichy. Zároveň se jeho voda a minerály používají k různým léčebným účelům. Možná jste také viděli obrázky lidí, jak leží na hladině a čtou si noviny. To proto, že voda sama je nadnáší. O něm se píše například v knize Genesis ve 14. kapitole nebo v knize Josue. Oblast Mrtvého moře byla po zničení Sodomy a Gomory pro hříchy jejich obyvatel

0: měněna v naprostou pustinu, kde lze vidět i solné sloupy. Mrtvé moře a celá ta oblast je viditelným znamením, jak lidský hřích nese důsledky i v tom fyzickém světě, a to po mnoho generací. Žalm 107, 33 až 34 říká: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry, v solné pláně žírnou zemi pro zlobu těch, kdo v ní sídlí. Mrtvé moře je také součástí Ezechielova proroctví, kde do něho bude přitékat řeka z Jeruzaléma s čerstvou vodou a přinese do něho nový život. Další významné vodní plochy, o kterých se dočteme v Bibli, jsou jezera v Novém zákoně. Jezero Galilejské, nebo také Genezarecké, nebo Tiberiacké, je největší izraelské sladkovodní jezero, které se nachází u Golanských výšin. Dnes má rozlohu 166 km čtverečných, je 21 km dlouhé a 13 km široké a 48 metrů hluboké. Je to zásobárna vody pro Izrael. V letních měsících tady slunce hodně pálí a voda se vypařuje. Díky tomu také můžou vznikat náhlé bouřky se silným vichrem. Nachází se v oblasti Galilea, proto se mu říká Galilejské, někdy také dokonce Galilejské moře. V hebrejštině se nazývá Kineret a údajně to odkazuje na harfu, liru nebo citeru podle jeho tvaru. Může to být také odkaz na opevněné město Kineret, které stávalo na západním břehu jezera, ale po něm dnes už žádné stopy nejsou. Slovo genezarecké mohlo vzniknout pořečtěním právě slova hebrejského Kineret. Oblast Genezareckého jezera je zelenající se úrodná rovina, kde se v době Ježíšově pěstovalo ovoce, o kterém se básnilo, že je sladké jako zvuk harfy. Největší část Ježíšova veřejného vystupování se odehrála u břehů tohoto jezera. Tady Ježíš povolal své učedníky, kteří byli původně rybáři, Šimon, Ondřej, Jakub a Jan. A které příběhy se odehrály v souvislosti s tímto jezerem? Je to už zmíněné povolání učedníků, kdy rybáři se celou noc namáhají, ale nic nechytí. Na Ježíšův příkaz zajedou na hlubinu a vytáhnou sítě plné ryb. Čteme, že na všechny padla bázeň. Nechají rybolovu a na Ježíšovo pozvání jdou lovit lidi. Další známý příběh je při bouři, kdy Ježíš v klidu spí a učedníci už panikaří, že mají na kahánku. A budí Ježíše. Mistře, mistře, zahyneme! On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustali a bylo ticho. Řekl jim, kde je vaše víra? Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou, kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho. Lukáš 8. kapitola 24 až 25. Na něj navazuje další příběh, kdy dorazí ke břehu a Ježíš pak osvobozuje posedlého a démoni, kteří ho sužovali, prosí Ježíše, aby mohli vejít do vepřů. Ježíš jim to dovolil a ti vepři se vrhli do jezera a utopili se. Místní obyvatelé byli tak zděšeni, že prosili Ježíše, aby odešel. Namísto radosti z osvobození jejich známého mají strach o stáda prasat. Na tomto jezeře Ježíš kráčel po vodě, také za bouřky a ještě k tomu v noci. Matouš to popisuje takto. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k nim, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě jsi Boží syn. Všechny tři příběhy souvisí s tím, kdo je Ježíš. Mesiáš, Boží syn, pán, který má vládu nad fyzickým i duchovním světem. Jak velká je jeho moc, lze pochopit, když si uvědomíme, jak viděli to moře nebo jezero tehdejší Židé. Nešlo totiž jenom o utišení počasí, nějakého vnějšího nebezpečí způsobeného bouřkou. Voda, přírodní živly i počasí je něco neovladatelného. Ale ve vodě také, nebo přesněji řečeno v moři, mohou sídlit různí tvorové i netvorové, jako byl mýtický Leviátán. Mluví o něm například kniha Job nebo Žalmy. A v Izajášově proroctví 27.1 čteme. V onen den Hospodin strestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem Leviátána, hada útočného, Leviátána hada svinutého, zabije draka v moři. Už jsme si řekli, že moře je symbolem chaosu, temnoty a něčeho bezedného. Židé viděli symboliku moře jako místa, kde sídlily démonické síly. A právě proto Ježíš jako Mesiáš dává jasně najevo svou autoritu a vládu i nad těmito silami. Proto není náhodou, že příběh o osvobození posedlého se podle evangelisty Lukáše odehrál právě po utišení bouře a že se vepři vrhli do jezera, tedy tam, kam patří. Ve Zjevení 20.14 čteme o moři, ze kterého se vynoří dravá šelma, také o hořícím jezeru, kam bude uvržena smrt a její říše, ďábel, dravá šelma a falešný prorok. Dočteme se v knize Zjevení, že v nebi nebude moře. Zjevení 21.1. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Možná si řeknete, že je to škoda. Konečně bychom mohli prozkoumat hlubiny moře a nemuseli se bát nástrah a nebezpečí. A právě o to jde, že v nebi nebudou zlé síly. Nebude tam smrt, nebezpečí a ohrožení života. Tedy to negativní, co měli tehdy lidé s mořem spojeno. A jestli tam bude moře se svou krásou, to nevím. Ale určitě je zajímavé, že proroctví o Mesiáši a jeho příchodu často vykreslují proměnu pouště v prameny vod a dokonce v jezero. A tady jde o další symbol. Poušť rozkvete jako zahrada a neplodná pustina bude jako ovocný sad. Protože voda přináší život. Bez vody není život. Voda je symbolem Ducha Svatého, ale v tomto smyslu je tedy voda jiným symbolem než hluboké a nebezpečné moře.
1: Když můj

Na Rádiu 7 v pořadu Kudy kam se dostáváme k závěrečné části našeho povídání o moři, jezerech a vodě v Bibli. Veršů, které zmiňují moře v Bibli, je spousta, zvláště v žalmech. Žalm 107, 23 až 30. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky, jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlno bití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je stísně, utišil tu bouři, stichlo vlno bití. Zaradovali se, když se uklidnilo. On pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Zkusme si shrnout, co jsme se v Bibli o moři dozvěděli. Moře symbolizuje něco nezměrného, hlubokého, bezedného a nebezpečného. Je to přírodní živel a v duchovním smyslu je to sídlo zlých sil a v tomto významu v nebi už moře se svým ohrožením života nebude. A co z toho vyplývá pro nás? Možná nám to pomůže pochopit, když se podíváme, co mají společného starozákonní příběh o přechodu Rákosovým mořem a novozákonní příběhy o utišení bouře. V obou situacích se boží lid nebo učedníci nachází v nebezpečí, v bezvýchodné situaci a cítí se bezmocní. A vůči přírodním živlům, moři, bouři, hluboké vodě, skutečně bezmocní jsou. To nebezpečí a ohrožení života je reálné. Není to jenom v jejich hlavě. Do té situace se dostali s božím vědomím nebo dokonce vedením. V jednom příběhu je tam vede Bůh a v druhém je na jezero pošle Ježíš a v tom dalším je Ježíš dokonce s nimi, ale v klidu spí, jako by tam nebyl. Je pasivní a nezasáhne. Ježíšova přítomnost nezabránila bouři. Do této situace se dostali učedníci, kteří následovali Ježíše. Následování Ježíše neznamená, že se nám vyhnou bouřky, nebezpečí, ohrožení života a bezvýchodná situace. Ježíš je s námi, ale to nezabraňuje krizím. Víra neznamená, že se nás problémy tohoto světa netýkají. Učedníci i boží lid zažívají bezmoc. Mezi učedníky byli zkušení rybáři, kteří podobných bouří zažili určitě nespočet. A přesto jsou bezradní, čekají, že Ježíš s tím něco udělá, nebo aspoň řekne, co mají dělat. Bezmoc je strašný pocit. Jsou situace, na které nestačíme svými silami. Už nemáme sílu bojovat, ani nevíme jak. Vlny se valí do naší loďky a pomalu klesáme ke dnu. Propadáme zoufalství a beznaději. Pokud jste někdy něco takového zažili, nemusíte mít výčitky svědomí, že jste špatní křesťané. Ani když nemáte pocit boží blízkosti. Naopak, se vám zdá, že Bůh vás neslyší, že je někde daleko, že spí jako Ježíš na lodi s učedníky. Je pro nás těžko pochopitelné, jak může Ježíš takto jednat. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Ptají se s výčitkami a trpkostí v hlase učedníci. V Matoušově podání volají přímo: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Učedníci vkládají do Ježíše svou naději, ale zároveň mají otázku, nebo pochybnost, to je ti lhostejný náš osud? Je paradoxní, že když se lidé ptají, kde je Bůh, když lidé trpí, tak tady v tom příběhu vidíme, že je s námi na jedné lodi. Bůh vstoupil do našeho světa, aby s námi sdílel náš osud. Bouři, nebezpečí i bezmoc. Ježíš na kříži volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? A podobně volal i žalmista: Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen? Hospodine, proč přede mnou skrýváš svou tvář? Proto se nemusíme cítit jako špatní křesťané, když se ptáme,
Kde jsi, Bože, proč nezasahuješ do mé situace? Proč mám pocit, že jsi daleko a je ti jedno, co prožívám? Je to temná stránka utrpení, které prožíval i Ježíš na kříži. Ale kříž je pro nás ujištěním, že v tom nejsme sami. Že Ježíš nesl naše nemoci a naše bolesti na sebe vzal. To je zlomový bod dějin spásy. Bůh, který vstupuje do bouře světa, do moře trápení a smrti. Ježíš se potápí až na samé dno světa. Ale tím to nekončí. Ani jeden z těch biblických příběhů nemá špatný konec. Ježíš třetí den vstává z mrtvých. Oba novozákonní příběhy také vrcholí zjevným projevem Ježíšovy vlády a moci. Utiší bouři nebo kráčí po vodě směrem k lodi a není divu, že se ho učedníci nejdřív fleknou a spletou si ho s přízrakem. Nadpřirozená boží moc, něco nevídaného proti přírodním zákonitostem. A to je něco, co spojuje všechny zmíněné příběhy. Utišení bouře a Ježíš, který jde po vodě. Něco, co nejde rozumem vysvětlit, obsáhnout, přechod Rákosovým mořem i rozvodněným Jordánem. To lze přijmout jen vírou jako skutečnost, jako novou duchovní realitu. Je to něco, co spojuje všechny tyto příběhy na té naší lidské straně. Víra. Víra, že to, co je pro lidi nemožné, je u Boha možné. Cesta mořem i chození po vodě. A není to, kdo ví, jak skálopevná víra. Petr si to dokonce sám vyzkouší, ale v momentě, kdy si uvědomí, že dělá něco nepřirozeného nebo nadpřirozeného, když se soustředí na nebezpečí kolem sebe, tak se začne topit. Dokud měl zrak upřený na Ježíše, kráčel po vodě. Izraelci při přechodu Jordánem měli upřený zrak na boží schránu, na znamení boží přítomnosti uprostřed nich. A zkouškou víry napodruhé zdárně prošli do zaslíbené země. Někdy se v životě nacházíme v bezvýchodných situacích, ztrácíme naději, kolem nás se zvedají vlny a utápíme se ve své bezmoci. Ale je s námi ten, kdo je větší než vlny kolem nás. Ten, který zachraňuje někdy tak, že rozdělí vody moře, jindy tak, že k nám přichází po vodě. Víme, že ani smrt, ani život, ani úzkosti nás neoddělí od jeho lásky. Ten, který je vzkříšení i život, přemohl smrt. Bůh je stvořitelem a pánem i nad mořem se vší jeho silou a hrůzami, jak vyznává žalmista. Propastnou tůň si Bože přikryl jako šatem. Nad horami stály vody, pohrozil se a na útěk se dali. Rozutekli se před tvým hromovým hlasem. Když vystoupila horstva, klesli do údolí, do míst, která si jim určil. Mez, kterou si stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi. Žalm 104, 6 až 9. Dovolte mi rozloučit se s vámi modlitbou a naslyšenou za týden u pořadu Kudy kam s tématem Hory v Bibli se těší Dana Kenningová. Pane, děkujeme ti, že jsi větší než moře starostí a trápení, které nás někdy obklopují. Děkujeme ti, že znáš cestu tam, kde jsme v koncích. A tak tě prosíme, dej nám víru, vidět tvou moc, důvěřovat tvé lásce a spoléhat se na tvou věrnost. Sami v sobě tuto víru nemáme. Prosíme, aby Duch Svatý v nás nesl ovoce víry v tebe, nebeského Otce, Stvořitele, Pána a našeho Spasitele. Amen.

0: příštím vydání pořadu Kudy kam na Rádiu 7 ve středu v 21 hodin se s Danou Kenningovou vydáme do dalšího prostředí a řekneme si něco o jeho biblické symbolice. Tentokrát to budou hory.
1: Říká, že mám na vodu stoupit,